0: zjela dvě osobní auta. Ta nehoda omezuje průjezd na křížení Wilsonovy, Seifertovy a Husické. A na D1 u Ostravy je jen z půlky průjezdný Klimkovický tunel, kilometry 346 až 347. Jezdí se jen v části do Ostravy v obou směrech jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál. Slovo má opět Jiří Štefl.
3: Beru si ho. Od Moniky Chmilové, úterý 7. července, 6 minut po 2. hodině, teď už otevíráme pravidelnou noční telefonickou soutěž. Zavolejte si o novou audioknihu, čerstvou audioknihu, kterou vydal radioservis vydavatelství Českého rozhlasu Jan Karafiát, Broučci, legendární příběhy, které vyšly mimo jiné třeba i jako večerníček. A jsou to příběhy, co si budeme povídat nejenom pro děti, ale taky pro dospěláky. Tak tady jsou telefonní čísla, která vytáčíte právě teď. Čísla nočního radiožurnálu 221 552 155 anebo 221 552 255. Připomínám to naše jedno jediné pravidlo. Vyhrát můžete jednou za dva měsíce.
1: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Svižně do nového dne, tohle byl víkend ve vysílání úterního ročního radiožurnálu. Za chvíli třeba taky Eurythmics nebo skupina Blues Eltonem Johnem. Teď je telefonická soutěž, zavolejte si obroučky, tedy o audioknihu, kterou vydal radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
2: Hodné broučky má pán Bůh na starosti a nic se jí nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
1: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
3: Všecko tě to vždycky samo najde.
1: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A soutěžit bude Pavel. Já vás zdravím, Pavle, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: 2 hodiny v noci, za chvíli skoro 14:45. Jak to, že nespíte?
4: Jsem v pracovním procesu lehkom.
0: Tak doufám, že vám to v práci rychle utíká, rychle utíkat bude. Pavle, pojďte vyhrát v telefonické soutěži. Broučci vznikly i jako večerníček pro děti, a to v polovině 90. let. A já se ptám, kolik loutek autoři pro tenhle 12-dílný animovaný seriál museli vyrobit? Mám samozřejmě 3 možnosti. Tak buď za A 2, za B 70, anebo za C 5000. 12-dílný animovaný seriál, každý ten díl zhruba měl asi 7-8 minut. Co myslíte?
4: Typu 70, ale doopravdy jenom typuju.
0: Ano, typujete správně, těch 5000, to by podle mě neměli ani kam dát v té české televizi. A 3, to je samozřejmě málo, těch postaviček tam bylo víc, takže 70 loutek museli autoři vyrobit pro ten krátký seriál, pro ten animák pro děti, nebo respektive pro ten loutkový seriál. Viděl jste ho někdy jako večerníček?
4: Seriál jsem neviděl, ale jako dítě knížku jsem měl.
0: I knížka samozřejmě. Tak teď máte hlavně audiopodobu, novou audiopodobu Broučku, tak doufám, že i tohle se bude líbit. Jsou to příběhy, o kterých se doufám tvrdit, že i dospěláci si rádi poslechnou. Doufám, že tedy i vy, Pavle. Mějte se krásně, hezké úterý přeju.
4: Děkuji.
0: Telefonická soutěž je pro tu dnešní noc za námi a připomínám, že ji otevřeme zase zítra po 2 hodině v noci.

Čtvrt na 3,5 minuta k tomu, napínavý zápas až úplně do konce. Španělští fotbalisté porazili Portugalsko v Dallasu 1-0 a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Teď se hraje utkání Spojené státy Belgie. Za chvíli pro vás budeme mít ve vysílání nočního radiožurnálu aktuální informace od našeho reportéra Adama Procházky. Do té doby si ale ještě chvíli budeme hrát. Tohle je skupina R.E.M. a známý song Man on the Moon. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Za 10 minut bude 14:30.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Spojené státy nebo Belgie, jeden z týmů postoupí do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. Zápas sleduje reportér Adam Procházka. Adame.
2: 20. minuta pomalu končí a Spojené státy prohrávají s Belgií 0-1 a ten zápas je zatím naprosto jednoznačný. A teď se tedy na stadionu bučí, protože na zemi leží zraněný stoper Belgie Mechele, který bude asi potřeba ošetřit. Každopádně, abych se k tomu vrátil, Belgičani vedou nad Spojenými státy 1-0 ve 21. minutě, protože v té deváté se prosadil Charles de Cattelaar, tedy útočník Belgie. No a když se podíváme do statistik, tak Belgičani už vystřelili 7krát, no a na střelu Spojených států v utkání s ním stále čekáme. Třeba se to změní teď, protože Dest je u míče na pravém křídle z pohledu Spojených států, ale s míčem se otáčí. Teď Klička na pravou stranu, dostává se přes Trossarda, přidává na střed hřiště, tam je Tillman, ale Tillmanova nepřesná přidávka znamená, že Luke Bakio, křídelník Belgie, může dopředu a to se mu taky daří. Spolupracuje s De Cattelaarem, střelcem gólu, ten vysouvá do vápna právě zmiňovaného Luke Bakia, ten si ale počínal nedovoleně a fauloval, takže to bude jenom odkop někde od branky v podání Spojených států, ale je potřeba říct, že tenhle zápas má i hodně politický nádech, protože na hrotu útoku Spojených států hraje Folarin Balogun, který dostal v tom minulém zápase červenou kartu. Vypadalo to, že hrát nebude, nakonec ho FIFA omilostnila, prominula mu ten trest a to i po tom, co se angažoval americký prezident Donald Trump, který měl volat prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby tu červenou kartu přezkoumal. No a nakonec se tak skutečně stalo, Folarin Balogun hraje, navzdory tomu, že si Belgie stěžovala, mimochodem i trenér Belgie Rudy Garcia to kritizoval, nazval to aprílovým žertem. Každopádně ani s Baloganem na hrotu útoku zatím Spojené státy nehrají dobře, no a ve 22. minutě prohrávají s Belgií v osmifinále mistrovství světa 0-1. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: 2 hodiny 30 minut. Přehled zpráv s Monikou Chmilovou.
1: Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody a nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Británie uvalila sankce na 7 Rusů a 2 výzkumné ústavy spojené s ruským programem chemických zbraní. Zapojit se měli do vývoje toxinu epibatidínu a novičoku, použitých při otravě ruského opozičního lídra Alexeje Navalného a Britky Dawn Sturgisové. Evropská unie dříve ze stejného důvodu sankcionovala 6 Rusů. Moskva se k situaci zatím nevyjádřila. Více než 1000 středoškoláků z celého Česka dnes nastupuje do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení. Trénovat budou třeba v Liberci, Prostějově nebo Žatci. Studenti se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. Armáda letos původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. A zemřel psycholog a rodinný poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let, informovala o tom jeho rodina. Šmolka přispěl k rozvoji manželského a rodinného poradenství v Česku, spoluzaložil a vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Věnoval se taky popularizaci psychologie v médiích.
2: Sport.
1: Fotbalisté Spojených států hrají v osmifinále mistrovství světa v Seattlu proti Belgii. Podrobnosti přidá Adam Procházka.
3: 32. minuta, Spojené státy před malou chvílí vyrovnaly na 1-1. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Vítěz se ve čtvrtfinále utká se Španělskem, které v Dallasu porazilo Portugalsko 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda v Praze a uzavírka na D1 u Brna. Dálnice D35 z Litomyšle do Svitav po nehodě a uzavírce na 199. kilometru opět plně průjezdná. Dálnice volné teď bez nahlášených nehod. V Praze na křižovatce u Bulhara omezuje průjezd srážka 2 osobních aut. Havarovala na křížení Wilsonovi, Seifertovi a Husické. Uzavírku policie nehlásí. A na D1 z Brna do Vyškova opravují úsek mezi kilometry 208 až 213. V obou směrech jsou 2 zúžené pruhy, na Ostravu jeden vede v protisměru. Zavřený je v úseku nájezd na exit 210 Slavkov směr Ostrava. Obě to jde po silnici do Rousínova a exit 216 nebo najet na D1 směr Brno a otočit se u Rohlenky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: A vydáme se taky na filmový festival do Karlových Varů a vrátíme se v čase do 3. hodiny, třeba ještě taky na mistrovství světa ve fotbale.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Za chvíli bude 3:15, tady je vysílání nočního radiožurnálu a vydáváme se opět do Karlových Varů. Velký červený batoh a v něm zdravotnický materiál, jako jsou obvazy, glukometr nebo náplasti. Na Mezinárodním filmovém festivalu ani letos nechybí stánek první pomoci Karlovarské nemocnice. Najdete ho v hotelu Thermal před malým sálem. Každý den tam jsou dvě zdravotnice.
1: Dezinfekce mám, je tuž.
2: Rukavice jsem vyndala, ty necháme hned venku.
1: Ale letos máme i gel, aspoň kdyby krváceli třeba z nosu.
2: Hledám glukometr.
3: Taky se sem lidé chodí měřit cukr krve.
1: Taky tlak.
3: Zdravotní sestry Lucie Fodorová a Jitka Lacková tak kontrolují batoh první pomoci, který si přinesli sem do prostor hotelu Thermal, protože právě tady je stánek, kde poskytujete první pomoc. Budete něco vybalovat, nebo to máte všechno v tom kufru jenom?
2: Všechno necháváme většinou v kufru, hlavně rukavice vyndáváme.
1: Takže my jsme jenom na místě, vlastně když se někde něco děje i na kolonádě, tak vlastně jsme první, kdo se tam dostaví na tu pomoc.
4: Dobrý den, já jsem nějak blbě došlápla, ruplo mi v kotníku.
1: Pojďte se, já se vás tady posadím, pojďte se tady k nám posadit.
4: Dobře, tak jak
1: je. Kde se vám to stalo?
4: Před Thermalem, no, jsem
1: došla ještě sem, jo?
4: Dopajdala jsem to.
1: Jo.
3: Petro, jste ráda, že tady takový stánek první pomoci funguje? Ta cesta ke vstupenkám asi nebyla úplně nejšťastnější.
4: Je to úplně super, že vím, že se mám na koho spolehnout a obrátit se. Myslím si, že hodně lidí to ocení. Co si budeme, ten festival je náročný, může se stát cokoliv.
3: Lucie, jsou to časté takové úrazy?
1: Jsou to jedny z nejčastějších věcí. Většinou potřebuje někdo náplas na puchejř, zvrtnutý kotník, občas odřený koleno, bolesti hlavy. Pokud se jedná o něco vážnějšího, tak vlastně máme pořád možnost zavolat záchranku a pak jsou ty lidi převezeny tady k nám do nemocnice.
3: Stánek první pomoci bude v prostorách hotelu Thermal fungovat až do konce filmového festivalu. K dispozici jsou zdravotní sestřičky návštěvníkům každý den od 8 do 1 hodiny ráno. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

Michael Jackson ve 2 hodiny 47 minut. Ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. Zajímá nás zápas o čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale, a to mezi Spojenými státy a Belgií. Za chvíli pro vás budeme mít závěr prvního poločasu.

0: Jasnat minuta budou 3 hodiny v noci.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Fotbalisté Španělska slaví postup do čtvrtfinále mistrovství světa a zároveň

0: útočník Atalanty. A i teď jsou Belgičané u míče, ale tenhle nákop nebyl přesný. Na levé křídlo na Trossarda, který si připsal mimochodem asistenci u té druhé branky Belgie. Takže autové vhazování budou zahrávat Spojené státy. Zatím tu velkou převahu Belgičané stále mají, protože když se podíváme na statistiku střel, je to 11-3 Spojené státy na branku. Vystřelili jenom jednou a hned to skončilo v síti a i kvůli tomu je to skóre tedy stále z pohledu Spojených států 1-2. Spojené státy hrají na domácí půdě v Seattlu, ale zatím se jim nedaří, teď kombinují v defenzivních řadách. Richards spěchá za míčem, protože nedostal dobrou přihrávku, ale Freeman ho zaskočil, ten míč si pohlídal a dopředu pokračuje Tillman, nasadil teď skvěle. Jestli soupeři Dest pokračuje, přihrávka na Balogana, útočník Spojených států ve vápně, rána zblokován on Goyem, ale bude to rohový kop na závěr prvního poločasu. A zdá se, že úplně poslední šance pro domácí americké fotbalisty, aby ještě před koncem prvního poločasu dokázali vyrovnat tohle osmifinále fotbalového mistrovství světa na 2-2. Protože zatím Spojené státy prohrávají 1-2 s Belgií, jsou tím horším týmem, ale teď mají k dispozici rohový kop. Nastavení už nám vypršelo, to znamená, že tohle bude pravděpodobně to poslední, co se v prvním poločase stane. Pulisic už zvedá pravačku, zahrává rohový kop směrem do vápna, míč padá, ale pouze do rukavic belgického brankáře Thibauta Courtoise. No a hlavní sudí píská konec prvního poločasu, tak tuhle šanci na závěr úvodní části Američané nevyužili a to znamená, že po prvním poločase prohrávají v osmifinále mistrovství světa ve fotbale s Belgií 1-2. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.

nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zprávy připravila a čte Monika Chmelová.
1: V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO. Česká delegace na něj ráno odletí z letiště ve Kbelích. Na tankeru u ománských břehů vypukl požár po zásahu neznámou střelou. Fotbalisté Španělska postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Domácí Američané hostí v osmifinále Belgičany. A dnes bude zpočátku polojasno, postupně zataženo s občasným deštěm, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česká delegace ráno odletí ve dvou letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během dvoudenního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu nebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje ze kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí i prezident Petr Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. Babiš už i tak několikrát opakoval, že ho v Ankaře nechce.
3: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Je to neuvěřitelné, už jsme mu to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek neplnění 2%.
1: S Babišem ráno odletí i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Ankara kvůli summitu zpřísnila bezpečnostní opatření. Na pořádek ve městě dnes a zítra dohlédnou desítky tisíc policistů a vojáků. Turecko ve svém hlavním městě taky omezilo letecký provoz. Tanker v ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela. To na lodi následně způsobilo požár. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani přímé ekologické škody. Incident se stal asi 15 kilometrů východně od ománských břehů. Úřady ho teď vyšetřují. Vedení střední zdravotnické a veterinární školy v Třebíči zvažuje snížení kapacity na oboru praktická sestra. V posledních letech kvůli nedostatku uchazečů pravidelně vyhlašuje druhé kolo. Letos si po něm zůstalo 26 volných míst. Škola je zaplní z přestupů a studentů opakujících ročník. Ředitelka Lenka Francová by raději na úkor jedné středoškolské třídy sester rozšířila nabídku vyšší odborné školy o dentální hygienu.
4: Na těch vožkách máme tady v podstatě akreditované jenom všeobecné sestry v kraji Vysočina. My nemáme žádnou jinou tady tuhle specializaci, takže tohle bych viděla jako cestu zapojení vystudovaných středoškolských následně dalších sester tady v regionu. Protože když pak jde ta sestra studovat do jiného regionu, tak tam i zůstává.
1: Sport. Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili gólem záložníka Mikela Merina v nastavení Portugalsko 1-0. Spojené státy hostí v Seattlu v osmifinále Belgii a utkání sleduje Adam Procházka.
5: Krátce před začátkem druhého poločasu Belgie vede nad domácími Spojenými státy 2-1. Jako první se v 9. minutě prosadil De Cattelaar, ve 31. minutě z přímého volného kopu vyrovnal záložník Spojených států Tillman, no a potom svým druhým gólem v zápase ve 33. minutě upravil na zatím konečných 2-1 opět svým druhým gólem v utkání De Cattelaar. Takže po prvním poločase Belgie vede nad Spojenými státy 2-1. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: A čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná výhra Švédska nad domácím Slovinskem 88-79. Poslední v základní skupině H skončili Češi kvůli nejhoršímu skóre.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na trase Litomyšl, Vysoké Mýto, Hradec Králové a nehoda v Praze. Na silnici 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta jedou nadměrné náklady s doprovodem, zřejmě míří k D35 směr Hradec Králové.
7: Jsou to dva velký kamiony s velkýma tubusama, mají doprovod, veliký doprovod.
6: Praze se na křižovatce u Bulhara zhruba před hodinou srazila dvě osobní auta. Následky omezují průjezd na křížení Wilsonovy, Seifertovy a Husické ulice. Místo nehody je podle policie s opatrností průjezdné. A na D1 u Ostravy je nové omezení. Klimkovický tunel mezi kilometry 346 až 347 je na Brno zavřený. Jezdí se jen v části do Ostravy. Obousměrně jedním pruhem, aktuálně plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
0: A to ve 3 hodiny, skoro 6 minut v úterý 7. července.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu, teď novinky z Česka. Drogu nejen rozpozná, ale pomůže odhalit její původ a propojit ji s dalšími případy. Nové zařízení vyvinuté brněnskými vědci by mohlo policistům i dalším bezpečnostním složkám usnadnit boj s drogovou kriminalitou. Zájem o něj už projevila česká nebo americká policie.
1: Tady máme toho našeho kečera.
2: Monika Štěpánová ze startupu Lightly a Mendelovy univerzity vytahuje z tašky zařízení, které připomíná malý černý reproduktor. Ve skutečnosti ale dokáže analyzovat neznámé látky.
1: No, tady tohle vybalím.
2: Vytahujete krabičku nebo dávkovač na léky?
1: Tohle jsou teda léčiva z lékárny. Když nemáme ty zakázané látky, tak jim simulujeme to, jak ta naše technologie funguje.
2: Tady vepředu je zásuvka.
1: Vlastně na cartridge. Tak.
2: Otvíráte.
1: Jakoukoliv takhle pilulku, tabletu, tak ji můžete vzít a takhle jenom jednoduše otřete o vlastně testovací papírek.
2: Rozpůlila jste pilulku vedví a otíráte to o onu cartridge.
1: A pak už jenom tu cartridge vložíte do toho našeho zařízení. Během 5-10 minut máte ten výsledek.
2: Spustila jste speciální software, ten teď zpracovává ten vzorek.
1: Pokud bychom našli fentanyl, kokain, heroin, tak tady se to vlastně ukáže, ta aktivní látka. Určíme vám opravdu jednak, o co se jedná, a zároveň určíme toho správného producenta.
2: Podle Lukáše Nejdla ze startupu Lightly a Agronomické fakulty Mendelovy univerzity přístroj zvládne analyzovat široké spektrum látek.
3: Kam vlastně patří léky, léčiva, drogy, jedy, toxické látky.
2: Klíčové je, že zařízení dokáže nálezy porovnávat a hledat mezi nimi souvislosti.
3: To, co umíme a to, co neumí žádné přenosné zařízení na světě, je propojovat ty zásilky, propojovat ty šarže.
2: Přístroj tak nejen určí složení vzorku, ale umí ho porovnat s ostatními případy. Právě takové informace mohou být pro vyšetřování zásadní, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
4: Znát původ drogy je pro policii důležité zejména u dovezených drog, typicky kokainu, například pro mezinárodní spolupráci a výměnu informací ohledně kriminálních skupin.
2: Policie už dnes využívá k identifikaci neznámých látek a drog řadu přenosných přístrojů i laboratorních metod. Každá z nich má ale podle Lubora Fojtáška z Kriminalistického ústavu policie České republiky svá omezení.
5: Pokud by existovala technologie, která by eliminovala tato omezení, byla by dostatečně spolehlivá a umožňovala by analýzu jakýchkoliv látek, tak by to bylo bezesporu přínosné.
2: O test technologie už projevila zájem i policie ve Spojených státech. Pokud se osvědčí při testování v terénu, například na festivalech nebo ve věznicích, mohla by se podle vývojářů stát běžnou součástí policejní práce po celém světě. Z Brna Marek Gencl, Radiožurnál. Mažu stopy.

Byt 66 a zpěvačka Kateřina Marie Tichá, mimochodem na Kateřiny Marie, má Kateřinu Marie Tichou a taky na skupinu Benjis můžete vyrazit na Colors Ostrava, kde vystoupí už příští týden. Radiožurnál jako hlavní mediální partner vás zve, mimochodem i dnes mezi 5. a 9. hodinou můžete vyhrát další lístky na Colors Ostrava. No a za chvíli se v našem vysílání opět vydáme na mistrovství světa ve fotbale živě.

0: Úterý 7. července, velmi brzy nad ránem posloucháte Radiožurnál 3 hodiny 19 minut.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: A tak tedy připomeňme, že španělští fotbalisté porazili Portugalsko v Dallasu 1-0 a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V něm se utkají s lepším z dvojice Spojené státy Belgie. To je zápas, který se hraje v Seattlu a podrobnosti přidá reportér Adam Procházka.
2: 56. minuta právě začíná a fanoušci Seattlu se dostávají do varu, protože hráči Spojených států se do toho dostávají, byť stále prohrávají s Belgií 1-2 po dvou brankách de Catelara. Připomínám, že ten jediný gól Spojených států dal záložník Tillman z přímého volného kopu. Zatímco v prvním poločase to byla jasná, jednoznačná převaha Belgie, a to nejenom z hlediska gólu, ale i z hlediska střela a držení míče. A i z toho herního projevu bylo jasné, že Spojené státy tahají za kratší konec, tak ten druhý poločas, ze kterého máme odehraných nějakých 10 minut, jsou zatím Spojené státy lepší a aktivnější a hodně se snaží o vyrovnání, třeba i teď přihrávka Robinsona, ale nepřesná, a tak může hrát pro změnu. Zase Belgie, Van Aken přihrává na levou stranu, Belgičané se dostávají k půlící čáře, ale přichází přihrávka zpátky ke stoperům, Mechele, který přihrává dokonce až brankáři Belgie, Thibautu Courtoisovi, ten okamžitě posouvá míč obránci Ngoyemu. Ngoye si vybírá pro spolupráci pravého obránce, Castagneho ten vrací pod sebe. Teď Belgičané nikam nespěchají a můžete slyšet na stadionu v Seattlu pokřik USA, USA, který se ozývá v zápase pravidelně. Teď ale pozor na tuhle přihrávku na de Catelara, který spěchá za míčem, ale skvěle si s tím poradil brankář Spojených států, ale pozor, chyba! A rána z velké dálky a Belgie vede 3-1. Obrovská chyba brankáře Spojených států Friese, který vyběhl z vlastního vápna, zpracoval ten míč, ale potom nepřesně přihrál. Ohromná chyba, která posouvá Belgii blíž k postupu do čtvrtfinále. Trenér Spojených států Mauricio Pochettino sedí zaraženě na své střídačce, no a Van Aken je tím šťastným záložníkem Belgie, ke kterému se ten míč tedy dostal od brankáře Friese, no a potom v podstatě po zemi dal gol z nějakých třeba 30 metrů, protože brankář Friese nebyl ve své brance. Takže Belgie se tedy v 57. minutě dostává do vedení v osmifinále mistrovství světa nad domácími Spojenými státy v Seattlu 3-1. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Adame, díky, no a já připomínám, že celý zápas můžete v přímém přenosu poslouchat taky na naší digitální stanici Radiožurnál Sport 3.22.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: 3 hodiny 30 minut. U mikrofonu je taky Monika Chmelová.
1: Počet obětí pondělního ruského útoku na Kyjev a okolí vzrostl na nejméně 26. Zraněných je téměř 90 lidí. Informovali o tom ukrajinské úřady. Rusko zautočilo na Ukrajinu skoro 70 raketami a 350 drony. Kyjev po náletech požádal o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský taky požádal spojence o rychlé dodání střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Dnes končí termín, kdy je potřeba zaplatit za dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Dnes je už musí zaplatit v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. Zásilky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina zákazníků. Prodejci dobírky zdražují nebo úplně ruší, protože zákazníci balíky třeba často nevyzvedávají. A na oběžnou dráhu má dnes dopoledne našeho času vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ní tým Vyspace z Vysokého učení technického v Brně. Vynést ji má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi. Sport. Fotbalisté Španělska vyhráli v Dallasu nad Portugalskem 1-0 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Jejich soupeřem bude vítěz duelu v Seattlu mezi Spojenými státy a Belgií. Zápas vidí Adam Procházka.
2: 68. minuta, Spojené státy prohrávají s Belgií už 1-3. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nové uzavírky na D4 na Písecku a noční práce na dálnici D11 u sjezdu na Jičín. Na dálnici D4 na exitu 63 Mirovice Tábor zavírají sjezdy i nájezdy. Směr Strakonice je zavřený sjezd, na Prahu pak sjezd i nájezd. Uzavírky kvůli opravám kruhových objezdů u dálnice potrvají do konce srpna. Dálnice teď bez kolon, nehody na nich hlášeny nejsou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Jičín od včerejška opravují spáry a trhliny. Mezi kilometry 42 až 45 je proto zavřený pravý pruh. Také tímto omezením projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: No a my se za chvíli vydáme po stopách dvou vlků, konkrétně po stopách vlků Dity a Ernesta, kteří se pohybují v Broumovském výběžku.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

0: romovském výběžku začalo odborné sledování pohybu dvou vlků s telemetrickými obojky. Experti z brněnské Mendelovy univerzity obchází místa, kde šelmy strávili delší čas a dohledávají tam zbytky jejich kořisti. Výsledkem měsíčního průzkumu bude podrobný přehled o tom, co všechno a tak jak často vlci v oblasti loví.
1: Šonov na Náchodsku jsme na dohled od značky státní hranice s Polskem. Právě v téhle oblasti se pohybují vlci, které ochranáři nedávno vybavili telemetrickými obojky. Odchytili je sice nezávisle na sobě na dvou místech. Ernest a Dita, jak je ochránci přírody pracovně pojmenovali, se ale pohybují spolu a možná dokonce tvoří pár.
2: Aurinko, tady pojď.
1: Na vytipovaná místa nás doprovází fenka Aurora, kříženec huskyho a australského ovčáka.
3: Pes nám pomůže případně dohledat nějaké zbytky kořisti, který by my jsme si vůbec nemuseli třeba všimnout.
1: Vysvětluje Šárka Frýbová a s Miroslavem Kutalem domlouvají nejlepší cestu poměrně složitým terénem.
4: Potok bude takhle, jestli nejíte, nejdřív tady dolů.
3: Jo.
1: Jsme asi kilometr od posledního domu, v uválené trávě nacházíme zbytky uloveného srnčete.
3: Přední nohu a kousek kůže. Teď si to nafotíme.
1: Data se zapisují do online formuláře a po chvíli pokračujeme dál. Na dalších dvou lokalitách ale vlci pravděpodobně jen odpočívali a proto přejíždíme do Polska.
3: Teďka půjdeme tady, tam byl ten samec a zdržoval se tam několik hodin.
1: I tam vlci hodovali na louce, v jednom případě se žrali další srnče, o několik stovek metrů dál nacházíme díky fence Auroře části dospělého zvířete.
3: Super, ty jsi šikulka nežrat. Tady zbytek nějaký kosti. Ten větší zhluk je ještě tam o kus dál.
1: Kromě několika málo kostí tady vlci nechali ještě část vnitřností. Pravděpodobně jde o jelení nebo srnčí. Jistotu výzkumníci získají z následných rozborů odebraných vzorků. Po asi 5 hodinách první výprava po stopách vlků na Broumovsku končí. V oblasti se výzkumníci budou pohybovat do konce července. Z Broumovského výběžku Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: 10 minut a budou 4. Dobré jitro, tady je Radiožurnál v úterý nad ránem.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Spojené státy nebo Belgie, Belgie nebo Spojené státy, jeden z týmů postoupí do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. Zápas je skoro ve finále a sleduje ho reportér Adam Procházka.
2: 87. minuta, Spojené státy prohrávají s Belgií 1-3, hlavně kvůli dvěma gólům belgického útočníka De Catelara. No a domácím Američanům v Seattlu už tedy nezbývá tolik času na to, aby ten zápas dostali třeba do prodloužení a ještě se tak zachránili na světovém šampionátu.

0: který se v podstatě nechal sfaulovat, aby získal další cenné sekundy pro Belgii, která ten zápas samozřejmě, když takhle dohraje, tak postoupí do čtvrtfinále. Teď už máme 88. minutu a Belgie tedy u míče, což se určitě nelíbí Spojeným státům, které naopak teď potřebují být u míče a potřebují se dostávat do šancí, pokud ještě chtějí zdramatizovat tenhle zápas. Ale Belgie teď dobrý nákop a dokud se dostane za obranu, nedostane, protože tam je připravený stoper Spojených států Richards a teď mohou Spojené státy po dlouhé době opět vyrazit dopředu a slyšíte tu podporu z tribun tady v Seattlu, které povzbuzují Spojené státy k tomu, aby předvedli ještě nějaký ten útočný výpad. Teď dobrá přidávka. Tillman ve středu hřiště přichází o míč. Skvělý zákrok kapitána Belgie Tillmanse. Získává míč pro Belgičany. Ten míč má brankář Belgie Thibaut Courtois pevně ve svých rukou. 88. minuta končí. Spojené státy prohrávají s Belgií v osmifinále mistrovství světa 1-3. A zbytek zápasu můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál 4 hodiny. Teď zprávy a Monika Chmelová.
3: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb míří ve sněmovně do druhého čtení. Soud v Paříži rozhodne o tom, jestli bude moct Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa a dnes bude zpočátku polojasno, postupně až zataženo s občasným deštěm, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci se dnes vrátí k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
4: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
3: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje, návrh ale zatím neobstruovala. Šéf Elizejského paláce Emmanuel Macron se dnes v Damašku sejde s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou. Bude tak prvním západoevropským prezidentem na návštěvě Sýrie od tamního předloňského převratu. Oba politici spolu jednali už loni v květnu v Paříži. Macron už včera vyzval ke svobodné, rozmanité a mírové Sýrii. Po schůzce se Šarou odletí do turecké Ankary na summit Severoatlantické aliance. Francouzský odvolací soud dnes vynese verdikt v procesu se šéfkou nacionalistických poslanců Marine Le Penovou. Ta se odvolala proti loňskému rozsudku za údajné zneužívání unijních peněz na europoslanecké asistenty. Le Penové hrozí až 4 roky vězení a zákaz kandidatury v prezidentských volbách v příštím roce. Politička vinu odmítá. Jez Mazourov na řece Sázavě u Soběšína na Kutnohorsku je nesízný. Někdo do něj dal mohutnou železnou traverzu, která brání proplutí. Vodákům tam hrozí zranění. Místo musí nebezpečně objíždět anebo lodě přenášet. Případ už řeší Česká inspekce životního prostředí i vodoprávní úřad. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka mohlo dojít k porušení zákona.
5: Sázava je vodácky velmi významný tok a jakékoliv znesplavnění splutí znamená omezení pro tisíce lidí. To, že se zahradila sízná propust traverzou, bereme jako snahu o zamezení překonání jezu, což odporuje i vodnímu zákonu.
3: S majitelem jezu se nám ani přes opakované snahy spojit nepodařilo.
0: Sport.
3: Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech postup do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu přehráli Portugalsko 1-0. Vítězný gól dal v první minutě nastavení střídající záložník Španělů Mikel Merino. Domácí Spojené státy nastoupili v Seattlu proti Belgii a podrobnosti přidá Adam Procházka.
6: Chvíli skončil, Belgie postoupila do čtvrtfinále, protože Spojené státy porazila 4-1. Dvakrát se prosadil útočník Charles de Cattelaar, Belgie byla v celém zápase lepší. Spojené státy sice v prvním poločase srovnali, ale potom se Belgičani dostali zpátky do vedení a to už nepustili, takže opakuji, Belgie porazila Spojené státy 4-1. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Před půlnocí se utkání kvůli pozdnímu času přerušilo. Zverev vede 2-0 na sety a v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemy. Do čtvrtfinále postoupila Linda Nosková, s turnajem se naopak loučí Marie Bousková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Noční práce na D4 na Písecku a uzavírka na dálnici D1 u Brna. Na dálnici D4 pozorně na exitu 63 Mirovice, Tábor, pohybují se tam lidé a technika. Zavírají sjezd na Strakonice a na Prahu sjezd i nájezd. Uzavírky kvůli opravám kruhových objezdů u dálnice potrvají do konce prázdnin. Dálnice teď plynulé průjezdné i na D1 z Brna do Vyškova je v nově opravovaném úseku úplná uzavírka. Zavřený bude zhruba měsíc. Nájezd na exit 210 Slavkov směr Ostrava. Oběd to můžete po silnici do Rousínova a exit 216, případně se dá najet na D1 na exit 210 směr Brno a otočit se u Rohlenky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky, jen ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách nejčastěji kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte stále ještě noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: První hodiny nového dne za námi, jestli se teď probouzíte po prodlouženém víkendu, tak dobré jitro ve 4.06. Jedno z hlavních témat v Ankaře dnes začne dvoudenní summit lídrů NATO. Za Česko na něj míří premiér Babiš i prezident Pavel. My tohle budeme v radiožurnálu sledovat nejen tady v našem vysílání, ale taky na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Určitě se podívejte. No a další téma, Iráčané se čtvrtým dnem loučím s nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chameneim. Do pondělního smutečního průvodu se zapojily stovky tisíc lidí. Obřady potrvají do čtvrtka. Budeme o tom mluvit za pár minut.
1: Noční radiožurnál
0: a Jiří Šteffel.

0: Velmi sympatický zpěvák Mark Ambor, kterého proslavili hlavně sociální sítě. Mimochodem loni také vystoupil na festivalu Colors of Ostrava. Radiožurnál je letos taky mediálním partnerem tohoto festivalu. No a dnes mezi 5. a 9. můžete taky na Colors of Ostrava, kde letos vystoupí Moby, LP nebo 21 Pilots, taky vyhrát vstupenky. Zveme, no a teď budeme reflektovat dění v Iránu. Právě tam dnes pokračuje pohřeb nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Toho na konci února zabili americko-izraelské údery. Šestidenního rozloučení s Chameneím, který stál v čele země přes 30 let, se účastní miliony lidí. V pondělí zaplnili ulice Teheránu při pohřebním průvodu.
1: Iránské vedení očekávalo, že vyprovodit rakev s ostatky Alího Chameneího přijde až 20 milionů lidí. Podle iránistky a arabistky Lenky Hrabalové se dá jen těžko odhadnout, kolik lidí se piety účastnilo dobrovolně.
2: Oni tam ty lidi stvářejí, oni ty lidi motivují, oni dávají volno. Takže je otázkou, kolik těch lidí opravdu přišlo dobrovolně. Ale my nesmíme zapomínat na to, že část Iránců, nezanedbatelná část Iránců, režim opravdu podporuje.
1: Údery, které zabily Alího Chameneího a několik dalších členů jeho rodiny, byly začátkem současné války na Blízkém východě. Irán tak pohřbívá Chameneího zhruba 4 měsíce od jeho smrti. Podle zahraničně politického analytika Milana Slezáka režim s pohřebními obřady čekal na příměří.
3: Iránské vedení čekalo s pohřbem Alího Chameneího na dobu, kdy už nebude hrozit americký úder. Ostatně Iránci se ujišťovali o tom, že Američané či Izraelci na ně v době těch smutečních průvodů nezaútočí.
1: Centrem státního pohřbu byl do včerejška Teherán. V noci na dnešek se rakev s Chameneím přesunula do posvátného města Kom. V dalších dnech ale bude převezená i do 2 iráckých měst, kde tvoří šítská komunita většinu obyvatelstva. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země ve čtvrtek ve svém rodném městě Mašhad, které leží na severovýchodě Iránu. Rozsáhlé obřady mají podle odbornice Lenky Hrabalové i politický rozměr.
2: Tento pohřeb tak vlastně není jenom jako náboženským obřadem nebo nějakou tou tryznou, ale taky vlastně politickou událostí nebo demonstrací moci toho režimu, který vlastně ukazuje svoji kontinuitu, ukazuje to, že nebyl poražen, nebyl zničen.
1: U rakve z Chameneího ostatky, která je zahalená do iránské vlajky, se od pátku vystřídalo několik významných představitelů režimu. Iránský prezident, předseda parlamentu a vedoucí iránského vyjednávacího týmu, nebo třeba velitel iránských revolučních gard, který se doposud držel v ústraní a veřejně nevystupoval. V některých proslovech umělců a významných osobností se objevily výzvy k pomstě nebo k zabití amerického prezidenta Donalda Trumpa. Někteří Iránčané v davu taky nesli symbolické červené prapory. Jejich význam vysvětlil analytik Milan Slezák.
3: Ten symbolizuje nevinně prolitou krev, krev mučedníků, a na těch praporech ještě k tomu se objevil nápis volající právě po pomstě za Alího Chameneího.
1: I přesto, že se takové výzvy neobjevují poprvé, nedá se podle analytika vyloučit, že by mohly mít negativní vliv na právě probíhající mírová jednání. Josefína Báčová, Radiožurnál.

0: Jeden z aktuálních českých hudebních duetů Eva Farna a Miraj Navrátil ve 4.20. Dobré ráno. Na Tachov se letos můžete podívat z úplně jiné perspektivy. Město nově otevřelo dvě historické hradební věže, které byly běžně nepřístupné. Jsou součástí jednoho z nejzachovalejších středověkých opevnění v Česku. Z jejich ochozů se otevírá stejný pohled, jako před staletími měli obránci města.
1: Po dřevěném schodišti stoupám do jedné ze zpřístupněných věží. Turistou teď jsem tady já. Průvodkyní mi teď bude tady místní obyvatelka Jitka, která jsem také vystoupala. Je to třeba místo, kam byste vzala návštěvu?
2: No určitě, protože to je zajímavý. Je tady krásný výhled.
1: Ještě byste jim vyprávěla o historii takové.
2: Ano, tak řekla bych jim, kdo založil město, že jo, to byl Přemysl Otakar II. Ty hradby vlastně jsou vlastně jakoby v podobě za vlády Lucemburku, no a...
1: Věž má střechu, když se tak podíváme do dál.
2: Taky je vidět nádherně věž kostela a jinak je tady vidět zámek, že jo, po pravý straně.
1: Teď rychle dolů, projdu tady takovým tunelem a teď do druhé zpřístupněné věže, zase po dřevěných schodech. Mám jiného průvodce, Teodor, který tady v Tachově pracuje. Vy jste si sem přišel teďko odpočnout, je to tak?
3: Já se sem chodím rád odpočívat. Mám rád památky a na tom doslova jako ujíždím.
1: Teď už jsem dole, seběhl jsem ze zhruba 11 až 14 metrů vysokých věží. Jdu na zámek. Dobrý den. Vy jste turistka, pravá turistka. A jak se vám líbí v Tachově?
4: Moc. Jo? Je to tady krásný a jsou tady skvělí lidi.
1: Odkud jste?
4: Z Prahy.
1: Víte, že jsou tady nově letos zpřístupněné dvě věže?
4: Ne, to nám zatím nikdo neříká.
1: No tak vám to říkám.
4: Ale já. Třeba až přijedeme příště.
1: Kastelánkou na zámku je tady Petra Tíkalová, a také jste tachovskou radní za sdružení Za lepší Tachov.
5: My jsme hradební věže zpřístupňovali v minulých letech vždycky jenom při dnech evropského dědictví, to znamená jednou do roka a bylo nám to hrozně líto. Letos je necháme zpřístupněné celou letní turistickou sezónu.
1: Dvě hradební věže jsou volně přístupné každý den, a to vždy od 10 do 17 hodin. Z Tachova Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
1: Hodné broučky má pán Bůh na starosti a nic se jí nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
0: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
2: Všecko tě to vždycky samo najde.
0: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Festivalový host Jana Pokorného.
4: Poslední román nositele Nobelovy ceny Thomase Manna se po desetiletích dočkal filmové podoby. A právě s ní přijíždí na letošní Karlovarský festival Eliška Křenková. Snímek Vyvolený převádí slavnou literární předlohu do podoby originální historické grotesky s osobitým humorem i výraznou vizuální stylizací. Jak se hraje ve filmu, který se vymyká žánrovým a diváckým očekáváním? A čím může Mannův příběh oslovit dnešní publikum? O tom všem bude řeč v rozhovoru s herečkou Eliškou Křenkovou.
3: Festivalový host Jana Pokorného.
5: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
3: Ptejte se i vy na webu radiožurnál.cz.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: I během Karlovarského festivalu.
6: Dobré jitro, je půl páté. Teď už Jana Utendorská a zprávy.
7: Kyjev je dnes den smutku za oběti ruského útoku z noci na pondělí. Při něm v ukrajinském hlavním městě a okolí zemřel nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Během něj budou ve městě stažené vlajky na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. Tanger v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela a způsobila požár. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani přímé ekologické škody. Incident se stala asi 15 kilometrů východně od ománských břehů. Úřady ho teď vyšetřují. Státní fond audiovize od září znovu otevře příjem filmových pobídek. Producenti pak můžou žádat o podporu pro natáčení filmů a seriálů v Česku. Fond dočasně pozastavil příjem žádostí v březnu, protože vyčerpal letošní rozpočet. Konkrétní navýšení zatím vedení neoznámilo. A v Havířově si dnes připomenou 65. výročí jednoho z nejtragičtějších důlních neštěstí v Česku. Na dole Dukla při něm zahynulo 108 horníků. Tragédii způsobil podzemní požár. Lidé se v 10 hodin sejdou u památníku se jmény všech obětí na hřbitově v městské části Šumbark.
5: Sport.
7: Fotbalisté Spojených států vypadli na domácí mistrovství světa v osmifinále. V Seattlu prohráli 1-4 z Belgií, která se ve čtvrtfinále utká se Španělskem. Španělé totiž Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo potvrdil, že odehrál svůj poslední světový šampionát.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dvě omezení na dálnici D11 a nehoda na Břeclavsku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy místy zpomalují provoz nadměrné náklady s doprovodem. Teď jsou mezi sjezdy na Jičín a Poděbrady kilometry 42 až 39. Je za nimi hustší provoz. Na dálnici D11 opačně z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Lázně Bohdaneč stojí nákladní auto. 73. kilometr na krajnici, zatím jen na blíkačích. Na Břeclavsku na trase Velké Pavlovice Kobylí havarovalo osobní auto. Nehodu čekejte v Bořeticích poblíž obchodu Coop. Místo nehody s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 24, na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál Jiřího Štefla.
6: A přeju vám dobré ráno úterý 7. července. Poslechněte si taky vysílání ranního Radiožurnálu. Po 5. hodině s vámi bude taky moderátor Petr Král. No a my i dál vysíláme z Karlovarského filmového festivalu každý den, a to až do slavnostního zakončení tenhle týden. My se na chvíli vrátíme do pondělního večera, kdy moderátorka Hanka Schánilová přivítala v mobilním studiu radiožurnálu Airstream na tom filmovém festivalu v Karlových Varech další zajímavé hosty. Poslechněte si rozhovor.
9: V našem studiu tady na Sadové kolonádě je krom vás, milí diváci, moc vás zdravím, také herečka Áňa Geislerová.
10: Dobrý večer, zdravím. Krásný, tady je strašně moc lidí.
9: Máme plný barák, jak se říká.
10: Krásný.
9: Mimochodem, jedna ze dvou sester, které nám dnes okupují náš Airstream. Ráno Ester, večer vy, kdy mám čekat, že přijde třetí gajslerka?
10: Pozor, třetí gajslerka už dorazila do Varů, ale i čtvrtá. Je tady i máma, i sestra Lela a je tady i gajsler, je tady i náš brácha Felix, protože zítra nás čeká ta premiéra, tak jsme tady úplně v plný palbě.
9: Mám
10: takže pozor.
9: Malé zákulisní informace, že sem možná nevezmeme třetí gajslerku, ale že vaše kolegyně z filmu Pramen, Simona Boledovičová, představitelka Agáty, by měla být kdesi kolem našeho Airstreamu. Je tady někde? Je tam, pojďte k nám prosím, aspoň na chvíli. Simona Boledovičová. Aňo, než k nám dojde a než se sedne hned vedle vás, řekněte mi o ní něco, cokoliv, krom toho, že to je velmi pravděpodobně nová majitelka nejkrásnějšího úsměvu českého filmu.
10: Simona je podstatě hlavní hrdinka filmu Pramen, nebo my jsme spolu ty, jako, my jsme ty hlavní hrdinky tam. A Simona je vlastně, jak to říct, jako naprosto fascinující debutantka, vlastně to je její první film, její první herecká zkušenost a má ten neuvěřitelný zážitek, že vlastně svoji první premiéru má tady v Karlových Varech na tom největším plátně snad v Evropě a takže je i velice statečná a já ji obdivuju a taky si myslím, že je velice krásná a myslím si, ona totiž neví, jestli chce být herečka, ale já si myslím, že by chvilku měla být. Pak se klidně na tom, že vybodnout, ale myslím, že chvilku by to měla zkusit.
9: Tak krom toho, že Áňa Geislerová už vlastně položila první otázku, jaké to je debutovat rovnou v Karlových Varech. Co děláte jinak, krom toho, že jste herečka, že byste se nechtěla věnovat filmu?
11: No, tak mně se ten život trošku, a dobrý deň, večer, mně se ten život trošku tak otočil, protože začala jsem teda natáčať, keď jsem mala 17 rokov a zrazu tým, že jsme dotočili, alebo bylo to teda dlhšie obdobie, tak jsem začala aj podnikať jako pomimo toho. Takže už som trošku v tom pracovnom živote a zrazu som v Karlových Varoch s naším filmom. A
9: oči na vrch
11: hlavy. A je to wow, je to neskutočné. Ďakujeme vám veľmi pekne všetkým za podporu. Naozaj si to vážim, cítime to, myslím si, že všetci a ďakujem za intro.
9: Vy ste včera měli slavnostní premiéru soutěžního filmu Pramen, o kterém dnes budeme mluvit. Byla to premiéra, Aňo, jako každá jiná, nebo přeci jenom byla v něčem jiná?
10: Ne, jako prostě ty Vary, ten sál, ten festival, tak pro mě to sice jako není poprvé, ale jako já si toho vážím a jako není to jako standard mít premiéru na festivalu Ačkovým v Karlových Varech.
9: A jak vidíte, někdo přímo debituje.
10: A někdo a debituje. Já teda jsem tady byla loni taky s jedním neuvěřitelným debitantem, takovým s Davidem Odstrčilem, nevím, kdo tady loni byl, kdy tady David byl a tady tančil, viděli jste tady, jako tady předváděl velikou show. Nicméně pro mě to byl jakoby krásný zážitek, zrovna tohle téma a ten film je vizuálně strašně silný a krásný a vidět ho na tomhle velkém plátně byl jako opravdu velký zážitek.
9: Už jste stihla to vstřebat, Simono, nebo jste pořád na nějakém obláčku a říkáte si, co se to
11: obláček.
9: Se mnou pro boha děje?
11: Ještě obláčik. A je to pro mě všechno také nové, ale jsem naozaj vděčná, že všetci mi tu s radosťou ukazují, ako kráčať nějakým týmto kobercom alebo i s týmto svetom a za to som naozaj vďačná, takže naozaj neviem ešte, čo ma čaká, ale viem, že sú to samé dobré veci.
9: Film režíroval Ivan Ostrochovský, bude naším mimochodem hostem v pátek, tak se ho taky můžeme na něco zeptat, ale než se dostaneme k tomu tématu, u kterého pravda musíme trochu zvážnit, bylo to vážné i na place, nebo je s ním zábava? Takže asi to druhé.
10: Ne, tak Ivan je opravdu jako výjimečný a specifický člověk, je s ním zábava, ale je pravda, že člověk možná chvilku jako váha, chvilku to trvá, než to pochopí, že to je zábava, jo? To musíte si najít tu cestu, ale jakmile to jednou rozklíčujete, tak už se vždycky smějete. Je nesmírně vtipnej, má takovej až jako někdy štiplavý, sarkastický humor, někdy umí být velice úsporný, ale já zatím všim vždycky cítím jako velkou citlivost a ta se projevuje v té jeho práci a v tom asi i taky, jak na lidi myslí a jak o ně tak pečuje. A myslím, že včera jsme v té delegaci byli snad fakt opravdu úplně všichni, jako kdo na tom filmu pracovali, a to já třeba si taky hrozně cením, jo, pozvat všechny ty lidi jako na festival, aby přijeli postarat se o ně, a to je třeba na něm taky krásný.
12: Řekněte mi nějaký příklad, že je úsporný, jak jste říkala. To znamená, že vám řekne hraj, neptej se a hraj? Co to znamená?
10: No ne, tak my jsme si třeba dali včera jako, jmenovalo se to tak nějak jako honosně něco jako PR briefing nebo brainstorming, nebo tak nějak ujasníme si některá fakta a i vám to pak shrnul, protože tam nemelte blbosti, no. Něco takového řekl, ne? Tak asi takhle, jako jo.
12: Tak dobře, tak na Aňu Geislerovou úspornej, doufám, že o vás Simono pečoval, že to byl ten pečující režisér. Jak to vypadalo?
11: To ano, ale dneska těž mi padla otázka, že akú myšlienku si beriem aj z toho natáčania, alebo nejakú radu, ktorú som dostala. A hneď mi napadla tá od Ivana, že neber sa vážne, Simči. Takže to tým asi myslíme. Ale Ivan je veľmi starostlivý. Keď som potrebovala na pláci ten čas, tak on mi ho vždy dal. To proste naozaj si beriem ďalej, že naozaj aj niečo z toho, ako sa on správal ku nám, že tak by som sa chcela aj ja správať k ostatným ľuďom. Takže naozaj toto som si veľmi vážila, že mal trpezlivosť.
12: Mluvili jsme teď o režisérovi Ivanu Ostrochovském. Možná nevíte, milí diváci, že Aňa Geislerová vyučuje na FAMU režiséry práci s hercem. Co byste mu dala? Jak byste ho oznámkovala?
10: No takhle, já si myslím, že hlavně jakoby každý režisér je prostě jako unikát, stejně jako každý jiný člověk. Každý hledá nějakou svoji cestu, nějaký svůj jazyk, jak jim komunikuje prostě to, co chce točit a jak na tom bude pracovat, svoje metody a svůj prostě specifický styl práce s hercem. Ale vždycky taky říkám, že nejzajímavější je to, že jaký je režisér, takovej je film. Jo. A to platí jako, když se díváte na režiséra, můžete odhadnout, jaký budou jeho filmy. Když se díváte na ty filmy, můžete opravdu vidět toho člověka zatím. Jo. Vždycky to tak je, vždycky jim říkám, když chcete zlepšit svoje filmy, musíte pracovat na sobě. Jako v tomto strašně, to vychází z vás, jako to je vaše téma, váš jazyk, vaše vize a tak dále. Ale Ivan je prostě fakt jako buď to mimo kategorii, nebo prostě jednička s hvězdičkou. No.
12: Už jsem se bála, že to chcete zamluvit a neoznámkujete, ale oznámkovala. Ale
10: my jsme třeba letos na klauzurách jako vlastně dali celému ročníku Bčko, ale to proto, protože byli tak dobrý, že jsme jim řekli, vy musíte mít kam růst a kdybyste dostali Ačko, tak co?
12: A není to riskantní jako pro vás jako pro herečku?
10: Ne, je to motivační. Ne, já si myslím, že to je správně. Jako, je to správně jako,
12: Kdo obsadí herečku, která mu dala Bčko na škole?
10: Každý, kdo to vezme jako výzvu. Chyby jsou výzvy. Chyba je kamarád a mít kam mířit jako vzhůru je prostě je důležitý.
12: Simona Boledovičová, Aňa Geislerová, herečky filmu Pramen jsou našimi hosty. Ten film nás zavede do poloviny 80. let, do doby, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. Ve filmu Pramen vyhrajete lékařku Ingrid, vy sestru Agátu, nebo sanitářku Agátu, a vy se vlastně podílíte na sterilizaci romských žen. Tohle téma je podle vás pořád otevřené a pořád bolí?
10: No já si myslím, jako rozhodně asi není uzavřený, jo. Je to, teď nám někdo říkal, že z nějakých jako rešerší, který se dělal, tak vlastně oficiálně tady ty jakoby podporovaný sterilizace v podstatě skončily až v roce 2010 nebo 2011. Takže to je vlastně před chvilinkou, jo. Třeba na Slovensku vůbec ani neprobíhají ty kompenzace, které aspoň u nás se řeší, ačkoliv třeba jsou ty podmínky pro ně nastaveny velice složitě. Ale jako každý film, který se zabývá takovým složitým tématem, tak ten film asi taky trochu doufá, že jako pomůže té věci, aby se nějak řešila, nebo té společnosti, aby na to téma jako myslela třeba jinak, nebo aby ho vůbec jako brala, že to je něco, co se řešit má, a to mi přijde důležitý. No.
6: Posloucháte Radiožurnál, za chvíli se do Karlových Varů vrátíme, teď aktuálně ale Milan Glista se Zelenou vlnou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnici D4 ze Strakonic do Příbrami nebezpečí mezi sjezdy na Mirotice a Tábor, kilometry 74 až 63, je hlášené auto, které jede proti správnému směru jízdy. D4 ze Strakonic do Příbrami, auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tolik tedy aktuálně zelená vlna, my se vracíme k rozhovoru s Aňou Geislerovou, moderuje Hanka Schánilová.
9: Simono, možná i Aňo, kam až musí zajít herečka, která chce pochopit postoj romských žen a možná na druhé straně i těch lékařů, zdravotníků, kteří se podíleli na té sterilizaci. Měli jste možnost ptát se na obou stranách?
11: Ak můžem začít, tak já jsem hlavně potřebovala pochopit, že já teraz nejdem hrát Simonu Boledovičovu, alebo teraz nie som já, ale som nejaká iná postava. Takže tu akoby časť otázky by som rada posunula Ani. Ale pre mňa toto hlavne bolo, že ja som si tú postavu nejak tak vybudovala v sebe, čo môže byť, ako by mohla reagovať na nejaké situácie, aké má nejaké zázemie v tej rodine alebo nie rodine. A že teda kam sa posúva. Takže ja som sa veľmi, veľmi dlho pasovala s týmto. A zvyšok hodím tebe.
10: To je vlastně zajímavý, jo, tady, že jsme tady spolu, protože pro Simonu je to vlastně jako kdyby začátek. A mně někdy přijde, že člověk vlastně má udělat ty rešerše, nebo zase i herci si hledají svoje metody a k některým rolím to potřebujete, abyste to téma pochopil, ale k některým třeba to potřeba není, jo, protože sice ten příběh je o těch věcech, ale není vaším úkolem komplexně pochopit celou tu problematiku nebo ji nějakým způsobem jakoby interpretovat, protože to ani nejde. A. V tu chvíli ta moje postava je prostě doktorka, která žije v nějakém vztahu, je bezdětná, nemůže mít děti, je ambiciozní, ale nedaří se jí vlastně prorazit do těch míst, kam by si přála. A ten život jako před ní tak různě zavírá ty dveře a ona vlastně ale žije normální život. Ona prostě dělá práci, kde ty zákroky jsou vlastně jako kdyby oficiálně jakoby systémem jakoby schválený nebo doporučovaný nebo podporovaný, takže ona nedělá takzvaně nic ilegálního a asi si opravdu žádnou jako otázku nějakou morální neklade. Prostě výkon jako každý jiný. Až potom setkání právě s Agátou, která zase je v té fázi života, který nějakým způsobem k té Ingrid promluví právě nějaká její čistota nebo taková jako a její jako kdyby a to téma, že vlastně ona pocítí, že tam je taky to propojení s tím romským světem nebo to její poloviční jakoby romství, tak jí to nějak jakoby začíná bořit ty hradby, které si tady ta Ingrid vybudovala. Takže já jsem vlastně taky úplně neměla potřebu. Mě to přirozeně zajímá, to téma, to, jakoby, já jsem si pátrala, ale nemyslím si, že je nutný, abych ho úplně komplexně pochopila.
9: My teď jsme mluvili o filmu Pramen, který je v hlavní soutěži letošního Karlovarského festivalu. My za chvíli otevřeme další film, který se jmenuje Dvě deci tuše a budeme o tom mluvit s Aňou Geislerovou. Já moc děkuji, že byla naším hostem alespoň na první polovinu tohoto rozhovoru Simona Boledovičová, kterou si vybrali rovnou do hlavní role a je v hlavní soutěži. Ještě jednou vám moc děkuji, Simona Boledovičová.
11: Děkuji, Maja.
9: Teď jste tu v roli producentky a to filmu Dvě deci tuše. Je to dokument o vašem tatínkovi, o japanologovi, kaligrafovi, novináři, překladateli Petru Geislerovi. Je pravda, že to měl být původně takový malý doprovodný film s malou výstavou a ono se nám to sem dostalo až do Varu?
10: Je to tak. Tak se to nějak zvrtlo prostě, ale krásně se to zvrtlo a jako to je třeba, jak jsem i říkala, jak je krásný prožívat s někým, když má takový velký poprvé, jako třeba Simona, s jakou jako vlastně radostí nebo pokorou a takovou čistotou k tomu přistupuje. Já tady nejsem poprvé jako herečka, ale jsem tady poprvé jako jedna z těch producentek, jako, protože druhým producentem je Ondra Trojan a Já vlastně, když jsme se to dozvěděli, že teda nám tady film pustí v tom zvláštním uvedení, tak já jsem to opravdu obrečela. Mě to absolutně jako dojalo, dojalo mě to úsilí té Eti, dojalo mě to kvůli tomu tátovi, kterýmu by to teda asi bylo stejně úplně jedno, ale bylo to pro mě jako něco neskutečného.
9: A je v tom filmu něco, co jste netušila? Ani vy, nějaká nepoznaná stránka vašeho tatínka?
10: To ne, to si nemyslím. Jako, nebo takhle, jo, vlastně máte pravdu, jako jsou tam věci, jako to, co já si myslím, že já vím toho o něm ještě víc, než je ve filmu, jo, ale ale dozvěděli jsme se takový hezký věci o něm v rámci třeba toho, že jsme natáčeli v tom Japonsku a dělali se rozhovory s lidma, pro který on pracoval, tak že byl opravdu strašně dobrý v té profesi, jo. My samozřejmě jako dcery ho zbožňujeme a víme, který věci uměl, jako že byl talentovaný prostě na ty jazyky, na já nevím, restaurátorství, hudbu, všechno možný, ale nemáme tu možnost, že jsme neměli jako možnost pochopit, jak dobrý byl v té japonštině. A to jsme se dozvěděli od těch Japonců, od těch jeho šéfů bývalých a tak dále. A to je vlastně, to bylo krásné zjištění, dojemný.
9: My jsme se tady povídali o tom, jak širokou máte tu rodinu, už máte jednu sestru, druhou sestru, ještě jednu sestru a ještě jednoho bratra, a maminka talentovaná a tak dále. Promiňte, ale máte v rodině někoho,
10: talentovaného?
9: Jo, někoho normálního, koho ta muza ani trošku neolízla.
10: Těžko říct, ale zdá se, že jako Max se nám spíš jeví do sportu, což je u nás absolutně atypický. Takový tam, to tam nemáme v rodině jako vůbec. Jako nikoho, kdo by se rád pohyboval a miloval sport, tak to je jako novinka. Ale jinak opravdu všichni jsme trošku jakoby, jako muzický. A potom vlastně taky Eti syn Honzík, tak ten se nám jakoby dere do diplomacie. A to je teda taky pro nás úplná novinka. Jako, úplně jako zajímavý. jako nový tón, nový směr, ale dobře.
9: Kudy všude se bude vyvíjet Geislerovic rodina? No, proč ne? Pojďme si ještě povídat o jednom tématu, který je docela zajímavý. Vyhrajete i v nové šestidílné minisérii Zmizení Sáry Lindertové. Slyšela jsem, že to se natáčí hlavně v noci, natáčí se na hřbitově, natáčí se v metru. Tak co, taky natáčíte v metru, v tunelech pod Prahou, nebo se vám to naštěstí vyhnulo?
10: Bohužel teda nevyhnuly se mi ty noci. A to jsem se ptala, než jsme začali točit. V tom scénáři to je napsané, že jsou ty noci. A já jsem říkala, hele, tady je strašně moc těch noček, co? To bude nepříjemný. A bylo mi řečeno, ne, to budeme zatemňovat. Jo? Takže samozřejmě ani jednou jsme nic nezatemňovali, všechno je v noci. Teď vlastně tenhle ten týden tady je taková příprava na to, já tady až skončím, jako jo, tak
9: se podíváte do svého diáře?
10: To ne, to já vím, točím týden.

0: Prostě, takže my jako už týden prostě, jako my každý den prostě se potkáme a brečíme a chodíme za rakví. Já to trochu zlehčuju, ale ono to jinak nejde, jo, k tomu přistupovat. Takže není to vůbec jako jednoduchý.
1: Nechápu, to je něco, do čeho se člověk úplně vžívat nechce.
0: Ne, nechce.
1: Pak mám jednu otázku, proč jste na to Matěji Chlupáčkovi, režisérovi, prostě kývla?
0: Přiznávám, ale on to ví i Matěj, jako hlavním důvodem byl Milan Ondrík. Protože my jsme se sice potkali ve filmu Otec, ale tam jsme hráli už rozvedený manžele a moc jsme se neužili. A já vlastně mám hrozně ráda, jak on pracuje, jakou má energii a je to takový jako takový všechno jako divoký, takový energický a takový prostě Slovák, že jo. No, takže jsem si říkala, to je něco, co by mi mohlo jako tak nějak jakoby pomoct v něčem, nebo zažít jako takovou tuhle tu živelnost. Tak jsem se strašně těšila, po dvou dnech úplně už jsem nemohla. On tady někde je, my jsme se včera viděli, já vím, že mě možná slyší. A říkám to samozřejmě s nadsázkou, jako, protože je to opravdu jako nápor energie. No ale pak jsme se zase srovnali, pak jsme začali hned soutěžit o záběry a o detaily a tak dále, tak jsme oba dva takový fakt jako ambiciozní herci, ale úplně s takovým tím hezkým nasazením, jako který já mám ráda. Bereme to vážně a jdeme do toho vlastně tak nějak naplno. A to je pak hrozný, že soutěžíme. No.
1: Mně přijde. Proč si nezatleská?
0: Děkuju.
1: Jo. Mě zajímá jedna věc, že vy opravdu do všeho jdete hodně naplno, že z toho malého Esteřina filmu uděláte velký film. A teď mi přijde, že vám se podařilo, a to možná nevíte, milí diváci, dostat do muzea v Orlických horách umělecké dílo Františka Kupky v hodnotě, teď poslouchejte, 200 milionů korun. To se dělá jak, Aňo?
0: Já nevím. Jako, to je legrační, jo. Mě to vlastně... Já prostě tak nějak jako si říkám, že prostě že se chceme jako radovat, ne? Jsme jako lidi nastavení, že chceme, aby byly věci hezký, aby byly radostný a že mně nepřijde vlastně nic jako komplikovaný, jo, dokud se to neskomplikuje. Tak. A zkrátka a dobře, já jsem prostě se jenom zeptala, jestli by to náhodou nešlo. Ten statečný člověk, pan Lekeš, sice nejdřív byl zcela šokovaný, protože z jeho pohledu je to absolutní nesmysl a nikdo by se ho normálně asi, nebo vzdělaný, nebo já nevím, jako vzdělaný v tom oboru, nebo v tom způsobu, jak se normálně obrazy vystavují, pojišťují a tak dále, tak by se ho asi nezeptal, ale čistému vše čisté, říkám, nepůjčil byste nám to? A on říkal, a proč? A říkám, no, protože máma to miluje, jako, a bylo by to pěkný, ne, kdyby jsme to tam měli jako prýma nápad a on byl naštěstí takový jako spontánní a opravdu se to stalo. Pak to způsobilo samozřejmě infarkt tomu řediteli toho muzea Orlických hor, protože to prostě opravdu nese s sebou takový různý bezpečnostní podmínky a tak dále a tak dále.
1: Ale normální člověk by nespal samozřejmě z toho.
0: A bylo to krásný. Jako,
1: vám se spalo hezky.
0: Ale já mě vlastně potom, když vidíte takhle, jako, že někdy ty věci se opravdu můžou stát takhle lehce, jenom člověk vlastně to musí zkusit, jo? Jenom tomu třeba musí uvěřit. A já mám takovou jakoby, teorii, že opravdu ten jako, tak jako amatérsky jako zajímám a miluju tu kvantovou fyziku a já prostě vím, že i tenhle ten okamžik, tak jak se děje, existuje v tisíci jiných variantách, jo? Kdy jsem řekla něco jiného, kde vy jste byli v obráceně, kde pršelo, já nevím co všechno, nebo jsme tady vůbec nebyli.
1: Začínám se děsit.
0: Ne, ale já... Takže já si myslím, že člověk opravdu to, jakoby v co věří, to se děje, nebo i ten úspěch se jakoby lidem jeví, nebo zjevuje takovej, v jaký věří, jako jo. A tohle mi přišlo vlastně strašně jednoduchý, ale opravdu najednou vidět tu mojí mámu, která opravdu se narodila v Dobrušce a vyrůstala vedle toho Opočna, kde se narodil ten Kupka a žil taky v té Dobrušce a já si myslím, že on opravdu zažil v ní lásku jakoby k tomu umění, protože v té rodině do té doby žádný jiný umělec nebyl. A teďka oni mají najednou vedle sebe pověšený ty obrazy. A to je pro mě jakoby úžasný, že se nějaký takový zvláštní vesmír taky jakoby uzavře a moje máma vystavuje prostě s Františkem Kupkou.
1: Díky, že jste přišla, že jste byla naším hostem v rozhlasovém Děkuju. Studiu. Tady na Sadové Taky. Kolonádě byla herečka Aňa Geislerová a doufám, Děkuju. Že přijdete zas.
0: No. A vy přijďte do kina na 2 dl tuše a na pramen.
1: Mějte se krásně.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Jsou tu zprávy a Jana Utendorská.
1: Vládní delegace ráno odletí na summit NATO v Ankaře. Je poslední den pro zaplacení objednaných dluhopisů republiky. Fotbalisté Španělska porazili Portugalsko a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A bude oblačno i zataženo na severu místy přehánky, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Ankaře začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy budou v Turecku výdaje na obranu, podpora Ukrajiny nebo třeba vztahy mezi Evropou a Spojenými státy. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na základě předběžného opatření ústavního soudu dorazí i prezident Petr Pavel. Babiš už několikrát zopakoval, že vláda prezidenta na summitu nechce, a to údajně kvůli rozdílným pohledům na zahraniční a bezpečnostní témata. Pavel svou účast ale vnímá jako povinnost.
3: Pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Pavel do Ankary odletí během rána, vládní speciál s Babišem odstartuje chvíli před ním. Premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Jednání se zúčastní také šéf Bílého domu Donald Trump. Ankara kvůli summitu zpřísnila bezpečnostní opatření. Na pořádek ve městě dnes a zítra dohlédnou desítky tisíc policistů a vojáků. Turecko ve svém hlavním městě také omezilo letecký provoz. Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. V nabídce byly celkem tři typy, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
4: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
1: Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Dluhopisy je možné zaplatit například přes QR kód. Zásilky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost AppGates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina zákazníků. Prodejci dobírky zdražují nebo úplně ruší, protože zákazníci balíky třeba často nevyzvedávají. Na 10 místech v Česku nastupují dnes středoškoláci k dobrovolnému vojenskému cvičení. Fyzickou i psychickou odolnost budou trénovat například v Liberci, Žatci nebo v Prostějově. Armáda původně počítala s 800 účastníky. Kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Na 30-denní akci se přihlásilo téměř 1200 studentů. Pokračuje mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobárňa Košvancová.
5: Každý student, který absolvuje dobrovolné vojenské cvičení, má splněn kurz základní přípravy. V případě, že se v budoucnu rozhodne stát se vojákem z povolání nebo vstoupit do aktivní zálohy, či se rozhodne pro studium na vysoké vojenské škole, nebude muset absolvovat výcvik znovu.
1: Kromě snadnějšího nástupu do armády dostane každý účastník, který projde celým cvičením a složí přísahu, přes 38 tisíc korun.
2: Sport.
1: Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý Cristiano Ronaldo po porážce potvrdil, že si na světovém šampionátu v budoucnu už nezahraje.
6: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou. Budu prostě pokračovat v životě.
1: Ve čtvrtfinále se Španělsko utká s Belgií, která v Seattlu zvítězila nad domácími Spojenými státy 4-1. A novým lídrem cyklistické Tour de France je po vítězství ve třetí etapě Tadej Pogačar. Slovinský obhájce titulu finišoval před Dánem Jonasem Vingegaardem, kterého tak Pogačar těsně předběhl i v celkovém hodnocení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 v Ostravě a nehoda na Břeclavsku. Dálnice D1 v Ostravě směr Polsko stojí, na Brno zatím pomalu popojíždí. Omezení mezi exity 361 centrum a 354 poruba jedou tři nadměrné náklady s doprovodem. Už jsou na konci omezení a dálnice bude průjezdná v obou směrech. Kolony by se mohly rychle rozjet. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Lázně Bohdaneč stojí nákladní auto s defektem. 73. kilometr na krajnici už za šipkou a silničáři na cestě k vozidlu sbírali na krajnici kusy pneumatiky. A na Břeclavskou trase Velké Pavlovice Kobylí havarovalo osobní auto. V nehodu taky omezený průjezd čekejte v Bořeticích poblíž obchodu Coop. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 24. Tolik zprávy. Teď už je s vámi ranní radiožurnál a Petr Král.
0: Dobrý den, úterý 7. července. Možná jste si ještě nestihli všimnout, že nastal prázdninový režim. I teď jsou totiž aktuální různá školní témata. Ve zprávách jsme mohli slyšet o středoškolácích, kteří právě dnes nastupují hned na několik vojenských posádek na dobrovolné vojenské cvičení. Tak přejeme, ať to zvládnete se ctí. No a škola ještě jednou, tentokrát zdravotní škola v Třebíči. Tam ani moderní zázemí se simulátory nepřitáhlo dostatek zájemců o studium na několik různých zajímavých oborů, třeba i zdravotních. Pojďme se tam podívat a zjistit, proč tomu tak je. S vámi ranní radiožurnál. Dobré jutro.

0: S vámi Radiožurnál, krátce po 5 hodině. Kapacita zdravotnických oborů středních a vysokých škol v Česku postupně roste. Stát se tak připravuje na další stárnutí populace a nutnost zajištění péče. V Třebíči se ale nedaří zaplnit obor praktická sestra.
1: Tak, simuluje normálně srdeční zástavu, učitelka si to tady přes tablet nastaví.
2: Provází mě ředitelka střední zdravotnické a veterinární školy v Třebíči Lenka Francová po moderním pracovišti, kde lze nasimulovat nejrůznější situace vyžadující zdravotní péči. I přes tuto nabídku eviduje u oboru praktická sestra dlouhodobě nízký zájem uchazečů.
1: Není hned v tom prvním kole poptávka po tomhle oboru, aby jsme obě dvě třídy naplnili.
2: I po druhém kole ale zůstalo na oboru s kapacitou 60 míst 26 volných. Lenka Francová ale třetí kolo přijímaček už neplánuje. Třídy podle ní doplní jiní žáci.
1: Žádosti o přestup a už máme i žádosti o opakování ročníku.
2: Pro další školní rok by ale vedení střední školy rádo kapacitu oboru praktická sestra snížilo.
1: Určitě budeme uvažovat tím směrem, že bude jedna třída prakticky sestry, jedna třída zdravotnické liceum a chystáme se rozšířit naši nabídku na vyšší odborné škole o dentální hygienu.
2: Podle náměstka hejtmana z hnutí ANO Pavla Řehoře je ale omezení oborů ze dvou tříd na jednu zatím nepravděpodobné, už protože se kraj chystá do třebíčské školy investovat.
3: Myslím si, že ne. Nás Třebíči čeká, doufám, že co nejdříve, vlastně obrovská investice. Chceme opravdu pro ty lidi, aby to bylo atraktivní, tenhle ten obor a tenhle ta oblast.
2: Potřebu rozšíření kapacit vyšších odborných škol ale Pavel Řehoř uznává a kraj o nich jedná. Podle Lenky Francové jsou právě místa na navazujícím vzdělávání ještě důležitější než na středních školách.
1: Ze střední školou to vzdělání není dostačující. Oni prostě musí jít buď to na vyšší odbornou školu, anebo na bakalářský, případně magisterský obory.
2: Kraj i vedení školy dále vidí potřebu ve spolupráci s nemocnicemi, aby se studenti dostali co nejvíce do praxe. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, pokud se chystáte do Krkonoš, dost možná tam budete těžko hledat kdysi hojně rozšířenou zácnou sasanku Narciso květou. Mizí, ale nemůže za to tentokrát člověk. Důvody uslyšíte v raním Radiožurnálu ještě před půl šestou, ale teď nabízíme zprávy. Je 5:15. Poslanci se právě dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody a nebo také restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. V Íránu čtvrtým dnem pokračuje pohřeb bývalého duchovního vůdce Alího Chameneího. Procesí se přesouvá do města Kom, které je považováno za centrum šítského islámu. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země ve čtvrtek ve svém rodném městě Mašhad na severovýchodě Íránu. Chameneí zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu.
1: Na Pražském okruhu na jeho hlavní části z letiště, kde jedničce se aktuálně nedá sjet exitem 3 Vestec. Přímo ve sjezdu právě teď zasahují hasiči u většího požáru osobního vozidla. Opakujeme, Pražský okruh v obou směrech aktuálně se nedá sjet exitem 3 Vestec. Přímo v něm hasiči zasahují u požáru vozidla. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes bude téměř všude hodně oblačnosti, i přesto teploty porostou. Čekáme oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Hlavně na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Velmi výjimečně se může vytvořit i bouřka. Teploty dnes opět vysoké, nejčastěji mezi 26 a 30 stupni. Chladněji kolem 24 stupňů bude na deštivějším severu a severovýchodě. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 18, na Šumavě kolem 22 stupňů a rozfouká se mírný, ale nárazový vítr, který k večeru zeslábne. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: nuevo.
1: Pracovníci Krkonošského národního parku začali na dvoračkách a kolem rýchorské boudy chránit sasanku narcisokvětou. Toto až 40 cm vysoká vzácná květina postupně mizí z horských luk proto, že ji ničí hospodářská nebo také lesní zvířata. Ochranáři kolem sasanek teď rozmístují plůtky a malé klece.
2: Na dvoračkách máme výskyt právě týhletý ohrožený rostliny.
3: Vysvětluje Lucie Procházková. My jsme tady na velké louce a už odsud vidíme pár kvítků a to je právě ta sasanka.
2: Jsou to bílé květy, které tvoří vlastně složený okolí, který připomíná květ narcisu trošku, proto se jmenuje narcisokvěta.
3: Máme sebou potřebné vybavení.
4: Malé klícky, které budou chránit ty sasanky, jsou asi tak půl metru velké v průměru, tak do metru.
3: Vysvětluje Klára Tlachačová. 1, 2, 3 sasanky. Ty oplotíme všechny najednou.
4: Ano, v tomhle případě, protože jsou blízko sebe, tak je oplotíme najednou a zvolíme takovou menší oplocenku.
2: Přidrž lidsko. Přidržím, natahuj.
4: Jo.
2: Tak, teď ji potřebujeme vlastně svázat, aby držela, děláme kulatý tvar, protože je pro nás nejjednodušší, takže ji potřebujeme k sobě svázat.
4: Drátek a přikurtujeme to třeba hřebíkem anebo roxorem, aby pevně držela
2: v zemi.
3: Pořádně připevnit, aby to bylo odolné vůči větru, dešti.
2: A hlavně kvůli těm hospodářským zvířatům, případně jelenům, kdyby do toho přišli a strčili to třeba čumákem, tak aby nám ta oplocenka zůstala na místě a nepřevalila se třeba, neumožnila jim ten okus.
3: Pracovnice se na všechna místa, kam klece a oplocenky nainstalují, musí vracet, protože je potřeba je zkontrolovat, jestli nejsou poškozené nebo poničené. Z Krkonoš, Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál. Právě dnes začíná ostře sledovaný summit NATO v Ankaře. Budeme ho sledovat a budeme také u odletu obou delegací, ať už té premiérovi, tak i té prezidentovi, a přineseme informace nejenom od odletu, ale také o průběhu summitu. Spolu s našimi reportéry budeme i tentokrát u toho.
1: Festivalový host Jana Pokorného.
2: Poslední román nositele Nobelovy ceny Thomase Manna se po desetiletích dočkal filmové podoby. A právě s ní přijíždí na letošní Karlovarský festival Eliška Křenková. Snímek Vyvolený převádí slavnou literární předlohu do podoby originální historické grotesky s osobitým humorem i výraznou vizuální stylizací. Jak se hraje ve filmu, který se vymyká žánrovým a diváckým očekáváním, a čím může Mannův příběh oslovit dnešní publikum? O tom všem bude řeč v rozhovoru s herečkou Eliškou Křenkovou.
1: Festivalový host Jana Pokorného.
3: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
1: Ptejte se i vy na webu radiožurnál.cz.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I během Karlovarského festivalu.
0: Radiožurnál, 5:30. Jana Utendorfská a zprávy.
4: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 700 000 korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO se svobodou projevu. Dostala 370 000 korun, to je 1150 korun na hodinu. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. Celkem radí premiérovi 11 lidí. Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3535. Zraněných je skoro 17 000 lidí. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Podle něj je zároveň po otřesech z předminulého týdne bezdomova necelých 18 000 lidí. Oficiální počty pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí. Organizace Spojených národů ale odhaduje, že jich může být až 50 000. Francouzský odvolací soud dnes vynese verdikt v procesu se šéfkou nacionalistických poslanců Marine Le Penovou. Ta se odvolala proti loňskému rozsudku za údajné zneužívání unijních peněz na europoslanecké asistenty. Le Penové hrozí až 4 roky vězení a zákaz kandidatury v prezidentských volbách v příštím roce. Lídrině nacionalistického národního sdružení vinu odmítá. A ochránci přírody chtějí v okolí osady Jizerka v Jizerských horách zrušit 2 historické odvodňovací příkopy. Přehradí je a místo nich tam vzniknou tůně. V minulosti na vrcholcích hor vznikaly kanály, které měly vodu odvádět. V současnosti je podle ekologů naopak nutné ji v krajině zadržet. Tůně vzniknou na Upolínové louce a nad Sklářským potokem.
3: Sport.
4: Fotbalisté Belgie porazili v osmifinále mistrovství světa v Seattlu domácí Spojené státy 4-1. Ve čtvrtfinále se Belgičané střetnou se Španělskem, které v Dallasu vyřadilo Portugalsko po vítězství 1-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na Pražském okruhu uzavřený sjezd na Vestec na D1 omezení v Klimkovickém tunelu. Jedete-li v metropoli na hlavní části okruhu na trase D1 letiště, počítejte s většími komplikacemi ve sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Před velkým kruhovým objezdem před Vestcem stále zasahují hasiči. Požár vozidla už sice zlikvidovali, ještě nějakou dobu, ale budou odklízet následky. Exitem 3 z okruhu v obou směrech se tak stále nedá sjíždět. Využijte buď sjezd na Písnici anebo Jesenici. Na dálnici D1 v Klimkovickém tunelu, tedy mezi kilometry 346,5 a 348, ve směru na Ostravu provádějí pravidelnou údržbu. Až do dnešní půlnoci se tak tubusem na Brno projíždí obousměrně, zatím bez zdržení. A silnice 16 ze Slaného do Mělníka a dlouhé kolony v obou směrech před D8 u Nové Vsi.
6: Ze Slaného směr Mělník to úplně stojí, přes jezdem na dálnici už tady stojím 25 minut. Ani v protisměru auta nejezdí.
5: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Na Českém je dnes po ránu hodně oblačnosti, hlavně na Moravě a ve Slezsku a pak také na severu a severovýchodě Čech. V Čechách je ale místy i polojasno. Teploty aktuálně zůstaly poměrně vysoko, nejčastěji se pohybují mezi 15 a 19 stupni. Na některých místech ale teplota neklesla pod 20, například v centru Prahy. Naopak nejchladněji je na horách, například na Šumavě nebo v Krkonoších. Březník má 6 stupňů, Sněžka 7,5. Přes den pak bude na nebi hodně oblačnosti, polojasno. jasno. Čekáme pouze místy z počátku dnešního dne v Čechách. Déšť se objeví hlavně na severu a severovýchodě a tam také bude jen kolem 24 stupňů. Jinde se bude teplota pohybovat od 26 do 30 stupňů. Na horách naměříte kolem 18, ale na Šumavě bude tepleji až 22. A opět bude větrno. Foukat bude mírný západní vítr, který bude mít místy nárazy o rychlosti až kolem 55 km v hodině. Večer bude měnit směr na severozápadní a také zeslábne. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ráno, jak se to vezme. Někde se do rána prolíná i noc, třeba v Karlových Varech. Noční diváci festivalu tam nespí a předávají si štafetu s úklidovými četami, které brzy ráno vyrážejí do ulic, aby se mohlo znovu město probudit nablízkané a čisté. A právě tam se vydáme už za pár minut.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 538 s vámi ranní radiožurnál. Filmové festivalové Karlovy Vary mají hned několik tváří. V noci tradičně hýří hudbou, tancem a taky veselým diváků a návštěvníků. No a ráno se pak všechno uklidní a to je přesně ten čas, kdy do ulic vyráží úklidové čety. To, aby bylo zase všechno nablízkané a nachystané na festival.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Daniel drží v ruce vapku a čistí s ní tady lavičky u hotelu. Tady jsme nedaleko pupu. Musíte ráno vstávat brzo?
2: No samozřejmě na pátou, aby jsme to stihli, aby jsme nemuseli jako kdyby odánět ty lidi z těch laviček, aby měli nějaký komfort a klid.
1: To proto se to musí dělat brzo ráno.
2: Brzo ráno.
1: Když ještě festivalový hosté spí.
2: Přesně
1: tak. Tak Daniel si musí přivstat.
2: No.
1: Jste rád za ten festival tady ve městě, nebo je to spíš obtíž pro místní obyvatele?
2: No, jako spíš pro ty místní, jo, že tady není kde zaparkovat. To je ten největší problém.
1: Danieli, ať jde dílo od ruky. Dobré ráno. Řekněte mi křestní jméno.
3: Laszlo Vlad.
1: A tady po nočních hostech uklízíte všechen ten nepořádek. Cigarety, alkohol.
3: Já všechno. Všechno uklidím.
1: Kolik vám je let, Laszlo?
3: A to těžko říct. 14. ledna příští rok mě bude 83.
1: Není to práce už pro mladší? Není to moc náročné? Brzo stáváte?
3: Já ráno staju ve 3 hodiny. A já pracuji pro Česko.
1: Na jedné straně kolonády řemeslníci, na druhé straně kolonády lázeňští hosté u pramenů.
4: Prostě člověk si dá i ty prameny, mám tady samozřejmě i...
1: Milan vytahuje kalíšek. Festivalový logo.
4: Dávám si všechny většinou, kromě Becherovky, protože řídím.
1: Takhle ráno je to zase úplně všechno jiné. Uchlízí se, málo turistů.
4: Chodíme sem pravidelně, ale po každý objevíme něco nového. Třeba včera byla reportáž o Grand Hotelu Pup. Byly tam zase věci, které prostě jsme neviděli vůbec, neznali. Hlavně, že byl třeba Pup cukrář původem. A takovýhle věci. A to nás vždycky nějakým způsobem inspiruje a vyrazíme. A...
1: Tak si to užívejte.
4: Vy taky.
1: Díky moc. Díky. Nashledanou. Díky. No vidíte, skoro by se chtělo říct, že teď cukrář Pup hostí hollywoodské hvězdy. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál. Pyrenejská bitva rozhodnutá. Fotbalisté Španělska v osmifinále mistrovství světa v Americe porazili Portugalsko 1-0. Po utkání na Testonci slavili čeští basketbalisté výhru, ale jak to tak vypadá, tak bohužel ta radost netrvala dlouho. Proč tomu tak bylo? Uslyšíte před šestou.
1: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
2: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
1: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
2: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
1: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
2: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
1: Radiožurnál ve Varech.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Radiožurnál 3:15. Právě dnes vyprší termín, kdy je potřeba zaplatit za dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Dnes si už musí zaplatit v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení nastupuje víc než 1000 studentů středních škol. Armáda ho pořádá na 10 místech v Česku. Středoškoláci se budou učit číst z map, zacházet se zbraní anebo poskytovat první pomoc. Podle armády se každý rok zájem o taková cvičení zvyšuje.
3: Situace na pražském okruhu kolony na silnici 16 před Novou Vsí. Úvodem lepší zpráva z hlavního města. Na okruhu na trase z D1 k letišti už se opět dá sjíždět exitem 3 Vestec. Zhruba půl hodiny byl v obou směrech uzavřený, a to kvůli likvidaci požáru osobního auta těsně před kruhovým objezdem u Vestce. Hasiči jsou stále na místě, teď už ale pouze v levém odstavném pruhu. Okolo se projíždí pomaleji, ale v celku plynule. Kolona se netvoří. Na dálnici D1 směrem z Kroměříže do Brna houstne doprava za Rousínovem. Kamiony brzdí na 212. kilometru, osobní auta v levém pruhu až v okolí Holubic na 210. A silnice 16, spojnice Slaného a Mělníka, velmi hustý provoz a kolony v obou směrech před nájezdem na D8 u Nové Vsi, počítejte s minimálně 15 minutami navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Dnes bude převážně zataženo, velmi teplo a také větrno. Ráno a dopoledne může být ještě hlavně v Čechách polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnosti, až na celém našem území bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě s deštěm, ojediněle i s bouřkami. Tam také teploty nevystoupí tak vysoko, jen ke 24 stupňům. Jinde se budou pohybovat mezi 26 a tropickou 30. Na horách naměříte kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. A foukat k tomu bude mírný vítr, který může mít místy nárazy přesahující 50 km v hodině. Nejprve bude foukat od západu, k večeru změní směr na severozápadní a také místy zeslábne. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dobré ráno v 5.50. Někdy ani po výhře nemáte důvod slavit. Čeští basketbalisté na závěr úvodu kvalifikace o postup na mistrovství světa porazili v Brně sice Estonce v poměru 75-73. Brzy je ale radost přešla. Výhra Švédska ve Slovinsku totiž znamenala definitivní konec šancí na jejich postup.
1: Když čeští basketbalisté zakončili výhrou nad Estonskem úvodní fázi kvalifikace o postup na mistrovství světa, zbývala ještě víc než hodina do startu zápasu Slovinska se Švédskem. A bylo jasné, že právě až tento duel rozhodne i o českém postupu.
2: Můžeme být spokojení s tou práci, co jsme odvedli. Teď už to prostě není na nás. Samozřejmě jsme se soustředili jenom na nás. Je nám jedno, jak dopadne, nebo samozřejmě nám není jedno, jak dopadne ten zápas, ale viděli jsme, že nejdůležitější bude prostě vyhrát ten zápas a to jsme dokázali.
1: Říkal po vítězství nad Estonskem Vít Krejčí. Další z českých reprezentantů Ondřej Sehnal taky slavil s fanoušky. V hlavě ale měl, že jde možná o předčasnou radost.
3: Je to hořko sladký, no. Trošku mě mrzí, že ty zápasy takhle poslední se narou o stejný čas, že jsme to hnedka mohli vědět po zápase, ale tak aspoň teď budeme mít klid, pustím si to doma a budu fandit, no.
1: Nejen Sehnal fandil Slovincům, jejich výhra by Čechy posunula dál, jenže

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, je 6 hodin. Další zprávy a Jana Utendorská.
3: Bankaři začíná summit NATO. Ukrajina očekává pomoc v protiraketové obraně. Sněmovna ve druhém čtení projedná elektronickou evidenci tržeb. Fotbalisté Španělska vyřadili Portugalsko a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané porazili domácí Američany. Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Brna houstne provoz před sjezdem na Slavkov. A bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky. Teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO. V hlavním městě Turecka se sejdou lídři 32 členských států, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před cestou na summit řekl, že chce jednat o lepší podpoře ukrajinské protivzdušné obrany. Reaguje tak na včerejší masivní ruské útoky na Kyjev a okolí. Zemřelo 26 lidí, na 90 dalších je zraněných.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu uvedl, že summit nejsilnějších euroatlantických zemí v Ankaře by neměl vyznít dostracena. Zelenský proto chce v kuloárech summitu jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o licenci na výrobu raket do systému protivzdušné obrany Patriot. Kdyby Ukrajina takové povolení měla, stačilo by to na její obranu i pomoc partnerům, kteří ji potřebují, řekl Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. O tom podrobně v ranním Radiožurnálu už po zprávách. Poslanci se vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Vládní návrh dnes míří do druhého čtení. Opozice návrh kritizuje, třeba místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzar z ODS přínosy EET zpochybňuje.
5: Nejvíc nám vlastně vadí, že tam není skutečná výjimka pro malé živnostníky, například pro ty, co mají živnost jako vedlejší, co třeba prodávají na trzích při svém zaměstnání. Na ty se ta výjimka, kterou navrhuje tato vláda, neuplatňuje, protože oni nemůžou z podstaty věci využívat paušální daň.
3: Ministrně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Součástí změny je také zavedení různých daňových slev, jako je školkovné nebo sleva na studenta. Podle opozice si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší. Zemřel psycholog a rodinný poradce Petr Šmolka, byl mu 80 let, informovala o tom jeho rodina. Šmolka přispěl k rozvoji manželského a rodinného poradenství v Česku, spolu založil a vedl první porevoluční odborný psychologický spolek. Svými sloupky pak přispíval do desítek novin a časopisů. Technici na Třinecku montují novou třídící linku na odpad. Pomáhat v ní bude unikátní robot. Půjde o první použití této technologie v Česku. Speciální kamery rozpoznají druh materiálu ramena robota, pak za vteřinu stihnou dva úkony. Vysvětluje projektová manažerka Eva Konečná ze společnosti Smolo.
6: Přesnost toho vytřízení je nějakých okolo 98%. Dovede to zachytit ten materiál, který v průběhu celého toho třízení se nějakým způsobem ztratil. Ono se tomu říká ztracený materiál. To znamená na konci zachytit další větší množství toho odpadu, které můžeme zpátky vrátit do systému třízení, a těch komodit může být až 7.
2: Sport. Fotbalisté Španělska a Belgie se utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa. Španělé porazili v Dallasu Portugalce 1-0, Belgie vyřadila v Seattlu domácí Spojené státy po vítězství 4-1. Tenisové osmifinále Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Zverev ovládl první dva sety, kvůli pozdnímu času organizátoři před půlnocí duel přerušili ve třetí sadě za stavu 3-3. Poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Linda Nosková. Američanku Kýsovou přehrála 6-4 a 7-6. Marie Bousková naopak podlehla Belgičance Mertensové dvakrát 4-6. Bousková po utkání vysvětlila, že chtěla hrát hlavně aktivně.
7: To byla taková mentalita do toho dneska jít takhle a dobře jsem ten zápas rozjela. Potom samozřejmě škoda, že trošku tam přišel takovej blok na servisu, že jsem si to potom přestala vyhrávat ty své servisy a tím ona se dostala do toho zápasu.
2: Čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale ve skupině skončili poslední a do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony kamionů před Brnem jak na D1 od Holubic, tak D2 od Židlochovic. Na D1 z Vyškova do Brna po pojíždí nesouvislá fronta od Holubic zhruba z 212. kilometru. Zdržení nabírají hlavně kamiony v pravém pruhu, osobní auta jedou svižněji. Plní se i 50 nejprve na průtahu Slavkovém, poté i v kopci před dálnicí. D2 z Bratislavy do Brna plní nákladní soupravy za sjezdem na Židlochovice přibližně z 8. kilometru. Na silnici 19 směrem z Rožmitálu do Plzně zpozorněte za spáleným Poříčím, přesněji za Vlkovem. Záchranáři tam zasahují u nehody osobního vozidla, to skončilo mimo komunikaci, budou ho vyprošťovat. Projíždí se Kyvadlově, ale plynule bez zdržení. A na silnici 16 na trase ze Slaného do Mělníka už se kolona před Novou Vsí, respektive před nájezdem na D8 rozjela. Od Mělníka se ale stále popojíždí. S kratší frontou počítejte za odbočkou na Vraňany. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno i zataženo, na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
9: Dobré ráno, 7.7. den, kdy se jedno dlouho přetřásané téma začne pomalu stávat minulostí. Definuje ho z českého pohledu mimo jiné jedna delegace a dvě letadla. Ano, čeští státníci dnes odletí na dlouho očekávaný summit NATO do Ankary. Nejdřív startuje letadlo s vládními představiteli a hned za nimi odletí i speciál s prezidentem. Co na ně v Turecku čeká, i o tom bude řeč.
0: Ranní Radiožurnál
1: a Petr Král.

0: Krátce po šesté ranní radiožurnál, tak přibližně za dvě hodiny ostartují z kbelského letiště krátce po sobě dva vládní speciály. Bude v nich sedět česká delegace, která míří na summit NATO. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během dvoudenního setkání lídři 32 členských zemí proberou třeba výdaje na obranu anebo podporu Ukrajiny. Podrobnosti Anna Millerová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Jako první odstartuje vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z ANO, který delegaci povede. S ním poletí také ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Po nich odletí se svou delegací i prezident Petr Pavel. Připomenu, že o jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud.
0: Co víme o programu české delegace v Ankaře?
1: Z programu Babiše vyplývá, že půjde na obě hlavní akce. Dnešní neformální večeři lídrů i zítřejší jednání Severoatlantické rady. O programu prezidenta toho zatím moc nevíme. Kancelář hradu jen řekla, že Pavel své plány oznámí ještě teď ráno na letišti před odletem. Už teď je ale jasné, že česká delegace bude na summitu řešit hlavně obranné výdaje. Česko je totiž jednou ze tří zemí NATO, která loni na obranu nevydala ani povinná 2% HDP.
0: A u obou předletových briefingů budou také reportéři radiožurnálu. Summit NATO v Ankaře začíná. Anna Millerová, aktuální souhrn. Díky moc a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A taky ranní radiožurnál teď 11 minut po 6. hodině.

0: Radiožurnál, 6:45. Zásilky na dobírku v Česku zdražují. Upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina všech zákazníků. Prodejci dobírky zdražují anebo úplně ruší, protože zákazníci si balíky pak třeba často vůbec nevyzvednou. V Kyjevě je dnes den smutku za oběti ruského útoku z noci na pondělí. Při něm v ukrajinském hlavním městě a jeho okolí zemřelo nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Během něj budou ve městě stažené vlajky na půl žerdi a jsou zakázány také veškeré zábavné akce.
1: Zdržení v okolí Brna jak na D1 od Rousínova, tak na D2 od Židlochovic. Na D1 z Vyškova do Brna se kolona kamionů protahuje. Teď už chvílemi brzdí za sjezdem na Rousínov okolo 214. kilometru a nesouvisle se sunou za Rohlanku. I na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy nabírají zdržení převážně řidiči nákladních souprav. Zpomalují těsně za sjezdem na Židlochovice na 11. kilometru. A zpět na D1 teď příjezd do Prahy od Brna. Silnější provoz sledujeme před omezením na Šmejkalce. I tam jsou to spíše kamiony ve stoupacím, případně v pravém pruhu z 27. kilometru. Trojka z Tábora do Prahy před Synohraby pouze vlivem provozu, silnější provoz, o nehodu se nejedná. A 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem, kolony v obou směrech před omezením. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 7. červenec, do kterého se právě probouzíte, nabídne hodně mraků, místy i déšť, ale poměrně vysoké teploty. Ráno a dopoledne může být ještě v Čechách i polojasno, postupně se ale nebe zatáhne všude a na severu a severovýchodě počítejte i s lokálními přeháňkami, výjimečně i s bouřkami. V těchto místech se budou maxima pohybovat kolem 24 stupňů, jinde mohou vystoupit až ke 30. V noci na zítřek přejde přes naše území studená fronta, za kterou se u nás ochladí, zítřejší teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 20 a 25 stupni, bude ale slunečno. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Na Melody Vytraní Radiožurnál v 6.20. Chystáte se splouvat nebo plánujete splouvat řeku Sázavu, tak dávejte pozor u Soběštína na Kutnohorsku. Do jezu Mazourov někdo umístil velkou železnou traverzu a nejde proplout. Vodáci musí lodě přenášet anebo místo nebezpečně objíždět. Případ už řeší Česká inspekce životního prostředí i vodoprávní úřad.
1: Dneska jsem to jel se skupinou, dvě lodě jsem tam pustil a zbytek lodí jsem tam nepustil.
2: To znamená tady tudy jak...
1: A já jsem měl strach, aby se mi tam nevysypalo.
3: Radek Krajíček teď tady drží mapku pro vodáky a ty tady řešíte tady s kolegy, jak to proplouvat, ten jes Mazourov tedy.
2: Protože ve vodácký navigaci už je to taky špatně, je to neaktuální, protože mezi jako propustí se to jezdit nedá, protože tam je kovový segment hozený, musí jako většinou vylíst a trošičku si to sešmajdadu.
3: Takže nepříjemnost.
2: No. Samozřejmě.
3: Na nebezpečnou traverzu upozornila úřady Asociace vodní turistiky a sportu, jejím předsedou je Petr Ptáček.
4: Sázava je vodácky velmi významný tok a jakékoliv znesplavnění splutí znamená omezení pro tisíce lidí. To, že se zahradila sjízdná propust traverzou, bereme jako snahu o zamezení překonání jezu, což odporuje i vodnímu zákonu.
3: Umístění traverzy odporuje podle hlavní instruktorky půjčovny lodí bez sport Moniky Novákové i zdravému rozumu.
5: Přišli jsme na to vlastně až ve chvíli, kdy jsme k tomu samotnému jezu přijeli. Klienty tam nepouštíme a nějakým jiným způsobem překonáváme ten jez. Přenášením přes korunu jezu a tak dále.
3: Nebezpečnou překážkou se zabývá jak inspekce životního prostředí, tak vodoprávní úřad v Benešově. Majiteli jezu, kterým je soukromá osoba, podle vedoucího odboru životního prostředí Jakuba Malečka nebylo vydáno žádné povolení k umístění traverzy.
6: S vlastníkem jezu, potažmo se zhotovitelem té činnosti, bude zahájeno řízení, ať už o odstranění stavby, případně nějaké přestupkové řízení.
3: S majitelem jezu se nám nepodařilo ani po opakovaných telefonických i písemných pokusech spojit. Podle vodního zákona mu může být uložena pokuta až 100 000 korun. Od Sázavy Věra Hájková, Radiožurnál.

0: Václav Meraní, Radiožurnál, také Celeste Buckingham, teď krátce před dalšími zprávami. Už 26 obětí má poslední velký útok na hlavní ukrajinské město Kyjev. Náš zpravodaj Martin Doraznin se přihlásí z Ukrajiny s aktuálními informacemi po 7 hodině do ranního Radiožurnálu.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchároba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
2: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a Plzeňský kraj.
0: Dobré ráno, je 6:30. A teď další zprávy a Jana Utendorská.
3: Na oběžnou dráhu má po 9. hodině dopoledne našeho času vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ním tým Vyspace z Vysokého učení technického v Brně. Vynést jí má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele Motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje také rozhodování o vazbě a opatřeních, která ji začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě, ve vazbě strávil téměř 11 měsíců. Ludvík korupci popírá, v kauze figurují také další lidé a firmy. Europoslanci rozhodnou o rozšíření práv cestujících v letecké dopravě. Změna počítá s rychlejším vrácením peněz za zpoždění letu, právem na bezplatné příruční zavazadlo nebo na zajištění místa pro děti vedle doprovodu bez příplatku. A pracovníci Krkonošského národního parku rozmisťují na dvoračkách a v okolí Rýchorské boudy speciální oplocení a malé klece. Snaží se tak před hospodářskou a lesní zvěří ochránit vzácné sasanky narcisokvěté. Tato květina z hor postupně mizí. Sport. Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu vyřadili Portugalsko po výhře 1-0. Na turnaji končí domácí Spojené státy. V Seattlu podlehli Belgii 1-4. A tenisté Jiří Lehečka a Alexander Zverev z Německa budou dnes dohrávat osmifinálový duel v Wimbledonu. Organizátoři ho před půlnocí kvůli pozdnímu času přerušili. Zverev ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 za Rousínovem i na silnici 50 za Slavkovem. Na D1 z Vyškova do Brna vázne provoz za Rousínovem. Kamiony brzdí před nesouvislou frontou okolo 215. kilometru a pomaleji pokračují k Rohlence. Osobní auta zastavují okolo 214. Situace se ale v celku rychle mění. Na 50. od Slavkova k dálnici popojíždí kolona z odbočky na Velešovice. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce čekejte zdržení před omezením mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem, z obou stran se popojíždí okolo 10 minut. Podobně na 38. z Jihlavy do Havlíčkova Brodu, před omezením u Antonínova dolu také kyvadlový provoz a fronty v obou směrech na 5 až 10 minut. A pojďme do Prahy, přesněji příjezd do metropole D7 od Slaného. Kolona na bezmála 20 minut popojíždí od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru k letišti. Plno je i na severu na příjezdu do Prahy Ústeckou D8. Fronta se sune v Cínovecké od sjezdu na Ďáblice Vinice a pokračuje na začátek k Belské. Tou už se pak jede v celku plynule. A ještě v rychlosti silnice 16 před Mladou Boleslaví od Jičína. Na úrovni Řepova právě teď likvidují požár nákladního vozidla. Projet se dá, ale s velkou opatrností. Čekejte zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: První polovina tohoto týdne je spíše se zataženým nebem, místy i s deštěm a teploty jsou jeden den nižší, druhý den to nastane právě dnes, mohou vyšplhat až ke 30, aby se zítra zase vrátili o pár stupňů níž. Ještě dnes nás čeká na nebi spíše hodně oblačnosti s přeháňkami, výjimečně se může vytvořit i bouřka. Od středy ale počítáme se rozšiřováním oblasti vyššího tlaku vzduchu, který se nachází nad východním Atlantikem a jihozápadní Evropou, postupovat bude směrem ke střední Evropě a proto bude ubývat srážek i oblačnosti. Druhá polovina tohoto týdne tedy bude slunečná a jen s velmi ojedinělými přeháňkami a teploty porostou. O víkendu už by se mohly dostat i nad 30 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí Marcel Hálová, no a aktuality z Asie náš nový zpravodaj David Jakša. Tentokrát to bude o Číně, která vyslala do Tichého oceánu mezikontinentální raketu.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: 8 minut po půl sedmé ranní radiožurnál pro váš ranní informační přehled. Čína provedla taktickou zkoušku svých balistických zbraní. V Tichém oceánu vypustila ze své ponorky mezikontinentální raketu dlouhého doletu. Podle velení čínské armády byla střela celou dobu letu plně pod kontrolou a dopadla do přesně vyznačeného liduprázdného místa v oceánu. Okamžitě po testu se ale ozvaly Austrálie, Nový Zéland, Japonsko a nebo Tchaj-wan. Proč tak? Toť otázka pro našeho zpravodaje v Asii Davide Jakše. Davide, dobré ráno do Soulu.
1: Dobré ráno. Podle americké armády Číňané vypustili mezikontinentální střelu, kterou osadili cvičnou hlavicí. To se při podobných zkouškách běžně dělá. No a bylo to z ponorky třídy Tin. Těch má momentálně čínské námořnictvo v aktivní službě celkem 6. Ta střela přiletěla nad zvláštními ekonomickými zónami celkem 4 tichomořských států. Jak jste říkali, Peking test označil za úspěšný. Nicméně ty jmenované státy, tedy Austrálie, Japonsko, Nový Zéland a Tchaj-wan, ty už vyjádřili své znepokojení. Podle nich je to jasný důkaz stoupající vojenské přítomnosti v Pacifiku.
0: Právě námořnictvo, tedy včetně jaderných ponorek, se stává obávanou složkou čínské armády. Daří se Pekingu jeho modernizace?
1: Severoatlantická aliance uvádí, že Peking má momentálně v plném nasazení celkem 6 jaderných ponorek, dále 5 až 7 útočných a skoro 60 diesel elektrických. Peking tahle čísla nekomentuje, nicméně sladění námořnictva a raketového vojska, to je dlouhodobá čínská priorita. Čínská osvobozenecká armáda věří, že nakonec ta modernizace námořnictva v příštích 20 letech bude stejně úspěšná jako modernizace letectva.
0: Čínská mezikontinentální raketa v Tichém oceánu a náš zpravodaj David, jak teď v ranním radiožurnálu. Davide, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 6 hodin a 40 minut k tomu.

0: festivalový host Jana Pokorného.
1: Poslední román nositele Nobelovy ceny Thomase Manna se po desetiletích dočkal filmové podoby. A právě s ní přijíždí na letošní Karlovarský festival Eliška Křenková. Snímek Vyvolený převádí slavnou literární předlohu do podoby originální historické grotesky s osobitým humorem i výraznou vizuální stylizací. Jak se hraje ve filmu, který se vymyká žánrovým a diváckým očekáváním? A čím může Mannův příběh oslovit dnešní publikum? O tom všem bude řeč v rozhovoru s herečkou Eliškou Křenkovou.
0: Festivalový host Jana Pokorného.
2: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
0: Ptejte se i vy na webu radiožurnál.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I během Karlovarského festivalu.
3: Dobré ráno, 6:45. Právě dnes vynese francouzský odvolací soud verdikt v procesu se šéfkou nacionalistických poslanců Marine Le Penovou. Ta se odvolala proti loňskému rozsudku za údajné zneužívání unijních peněz na europoslanecké asistenty. Le Penové hrozí až 4 roky vězení a zákaz kandidatury v prezidentských volbách v příštím roce. V Havířově si dnes připomenou 65. výročí jednoho z nejtragičtějších důlních neštěstí v Česku. Na dole Dukla při něm zahynulo 108 horníků. Tragédii způsobil podzemní požár. Lidé se v 10 hodin sejdou o památníku se jmény všech obětí katastrofy na hřbitově v městské části Šumpark.
4: Zdržení na D1 od Rousínova na D2 od Židlochovic. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna nesouvislá kolona narůstá. V obou pruzích se brzdí už před Rousínovem na 218. kilometru. K Rohlance trasa zabere bezmála půl hodiny. A na D1 se brzdí i dál k Brnu na úrovni Slatiny okolo 202. kilometru. D2 od Bratislavy do Brna plná kamionů zastavují už před sjezdem na Židlochovice na 12. kilometru. D7 ze Slaného do Prahy a kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. K omezení u letiště je to přibližně na 20 minut. A na silnici 16 před Mladou Boleslaví směrem z Jičína trvají potíže na úrovni Řepova. U požáru nákladního vozidla tam zasahují hasiči, projet se dá, ale s maximální opatrností a velmi pomalu. Kolona tak dost rychle narůstá, vjedete do ní za kruhovým objezdem a odbočkou na Plazy. Další zelená vlna za 15 minut.
5: Včera bylo nejtepleji na jihu Moravy, v Brně a okolí téměř 27 stupňů. Dnes bude ještě o trochu tepleji, místy i 30 stupňů. V noci na zítřek přejde přes naše území studená fronta a zítřejší teploty zase poklesnou na 20 až 25. Oblačnosti bude na nebi hodně, místy hlavně na severu a severovýchodě bude lokálně i pršet. Ojediněle se i objeví i bouřka. Zítra už bude převážně slunečno, po oba dva dny ale bude větrno. Vítr zeslábne až ve čtvrtek. To už nás čeká stabilnější počasí s jasným nebo polojasným nebem a rostoucími teplotami, které mohou o víkendu přesáhnout i tropickou třicítku. Krásný den.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 7.7. úterní ranní radiožurnál 9 minut před 7 hodinou se zpěvačkou Zas a ty také s tenistkou Lindou Noskovou. Ta postoupila vůbec poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. V Londýně dokázala Nosková porazit už 4 soupeřky po sobě. Teď naposledy to konkrétně byla vítězka Australian Open Madison Keysová 6-4 a 7-6. Blahopřejeme.
1: Krásný, to super. Jsem tady poprvé, takže dobrý.
2: I proto teď sedí Linda Nosková poprvé v největším sále Wimbledonského areálu a odpovídá na otázky reportéru už jako čtvrtfinalistka travnatého Grand Slamu. Put your hands together for Linda Nosková. Thank you everybody. Zápasový kurt číslo 1 si pro změnu Linda Nosková vyzkoušela loni.
1: Tak já jsem si tenhle zápas dost oplakala loni. Myslela jsem si, že to byla velká šance pro mě. Samozřejmě to byl dost těžký zápas. Amanda byla potom ve finále, takže to byla jedna z těch nejtěžších soupeřek, kterou jsem mohla dostat.
2: Tehdy šlo také o osmifinále a těsně podlehla Američance Ani Simovové. A i tato rok stará zkušenost jí teď možná pomohla.
1: Já myslím, že jsem se na ten kurt strašně těšila i na ten zápas si ho vlastně užít, ale samozřejmě ho chtít vyhrát.
2: Raduje se Linda Nosková z dalšího kariérního úspěchu. Na čtvrtfinále Grand Slamu už dosáhla předloni v Melbourne. Teď

0: čtvrtfinalistka ženské dvouhry Wimbledonu od roku 2011, kdy na zdejším travnatém Grand Slamu zářila tehdejší šampionka Petra Kvitová. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
4: V Ankaře začíná summit lídrů NATO, za Česku na něj míří premiér Babiš i prezident Pavel. Úřad vlády letos zaplatil poradcům více než 1,5 milionu. Jak zjistila Radiožurnál, nejvíc dostala poradkyně premiéra pro svobodu projevu. Fotbalisté Belgie a Španělska postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa a zahrají si proti sobě. Kolonu čekejte na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného. A bude oblačno i zataženo, na severu místy přehánky, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: V turecké metropoli začíná dvoudenní summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by spojenci měli v Ankaře představit jasné plány, jak v příštích letech dosáhnou investic do obrany ve výši 5% HDP. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
5: Předseda vlády a prezident letí do Ankary dvěma vládními letadly. Společně s Babišem, který je šéfem české delegace, cestuje do turecké metropole také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Česko jako jedna z mála zemí zatím neplní ani 2% HDP investovaná do obrany. A očekává se, že to čeští představitelé budou muset spojencům na summitu vysvětlovat. Jednání se zúčastní také šéf Bílého domu Donald Trump. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 700 000 korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z ANO se svobodou projevu. Její odměna byla 370 000 korun, to je 1150 korun na hodinu. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. Vachatová řekla, že pomáhá s přípravou zákonů. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička a manažerka hnutí ANO Michaela Bořilová, nebo ekonom Jaroslav Ungerman. Náplň práce ale ani jeden z poradců neupřesnil. Konkrétní nebyla ani mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
6: Jedná se obvykle o odborná stanoviska, analýzy a přípravy a případně plní další úkoly.
4: Celkem radí premiérovi 11 lidí, podobně jako jeho předchůdci Petru Fialovi z ODS. Chystáme další podrobnosti, poslouchejte po 7:30. Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Podle její analýzy se e-shopům platba na dobírku nevyplatí a kvůli nevyzvednutým zásilkám jim vznikají náklady navíc. Počet internetových objednávek s platbou na dobírku v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 šlo o každou druhou zásilku. Teď je to zhruba čtvrtina. Opavská planetární stezka má novou zastávku, a to v Hrabini. 7 modelů planeta vesmírných těles stojí v přesném poměru vzdáleností od zmenšeniny Slunce v centru Opavy. Stezka se teď prodlouží až za Ostravu. Podle Davida Slosarčika ze Slezské univerzity připomíná nové hrabiňské zastavení jednu z nejmenších planet.
7: Je to vlastně trpasličí planeta, nebo dá se říct taky transneptunické těleso Makemake. Nejvzdálenější zastavení bude až v městě Petřvald. Tak to máme naplánováno a musí se to zrealizovat vlastně do začátku nebo konce října plus minus.
0: Sport.
8: Belgičtí fotbalisté prošli do čtvrtfinále světového šampionátu. Domácí Spojené státy americké porazili 4-1 a zahrají si se Španělskem, které vyřadilo Portugalsko po výhře 1-0. Tenistka Linda Nosková postoupila na Wimbledonu do čtvrtfinále, Marie Bousková naopak na turnaji končí. V souboji o semifinále nastoupí odpoledne Karolína Muchová proti Japonce Osakové. Češka před Grand Slamem neměla volno a tak se teď snaží mezi zápasy v Londýně co nejvíc odpočívat.
9: Vždycky záleží a trošku to necháváme na tom, jak se zbudím ten další den, ale já tady moc netrénuju, popravdě. V tom dni volna jdeme fakt hrát jako 30-40 minut jen tak lehce, abych trošku vypla, snažíme se dát nějaký čas, abych tam měla skoro půl den volna, ale není to žádný drill nebo že bychom něco trénovali, spíš je to takový odpočinkový den.
8: Dohrávka osmifinále čeká dnes Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. Vítěz nedávného Roland Garros vede 2-0 na sety a v tom třetím je to zatím 3-3.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Situace v tunelu Panenská směr Drážďany, kolony na D1 od Rousínova. Na D8 směrem z Ústí do Německa panovaly potíže v tunelu Panenská. Mezi kilometry 84,5 a 86,5 bylo zaznamenané vozidlo jedoucí proti správnému směru jízdy. Teď už by mělo být odstavené. Provoz tunelu směr Německo byl zastavený. Na kamerách ale vidíme, že už se kolona pomaličku rozjíždí. Na D1 mezi Vyškovem a Brnem se tvoří nesouvislá hodně roztrhaná fronta v okolí Holubic. Chvílemi se natahuje až k Rousínovu, vše se odvíjí od aktuální intenzity provozu. Teď se zpomaluje na 215. kilometru a v podobném duchu se pokračuje až do omezení u D2. Zmíněná dálnice D2 zůstává plná převážně nákladních souprav od sjezdu na Židlochovice z 12. kilometru. I tam je ale fronta hodně roztrhaná, chvílemi se jede plynule, pak se brzdí až do zastavení. D7 ze Slaného do Prahy, fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru, k omezení u letiště pojedete zhruba 20 minut. A plněji stále i na severu metropole na příjezdu Ústeckou D8, fronta v Cínovecké od sjezdu na Čakovice a pokračuje na začátek k Belské. To už se potom v omezení jede v celku plynule. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní radiožurnál a Petr Král.
3: Dobré ráno, 6,5 minuty po sedmé, je 7.7. Jak slyšíte, ne každý má prázdniny nebo dovolenou, týká se to třeba i poslanců. Navíc z toho dnešního programu poslanecké sněmovny vyplývá, že poslanci mají před sebou poměrně dlouhý den. Elektronická evidence tržeb, pravidla rozpočtové odpovědnosti, no a jak za chvíli uslyšíte, tohle není zdaleka všechno.
10: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Dobré ráno, možná i vás čeká nabitý den stejně jako poslance. Zhruba za 2 hodiny se sejdou, aby projednali znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Vládní návrh míří do druhého čtení a víc nám k tomu poví teď Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Podle návrhu by povinně měli evidovat tržby třeba obchody, restaurace nebo řemeslníci. Nově už ale nebude nutné tisknout účtenky. Ministerstvo financí si od znovu zavedení EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a dalších asi 14 miliard korun ročně navíc pro státní rozpočet. Opozice ale takové přínosy zpochybňuje. Vládní koalice proto očekává dlouhou debatu. Už první čtení návrhu minulý týden navíc trvalo přibližně 4 hodiny.
0: Dlouhé jednání čeká poslance taky o rozvolnění rozpočtových pravidel. Senát jim novelu vrátil. Trvá koalice na svém návrhu?
1: Ano, trvá. Vláda novelu označuje za jednu ze svých priorit a chce ji schválit v původním znění. Počítá třeba s tím, že se některé výdaje nebudou započítávat do maximálně povolených schodků. Týká se to například peněz na obranu nebo na výstavbu dálnic. A podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bez těchto změn nebude možné sestavit státní rozpočet na příští rok. Opozice naopak varuje, že novela povede k vyššímu zadlužování státu.
0: Anna Millerová o plánech poslanců. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.

0: máme Radiožurnál. Co očekává Ukrajina od summitu NATO, který začíná právě dnes v turecké Ankaře? Taky tohle probereme v ranním Radiožurnálu. Už za malou chvíli se pokusíme spojit s naším stálým zpravodajem na Ukrajině. Martinem Dorazínem. Radiožurnál 4.8. Právě dnes ústavní soud vyhlásí, jak rozhodlo o stížnosti autodomu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle pravomocného verdiktu nesmí obtěžovat okolí hlukem nadmíru přiměřenou poměrům. Autodrom zažalovali manželé Huličkovi, kteří žijí v sousedství. Autodrom s rozsudkem nesouhlasil, nejvyšší soud dovolání firmy odmítl, poté následovala ústavní stížnost. Europoslanci budou právě dnes hlasovat o rozšíření práv cestujících v letecké dopravě. Počítá s rychlejším vracením peněz za zpoždění letu právě na bezplatné příruční zavazadlo anebo na zajištění místa pro děti vedle doprovodu, a to bez příplatku.
1: Zdržení na D8 za Ústím, překážka na D35 za Svitavami. Na D8 z Prahy do Drážďan se rozjíždí kolona kamionu za sjezdem na Děčín z 80. kilometru. Příčinou byl chvíli uzavřený tunel Panenská, v něm policie zajistila vozidlo jedoucí proti správnému směru jízdy. Dálnice D1 254. kilometr, teď aktuálně uzavřená ve směru na Brno. Na místě hasiči zasahují u rozsáhlého požáru. D1 právě teď zavřená ve směru na Brno, kilometr 254. D7 ze Slaného do Prahy a kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. K omezení u letiště je to přibližně na 20 minut. A silnice 16 před Mladou Boleslaví směrem z Jičína. Tam na úrovni Řepova také zasahují u požáru nákladního vozidla. Čekejte zdržení v koloně. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Dnes bude téměř všude hodně oblačnosti, i přesto teploty porostou. Čekáme oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Hlavně na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Velmi výjimečně se může vytvořit i bouřka. Teploty dnes opět vysoké, nejčastěji mezi 26 a 30 stupni. Chladněji kolem 24 stupňů bude na deštivějším severu a severovýchodě. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 18, na Šumavě kolem 22 stupňů a rozfouká se mírný, ale nárazový vítr, který k večeru zeslábne. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7.20 ranní radiožurnál, nejméně 26 mrtvých a skoro 90 zraněných. Tak taková je bilance včerejších ruských útoků na Kyjev a jeho okolí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce proto na začínajícím summitu NATO osobně požádat spojence o dodávky protistřel do systému Patriot, které jsou schopné čelit ruským balistickým raketám. Na Ukrajině je stále náš tamní zpravodaj Martin Dorazín. Martine, vítej, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Co tedy přesně Ukrajina od summitu NATO očekává?
1: No, jak řekl prezident Volodymyr Zelenský, který bude hostem tohoto summitu, tak jsou to rozhodnutí, silná rozhodnutí. Zelenský doufá, jak řekl večer v tom svém pravidelném videoprojevu, že ten summit nevyšumí do ztracena a že skutečně Ukrajina tam získá výraznější pomoc. Teď aktuálně asi nejvíc to jsou náplně střely do systému amerických systémů protivzdušné obrany Patriot, které Ukrajina prostě už nemá, docházejí, svědčí o tom například ten fakt, že při tom včerejším děsivém útoku na Kyjev vlastně se nepodařilo sestřelit balistické rakety, 30 raket dopadlo a způsobily obrovské škody a zmařené lidské životy. Zelenský před odjezdem do Ankary poskytl rozhovor listu Financial Times, kde právě o tom také mluvil, řekl, že teď bude rozhodující fáze té války, války nikoli na zemi. Podle Zelenského nejde o to, kdo má kolik území, kdo kolik území osvobodí nebo zabere, ale kdo bude silnější ve vzduchu, v nebi. A právě kvůli tomu Ukrajina potřebuje ty střely. Zelenský navrhnul dokonce, aby se vlastně na summitu jednalo, nebo on bude mluvit o tom rozhodně s americkým prezidentem Donaldem Trumpem už zítra, aby Ukrajina získala licence, povolení vyrábět tu munici do systému Patriot u sebe, což by podle Zelenského pomohlo vlastně ukrajinské obraně, byla by soběstačná a mohla by tedy i poskytovat tyto zbraně jiným zemím, protože té munice do systému Patriot je všeobecně po celém světě velký nedostatek.
0: A už se podařilo najít všechny oběti ruských útoků na Kyjev a okolí?
1: Záchranáři pracovali dlouho do noci a po půlnoci ještě tam našli jedno tělo, takže počet obětí toho útoku v Kyjevě dosáhl 19, v oblasti to bylo 7. Zdá se, že ten počet už je konečný, protože potom na namáhavém dni ti příslušníci záchranných služeb už prohledali takřka všechno, co tam bylo, včetně toho nejvíce zničeného domu, takže bohužel taková je smutná bilance a v Kyjevě byl dnes vyhlášený smutek.
0: Martine, ještě stručně, byla ta dnešní noc klidnější než ta předešla?
1: Celkově byla, nekonal se žádný opravdu masivní úder. Já jsem teď v Donbasu, tady je každý den a každá noc prakticky stejná, přilétají letecké bomby, přilétají šahídy, to znamená útočné drony, každých 10 minut se od někud ozývají nějaké exploze vzdálenější, bližší, takže taková je situace tady na východě.
0: Martin Dorazín, náš stálý zpravodaj na Ukrajině, o tom, co se děje, a také o nadějích a výhledech v souvislosti se summitem NATO, který v Ankaře začíná právě dnes i za přítomnosti Volodymyra Zelenského. Martine, díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Ranní radiožurnál 7 hodin 23 minut, ještě krátce doprava. Důležitá dálnice D1 z Ostravy do Brna. Požár tady uzavřel dálnici na 254,5 kilometru, což je za Kroměříží. Ještě jednou D1 z Ostravy do Brna. Požár uzavřeno 254,5 kilometr. Díky za informace od vás, přejeme šťastnou cestu.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Mám tajnou skříň fotky z našich výletů. Když tě pod

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

0: Dobré ráno, je půl osmé. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
1: Kyjev drží smutek za oběti ruského útoku z noci na pondělí. V ukrajinském hlavním městě a okolí zemřel nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Ve městě jsou vlajky stažené na půl žerdi, zakázané jsou všechny zábavné akce. Dnes mají zájemci poslední možnost zaplatit za dluhopisy republiky. Více než 80 tisíc lidí si objednalo dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Peníze musí být na účtech ministerstva financí nejpozději do půlnoci. Odvolací soud v Paříži rozhodne o tom, jestli bude Marine Le Penová moct příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová vinu odmítá, hrozí až 4 roky vězení. A zemřel psycholog a rodinný poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let, informovala o tom jeho rodina. Šmolka přispěl k rozvoji manželského a rodinného poradenství v Česku. Spolu založil a vedl první porevoluční odborný psychologický spolek. Svými slovy pak přispíval do desítek novin a časopisů. Sport. Fotbalisté Spojených států vypadli na domácí mistrovství světa v osmifinále. V Seattlu prohráli 1-4 s Belgií, která se ve čtvrtfinále utká se Španělskem. Španělé totiž Dallasu porazili Portugalsku 1-0. A čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná výhra Švédska nad domácím Slovinskem 88-79. Poslední v základní skupině H skončili Češi kvůli horšímu skóre.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna před sjezdem na Kojetín na kilometru 254 zůstává neprůjezdná. A to z důvodu likvidace požáru nákladního vozidla. Hasičům už se sice podařilo plameny dostat pod kontrolu, uzavírka ale ještě nějakou chvíli potrvá. Poslední volný sjezd je na exitu 258 Kroměříž západ. D1 dál směr Brno za Rousínovem plná nejen kamionů, zpomaluje se okolo 212. kilometru a v nesouvislé frontě se pokračuje až do omezení UD2. D1 se plní v Brně i ve směru z Prahy. Popojíždí se mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu, tedy mezi STým 90. a STým 96. kilometrem. Dálnice D7 na příjezdu do hlavního města od Slaného a přetrvávající zdržení kvůli omezení u letiště. Kolona od Středokluk z 5. kilometru je na čtvrt hodiny. V ní teď navíc čerstvá nehoda na 4. a 5. Dvě osobní auta v jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Nad Českem je dnes po ránu hodně oblačnosti, hlavně na Moravě a ve Slezsku a pak také na severu a severovýchodě Čech. V Čechách je místy i polojasno. Teploty ale aktuálně zůstaly poměrně vysoko, nejčastěji se pohybují mezi 15 a 19 stupni. Na některých místech ale teplota neklesla pod 20, například v centru Prahy. Naopak nejchladněji bylo na horách, například na Šumavě nebo v Krkonoších. Březník hlásil 6 stupňů, Sněžka 7,5. Přes den pak bude na nebi hodně oblačnosti, polojasno. Čekáme pouze místy z počátku dnešního dne v Čechách. Déšť se dnes objeví hlavně na severu a severovýchodě. Tam také bude jen kolem 24 stupňů. Jinde se bude teplota pohybovat od 26 do 30 stupňů Celsia. Na horách naměříte kolem 18, ale na Šumavě bude tepleji až 22 stupňů. A opět bude větrno, foukat bude mírný západní vítr, který bude mít místy nárazy o rychlosti až kolem 55 km v hodině. Večer bude měnit směr na severozápadní a také zeslábne. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, 7.7. počasí Marcela Hálová, ještě jedno číslo 7.34.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
6: Neviem ťa prečítať, si ako záhadná kniha.

0: 8 minut po půl jsme v ranním radiožurnálu, teď jedno zjištění našich investigativců. Za poradce zaplatil letos úřad vlády 1,7 milionu korun. Vůbec nejvyšší částku dostala poradkyně premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO pro svobodu projevu Natálie Vachatová. Úřad jí vyplatil 370 tisíc korun, konkrétně tedy asi 1150 korun na hodinu, což zjistil tedy investigativní tým radiožurnálu podle informačního zákona. Celkem radí premiérovi 11 lidí, podobně jako jeho předchůdci Petru Fialovi z ODS. Podrobnosti teď přidá ve studiu Kristýna Šopová z investigativního týmu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Za co tedy Vachatová odměnu dostala?
1: Dosud žádný premiér poradce pro svobodu slova neměl, to je nutné říct na úvod. Za co přesně odměnu dostala, to ale není úplně jasné. Vachatová nám řekla, že pomáhá s přípravou zákonů a zapracováním evropské legislativy do českých předpisů, zmínila třeba nařízení o digitálních službách nebo akt o svobodě médií, napřímo ji ale úkoluje i premiér.
2: Má za to i další věci, které zasahují, ať už přímo nebo nepřímo, do svobody projevu v České republice a v těchto oblastech. Tam snažím radit, plus tedy mám ještě úkoly, kterými jsem přímo pověřená premiérem, ale nejsem si úplně jistá, zda o nich mohu mluvit.
1: Vachatová do konce loňského roku působila jako analytička v neziskovce Společnosti pro obranu svobody projevu, ve které kritizovala média i boj proti dezinformacím. Její vazby na Rusko řešila i sněmovní stálá komise pro činnost BIS kvůli biznesu jejího bratra v Rusku. Bezpečnostní riziko ale komise nezjistila.
0: A co další poradci premiéra, kolik zaplatil úřad vlády jim?
1: Po Vachatové dostala nejvíc hlavní manažerka hnutí ANO a právnička Michaela Pobořilová, která spolupracuje s Babišem už 8 let. Její odměna byla 313 000 korun. Babišovi radí se zákony, personáliemi a připravuje podklady na vládu. Pobořilová ale na dotazy nereagovala. Zhruba 250 000 pak vyplatil úřad vlády ekonomovi Jaroslavu Ungermanovi, který je klíčovým Babišovým spolupracovníkem v ekonomických a sociálních otázkách. Nechtěl ale přiblížit, v čem přesně premiérovi radí.
0: Tak tolik aktuální zjištění našich investigativců, budeme o něm psát také na servu i rozhlas.cz. Ve studiu o něm mluvila Kristýna Šopová z naší investigativní redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7:40 a 20 sekund navrch s vámi ranní radiožurnál, zpívat bude Alize a potom chystáme taky další zprávy počasí a zelenou vlnu, tak jak jste zvyklí.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 7:45. Při bouři v Číně zemřelo nejméně 10 lidí, informovala o tom čínská státní média. Meteorologové varují před silnými srážkami i v dalších dnech. Čínu by měl od čtvrtka zasáhnout supertajfun Bavi. Ten teď postupuje Tichým oceánem a rychlost větru už v něm přesahuje 280 km za hodinu. Více než 1000 středoškoláků z celého Česka nastupuje do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení. Trénovat budou třeba v Liberci, v Prostějově nebo Žatci. Studenti se budou učit například, jak číst z map, jak zacházet se střelnými zbraněmi anebo poskytovat první pomoc.
3: A pozitivní zprávu na SMSD jedničky ze směru Kroměříž Brno. Před Kojetínem na kilometru 254 byla kvůli požáru uzavřená. Podle Národního dopravního informačního centra už se jede alespoň levým pruhem. V pravém stále několik vozidel hasičů i policie a kolona na téměř půl hodiny se sune od sjezdu na Kroměříž západ z kilometru 258. Tam můžete sjíždět pokračovat po souběžné silnici 47 a na D1 se napojit zpět exitem 253 Kojetín. D1 dál na trase do Brna zůstává zaplněná od Rousínova z kilometru 214. Tam jsou to převážně kamiony, sunoucí se pravým pruhem nesouvisle až do omezení u D2. Zmíněná D2 z Bratislavy do Brna nesouvislá fronta také nákladních souprav, a to z úrovně Židlochovic z 12. kilometru. V Praze ucpaný příjezd D7 od Slaného, kolona k omezení u letiště je na 15 až 20 minut. A další zelená vlna za čtvrt hodiny.
4: Dnes bude převážně zataženo, velmi teplo a také větrno. Ráno a dopoledne může být ještě hlavně v Čechách polojasno. Postupně ale bude přibývat oblačnosti, až na celém našem území bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě s deštěm, ojediněle i s bouřkami. Tam také teploty nevystoupí tak vysoko, jen ke 24 stupňům. Jinde se budou pohybovat mezi 26 a tropickou 30. Na horách naměříte kolem 18, na Šumavě až kolem 22 stupňů. A foukat k tomu bude mírný vítr, který může mít místy nárazy přesahující 50 km v hodině. Nejprve bude foukat od západu, k večeru změní směr na severozápadní a také místy zeslábne. Krásné ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: A je to tady. V Ankaře právě dnes začíná ostře sledovaný summit Severoatlantické aliance. Během dvoudenního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu anebo podporu Ukrajiny. Českou delegaci na summitu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po několika měsíčním sporu, který rozhodl až ústavní soud, ale dorazí i prezident Petr Pavel. Jak to může ovlivnit postavení Česka na summitu a co delegaci čeká, probereme s naším politickým komentátorem Petrem Hartmanem. Petře, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Česko na summit přijíždí jako jedna ze tří zemí, které loni nesplnily závazek dávat 2% HDP na obranu. Premiér Babiš o víkendu na sociálních sítích řekl, že za to dostaneme takzvaně sodu. Jak nepříjemná pozice to je pro českou delegaci?
1: No, nepříjemná pozice je to určitě, a to z toho důvodu, že když jste členem nějaké instituce nebo nějakého spolku a ten má nějaká pravidla, na kterých se dohodnete, že je budete dodržovat, tak byste je dodržovat měl, a Česká republika je dlouhodobě nedodržuje a vyniká to v konfrontaci s ostatními zeměmi, protože například na to, když se veme jako celek a ty země, tak většina z nich už se dostává až ke 4% těch výdajů a všechny země by se měly dostat na 5% do roku 2035 a Česká republika se k tomu vůbec nepřibližuje a zatím jako jedna z mála neplní ani to minimum, ten závazek z minulosti, to znamená 2%, takže Česká republika tam určitě bude mít co vysvětlovat a nebude to zrovna příjemná pozice, nebude vystupovat jako premiant, ale spíše jako ten, kdo zkrátka zaostává.
0: Jak moc může Česko na summitu oslabit ten spor mezi vládou a prezidentem?
1: Já si myslím, že ho neoslabí vůbec, protože ty členské země to nebudou řešit, těm není, pro ně není příliš důležité, kdo konkrétně reprezentuje Českou republiku, ale skutečně jakou pozici tam bude Česká republika zastávat a zdá tedy nějak svými konkrétními slovy přesvědčí ostatní, že to myslí vážně a že se polepší a že tedy do budoucna bude plnit ty závazky a bude se blížit k těm 5%. A to, co se odehrává v rámci České republiky, to znamená, že i dnes, kdy odlétají ty delegace, tak před chvílí, když byl tiskový briefing premiéra, ministr zahraničí tam odpovídal na otázku, jaká je koordinace s prezidentem, tak de facto žádná. Vypadá to, že na summit odlétají dvě delegace, že tedy jedna vedená Andrejem Babišem a druhá, kterou tvoří prezident republiky, jeho tým, a ten podle slov Petra Macinky de facto si domlouvá svůj program sám bez jakékoliv koordinace, alespoň tak to vyznělo.

0: komunikace s premiérem právě, aby si vyjasnili tvé pozice při té účasti v delegaci a podobně, a nedošlo k tomu a dnes vlastně před odletem premiér v tomto duchu hovořil, že de facto nemá důvod s prezidentem komunikovat, že to je věc vlády a že vláda bude obhajovat to, jak přistupuje k plnění závazků v rámci NATO.
1: Premiéra Babiše dnes večer čeká neformální večeře lídrů, na které nebude chybět ani americký prezident Trump. Co se na takových setkáních obvykle odehrává?
0: No, obvykle se odehrává to, že ty věci, o kterých se pak mluví na tom formálním jednání, tak se tam probírají neformálně při večeři. Může tam být prostor pro určitá kratší setkání v rámci tváří tvář dvou třeba politiků a podobně, ale pokud by třeba Andrej Babiš očekával, že Donald Trump bude věnovat nějakou mimořádnou pozornost, tak si myslím, že by to bylo očekávání liché a myslím si, že ani Andrej Babiš s tímto nepočítá a pouze i dnes zopakoval, že se těší na to, že tam bude Donald Trump, že to je člověk, který často volí rázná slova, že tedy očekává, že na summitu bude vzrušo, když to takto řeknu.
1: Náš politický komentátor Petr Hartmann o summitu NATO v Ankaře, který začíná právě dnes. Summit budeme sledovat. Petře, děkujeme za váš čas a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A náš čas 7.55.

0: S vámi Radiožurnál už zhruba za hodinu budeme předávat slovo do našeho studia na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, ale ještě než se tak stane, představíme jednu z premiér o životě a díle zpěvačky Báry Basikové. Stane se před 9. hodinou a čeká nás také aktuální vývoj na světovém šampionátu ve fotbale. Probereme ho.
1: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
2: Unikátní časozběry.
1: Nebo historické rekonstrukce.
2: Seriál Radiožurnálu.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod čirým nebem. V programu nechybí ani festival Jižní sféráz 2026, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od Oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8 hodin. A posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
4: Česká delegace odlétá 2 letadly na summit NATO do Ankary. První česká studentská družice už za hodinu zamíří do vesmíru. Fotbalisté Belgie a Španělska prošli na mistrovství světa do čtvrtfinále. Na dálnici D1 směrem z Přerova do Brna popojíždí dlouhá kolona od Kroměříže a bude oblačno a zataženo, na severu místy přehánky, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Česká delegace odlétá na summit NATO do turecké Ankary z Gbelského letiště. Za chvíli odstartuje vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, který delegaci povede. Chvíli po něm odletí se svým týmem i prezident Petr Pavel. Premiéra Babiše večer čeká neformální večeře lídrů členských států Severoatlantické aliance. Zítra pak jednání Severoatlantické rady. Před odletem zopakoval priority, se kterými česká delegace na summit letí.
5: Pro nás je důležité, že tam vystoupíme poprvé jako naše koaliční vláda, která je zodpovědná za výdaje na obranu. Příští rok navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard. Měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
4: Česko je jednou ze 3 zemí NATO, která loni nesplnila alianční závazek. Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Novelu do sněmovny vrátili s výhradami senátoři. Na oběžnou dráhu má už za hodinu vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ním tým Vyspace z Vysokého učení technického v Brně. Vynést má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit 2letou misi.
6: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. V anténě tam máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
7: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti. Doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Fektu VUT.
8: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponent.
7: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gencl, Radiožurnál.
4: Na Kubě skolabovala elektrická síť. Bez proudu zůstalo asi 10 milionů lidí. Několika hodinovým i vícedenním výpadkům dodávek elektřiny čelí ostrovní země už několik měsíců. Souvisí to se schátralou rozvodnou síti i s ropnou blokádou ze strany Spojených států. Pro více než 1000 středoškoláků dnes začíná měsíční dobrovolné vojenské cvičení. 30 dní se budou učit, jak zacházet se zbraní, číst mapy, poskytovat první pomoc a další základní dovednosti. Cvičení pořádá armáda letos po třetí. Podmínkou je studium na střední škole a věk od 18 do 22 let. Zájemců přibývá, říká mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa-Košvancová.
9: Zájem o dobrovolné vojenské cvičení byl letos opravdu enormní. Původně se počítalo s 800 studenty, nicméně kvůli velkému zájmu byly kapacity navýšeny. Počítáme s 1155 studenty. Nicméně uvidíme, kolik jich skutečně nastoupí.
4: Po složení přísahy dostanou účastníci přes 38 tisíc korun. Cvičení jim taky usnadní případný vstup do armády v budoucnosti nebo studium na Vysoké škole vojenské.
2: Sport.
10: Fotbalisté Španělska postoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále. Portugalsko v Dallasu porazili 1-0 a v dalším kole play-off je čeká Belgie, která po výhře 4-1 vyřadila Spojené státy americké. Obránce Tim Ream mluvil po zápase v Seattlu o tom, jak výkony domácí reprezentace ovlivnily zájem Američanů o fotbal.
11: Je to přirozené, čím dál dojdete, tím zaujmete víc lidí. Věděli jsme, že tenhle vliv díky dobrým výkonům máme na holky a kluky, kteří nás sledovali. Nemyslím si ale, že bychom teď zklamali. Tahle cesta byla úžasná a my se musíme zaměřit na to, abychom nové talenty i dál inspirovali.
10: Novým lídrem cyklistické Tour de France je po vítězství ve třetí etapě Tadej Pogačar. Slovinský obhájce titulu finišoval před Dánem Jonasem Vingegaardem, kterého tak Pogačar těsně předskočil i v celkovém hodnocení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 zdržení od Kroměříže, pak i na průtahu Brnem. Na D1 na trase z Přerova do Brna za Kroměříží se kolona o něco málo zkrátila. K místu dřívějšího požáru na kilometr 254 sice stále popojíždí od sjezdu na Kroměříž západ, tedy z kilometru 258. Zdržení se ale z půl hodiny zkrátilo přibližně na 20 minut. D1 plnější i při průjezdu Brnem, a to z obou stran, od Prahy mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu, od Vyškova zdržení o něco delší, nesouvislá fronta od Holubic z kilometru 210. A na příjezdu do Brna z Bratislavy, tedy po D2, se stále sunou kamiony, a to od Židlochovic z 11. kilometru. V Praze ucpaná Novopatská z Černého mostu ke Kbelské, předtím i východní část okruhu od Běchovic, stejně tak opačný směr z Černého mostu až do Štěrbohol. Kbelskou v obou směrech projíždíte v celku plynule, plní se akorát Cínovecká od sjezdu na Čakovice, pomaleji se jede na začátek Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno i zataženo na severu a severovýchodě, místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, jak jsme slyšeli ve zprávách, tak fotbalisté Belgie a Španělska prošli na mistrovství světa do čtvrtfinále. Dění neustále sledujeme a tak víme, že tedy zatímco Španělé postup slavili, tak Cristiano Ronaldo z poraženého Portugalska se neubránil slzám dojetí. Novinářům pak potvrdil, že odehrál svůj poslední zápas na světovém šampionátu. I o tom ještě budeme mluvit.

0: Praním rádiu žurnálu, to je 9 minut po 8 o velké oslavě Španělů a posledním utkání Cristiana Ronalda na fotbalovém mistrovství světa. Tak takový byl přesně závěr osmifinále Španělska s Portugalskem. Ve studiu teď Tadeáš Skalický ze sportovní redakce, vítej.
1: Dobré ráno.
0: Španělsko vyhrálo v Dallasu nad Portugalskem 1-0. Jak dlouho se čekalo na ten jediný gol?
1: Jediný gol zápasu padl až v nastavení. Po skvělé přihrávce Ferrana Torrese se po zemi k tyči trefil Mikel Merino. Na hřiště přišel až v 85. minutě a za 6 minut rozhodl. Tahle branka znamená konec Portugalska na turnaji a taky poslední zápas Cristiana Ronalda na mistrovství světa. Je mu 41 let.
2: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou. Budu prostě pokračovat v životě.
0: Tak to byl sám Ronaldo, kromě Portugalska končí i Spojené státy, které hrály v Seattlu s Belgií. Byl to jednoznačný zápas?
1: Byl, Belgie vyhrála 4-1, v základní sestavě Spojených států hrál i útočník Florin Balogan, kterému FIFA odpustila trest po červené kartě z předchozího duelu. V tom se angažoval i Donald Trump, americký prezident se netajil tím, že volal prezidentovi FIFA Giannum Infantinovi, aby FIFA trest přehodnotila.
0: I tohle se děje ve fotbale. Tadeáš Skalický, díky.
1: Naslyšenou. Teď už

0: S vámi radiožurnál 21 Pilots, Lord, LP, Terry Swim, Smoby a další. Tak to je festival Colors of Ostrava od 15. do 18. července i za přítomnosti našeho vysílacího Airstreamu. A možná i za vaší přítomnosti, protože právě teď pro vás máme připravené dvoudenní festivalové pasy na středu a na čtvrtek. Připravené jsou na adrese vstupenky @rozhlas.cz. Pište si, možná právě vy pojedete s námi. Tady je Radiožurnál ve 8:45. Právě dnes se poslanci znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody anebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejného rozpočtu kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy tohoto spochybňuje. Po večerním útoku ruského dronu v ukrajinské Sumské oblasti zemřeli dva lidé, oznámil to šéf tamní vojenské správy Oleh Hryhorov. 4 zraněné hlásí po dronových náletech úřady v Záporoží. O nočních vzdušních útocích informuje také Belgorodská oblast v Rusku.
1: Překážka na D5 u Vráže, zdržení na D1 od Kroměříže. D5 z Plzně do Prahy, konkrétně nájezd od Vráže na 14. kilometru. Velký pozor. V připojovacím pruhu zastavilo nepojízdné nákladní vozidlo podle našeho zpravodaje, označené pouze výstražným trojúhelníkem. Jedná se o dost nepřehledné místo v pravotočivé zatáčce, navíc za hustou zelení. D1 z Přerova do Brna před sjezdem na Kojetín na kilometru 254 stále odklízejí následky po požáru nákladního vozidla. Projíždí se pouze levým pruhem. Kolona od sjezdu na Kroměříž západ z kilometru 258 popojíždí hodně přes 20 minut. Pokud se zdržení chcete vyhnout, sjíždějte exitem 258 a pokračujte po souběžné silnici 47, je plynule průjezdná. 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta, v Řídkém nehoda 3 osobních vozidel. Na místě záchranáři průjezd pouze Kivadlově v obou směrech, dlouhé kolony až na 20 minut. A další zelená vlna za čtvrt hodiny.
2: 7. červenec nabídne hodně mraku, místy i déšť, ale poměrně vysoké teploty. Ráno a dopoledne může být ještě v Čechách i polojasno. Postupně se ale nebe zatáhne všude a na severu a severovýchodě počítejte i s lokálními přeháňkami, výjimečně i bouřkami. V těchto místech se budou maxima pohybovat kolem 24 stupňů. Jinde mohou vystoupit až ke 30. V noci na zítřek přejde přes naše území studená fronta, za kterou se u nás ochladí. Zítřejší teploty se proto budou nejčastěji pohybovat jen mezi 20 a 25 stupni. Bude ale slunečno. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 8.20 do Paříže. O politické budoucnosti francouzské nacionalistické političky Marine Le Penové právě dnes rozhodne pařížský odvolací soud. Lídrině krajně pravicové strany Národní sdružení loni odsoudil kvůli zneužívání unijních peněz. Le Penová je favoritkou prezidentských voleb, které budou příští rok v dubnu. Soud by jí ale kandidaturu mohl zakázat. V Paříži je náš reportér Marcel Faltis. Dobré ráno, Marceli.
1: Dobré ráno.
0: Jaký trest Le Penové hrozí?
1: Nejzásadnější pro Le Penovou bude, jestli pařížský odvolací soud potvrdí zákaz kandidatury do veřejných funkcí. Rozsudek pětiletého zákazu být zvolena si politička vyslechla loni na jaře a pokud dnes tedy soud tento zákaz potvrdí, tak se může Le Penová rozloučit s účastí v prezidentských volbách příští rok v dubnu. Je taky možné, že Le Penová dostane pouze trest odnětí svobody s tím, že by se ho odpykala v domácím vězení. Nacionalistická politička ale už dřív řekla francouzské televizi BFM, že pokud by měla nosit elektronický náramek, tak kandidovat nebude. Podle ní by to totiž prakticky znemožnilo účastnit se prezidentské kampaně, protože by musela žádat soudce pokaždé, kdyby chtěla víc domů, kdyby se chtěla účastnit například nějakého mítingu s voliči. Existuje taky možnost, že odvolací soud potvrdí jak zákaz kandidatury, tak trest odnětí svobody. Deník Le Monde ale píše, že nejpravděpodobnější bude, že si Le Penová dnes vyslechne zákaz kandidovat na další dva roky a bude to tak pro ní znamenat konec prezidentských ambicí.
0: A co bude dnešní verdikt znamenat pro politický život ve Francii?
1: Ať už dnes zazní jakýkoliv verdikt, tak je jisté to, že ve Francii to odstartuje volební kampaň k prezidentským volbám, jejichž první kolo vláda vyhlásila na 18. dubna. Marine Le Penová by se sice mohla proti rozsudku odvolat ke kasačnímu soudu, ten by ale rozhodoval dalších několik měsíců a Le Penová už naznačila, že by této možnosti nevyužila. Deník Le Monde napsal, že nacionalistická politička na setkání s voliči v severofrancouzském Lievám před pár dny působila smířeně s tím, že se první ženou v Elizejském paláci zřejmě nestane. Le Penová sice očekávaný verdikt označila za ohrožení pro francouzskou demokracii, protože podle ní rozhodnou soudci místo lidí. Mítink ale využila spíš proto, aby podpořila svého stranického kolegu, šéfa strany Národního sdružení, Jordana Bardelu, který bude kandidovat místo ní.
0: Marcel Faltis.

0: Dobré ráno, je 8:30. Jana Utendorská a další zprávy.
1: Vláda před summitem NATO nekoordinovala svůj postup s prezidentem Petrem Pavlem. Před odletem do Ankary to potvrdili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Vládní delegace tak podle nich neví, jaký bude mít prezident v Turecku program. O Pavlově místě v delegaci rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Vláda s jeho účastí dlouhodobě nesouhlasí. Zdůvodňuje to rozdílnými postoji na zahraniční a bezpečnostní politiku. Kancelář prezidenta už uvedla, že Pavel svůj program představí ještě před odletem, teď ráno. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje také rozhodování o vazbě a opatřeních, která ji začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě. Ve vazbě strávil téměř 11 měsíců. Ludvík korupci popírá. V kauze figurují také další lidé a firmy. Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela. Na lodi poté začalo hořet. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani přímé ekologické škody. Incident se stal asi 15 kilometrů východně od ománských břehů. Íránská státní televize uvedla, že na tanker, který vezl zemní plyn z Kataru, zaútočil Teherán. A to poté, co plavidlo ignorovalo varování. Oficiální zdroje ale tuto informaci nepotvrdili. A vodákům na Sázavě u Soběšína na Kutnohorsku hrozí zranění. Do jezu Mazourov někdo umístil velkou železnou traverzu, která brání proplutí. Místo tak musí nebezpečně objíždět nebo lodě přenášet. Případ už řeší Česká inspekce životního prostředí i vodoprávní úřad.
2: Sport.
1: Tenistu Jiřího Lehečku čeká na Wimbledonu dohrávka přerušeného osmifinále proti Němci Zverevovi. Ten ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Osakové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 za Kroměříží u Holubic také před Šmejkalkou. Na D1 z Přerova do Brna trvá dlouhé zdržení od sjezdu na Kroměříž západ z kilometru 258. Přes 20 minut zabere cesta do místa dřívějšího požáru nákladního vozidla na kilometr 254. Tam se stále dá projet pouze levým pruhem. Na D1 dál na trase do Brna se zpomaluje tradičně i na úrovni Holubic na 211. kilometru a nesouvisle se popojíždí až do omezení u sjezdu na D2. A D1 do Třetice, teď se přesuneme do Posázaví. Provoz zlehka vázne za sjezdem na chodce Rady na 27,5 kilometru. Odtud k omezení na Šmejkalce pojedete do 10 minut. Dál k Praze už pokračujete víceméně plynule, jen velmi krátké zdržení nabíráte v okolí Průhonic na 6. kilometru. Přímo v metropoli komplikace na východní části okruhu směrem od D10 do Štěrbohol. Těsně za nájezdem z D11 blokují střední pruh následky kolize dvou kamionů. V koloně se jede krokem už od sjezdu z Novopatské. A omezení u letiště v Ruzyni teď působí potíže v obou směrech. Fronty se sunou jak D7 od sjezdu na Středokluky, tak od okruhu z odbočky do Evropské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: První polovina tohoto týdne je spíše se zataženým nebem, místy i s deštěm a teploty jsou jeden den nižší, druhý den, to se stane právě dnes, mohou vyšplhat až ke 30, aby se zítra zase vrátili o pár stupňů níž. Ještě dnes nás čeká na nebi spíše hodně oblačnosti s přeháňkami, výjimečně se může vytvořit i bouřka. Od středy ale počítáme s rozšiřováním oblasti vyššího tlaku vzduchu, který se nachází nad východním Atlantikem a jihozápadní Evropou. Postupovat bude směrem ke střední Evropě a proto bude i u nás ubývat srážek a také oblačnosti. Druhá polovina tohoto týdne bude tedy slunečná, jen s velmi ojedinělými přeháňkami. A teploty porostou. O víkendu už by se mohly dostat i nad 30 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí Marcela Hálová i dnes po ránu 7 hodin 34 minut. K tomu na fotbalové mistrovství světa už známe skoro všechny čtvrtfinalisty, o těch posledních dvou se rozhodne dnes večer. A tak to je téma, které opět probereme za chvíli očima a pohledem a taky hlasem našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál, který 7.7. 8 minut po půl deváté. Španělé a Belgičané slaví postup do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. My to probereme teď s naším fotbalovým expertem a taky pětinásobným mistrem české nejvyšší soutěže Pavlem Horvátem. Pavle, vítej, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Asi nejočekávanější osmifinále mezi Španělskem a Portugalskem. Tak to ovládli Španělé v Dallasu 1-0. Cristiano Ronaldo potvrdil, že to byl jeho poslední zápas na světovém šampionátu. Co na to říkáš?
1: Tak dalo se to očekávat. Myslím si, že i vzhledem k tomu věku a k tomu, jak ten fotbal se vyvíjí, asi poslední mistrovství světa to bylo, ale mezi řádky čtu, že ještě by si asi zkusil mistrovství Evropy.
0: Největší hvězda Španělska Yamal má zatím na turnaji jeden gól. Jak by si zhodnotil jeho výkony? Připomeňme, že mu je teprve 18 let a hraje svůj první světový šampionát.
1: No, tak samozřejmě hodně lidí ho sleduje. Myslím si, že i soupeři se na ně hodně připravují. Možná proto není tak úspěšný, jak bychom asi očekávali. Včera Mendes, který na něj hrál, je výborný obránce z Paris Saint-Germain a Yamal se tolik neprosazoval, ale je to nebezpečný hráč a ke konci toho zápasu, přestože mu je 18, tak si dovolil různé věci a byl samozřejmě nepříjemný pro toho soupeře, ale já si myslím, že jeho šampionáty ještě přijdou. Mm-hmm.
0: Večer v 18 hodin nastoupí v boji o čtvrtfinále Argentina proti Egyptu. Může se stát, že den po Ronaldovi skončí třeba i Lionel Messi? To ale předpokládám nečekáš.
1: No, nečekám, ale tenhle šampionát už ukázal opravdu spoustu překvapení. Viděli jsme, jak se Argentina trápila s Kapverdama a Egypt určitě nebude o moc slabší. Egypt už si, myslím, svoji normu nějakou splnil a proti Argentině může jenom překvapit a já se na ten zápas moc těším.
0: Ještě připomeňme ten čerstvý ranní výsledek. Spojené státy americké v Seattlu prohrály s Belgií 1-4. Ten zápas měl několik rovin. Ve finále se tak Belgie utká se Španělskem. Tvůj komentář k tomu zápasu?
1: No, tak já doufám, že tohle bude určitě velký zápas a včera musím, že jsem fandil Belgičanům i s tím podtextem tam té zrušené červené karty. Myslím si, že spousta fanoušků cítila křivdu a myslím si, že to dopadlo tak, jak mělo.
0: Nakonec se tedy pravda ukázala na hřišti. Pavel Horvát, náš fotbalový expert, díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A nejspíš zítra touto dobou se opět uslyšíme a bude řeč o světovém šampionátu ve fotbale, který se pravda české fotbalové reprezentace už nějaký čas netýká. S vámi ranní radiožurnál 8 hodin 41 minut. Další zprávy. Zelená vlna počasí, tak jak jste zvyklí, jenom připomínám, dálnice D5, nájezd od Berouna a Vráže. V nájezdu je tady v zatáčce odstavený kamion. Je to poměrně nepřehledné, tak dávejte pozor a dobře dojte.

0: máme radiožurnál Kdo už může být trpělivější člověk než dokumentaristka Helena Třeštíková. Celých 30 let natáčela dokument o zpěvačce Báře Basikové s Bárou Basikovou. Téma pro nás před devátou. Tady je radiožurnál, je 8:45. O změně rozpočtových pravidel budou znovu jednat poslanci. Novelu do sněmovny vrací senátoři. Vládní koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nově nepočítali například výdaje na stavbu dálnic anebo na stavbu železnic. Podle opozice to ale bude znamenat další zadlužování země. V Iránu už čtvrtým dnem pokračuje pohřeb bývalého duchovního vůdce Alího Chameneího. Procesí se teď přesouvá do města Kom, které je považováno za centrum šítského islámu. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země tento čtvrtek ve svém rodném městě Mašhad na severovýchodě Iránu.
1: Překážka na D35 za Lipníkem, zdržení na D1 za Kroměříží. Jedete-li D1 směrem z Ostravy do Brna a u Lipníku na kilometru 296 se chystáte sjíždět na D35, tak velmi opatrně už na začátku D35 za zatáčkou hlásíte překážku.
2: Stojí kamion, zabírá pravý pruh, takže je to docela takový nepřehledný, když se sjíždí z D1.
1: D1 dál směr Brno za sjezdem na Kroměříž západ, kolona z kilometru 257, 15 až 20 minut se sune na 245. Tam se po požáru vozidla projíždí stále jen levým pruhem. Dálnice D5 Plzeň-Praha stále velmi obezřetně v nájezdu od Vráže na 14. kilometru. V připojovacím pruhu stále překáží nepojízdné nákladní vozidlo označené pouze výstražným trojúhelníkem. Jedná se o nepřehledné místo v pravotočivé zatáčce. V Praze potíže na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol, navíc nehoda těsně za D11. Další zelená vlna za 15 minut.
3: Včera bylo nejtepleji na jihu Moravy, v Brně a okolí téměř 27 stupňů. Dnes bude ještě o trochu tepleji, místy i 30 stupňů Celsia. V noci na zítřek ale přejde přes naše území studená fronta a zítřejší teploty zase klesnou na 20 až 25 stupňů. Oblačnosti bude na nebi dnes hodně, místy hlavně na severu a severovýchodě bude lokálně i pršet, ojediněle se objeví bouřka. Zítra už bude převážně slunečno, po oba dva dny ale bude větrno. Vítr zeslábne až ve čtvrtek, to už nás čeká stabilnější počasí s jasným nebo polojasným nebem a také s rostoucími teplotami, které mohou přesáhnout i tropickou třicítku. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné úterý.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 8.50. Více než 6-minutový potlesk v plném sále karlovarského hotelu Thermal si vysloužila dokumentaristka Helena Třeštíková. Uvedla premiéru snímku o Báře Basikové. Se zpěvačkou natáčela celých 30 let a vedle hudební dráhy otevírá i její 13. komnatu, která je hodně tajemná. A takhle hluboko pod kůži se svým filmovým hrdinům, jako je Helena Třeštíková, dostane málo kdo.
1: Prostě, co je úplně zásadní věc pro mě, že Bára byla absolutně otevřená a autentická, že si nehrála na žádnou celebritu. Ona to dokonce i v tom filmu říká.
2: To víš jenom ty. To je jenom vždycky tady pro tenhle ten filmový deník.
1: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý, tak jestli to nechtěla vystříhnout, tak ona říkala, že asi bych to chtěla vystříhnout, ale z života to taky nevystříhnu, tak to tam v tom filmu necháme. To bylo právě to úžasné na té Báře, že ona byla opravdu otevřená.
3: Ženský úděl.
1: Ženský úděl.
4: Já už jsem tady toho zažil poměrně dost, ale tohle bylo hodně silný, teda musím říct, že to mě dostalo na dřeň, teda no.
5: Milan a Daniela, jo. Naprosto nadšení diváci.
4: Naprosto, tak, ano, to přesně sedí. Báru máme rádi už takových 40 let, no, jsme na ní vyrostli a parádní, teda no. Otevřela se hodně. Padaly tady věci, které musím říct, ještě teďka mám husí kůži, teda.
5: Potlesk trval přes 6 minut.
4: Zaslouženě, zaslouženě. Skromná holka do teďka, kež by to ještě dlouho zpívalo.
6: Tím, že bydlela v Karlíně, já jsem bydlela taky v Karlíně, tak jsme to tak nějak jako sondovali a vlastně ta písnička souměrná, ta, co byla na konci teďko, tak jsem jí měla hranou 20krát na svých 20inách, takže ještě.
4: Takže to máme hodně pod kůží a já teda jí miluju ze Stromboli, to teda musím říct, že pro mě asi nejsilnější a samozřejmě precedens. No, všechny desky doma ještě vyryly, takže to.
6: Tím, že jsem samozřejmě mladší ročník, tak jsem ani nějak nezažila ten vzestup té její kariéry a nikdy jsem ji určitě moc neposlouchala, nevěděla jsem ani, co

0: pořád na čisto. A teď to bude teda opravdu.
1: Nový dokument Bára Basiková půjde do kin 17. září. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
3: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
2: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
3: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
2: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
3: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
2: Radiožurnál ve Varech.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízený semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.

0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
1: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
1: Je 9 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
3: Prezident Pavel se zúčastní dnešní večeře lídrů na summitu NATO. Některé e-shopy zdražují nákup na dobírku, je pro ně ztrátový. Fotbalisté Španělska a Belgie prošli do čtvrtfinále světového šampionátu. Dlouhé kolony v obou směrech čekejte na silnici 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta před nehodou v Řídkem. A bude oblačno až zataženo na severu místy přehánky, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel se na summitu NATO v Ankaře zúčastní dnešní neformální večeře lídrů, a to na pozvání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Uvedl to před odletem. Petr Pavel bude chtít znát pozici spojenců i vlády ohledně obranné politiky.
4: Já jsem rád, že česká vláda se vyjádřila celkem jednoznačně pro naplňování závazků alespoň v té minimální výši 2%. Že se přihlásila k naplňování závazku přijatého na loňském summitu Aliance v Hágu.
3: O účasti prezidenta na summitu v předběžném opatření rozhodl ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO se ale Pavla snažil přesvědčit, aby na setkání světových lídrů nejezdil. Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 700 000 korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO se svobodou projevu. Dostala 370 000 korun, to je 1150 korun na hodinu. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. Celkem radí premiérovi 11 lidí, podobně jako jeho předchůdci Petru Fialovi z ODS. Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
5: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
6: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
5: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
7: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
5: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: Ochránci přírody chtějí v okolí osady Jizerka v Jizerských horách zrušit dva historické odvodňovací příkopy. Přihradí je a místo nich tam vzniknou tůně. V minulosti na vrcholcích hor vznikaly kanály, které měly vodu odvádět. V současnosti je podle ekologů naopak nutné ji v krajině zadržet. Tůně vzniknou na úpolí Nové Louce a nad Sklářským potokem, říká vedoucí HKO Jizerské hory Tomáš Korytář.
8: Připravujeme projekt ve spolupráci i s Správou toků a Lesů České republiky a s vlastníkama těch dotčených pozemků. Financováno by to mělo být z operačního programu Životní prostředí a v současné době probíhají projektové práce.
9: Sport. Fotbalisté Belgie a Španělska si proti sobě zahrají ve čtvrtfinále mistrovství světa. Belgie postoupila po výhře 4-1 nad domácími Spojenými státy. Španělé vyřadili po vítězství 1-0 Portugalce. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Američanku Keesovou porazila 6-4 a 7-6. Nosková tušila, jaké jsou velké přednosti soupeřky, a silnějším úderům se proto zkoušela vyhýbat.
10: Madison má určitě ten servis a forehand její největší plus, ale proto jsem se snažila chodit co nejvíce do backendu samozřejmě, takže spoustokrát mi pomohla i tím, ale asi bych si vzpomněla, že těch rally nebo těch výměn jsme moc neměli, takže tam to bylo spíš více o těch využitých malých bodech.
9: Z turnaje naopak vypadla Marie Bousková. Dnes nastoupí ve čtvrtfinále Karolína Muchová proti Japonce Osakové. Osmifinálový přerušený duel dohraje Jiří Lehečka, který zatím prohrává s Němcem Zverevem 0-2 na sety. Ve třetí sadě je to 3-3.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 omezený provoz za Kroměříží, nehoda na silnici 35 v Řídkém. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Kroměříž západ kolona z kilometru 256,5, 15 minut se sune na 245. Tam je po požáru vozidla průjezdný stále jen levý pruh. Na 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta v Řídkém pokračují s odklízením následků po nehodě. Stále se projíždí pouze kyvadlově jedním pruhem, kolony hodně dlouhé. Od Litomyšle se brzdí u odbočky na Choceň.
13: Od Vysokého Mýta kolona začíná v Hrušové.
12: A v obou případech ztratíte okolo 20 minut. Na hlavní části Pražského okruhu zde jedna k letišti kousek před vjezdem do Lochkovského tunelu. Na 12. kilometru blokovala levý pruh porouchaná dodávka. Před okamžikem na místo dorazila policejní hlídka, vozidlo přesunula do zálivu. Provozu už tak nic nebrání. Na okruhu zde jedna k letišti ale pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Kamiony zastavují u Jesenice, osobní auta za sjezdem na Vestec. A v metropoli komplikace i na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol. Kousek za nájezdem z dálnice D11 zůstává po nehodě neprůjezdný střední pruh. Kolona už z Novopatské na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 24. Tolik zprávy. Teď už dopolední Radiožurnál vysílá z Karlových Varů, je tam Jan Pokorný.
14: 9 hodin 6,5 minuty, dobré dopoledne z Karlových Varů z Mezinárodního filmového festivalu. My se ale rozhlížíme po České republice a nejenom po České republice. Prezident Pavel a premiér Babiš právě míří dvěma vládními letadly do Ankary, kde dnes začíná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Napětí mezi oběma českými představiteli pokračuje. V Ankaře budou vysvětlovat mimo jiné, proč Česko neplní cíle NATO v oblasti investic do obrany. Víc si k tomu řekneme za pár minut.
11: Dopolední Radiožurnál s Janem Pokorným.

0: Posloucháte Radiožurnál. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dosáhne na 2% HDP investovaná do obrany v příštím roce. Andrej Babiš to prohlásil před odletem do turecké Ankary, kde dnes začíná dvoudenní summit lídrů NATO. Vláda podle něho plánuje příští rok zvýšit rozpočet na obranu o 36 miliard korun. Do Ankary míří taky prezident Petr Pavel. Dnes ráno oznámil, že se stejně jako Andrej Babiš večer zúčastní neformální večeře lídrů. A dění v turecké metropoli sleduje zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdeňko, už je jasné, jak si prezident a premiér v Ankaře ten program rozdělí a kdo bude plnit jakou funkci?
1: Tak jasné je, že šéfem české delegace je premiér Babiš, nicméně i prezident Pavel se zúčastní obou hlavních částí summitu. Před chvílí, před odletem z Prahy oznámil, že ho turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pozval na dnešní neformální večeři lídrů v prezidentském paláci. Pavel i Babiš pak budou přítomní i na zítřejší formální části summitu. Napětí mezi nimi ovšem přetrvává a premiér zopakoval, že si Pavlovu přítomnost na summitu v Ankaře nepřál. Připomínám, že ústavní soud minulý týden předběžným opatřením rozhodnul, že se prezident summitu zúčastnit má. Pokračuje Andrej Babiš.
2: My jsme se jasně vyjádřili, že prezident by měl nechat tenhle summit na nás. Vláda rozhoduje o zahraničně bezpečnostní politice, my rozhodujeme o rozpočtu, my odpovídáme se parlamentu. A já nevím o žádný koordinaci, já nejsem v kontaktu s panem prezidentem.
0: Česko jako jedna z mála zemí zatím neplní ani 2% HDP na obranu. Jak to plánují čeští představitelé spojencům v Ankaře případně vysvětlovat?
1: Premiér Babiš před odletem zopakoval, že se Česku ani letos nepodaří dosáhnout na ta 2% HDP. Povést by se to ale podle něho mělo příští rok, kdy vláda se chystá navýšit rozpočet na obranu, takže toto bude zřejmě dnes jeho argument tady v Ankaře. Dá se očekávat, že spojenci budou chtít ale vysvětlení, protože Česko je spolu se Slovenskem a Albánií jedinou zemí, která neplní ten minulý cíl 2% HDP na obranu. Před rokem si přitom spojenci stanovili už nový cíl, a sice do roku 2035 investovat do obrany 5% HDP, z toho 3,5% přímo na posílení aliančních armád. Do Ankary dnes míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje za nedostatečné investice.
0: Z Ankary zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Posloucháte Radiožurnál, Emil Hácha, Milena Jesenská nebo Otto Richterle. Právě jejich příběhy by se mohly v budoucnu objevit v českých kinech. Filmová nadace na festivalu v Karlových Varech ocenila nadějné scénáře. Jaké příběhy vyprávějí, tak to uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu už za několik málo minut. Přejeme dobrý poslech a dobré dopoledne.

0: kapela Činsky ve vysílání Radiožurnálu. I dnes vás zdravíme z Karlovarské sadové kolonády, odkud vysíláme při 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Filmová nadace tady ocenila nadějné české scénáristy. Z celkem 4 děl se 3 věnují silným osobním příběhům. Prezidenta Emila Háchy, novinářky Mileny Jesenské a taky vynálezce Oty Wichterleho. Poslední oceněný scénář je pak podle povídky spisovatele Jana Němce, který zasadil příběh o náhradním mateřství do válkou zmítaného Kyjeva.
1: Na začátku války se byla reportáž vlastně o těch dětech, které tam uvízly, protože se narodili v prvních dnech války a vlastně vůbec se nevědělo, co s nima bude, protože se nevědělo, co bude s Kyjevem. Tak to byl hrozně silný moment. Z toho tehdy vznikla povídka Zoe.
2: Popsal Němec, který od nadace získal za scénář 140 tisíc korun. Dílo má už i producenta a režírovat ho bude Michal Blaško. Němec říká, že se ve scénáři věnuje nejen otázce etiky náhradního mateřství.
1: Tady je to hodně i film podle mě o vztahu východu a západu. Vlastně není jako vůbec válečný film, spíš je to film o našem jako pohledu na Ukrajinu a o různých taky jako našich iluzích.
2: I další nadací oceněný scénář má producenta a režiséra, konkrétně Filipa Renče. Scénarista Ivan Hubač připravil předlohu pro film o prezidentovi Emilu Háchovi.
3: Teprve po roce 89 historici začali odkrývat, kdo vlastně Hácha byl. A zjistilo se, že on nebyl teda ani hrdina, ale ani zbabělec, ani zrádce národa. A to mě na tom zajímalo.
2: V kategorii Hvězda zítřka, určené mladým autorům do 33 let, pak uspěl Marcel Peterka se scénářem Případ Wichterle, který se věnuje patentovému sporu o vynález kontaktních čoček mezi Československou akademií věd a Spojenými státy. 200 tisíc korun taky získal scénář o komplikovaném vztahu novinářky a spisovatelky Mileny Jesenské s její dcerou Honzou, pokračuje autorka Anna Mrázková.
4: Zapojit vlastně do scénáře pohled 11-leté holčičky, tak mi bylo opravdu blízké. A když jsem přemýšlela nad tím, co vlastně dělala Honza, zatímco její maminka seděla v Pečkově paláci, tak to pro mě bylo opravdu silné.
2: Z víc než 120 letos hodnocených scénářů se mimochodem 2 věnovaly právě portrétu Jesenské. Filmová nadace soutěž pořádá přes 20 let a do kin se za tu dobu dostalo 23 filmů od oceněných scénáristů. Další má dnes premiéru na festivalu tady v Karlových Varech. Lucie Pávová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Zde radiožurnál Sadová kolonáda Karlovy Vary. Přicházejí sem první divačky a diváci v očekávání hosta radiožurnálu po 10. hodině. Tím hostem dnes bude herečka Eliška Křenková. Po 10. s ní začne rozhovor. There's lessons in love sometimes. The heart is but a winding road. So this story goes.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: A je 9:30. Radiožurnál a nové zprávy.
3: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v červnu zmírnil na 1,5%, v květnu byl na hodnotě 2,1%. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně ceny v červnu klesly o 0,3%. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Europoslanci rozhodnou o rozšíření práv cestujících v letecké dopravě. Změna počítá s rychlejším vrácením peněz za zpoždění letu, právem na bezplatné příruční zavazadlo nebo na zajištění místa pro děti vedle doprovodu bez příplatku. A počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3535. Zraněných je skoro 17 000 lidí. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Podle něj je zároveň po otřesech z předminulého týdne bez domova necelých 18 000 lidí. Oficiální počty pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí. Organizace Spojených národů ale odhaduje, že jich může být až 50 000.
0: Sport.
3: Fotbalisté Belgie přehráli v osmifinále mistrovství světa domácí Spojené státy 4-1 a prošli mezi nejlepších 8 týmů turnaje. Další fáze nastoupí proti Španělsku, které porazilo Portugalsko 1-0. A sportovní ředitel brazilské fotbalové federace Rodrigo Caetano potvrdil, že navzdory vyřazení v osmifinále světového šampionátu s Norskem zůstane trenér Carlo Ancelotti u týmu. 67-letý Ital v květnu prodloužil smlouvu u mužstva až do mistrovství světa v roce 2030.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 za Přeloučí, na D1 omezení za Kroměříží. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte zdržení za sjezdem na Přelouč. Do kolony vjedete okolo 76. kilometru a přibližně 10 minut se budete sunout k nehodě na 78. Tam v pravém pruhu kolize dodávky a nákladního vozidla, na místě záchranka i hasiči, pozor na to. Na D1 z Přerova do Brna za Kroměříží na kilometru 254 po požáru vozidla zůstává zabraný pravý pruh, pomaleji se jede pouze levým, kolona už se ale téměř celá rozjela. Na D1 dál na trase do Brna za Rousínovem už nabírají zdržení pouze kamiony, zpomalují okolo 215. kilometru a nesouvisle pokračují až do omezení u sjezdu na D2. Na silnici 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta v Řídkem pokračují s odklízením následků po nehodě, stále se projíždí pouze Kevadlově, jedním pruhem kolony zůstávají hodně dlouhé. A v Praze na hlavní části okruhu zde jednak letiště pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Kolona vzniká u Jesenice a na vjezdu do Lochkovského tunelu stále zabraný levý pruh, v něm světelná šipka. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 26 až 30, na severu a severovýchodě bude kolem 24 stupňů. A vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer místy zeslábne. Takové byly zprávy. Dopolední radiožurnál se vrací do Karlových Varů, odkud vysílá Jan Pokorný.
2: A děkujeme Janě Unterdorfské za čerstvé zprávy. Skončili v 9:30.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Posloucháte Radiožurnál, při objednávání po internetu Češi stále využívají dobírku. Zboží si objednají a zaplatí až při převzetí. Jenže pro e-shop je takový postup často nevýhodný. Kvůli nevyzvednutým zásilkám jim vznikají náklady navíc a někteří prodejci proto služby i zdražují. Víc za chvíli.

0: Tady je Radiožurnál a dobírka je mezi Čechy stále oblíbeným způsobem, jak zaplatit za balíky z internetových obchodů. To je další téma našeho vysílání. Jenomže, jak upozorňuje společnost Upgates, pro e-shopy znamená velká rizika, zvlášť pokud si zákazníci zboží objednají, ale nepřevezmou. Kvůli nevyzvednutým zásilkám už proto někteří obchodníci dobírku zdražují. Detaily má redaktor Dominik Hron. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Jak Češi využívají platby na dobírku?
1: Častěji než lidé ve většině západních zemí, kde už teď dominují platby kartou předem. Například u dopravce GLS je podíl dobírek v Česku stále asi 19% a ještě o něco vyšší podíl pak hlásí Paketa Group, do které patří zásilkovna, říká její mluvčí Ondřej Luštinec.
2: Podle našich dat za dosavadní měsíce roku 2026 tvoří zásilky placené dobírkou v Česku zhruba čtvrtinu všech zásilek.
1: Češi využívají dobírku hlavně při prvním nákupu, kdy třeba e-shop ještě neznají a chtějí si ověřit, že zboží opravdu přijde. Internetové obchody ale naopak dobírku moc v oblibě nemají, a to hlavně kvůli nevyzvednutým zásilkám.
0: Dominiku, jaké komplikace to pro e-shopy znamená?
1: Internetový obchod musí zboží připravit a doručit přes dopravce, kterému za to platí. Když se pak zákazník si to rozmyslí a tu zásilku si nepřevezme, tak nejen, že prodejce přijde o peníze ze zakázky, ale musí celý proces dopravy a naskladnění opakovat. A to je pro něj nevýhodné, vysvětluje Michal Benacky ze společnosti Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení.
3: Podíl nevyzvednutých dobírek je v řádu jednotek procent. Pro e-shopy jde ale o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
1: I proto teď některé e-shopy dobírku zdražují. Například prodejce kosmetiky Green Manicure zvýšil cenu doručení na dobírku z 39 na 45 korun a ceny upravoval taky internetový obchod Živina, potvrzuje jeho ředitel Martin Kudera.
4: Tu cenu jsme zvyšovali na 49 korun. Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
1: A třeba český prodejce sportovních brýlí Viv letos na jaře službu dobírky ze stejných důvodů zrušil úplně. Podle Jakuba Lorence z vedení Viv tratil e-shop asi 300 korun na jednu objednávku, přiblížil, že třeba jen výplňový a obalový materiál vyšel na 25 korun, doprava pak stála asi 80 korun, to stejné i s vrácením. Přidávaly se taky náklady na zaměstnance, kteří museli zboží znovu vrátit na sklad a zaevidovat. Celkové ztráty e-shopu šly podle Lorence do 100 tisícových částek. Dodám, že současné zvyšování cen pravděpodobně od dobírky odradí i další zákazníky. Zájem o ní dlouhodobě klesá. Ještě před pandemí COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka. Nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek.
0: U mikrofonu byl Dominik Hron. Díky za to, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Tady je Radiožurnál.

0: A co tu máme dál? V Česku začíná dobrovolné vojenské cvičení pro studenty středních škol. 30 dní se budou učit, jak zacházet se zbraní, číst v mapě, poskytovat první pomoc a další základní dovednosti. Armáda výcvik pořádá na 10 místech. Ze dvou z nich se nám za chvíli přihlásí reportéři Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál. Vojenskou uniformu ode dneška oblékne víc než 1100 plnoletých středoškoláků. Armáda pro ně už po třetí uspořádala dobrovolné vojenské cvičení. Vybrat si mohli z 10 útvarů po celé republice, včetně hradní stráže. Projekt má motivovat mladé lidi ke vstupu do armády. Absolventi budou mít po skončení cvičení status vojáka v záloze. Od rána studenti rukovali třeba v kasárnách v Prostějově, odkud se hlásí reportérka Radiožurnálu Lenka Kratochvílová. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne z Prostějova. Sem branami kasáren prošlo celkem 52 chlapců a 17 dívek. Je to o 20 studentů více než loni. Teď aktuálně absolvují všechna ta nezbytná školení, administrativu, zdravotní prohlídku. Nafasovat musí taky výstroj ve skladu a odpoledne už zamíří na Libavou, kde ve srubovém táboře v Počtátě mají absolvovat celý ten nepřetržitý výcvik, který potrvá měsíc. Jak jsem mluvila s instruktory, kteří ho budou řídit, čeká je naprosté odstřižení od dosavadního života. Cvičení se koná i o víkendech a oni nesmí opustit tábor. Mobily si můžou zapnout vždy až večer po zaměstnání. Topografii musí zvládnout taky bez nich. S papírovou mapou a buzolou budou někteří prý pracovat poprvé v životě. Naučit se mají i zvládat náročné situace v terénu. Čekají je kurzy zdravovědy, seznámí se se zbraněmi, naučí se střílet z útočné pušky Bren a z pistole. Absolvováním kurzu se armádě ale k ničemu nezavazují. Automaticky se nestávají členy aktivních záloh. Záleží na jejich rozhodnutí. Slavnostní nástup a přísaha je naplánována na 31. července v Třáslavicích.
0: To byla z prostějovských kasáren reportérka Lenka Kratochvílová, díky. A kolik studentů dorazilo do areálu 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou? Ví reportér Radiožurnálu Milan Soldán. Dobrý den.
2: Dobrý den, jedním slovem hodně. Já jsem byl až překvapený, když jsem ráno stál před branami vícenických kasáren, které k náměstské základně patří, a viděl jsem tu masu, protože byl jsem tam i loni, kdy přijelo nějakých 60 studentů a studentek. Tentokrát těch branců bylo 128, tedy ten nárůst je více než dvojnásobný. Navíc plnou třetinu opravdu tvořily dívky, kterých tam bylo skoro 40. Já jsem se jich ptal i po motivaci, mnozí mi říkali, že si třeba chtějí vyzkoušet, jaké je dno jejich kam až jsou schopní zajít. Někteří zase říkali, že chtějí si vyzkoušet drill, že ho vlastně nepoznali nějaký řád. A další měli tu motivaci, že třeba chtějí zůstat dále v ozbrojených složkách, a tu ať jako profesionálové, anebo třeba jako aktivní zálohy. Nicméně v kasárnách v Vícenicích teď stráví necelý měsíc. Všechno to pro ně bude končit 31.

Posloucháte Radiožurnál, vysíláme ze Sadové kolonády na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A za chvíli si budeme povídat s milým hostem, s herečkou Eliškou Křenkovou, protože jedním z filmů, který má tady na Karlovarském festivalu premiéru, je snímek, který se jmenuje Vyvolený, kde Eliška Křenková hraje.

0: Je 10 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: Fankaře začíná summit lídrů NATO, za Česko na něj míří premiér Babiš i prezident Pavel. Sněmovna projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fotbalisté Španělska a Belgie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa, Portugalsko a Spojené státy končí. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy popojíždí kolona před nehodou u Roudnice na 29. kilometru a bude oblačno i zataženo, na severu místy přehánky, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dostal pozvání od tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Pavel to řekl před odletem na summit. Vláda na neformální večeři delegovala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, kterého doprovodí jeho manželka Monika. Šéf aliance Mark Rutte bude na summitu chtít od spojenců slyšet, jak konkrétně budou navyšovat obranné výdaje. Řekl, že evropské státy NATO a Kanada už investují do obrany průměrně 4% svého hrubého domácího produktu.
3: Po mnoha letech nedostatečných investic do obrany se situace podle Rutteho začíná otáčet. Připomněl, že v loňském roce evropští spojenci a Kanada meziročně navýšili investice do obrany o 20%. Právě výdaje na obranu budou jedním z hlavních témat summitu. Před rokem se státy NATO zavázaly, že do roku 2035 dosáhnou na investice do obrany ve výši minimálně 5% hrubého domácího produktu. Česko jako jedna z mála zemí zatím nedosáhlo ani na hranici 2% HDP. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: V poslanecké sněmovně začala mimořádná schůze. Poslanci se ve druhém čtení zabývají znovu zavedením elektronické evidence tržeb. Na programu mají taky vládní návrh na rozvolnění rozpočtových pravidel, který do sněmovny vrátil Senát. Jednání sleduje naše reportérka Adéla Burešová.
4: Program mimořádné schůze zatím neotevřel, na plénu vystupují poslanci s přednostními právy, začít by pak sněmovna měla právě s návrhem na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ta by měla státnímu rozpočtu podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Součástí návrhu jsou ale i daňové změny, vrátit by se mělo školkovné nebo slevy na studenta. To kritizují třeba opoziční starostové, podle nich se kvůli obnově slev státu tolik peněz v součtu nevrátí. O návrhu, který se týká rozvolnění rozpočtových pravidel, by pak poslanci mohli jednat až do noci. Podle opozice kvůli této novele totiž hrozí výrazné zadlužování státu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v květnu zrychlily meziroční růst na 4,7%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin. Naopak klesly za prodej pohonných hmot. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 1,3%. Vodákům na Sázavě u Soběšína na Kutnohorsku hrozí zranění. Do jezu Mazurov někdo umístil velkou železnou traverzu, která brání proplutí. Místo tak musí nebezpečně objíždět nebo lodě přenášet. Případ už řeší Česká inspekce životního prostředí i vodoprávní úřad. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka mohlo dojít k porušení zákona.
5: Sázava je vodácky velmi významný tok a jakékoliv znesplavnění splutí znamená omezení pro tisíce lidí. To, že se zahradila sízná propust traverzou, bereme jako snahu o zamezení překonání jezu, což odporuje i vodnímu zákonu.
6: Sport. Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa v Dallasu, porazili Portugalsko 1-0. 41-letý Cristiano Ronaldo po porážce novinářům v Mixzóně potvrdil, že si na světovém šampionátu v budoucnu už nezahraje.
7: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou, budu prostě pokračovat v životě.
6: Ve čtvrtfinále se Španělsko utká s Belgií, která v Seattlu zvítězila nad domácími Spojenými státy 4-1. Tenistka Linda Nosková postoupila do wimbledonského čtvrtfinále, Marie Bousková naopak z travnatého Grand Slamu vypadla. Dnes bude hrát o postup do semifinále Karolína Muchová proti Japonce Osakové. Jiřího Lehečku čeká dohrávka přerušeného osmifinále proti Zverevovi. Němec vede 2-0 na sety, ve třetí sadě je to 3-3 na gemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehody na D8 u Roudnice na D11 za Přeloučí. Na D8 z Ústí do Prahy těsně za sjezdem na Roudnici na 29. kilometru přímo v omezení bourala dvě nákladní vozidla a dodávka. Průjezd velmi obtížný, fronta kamionů z 33. kilometru. Osobní auta zastavují okolo 30. Na D11 z Prahy do Hradce popojíždí fronta za sjezdem na Přelouč zhruba ze 77. kilometru. Maximálně 10 minut zabere trasa k nehodě na 78. V pravém pruhu odklízejí následky po střetu dodávky s nákladním vozidlem. D1 z Přerova do Brna. Jaká je aktuálně situace za Kroměříží? V místě ranního požáru nákladního vozidla na kilometru 254 teď poví náš zpravodaj.
8: Jede se v podstatě, co se viděl, levým pruhem a kolona je tam minimální. Pomaličku se projíždí.
0: Pokud po D1 pokračujete dál směr Brno v okolí Rousínova, počítejte s tradiční nesouvislou kolonou kamionů. Zastavují na 218. kilometru a v podobném tempu se sunou až do Brna. D2 z Bratislavy do Brna plná nákladních souprav za Židlochovicemi z 9. kilometru a 35. Vysoké Mýto Litomyšl kvůli nehodě v Řídkem kolony z obou stran minimálně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno i zataženo na severu a severovýchodě místy přehánky. Teploty 26 až 30 na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď už Jan Pokorný představí festivalového hosta Radiožurnálu.
9: Naším hostem je herečka Eliška Křenková. Jsme rádi, Eliško, že jste tady po čase. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuju moc za pozvání.
9: Eliška Křenková, první potlesk dnešního dopoledne. Žena, která zdomácněla tady na Radiožurnálu, což je moc dobře, protože my můžeme sledovat vaši profesní dráhu postupně, krok za krokem. Rafťáky jsme tedy tenkrát před těmi 20 lety nestihli. Teď vám stvrdli rysy, vy se bojíte, že se na to budu ptát.
10: Trochu.
9: Ne. Jenom trochu. Ale pak už to šlo ráz na ráz. My jsme tady vlastně mapovali téměř celou vaši profesní kariéru. A teď začneme jinak. Eliško, co je zvláštního na tom, když má herečka dítě? Já jsem četl ty titulky. Jo. V těch společenských časopisech, no.
10: Jako v časopisu Maminka?
9: Ne, já nevím, co to bylo. Hele, tak Eliška Křenková poprvé po porodu.
10: Jo, takhle.
9: Herečku na první pohled nikdo nepoznal. Zakuklila se do zvláštního modelu. Já vás převčírem potkal.
10: No.
9: S kočárkem, já jsem vás poznal.
10: No, tak já tomu nerozumím, protože tak trošku hraju s Bulharem teda jako hru neschovávanou, to se přiznám, jo. Ale, a už to začalo být spíš taková zábava, než cokoliv jinýho, teda. Ale já, jako až takhle to není, jako jo, že bych se kuklila někde a to, ale taky jsem se musela smát, že jsou všichni překvapený, že jsem porodila, protože jsem to zveřejnila tehdy v Harper's Bazaru a bylo i, myslím, že tam bylo i zřetelně v tom rozhovoru napsaný, že jsem v 7. měsíci. Tak mě docela překvapuje, že jsou lidi překvapený, že jako jsem porodila, jo.
9: Hele, ty titulky třeba hovoří o tom, Eliška Křenková překvapila, dorazila bez těhotenského bříška.
10: No, tak jako nejsem slonice, že jo, jakoby, tak, která těhotná dva roky, takže.
9: Ona ta doba se vyvinula, ale já mám pocit, že je to pořád, když se porodí, tak zmizí i to těhotenské bříško.
10: Jakoby bývá to tak, no, tak já nevím.
9: Eliška Křenková porodila, hvězda seriálu Iveta svůj porod dokonale utajila. Což asi jste musela, ne?
10: No, ale jako vlastně jsem nic pro to neudělala, tak já ne.
9: Jenom jste
10: jako,
9: to nikde nerozhlásila.
10: Nikdy jsem to neroztrubovala. Ne, no. Takhle, já si totiž myslím, že ono v dnešní době už je, jako, že to člověk utajuje tím způsobem, že to nedá na Instagram. Takže já jsem to nedala na Instagram a tím pádem jsem to jakoby utajila, ale jako já jsem to vůbec netajila, tak já nevím.
9: Jo.
10: Akorát prostě nemám potřebu to dávat na ten Instač. No.
9: Jenom jste odjela rodit do Švýcarska nebo kam?
10: Odjela jsem akorát rodit do Švýcarska, ale to je celý.
9: Jasně. A je hodně paparaciů kolem vašeho hotelu teď? Že chtějí vidět miminko?
10: Žiž, ne.
9: Není.
10: Ne.
9: Ne, ne. Neřekneme, neřekne, že bydlíte tam.
10: Ne, no, ne. Tak už.
9: No, počkejte.
10: Ale teď to tady
9: lžu.
10: Diváci to tady. Ne,
9: nelžu. Aha.
10: Ach jo.
9: Na Čapán, při lži. V přímém přenosu Radiožurnálu Eliškou Křenkou. Takže Eliška, která bydlí tam. No, ale vy byste mohli dedukovat, že teda je to na druhé straně. Ne, je to tam za námi. Jo? Do rádia se lhát nemá. Tak.
10: Jsme zmátli. Perfektní, to už, já jsem taky
9: a za chvíli se oba uklidníme a budeme se bavit o filmu.
10: Normálně.
9: S Eliškou Křenkovou.
11: Festivalový host Jana Pokorného.

0: Posloucháte Radiožurnál a povídáme si s herečkou Eliškou Křenkovou tady v Sadové kolonádě na Karlovarském filmovém festivalu, kde se promítal v kinech, nebo ještě ne, film Vyvolení.
1: Ano, byla premiéra.
0: Už byla premiéra filmu Vyvolení, kde Eliška Křenková hraje a kde se po čase objevuje jeden mladý herec. Ano. Můžeme mu říct herec?
1: Určitě.
0: Určitě, můžeme. Jan František Uher, s kterým hrála Eliška v oceňovaném snímku, který režíroval Elmo Omerzu, Všechno bude, kde Eliška Křenková získala Českého lva za vedlejší ženskou roli. Kam on potom zmizel, ten Honzík?
1: Oněn herec taky dostal lva.
0: Taky dostal lva, no. My se s ním totiž zkoušíme spojit, ano. A pořád se to nedaří. Poslali jsme mu takovou aplikaci. Tak Honzo, jestli nás slyšíš, tak si tu aplikaci instaluj.
1: Tak kam zmizel? Já mám pocit, že studoval a rostl, a protože mu bylo 13, když jsme točili, takže asi 14 podle mě, když vyšel film, možná 15, něco takový, takže on byl nezletilý, takže ještě dítě. Takže rostl do krásy, do toho, aby mohl hrát ve filmu Vyvolený a být vyvoleným.
0: No a v tom filmu on tedy je vidět, jak vyrostl,
1: ano.
0: Až do takové, řekněme, keltské krásy, ne? Nevypadá on jako viking trochu?
1: Jo, trošku jo. No, to je vtipný.
0: A on tam hraje s Petrem Uhlíkem?
1: Ano, taky.
0: Jak si sedli ti dva?
1: Hele, já vůbec nevím, vůbec jsem se o tom s nima nebavila, takže to se musíte zeptat jich.
0: Já bych to rád se
1: zeptal, že jo.
0: Zeptal, ale, kdyby se připojil.
1: Tak. Ale já si myslím, že moc nejde si s Honzíkem nesednout, takže typuji, že dobře.
0: Ona je to komedie?
1: Taková absurdní komedie, no.
0: Jakože ta absurdita spočívá v tom, že je tam komediálně zpracovaná vaše práce, tedy vás herců?
1: Ano.
0: Takhle se to dá říct?
1: Vlastně bych řekla, že ano. Aha. Protože to natáčení bylo takový hodně zvláštní, že vlastně jsme kdo jsme s Tomášem Mělníkem nepracovali, tak jsme jako...
0: To je režisér jenom.
1: To je režisér, tak jsme nevěděli, o co moc jde a moc jsme to nechápali, takže jsme plnili jenom příkazy, ale vlastně jsme... Ta režie byla taková netypická a takže... Potom vlastně, když jsme byli na té premiéře, já jsem se pak potkala s Anitou Krauzovou, která tam taky hraje, a s panem režisérem se zná dlouhý roky, a tak jsme se pak potkali náhodou tady na kolonádě a říkali jsme si, ale to je hrozně dobrý. Prostě, jakože nikdo neví, co má v hlavě, nikdo tomu moc nerozumí a pak ten výsledek je skvělej.
0: Takže vy jste jenom disciplinovaně plnili,
1: ano,
0: jeho úkoly a on už viděl ten výsledný tvar?
1: V podstatě, ano, ano. A je to fakt moc hezký, milý film. Netradiční, jako nemůže, je tak vybočuje z české kinematografie, že to je opravdu skvělý.
0: A my si můžeme poslechnout kousek z traileru na ten snímek?
2: Gregorius.
3: Zrzavý.
4: Vyhrál jsem.
5: Proč před jedním leží celý svět?
4: Podle mě to není tak jednoznačné.
5: A před druhým kuchaný sleď.
4: Jak mě učil můj drahý opat, není správné zůstávat nad míru v konfliktu a známkou síly občas ustupovat. Bratře, vyhrál si a korona Viktoria patří tobě.
0: Tak i tam jsme slyšeli hlas Jana Františka Uhra. Chtěli jsme ho slyšet ve vysílání, ale možná se to povede. Za chvíli naším hostem zůstává Eliška Křenková.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Diváci na sadové kolonádě vědí, posluchači radiožurnálu by měli vědět, jak se tváří Oskar Hess, když ho pozveme sem do našeho přenosového vozu v domnění, že ho chceme jenom pozdravit, ale pak ho posadí Eliška Křenková s koučovskou razancí k mikrofonu. Dobrý den, Oskare.
1: Dobrý den, krásný den i vám.
0: Co vy tady?
1: Tak jdu kolem.
0: To je pravda.
1: Tak jdu kolem doslova, byl jsem na snídaní, chystám se na film, teď mám nějakou ještě drobnou práci a jsem tady už pátý den.
0: No tak to je krásný, to vypadáte výborně, děkuju. Proto máte ty tmavé brýle oba dva.
2: My s Oskarem máme docela dobrý skóre, co se týče rozhovorů. My jsme včera v České televizi vyloženě oba dva perlili.
1: To je ono.
0: Fakt?
2: Každý z jiného důvodu. Já, protože jsem dlouho nebyla mezi lidma.
1: A já už, protože jsem dlouho mezi lidma.
0: Tak v tom můžeme pokračovat, takže jedeme. Aneška.
2: Aneška, ano.
0: No tak zaperlete. Na co byste se Oskara zeptala v souvislosti s Aneškou?
2: Oskare, jak jsi se cítil v brnění s mečem? To mám hrozně ráda, jak vyprávíš. Včera jsem si to vyloženě užívala a myslím si, že tady...
0: No tak to musí být skvělá historka, Oskare.
1: Já jsem teda neměl brnění, já jsem měl takový jako čtyřvrstvej jako... Jak to říct? Se kostým.
0: Neměl historka žádný... začíná velmi dobře.
1: A měl jsem meč a s tím jsem si hrál, prostě já nevím, jako ta historka není zas tak zábavná.
0: No, ne, není vůbec zábavná zatím, no.
1: Já jsem chodil po tom hradě, kde jsme natáčeli, tam jsem si to jako užíval jako malej kluk prostě, no.
2: To natáčení. To milej prostě, no.
1: Jo. To, když dáte klukovi prostě nějakou hračku, tak si s ní hraje, jako no. Tak jsem to měl.
0: No a na co se chcete zeptat Elišky, když už jste sem přišel?
1: Já jsem chtěl pozdravit Eliško a kdy tady seš?
2: Prosím tě, do zítra.
1: Do zítra, já taky. Už zítra jedu.
2: Už musíš.
1: Já už musím.
2: Už to nejde.
1: Ne, už to nejde vydržet. Já jsem tady, ještě zítra tady tancuju od 1 hodiny tady na Mlýnský kolonádě, takže tím vás srdečně zvu všechny.
2: Tak.
0: Od 1 v noci?
1: Od 1. Taky, ale to na jinou hudbu, ještě než na tu ze Stardance. V 1 máme tanec s Kateřinou.
0: Aha.
1: A v 2:30 s Martinem Prágrem máme takový nový naše taneční vystoupení. Takže na to vás zvu. V rámci Kina bez bariér.
2: No,
0: tak děkujeme za pozvání.
2: Jsi promoval?
0: Nežil jste dnes nadarmo.
1: Je to tak.
0: Na to, že jdete kolem. Takže zítra ve 13 hodin.
1: Přesně tak.
0: Mlýnská kolonáda.
1: Ano.
0: Oskar Hess, Stardance.
1: Tak.
0: Je vás tady pár ze Stardance. Včera tady seděl Jan Cina.
1: Ano.
0: Ten netančí zítra.
1: Zítra netancuje, co vím.
0: Co
1: teda
0: vím,
1: na té kolonádě.
0: Na té kolonádě, možná někde jinde.
1: Možná někde jinde.
0: Dobře. Oskare, děkujeme, že jste se zastavil, že jste poutavě povyprávil o té historce s brněním, které jste, jak se ukázalo, na sobě vůbec neměla.
2: Díky.
1: Mějte se krásně. Hezký den.
0: Oskar Hess.
2: Čau.
0: No a my bychom měli mít, Eličko, máte sluchátka, máte je na krku, bude lepší, když si je dáte na uši. Jsme ve spojení teď s Janem Františkem Uhrem. Honzíku.
3: Ano, slyším, zdravím.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Řekneš
3: zdravím
0: něco?
3: Zdravím do Karlových Varů.
0: Rádi tě slyšíme. Co ty si dělal v té době od natáčení snímku Všechno bude až do natočení snímku Vyvolený?
3: No, to bylo docela zajímavý období, kdy já jsem studoval podnikání se zaměřením na umění, ale vlastně jsem úplně se vzdálil od filmu. A vlastně na konci té střední školy to bylo směrem medicína.
0: Ty jsi doktor?
3: Ještě právě, že ne, ale ano, totiž to bylo takový vtipný, já jsem se nedostal na medicínu a tak jsem, tak jako ze srandy se přihlásil na univerzitu do Dubaje, na psychologii a tam jsem uspěl na všech 3 školách. Takže jsem to začal brát vážně a říkám, tak Dubaj je daleko, takže zkusím Anglii a opět to vyšlo. Takže teďka vlastně jsem dostudoval 1. ročník psychologie v Londýně.
0: No tak blahopřejeme. Chceš slyšet, jak ti sadová kolonáda tleská?
3: Jo, poslouchá se to hezky, děkuju moc. A Jinak jako vlastně to moje natáčení, pokud bych měl k tomu něco říct, tak filmu Vyvolený předcházely ještě dva projekty a to, jak to vzniklo, je prostě zázrak.
0: Jak to vzniklo?
3: Jo, máme čas, já jsem nevěděl. Tak ono právě to, tam hraje roli i Eliška Křenková, která právě se přátelí s Majou Hamplovou, castingovou režisérkou. A tam vlastně došlo k oslovení a vzpomenutí několik lidí, kteří se změnili tam, ten se změnil tam a vlastně já věřím, že Maja Hamplová získala kontakt na mě přes Elišku v roce 2024 a natáčel jsem film Divočina, pak ještě jeden projekt a pak vlastně film Vyvolený, kde jsme se opět sledali s Eliškou. No.
2: Je to tak.
0: Jaké to... Dík, to jste mi pomohla. Jaké to bylo shledání? To je otázka,
3: no, já
0: Honzíku.
3: Já musím říct, že pro mě... Jo. No pro mě to bylo docela... jak to popsat? Ono to bylo jakože zajímavý, ale jako samozřejmě milý, ale už tam vlastně jsem vnímal, že ten vztah je trošku jinačí, než když jsme spolu točili. To všechno bude, tak tam prostě... To bylo prostě, Eliška byla, jako by se dalo říct, taková máma, jo? A to ono to už potom tady v tom... No tak teďka už je to jako zase takhle jinak.
0: No, teď už tě vyměnila, kamaráde. Prostě...
3: Jo, tak to je život, to je dobrý, ale... Jako bylo to fajn, musím říct, že jo.
0: Jak se hrálo s Petrem Uhlíkem?
3: No, jakože on mě strašně překvapil tím, jak byl jako přirozený, bych řekl, jakože, že si na nic nehrál a ta podporu, tak jsem měl radost.
0: Takže spíš ta otázka měla znít, jak se nehrálo. Petrem
3: Uhlíkem. Jo, ne, tak jako jo, hrálo se dobře, tak my jsme si sedli, řekl bych fajn a no asi tak, no.
0: No tak my ti, Honzíku, moc děkujeme za to, že jsi našel čas a že jsi se propojil se Sadovou kolonádou, s Eliškou Křenkovou a že jsi řekl pár slov o tom filmu i o sobě a jestli vydržíš u toho studia, tak my jsme zvědaví třeba za rozhovor na rozhovor za rok. Nebo za 4 roky, až to dokončíš. Držíme ti palce, měj se hezky.
3: Děkuju.
2: Taky se mějte. Ahoj, měj se krásně.
3: Ahoj, Eliško.
2: Čau.
3: Taky čau.
0: Tak Jan František Uher, který zazářil ve filmu Všechno bude kdysi a teď tam hraje výborně, alespoň co jsem četl recenze, tak všichni ho chválí za toho Gregoria.
2: Jo, je strašně vtipný a roztomilý.
0: Takový tiší, no. Ale proč ne? Jak dopadl ten druhý herec ze Všechno bude? Ten hraje někde?
2: Já si myslím, že Tomáš Mrvík úplně přestal hrát. Jakub, já ale teď jak bych za tuhle tu informaci, jo, teď tady pustím do éteru nějakou informaci, o kterou jako, nejsem si tím úplně 100% jistá, ale mám pocit, že poslední informace byla, že dělá v logistickém parku něco, ale jako nevím to. Takže
0: dobře, nemáme to ověřeno odešel ze dvou nezávislých zdrojů, což je
2: přesně tak. Proto
0: to standard média veřejné služby, pak to říkáme jenom napůl. Za chvíli zprávy. Je 10:30. Radiožurnál a nové zprávy.
4: Česká delegace odletěla na summit NATO do turecké Ankary. Z kbelského letiště ráno odstartoval vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, který delegaci povede. Chvíli po něm odletěl se svým týmem i prezident Petr Pavel. Premiéra Babiše čeká večer neformální večeře lídrů členských států Severoatlantické aliance. Účast potvrdil i prezident Petr Pavel, který pozvánku na večeři dostal od tureckého prezidenta Erdoana. Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 700 000 korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové. Ta radí premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO se svobodou projevu. Dostala 370 000 korun, to je 1150 korun na hodinu. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. Celkem radí premiérovi 11 lidí, podobně jako jeho předchůdci Petru Fialovi z ODS. Pracovníci Krkonošského národního parku rozmisťují na dvoračkách a v okolí Rýchorské boudy speciální oplocení a malé klece. Snaží se tak před hospodářskou a lesní zvěří ochránit vzácné sasanky narcisokvěté. Tato květina z hor postupně mizí. Sport. Američtí fotbalisté na domácím mistrovství světa dohráli v osmifinále. Belgii podlehli v Seattlu 1-4. Belgičané zabojují o postup do semifinále se Španěli, kteří vyřadili Portugalce po výhře 1-0. A finský fotbalista Kaan Kairinen přestupuje ze Sparty do řeckého AEK Atény. Za 3,5 sezóny v dresu Pražanů získal 2 ligové tituly a nastoupil do 151 soutěžních utkání.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečná překážka na D3 před Veselým, nehoda na D11 za Přeloučí. Na D3 z Budějovic do Tábora zbystřete těsně před sjezdem na Veselý nad Lužnicí. Na stém 8. kilometru leží na vozovce kusy roztrhané pneumatiky. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce popojíždí už jen kratší fronta za sjezdem na Přelouč zhruba ze 77. kilometru. Okolo 5 minut pojedete k nehodě na 78. V pravém pruhu řeší nehodu dodávky a nákladního vozidla. Na silnici 17 na trase s Chrudimi do Vysokého Mýta čekejte potíže před kruhovým objezdem na hlavním tahu 35. Zasahují tam u kolize dvou nákladních vozidel, dá se projet kyvadlově a z obou směrů se tvoří fronty zhruba do 10 minut. Následně na 35C z Mýta do Litomyšle trvá dlouhé zdržení od Hrušové. Příčinou je odklízení následků po nehodě v Řídkém. I tam se jede kyvadlově, z druhé strany vzniká kolona už na výjezdu z Litomyšle. Čekejte 20 minut navíc. A ještě do Prahy hlavní část okruhu směrem z D1 k letišti, kousek za sjezdem na Písnici na 5. kilometru v pravém pruhu nehoda, kamiony brzdí za dálnicí, osobní auta před sjezdem na Vestec. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno i zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24. Tolik zprávy. A dál je s vámi z Karlových Varů Jan Pokorný a host Radiožurnálu.
0: Hodiny ukazují 10:30, 3,5 minuty, naším hostem zůstává, a jsme za to rádi, Eliška Křenková, a ta douška, že jsme za to rádi, vychází z toho, že Eliška je teď v kontaktu a zjišťuje, jestli miminko je svěží, čile, usměvavé, roztomilé a jestli nepláče. Zdá se...
2: Spíš to druhý.
0: Tak uvidíme, jak se situace vyvine. Samozřejmě jako mateřství má absolutní prioritu, takže kdyby bylo potřeba, tak se Eliškou rozloučíme a jsme rádi, alespoň za tu půl hodinu, co jste tady byla. Ale tak to ještě zkusíme něco dát.
2: Zkusíme ještě, ano.
0: To bych se měl na něco zeptat. Co?
2: No, jako bylo by to fajn.
0: Jo, abyste tady tím tak neseděla a nervózně nečetla ty krátké textové zprávy, které vám přicházejí. Olmo Omerzu, což je takové vaše režijní alter ego, kamarád, natočil snímek Nevděčné bytosti a vy jste tam nehrála. Já jsem se optal tenkrát, jestli jste se nepohádali, nebo jestli se mezi vámi něco neděje, protože jsem říkal, Olmo, nový film a Eliška nikde. To nevadí, ale... Co?
2: A co řek?
0: Že ne, že jste... On řekl, že jste tam koučovala právě ty herce. No.
2: Je to tak.
0: Co to je za roli, ta koučka herecká?
2: No, co to je za roli? Prostě ideálně, takhle, normálně v Hollywoodu třeba ty herecký koučové existují i pro etablovaný herce. Já bych třeba strašně ráda měla hereckýho kouče nebo koučku, protože si myslím, že může tu roli ještě povýšit, že vlastně je to někdo, kdo se soustředí jenom na vás, jenom na tu roli a společně s vámi ji buduje a hlídá ji společně s vámi. Takže to je velká jako pomoc, ale ten herecký coaching takhle jako u nás úplně nefunguje, ale my jsme s Olmem vlastně, to jsme právě začali u Všechno bude s Janem Františkem Uherem, kterýho jste slyšeli, a s Tomášem Mervíkem, že jsme je začali koučovat, protože to byli vlastně neherci. A ten režisér má na place strašně moc povinností, kromě režie herců, a uhlídat dva neherce, který ještě vlastně byli v hlavní roli, je opravdu hodně náročný, nebo by bylo moc náročný, takže si mě přizval, jestli bych ho, jestli bych mu s nima nepomohla. A ještě vlastně mu to vzniklo totiž, protože tehdy s Danem Kadlecem ve filmu Rodinný film, který byl vlastně náš první společný film s Olmem, co jsme točili, tak tam já jsem, protože Dan byl tehdy taky neherec, a tam já jsem začala Olmovi trochu jako na nějaký herecký zkoušce, protože byl takový zavřený, tak jsem mu pomohla s ním skrz nějaký cvičení, který jsem znala ze škol a tak. A tak jsem mu s ním pomohla ho nějakým způsobem uvolnit a to. A on se právě na to vzpomněl, pak mě přizval k tomu Všechno bude. A tam už to bylo víc takový, jako, že už jsem se na to, že už jsem vyloženě měla tu roli tý herecký koučky. A tak jsme to povýšili i teďka vlastně u filmu Nevděčné bytosti, kde ale zase oproti tomu Všechno bude, jsme víc vlastně koučovali spolu jako dvojice. Protože vlastně jsme zjistili za ty roky, že to je má největší benefit, že Olmo koučuje herce skrz vlastně svoji perspektivu režiséra a já skrz svoji perspektivu herečky a že se to perfektně doplňuje. Jak se známe, tak my dva se doplňujeme, že už že nějak jako vidíme ty věci podobně a tak. A vlastně to hrozně moc funguje, že pak ty herci jsou vlastně přirozenější a tak uvolněnější na tom place a tak. No.
0: Takže se to posunulo od koučování neherců i ke koučování už herců s nějakou historií.
2: No, ale u Nevděčných bytostí jsme zase měli dva neherce vlastně v titulních úlohách.
0: Když říkáte, že v Hollywoodu je běžné, že už ti hotoví herci jsou taky koučovaní, co tomu u nás chybí? Jako je to třeba tak, že si řeknou Eliška Křenková, dítě to je mladá dáma, její...
2: Já vám to řeknu, no. Prachy.
0: Prachy. Mm. Jako...
2: To je prachy čas, prostě to tomu chybí.
0: A ty prachy chybí na straně koučů nebo na straně těch klientů?
2: No my ty filmy jsou rádi, že vzniknou sami o sobě.
0: A ještě tam zaplatit kouče. Mm.
2: A ta další věc je, že v Americe je strašně moc talentovaných, šikovných herců, kteří se vůbec nikdy neprosadí. Jo, tam se opravdu, těch lidí je tam takový přehršel, že tam najdete strašně talentovaný lidi, o kterých nikdo neví. Mm. Takže tady ty podle mě herci často třeba nebo někdy, některým z nich se podaří, že se aspoň stanou jako koučema. A u nás těch lidí tolik taky není, prostě jsme malá země.
0: Říká Eliška Křenková, host Radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Eliška Křenková teď podepisuje už asi x tou fotografii. Ten pan posluchač přinesl... Kolik tam těch Elišek máte, člověče? Dvě? Aha, tohle už není Eliška.
1: Prosím vás. Pravda,
0: no já to mám hlavou obráceně. My taky vám děkujeme, že jste se tady zastavila, že Eliška se mu mohla podepsat. Tak kde jsme to? Jo, u toho koučinku jsme přestali. Teď ještě máme chvilku času a nepřišla vám žádná krátká textová zpráva, což vypadá nadějně, nebo taky ne?
1: Ano, jsou to dvě možnosti, je to 50 na 50.
0: Když se tady zastavil Oskar Hess, tak jste krátce vzpomenuli na projekt Aneška.
1: Ano.
0: Jak dlouho jste byla v tom klášteře při studiu role?
1: Pár dnů, nějaký prodloužený víkend.
0: Jaké to bylo?
1: Bylo to, já jsem právě včera říkala v Domě České televize, bylo to strašně příjemný. Je to jako zajímavý, já jsem si nikdy nedokázala představit moc ten moment, co člověka vede k tomu, že se nechá, že vstoupí do řádu a ještě vlastně ty klarisky, já jsem byla u klarisek u Brna, na kraji Brna, a ty jsou vlastně, tyhle ty jeptičky jsou zavřený v klauzuře. Mm-hmm. Jo, že prostě nevychází ven. Dneska už je to trošku volnější, že nevím, když je třeba nemocný někdo z rodinných příslušníků, tak můžou navštěvovat, nebo takhle jako malinko je to, ale prostě jinak ne, jinak jsou prostě zavřený v klauzuře jenom u výjimečných prostě případů oproti jiným řádům. A nikdy jsem si to vlastně nedokázala představit, co k tomu člověka vede, a tam jsem to jako trochu, část mě to pochopila, že je tam takovej klid, je to v něčem ta jednoduchost je jako osvobozující.
0: Udělalo to s vámi něco osobně?
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že celkově ta role té Anešky se mnou něco udělala. Že jsem o trochu zase víc jako duchovní člověk. Já nejsem křtěná. Já nechci říkat, že nejsem věřící, jo, protože je to pak jako zajímavý. Nejsem katolík, nejsem, jo, to ne, ale příslušník žádného toho, ale žádný církve, ale ta víra je to tak, je to jako určitě v sobě mám, a zase jsem asi objevila jako další nějakou stránku.
0: Jakou jste poznala Anešku? Protože to je postava, která není úplně zmapovaná reálně, že bychom měli konkrétní informace.
1: Že to strašně dávno, to 13. století.
0: Přemyslovci, v těch kronikách taky toho moc nevyčteme. Takže jsou spíš jenom báje, jako jeden z pramenů, nebo nějaké pověsti, nebo něco se říká.
1: No, my jsme spolupracovali s panem historikem, panem Kubínem, a který je specialista teda na ten středověk a na tu Anešku hodně. Ale je to... Takže fakt jsme se snažili, ale vlastně i říkáme, že Aneška je inspirovaná, a ono to tak je inspirovaná Aneškou českou, příběhem Anešky český, protože opravdu to nejde udělat, protože nikdo neví, jak to přesně bylo, a jsou to i vlastně ty historici se do značné míry trochu dohadujou a mají různé teorie a tak dále. Je pár doložených věcí, jako třeba její úzký vztah s jejím bratrem Václavem I., nebo že si psala se svatou Klárou, ty dopisy existují, teda jenom z jedné strany, který jsem četla. Já jsem vlastně se snažila číst, co všechno jako šlo, ale je pravda, že 90% věcí je beletrie. Jo, všechny romány jsou v podstatě jako vymyšlené pohádky, položené na nějakém základu. Ale i to jsem se snažila nějakým způsobem číst a to.
0: A tak asi to byla silná žena, ne?
1: No tak 100%, to byla opravdu jako vizionářka.
0: Trochu se vzepřela otci.
1: Ona se vzepřela otci, vzepřela se vlastně tomu, čemu byla předurčená, a to bylo to, že se vlastně v rámci nějakého v podstatě obchodu se zaprodat a být královnou takovou nebo makovou nebo dokonce císařovnou. Ona odmítla císaře, říká se teda, nebo jako nějaký prameny hovoří, že odmítla císaře Fridricha a místo toho šla do kláštera, což takže ona se vlastně mohla stát jako nejmocnější v podstatě ženou tehdy v nějaký Evropě, já tady jenom kontroluju, že už mi chodí SMSky zase. A tohle ona vlastně tu světskou moc odmítla, protože já si zároveň myslím, že ona vždycky by podléhala jako mužům. A ona se vzepřela, což na tehdejší dobu, dneska o té emancipaci se hodně bavíme, je to hodně jako trendy, téma vlastně a nějakým způsobem se ty věci, jako určitě jako od středověku se to posunulo hodně, ale tehdy vlastně ty ženy neměly vůbec žádnou jako moc, pravomoc a ona opravdu si to prošlapala v tom mužském světě a postavila nemocnici. Ona byla to byla první nemocnice tehdy, ty špitály, říkala jsem tomu špitály, tehdy ty špitály měly třeba 10 lůžek a ona opravdu postavila špitál, který měl desítky lůžek, jo. To je opravdu, se založila o nějaký jako, nebo pracovala prostě, je to prostě je základ, že ona vlastně dělala jako nějakou základní medicínu, která tady v tu chvíli ještě třeba jako byla, nebyla velmi raná, pracovala s bylinama, tohle jsou všechno jako hrozně důležité věci vlastně pro nějakou českou medicínu. Četla ty spisy toho Františka z Assisi, četla italsky, německy, to znamená, že ona četla vlastně i ty lékařské knihy, Itálie byla napřed jako oproti Čechům, tak to jsou jako neuvěřitelný, milovala Avicenu, nebo my to takhle s tím pracujeme, to jsou jako neuvěřitelné věci, no.
0: Mě vždycky fascinujete, kolik toho od těch postavách, které stvárňujete, víte, kolik práce je zatím, než je první klapka.
1: No, no je a je to jako je určitě a je to zároveň zajímavý, protože já jsem se nikdy o středověk nezajímala a vlastně jsem o té Anežce toho moc nevěděla, kromě toho, že je svatá, že byla svatořečena v 89. Těsně po revoluci vlastně, teda těsně před revolucí, což vlastně se říká, že ona mohla za revoluci, za sametovou revoluci, což je krásný. To mě vlastně strašně těšilo, když jsem takhle studovala, jak jsem říkala, to je vlastně hrozně hezký. Takže moc jsem toho nevěděla a tak je to jako zajímavý, že já toho vím furt zlomek, jo, ale aspoň se už víc orientuju, no.
0: Vy tady máte ještě jeden film na Karlovarském festivalu.
1: 33 jaký? Kroků.
0: Co to je za snímek?
1: 33 kroků soutěží tady v Proximě a je to vlastně hraný dokument. Já si myslím, že jsem tam možná jediná herečka. Že jinak vlastně ten film je ukazuje jak jeden muž přežil vlastně svoji vlastní smrt, kdy na něj zautočil jeho spolužák a byl to rasově motivovaný útok. A je to hraný dokument, on hraje sám sebe a jeho hrdina hraje jeho rodinu a já jsem vlastně tam, já hraju dětskou psycholožku, já jsem, myslím, asi možná jediná herečka tam.
0: Tak to je další snímek, který tady je k vidění v Karlových
1: Varech. Moc doporučuju, je to jako super.
0: To věříme, asi byste nehrála v něčem, co není super.
1: Ne? Tak nikdy do něčeho jdete a pak se to třeba nepovede, jo? Ale zrovna snímek.
0: Počkejte, to mi řekněte, co se vám nepovedlo.
1: To nemůžu takhle.
0: A dobře, Eliško.
1: Ne, to nemůžu.
0: No tak...
1: Já už si to nepamatuju, já jsem vykojená.
0: Vykolejená?
1: Vykojená.
0: Vykojená. Dobře, tak my vás asi necháme v tomhle bohulibém trendu pokračovat, protože zdá se, že chlapec má pořád větší a větší hlad.
1: Jako...
0: Nečtěte to.
1: Ne, dobrý, hele, je to dobrý.
0: Je to dobrý.
1: Je to dobrý, spí. To chce potlesk.
0: Nebuďte ho, pš. Myslíte, že tam mají puštěné, kde je ten hotel? Tam. Že tam mají puštěné rádio u toho? Jako, že chlapeček slyší maminku?
1: Ne, to asi spíš ne. To by ho možná spíš jako rozdovádělo. Ale jestli mě slyší můj partner, tak mu gratuluju.
0: Možná spí taky.
1: Možná spí taky.
0: Ne, to by vám nepsal vlastně.
1: To by mi nepsal, to je pravda.
0: Co vás čeká letos v létě, kromě tady těch věcí, které souvisejí s mateřstvím?
1: Pravděpodobně. Takže hodně budu teda dělat maminku, převážně budu dělat maminku a já nevím, já totiž nevím, jestli to můžu říct, nebo ne. No ale jako... Možná...
0: No my si myslíme, že můžete, ale nechceme vás nějak ovlivňovat.
1: Možná se začne trošku předtáčet Princezna zakletá v čase 3.
0: Hustý.
1: Ale já to nechci slíbit.
0: Tak proč ne?
1: Ale jo, vypadá to, že asi no, snad to dopadne.
0: To byl další film, který se vám povedl.
1: No je to jeden podle mě z divácky nejoblíbenějších mých filmů. No já hodně dělám ty filmy jako 33 kroku, takový trošku alternativnější, tak tohle je ten mainstreamovější.
0: Máte to pestré?
1: Mám to pestré, já jsem šťastná za to. To je jako ideální stav pro herce, si myslím.
0: Tak Eliško, my vám děkujeme, že jste se tady zastavila, že jste zvládla ten multitasking tady mezi mobilním telefonem.
1: A docela dobře, párkrát jsem se zasekla.
0: Výborně.
1: Občas lobotomie, ale jinak dobrý.
0: Ne, už vám to znovu naskakuje, ta profesionalita a to vyprávění o filmech.
1: Já se zase do toho dostanu.
0: Jako do čeho?
1: No jako do té profesionality. Doufám.
0: Ne, určitě.
1: Jestli jsem tam teda někdy byla.
0: Byla. Tak my se těšíme zase za rok tady ve Varech.
1: Já se taky těším.
0: Je to
1: těším.
0: Taková tradice.
1: Ano,
0: Eliška Křenková byla hostem Radiožurnálu. Díky za to.
1: Děkuju moc. Mějte se krásně.

0: Posloucháte Radiožurnál, stále jsme na filmovém festivalu, ale stále se díváme nejenom po České republice, co se kde děje, a pak z toho vysíláme zprávy.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: 11 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
2: Vláda přidá příští rok 630 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. Syrský Damašek hlásí exploze nedaleko hotelu, kde se ubytovala delegace.

0: francouzského prezidenta Macrona, ten je v pořádku. Fotbalisté Španělska vyřadili Portugalsko a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané porazili domácí Američany. Na silnici z Vysokého Mýta do Litomyšle popojíždí dlouhé kolony v obou směrech před nehodou Řídkem. A bude oblačno, je zataženo, na severu místy přehánky, teploty kolem 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na samitě NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na samitu i v projevu, který schválila vláda.
2: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
0: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nepočítaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Novelu do sněmovny vrátili s výhradami senátoři. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona se opakovaně pokoušela zabránit. V době návštěvy francouzského prezidenta se v syrském Damašku ozvalo několik explozí v blízkosti hotelu, kde je francouzská delegace ubytovaná. Podle prohlášení Elizejského paláce Emmanuel Macron žádné výbuchy neslyšel. Byl už na cestě na schůzku se syrským prezidentem Ahmadem Sharou. Podle syrské státní zpravodajské agentury výbuchy zranily 18 lidí, včetně 4 policistů. Povodí Ohře skoro po 50 letech zbaví řeku Bílinu více než 3-kilometrového potrubí mezi Jirkovem a Mostem. Staveniště si dnes přebírá firma, která vybuduje nové koryto řeky. Práce mají být hotové v roce 2029.
3: Podle Povodí Ohře nejprve zapotřebí vodu z potrubí převést do nouzového kanálu, který už je hotový. Tudy bude řeka protékat během budování nového koryta. První organismy a živočichové se podle Povodí začnou v řece vyskytovat v prvních 3 letech. Řeku v minulosti vodohospodáři uzavřeli do potrubí kvůli povrchové těžbě uhlí v místě původního koryta. Jan Beneš, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Španělska a Belgie se utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa. Španělé porazili v Dallasu Portugalsko 1-0, Belgie vyřadila v Seattlu domácí Spojené státy po vítězství 4-1. Tenistka Karolína Muchová bude odpoledne bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Utká se s Naomi Osakovou, se kterou hrála krátce před Grand Slamem finále turnaje v německém Bad Homburgu. Tam Japonka za nepříznivého stavu po hladké první sadě kvůli zdravotním problémům odstoupila. Podle Muchové se teď ukazuje, že zřejmě nešlo o vážnější potíže.
5: Nemyslím, že byla jen disponovaná, jakože za 2 dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvést dobrý výkon, abych měla šanci.
4: Dohrávka osmifinále čeká Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. Vítěz nedávného Roland Garros vede 2-0 na sety a v tom třetím je to zatím 3-3.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Sdružení na D1 za Kroměříží také za Vyškovem i před Prahou. Na D1 z Přerova do Brna za Kroměříží ještě chvílemi vzniká fronta před omezením na kilometru 254. Po ranním požáru nákladního vozidla tam zůstává zabraný pravý pruh. Na D1 o kus dál směr Brno za Vyškovem přetrvává dlouhá nesouvislá fronta kamionů. Její první část začíná okolo 220. kilometru po pojíždí až k omezení u D2. A D1 do Třetice, trasa z Brna do Prahy a pomalejší provoz v úseku mezi Ostrovačicemi a Velkou Bíteší, pak i na příjezdu do metropole fronta kamionů od Průhonic z 6. kilometru. A přímo v Praze na okruhu směrem z D1 k letišti trvají potíže těsně za sjezdem na Písnici, na 5. kilometru v pravém pruhu řeší nehodu. Na silnici 18 na výjezdu s Příbrami směr Rožmitál na úrovni stadionu zasahují záchranáři u vážnějšího střetu dvou osobních aut. Projíždí se kyvadlově, v obou směrech naberete zdržení. A na 35. z Mýta do Litomyšle trvá dlouhé zdržení od Hrušové. Příčinou je odklízení následků po nehodě v Řídkem. I tam se jede kyvadlově. Z druhé strany vzniká fronta už na výjezdu z Litomyšle. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno i zataženo na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky, teploty většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24. Tolik zprávy. A slovo opět vracíme na filmový festival do Karlových Varů Janu Pokornému.
7: Dobré dopoledne v 11 hodin 5,5 minuty, místo budíčku vojenský rozkaz a když do lesa, tak jedině v maskáčích a s airsoftovou puškou. I tak může vypadat letní tábor, ale ve vojenském stylu. Do armytábora u Kralovic na severním Plzeňsku se podíváme za pár minut.
1: Dopolední radiožurnál s Janem Pokorným.

0: Tady je radiožurnál Základy přežití v přírodě, střelba z airsoftových zbraní nebo třeba týmová spolupráce a taktika. Takové dovednosti se učí děti na neúplně běžném letním táboře u Kralovic na severním Plzeňsku. Army tábor tam letos pořádají už po 21.
1: Jsem na bráně, přišel Český rozhlas, příjem.
2: Já rozumím, jdeme tam.
1: Rozumím, děkuju. Kluci, který jste pluk?
3: Druhý pluk.
1: A jaký vás čekají boje nebo soutěže?
4: Určitě budeme hrát o vlajku anebo hru o vodu.
1: Popisuje 14-letý Oliver. Bojíte se, že dostanete zásah? Bolí to?
4: Pokud máš oblečení, pokud máš bluzon a kalhoty, tak to trošku štípne. A pokud máš nosič plátů, vycpanej něčím, třeba učebnicema, tak to nebolí vůbec, jenom to udělá zvuk.
1: Rekordmanem na army táboře v Kralovicích je Radovan po 11.
5: Mám tady oblíbené vedoucí, s kterými tady rád trávím čas. Když chodíme do lesa, tak užívám si to tady, je to tady skvělý.
6: Štáb Hanzovi, příjem.
7: V dnešním moderním světě plným technologií, počítačů a telefonů se snažíme ty děti dostat do lesa.
1: Velitel army tábora Kralovice Zdeněk Šedivý.
7: Přespat v lese, umět si rozdělat oheň, zároveň se ale k té přírodě chovat smysluplně.
1: Ota Řepík učí taktické dovednosti airsoftovými zbraněmi.
8: Tady je to vlastně mnohem víc o té fair play, kdy ty zásahy se musí přiznávat a myslím si, že to právě i buduje takovou tu schopnost, prohrál jsem, hele, dostal jsem je.
1: O to, aby army tábor v Kralovicích byl zároveň ještě trošku taky táborem, se stará Neďa Krejzová. Vy tady máte 6x denně jídlo.
9: To 6. jídlo je druhá večeře. Když mají noční hlídku třeba kolem půlnoci, tak na ně už samozřejmě přijde hlad, tak aby si měli pro co šáhnout výdelně.
6: Tak Hanzovi připrav děti na odběr stravy, příjem.
1: Usměvavá kuchařka.
10: Dneska máme sekanou s bramborovou kašičkou.
1: Na táboře je necelá stovka dětí ve věku mezi 7 a 18 lety. Nejmladší kralovická army tábornice Antonie.
11: Těším se na výplavy do lesa.
1: Z army tábora na severním Plzeňsku Pavel Hala, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: was just like a song when we were young.
1: Za chvíli se zaměříme na práci ukrajinských dobrovolníků a zvláštních jednotek policie Bílých andělů v zónách válečných operací. Reportáž Donbasu natáčel náš zpravodaj na Ukrajině.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Každý den vyrážejí evakuační týmy ukrajinských dobrovolníků a zvláštních policejních oddílů Bílí andělé evakuovat civilisty ze zón válečného konfliktu v Donbasu. S nasazením vlastního života zachraňují životy jiných. Do Družkivky v Doněcké oblasti se s nimi vydal i stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín.
2: Ne, budeme zajíždět na 33. dom.
3: S neunavným a nebojácným ukrajinským dobrovolníkem Vladem Jožikovem začínáme naši cestu pro obyvatele ostřelované Družkivky v nedalekém Kramatorsku, kde máme sraz se zvláštní policejní jednotkou Bílých andělů. Je to sehraný tým profesionálů, který nás se zbraněmi a druhým pancéřovaným autem doprovodí do Družkivky. Pípání detektoru signalizuje, že v našem okolí se pohybují drony. Jsme v Družkivce, ve čtvrti rodinných domků, na kopci nad městem. A tady už nás vyhlíží pan Viktor i s taškami a dalšími věcmi, které si bere z rodného domu.
4: Co si já ptěčku vezmu?
3: Vyrážíme na další adresu pro další lidi, ale po pár metrech se spod auta ozve exploze. Vidím pronikavý záblesk. No a tím naše cesta končí.
5: Teď jsme dostali trošku zásah. Vlaď, vlaď, vlaď, vlaď.
6: Vlaď, jede tam, nebo ne? To mína byla, da?
3: Rušička dronů odrušila i můj rekordér, takže nahrávka z vozu je zvukově rozbitá.
7: Mína je rušila.
8: To jak by snízu bachnula.
7: Mda.
9: Musíme se pořádně dívat pod nohy. Oj. Pravděpodobně jsme najeli na minu.
10: To je mina, dron. Vidíš, byl by dron a šmětky a drona
9: byly. A, to byla mina. Tahle díra v asfaltu, kterou jsme přehlédli. A zrovna u hřbitova.
6: Konkrétně nepoňuji.
9: Naštěstí to pancéřované auto vydrželo, ale nevím, jak pojedeme dál.
11: Це ціла машина. Попробуй завести.
6: Давай.
3: Pomoc nakonec přijela, ale tím dobrodružství neskončilo, protože naše nepojízdné auto stálo poměrně dlouho na jednom, ničím nechráněném místě, všiml si ho jeden z ruských dronů.
12: O, dron, chlapci!
3: Policisti se s ním se ctí vyrovnali.
13: A jak ty poněl, že to ty?
3: Jen se potom v autě zpět nemohli dohodnout, komu z nich se létajícího zabijáka podařilo sestřelit. Ale to vůbec není důležité. Hlavně, že všichni vybázli živí a zdraví. Z Družkivky Martin Dorazín, Radiožurnál.
14: Radiožurnál.
15: Každý den s vámi.
14: I o prázdninách.

Posloucháte dopolední radiožurnál. Spojenci ze Severoatlantické aliance posílí své vojenské letecké kapacity. Aliance zahájí provoz strategické letecké přepravní flotily transportních letounů A400M a spojenci taky nakoupí až 10 průzkumných letounů Saab Global Eye, které nahradí stárnoucí flotilu letounů AVAX. Na fóru obranného průmyslu v Ankaře v Turecku to dnes oznámil generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Podle něj rovněž aliance rozšíří svou stávající flotilu tankovacích a transportních letounů. Další zprávy radiožurnálu za chvíli.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podávání léku bez předpisu nebo nedostatek soukromí. Kancelář veřejného ochránce práv varuje před nelegálními domovy pro seniory. Co to je za biznis?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 11:30. Radiožurnál vysílá zprávy.
4: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na samitě NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000 a způsobená škoda je několik set milionů korun. V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 více než v květnu. Nejvíce nemocných je teď v Jihomoravském kraji, vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V čínské provincii Kansu zasypal sesuv půdy 33 lidí. Nejméně 5 z nich zemřelo, 16 lidí záchranáři dokázali včas vyprostit. Po zbylých 12 stále pátrají.
0: Sport.
4: Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Estonsko sice porazili 75-73 po výhře Švédska, ve Slovinsku 88-79, ale skončili ve skupině H kvůli skóre poslední.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 za Kroměříží také na silnici 35 v Litomyšli. Na D1 z Přerova do Brna za Kroměříží čekejte kolonu z kilometru 256. 10 minut se sune k omezení na 254. Po ranním požáru nákladního vozidla se projíždí stále jen levým pruhem. Na silnici 17 s Chrudimi do Vysokého Mýta za Stradou ní odklízejí následky po nehodě. Projede také Vadlovy a v obou směrech se krátce zdržíte. Na 35 z Vysokého Mýta do Moravské Třebové v Řídkém už nehodu vyřešili. Opět se projíždí bez omezení, ovšem kolony se přesunuly do Litomyšle. Na příjezdu do města se sunou z odbočky na Choceň, z druhé strany téměř od konce nového dálničního úseku. A 35 plná i na výjezdu z Vysokého Mýta ke kruhovému objezdu u Zámrsku. 34 z Humpolce do Pelhřimova a kvůli omezení u Komorovic kolony v obou směrech. Delší v tuto chvíli od Humpolce, brzdí se těsně za sjezdem z D1. Na cestě ztratíte okolo 20 minut, od Pelhřimova čtvrt hodiny. A ještě pohled na silnici 3, Tábor, Praha, čerstvá nehoda v Benešově. U odbočky na Týnec se projíždí ke Vadlově a tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno, je zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24. Vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer místy zeslábne. Tolik zprávy. A slovo opět vracíme na filmový festival do Karlových Varů Janu Pokornému.
3: Dobré dopoledne ze Sadové kolonády, z našeho mobilního přenosového vozu zvaného Airstream. Zdravíme jak diváky tady na Sadové kolonádě, tak posluchačky a posluchače Radiožurnálu. Další informace budeme přinášet tak jako vždy průběžně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách. Oh Lord.

Slunce je uprostřed Opavy, Mars u tamní univerzity a Neptun na kraji města. Ano, mluvíme o unikátním modelu planetární soustavy, který se během léta ještě zvětší a překročí i hranice opavského okresu. Byli jsme u stavby dalšího zastavení, víc za chvíli v reportáži.

0: Unikátní planetární stezka na Opavsku se znovu rozšiřuje. Vznikla před 20 lety jako série modelů v opavských ulicích, které v přesném poměru vzdáleností ukazují sluneční soustavu. Od té doby se stále rozrůstá a letos dokonce překročí hranice opavského okresu. Další zastavení vzniklo v Hrabini u Národního památníku druhé světové války.
1: Ať neohneme kotví, postavíme to teďka, musíme to tam přesunout a...
2: No, buduje se první vlastně ze 7 nových rozšíření planetární stezky opavské.
3: Těžká nerezová lavice se musí upevnit přímo před památníkem na kopci. David Slosarčík je z Matematického ústavu Slezské univerzity. Ukazuje miniaturní kuličku i s popisem. Je to zmenšenina dalšího vzdáleného tělesa.
2: Je to vlastně trpasličí planeta Makemake.
3: Tady se píše, že je... po Plutu nejjasnější trpasličí planeta v Kuiperově pásu. To už je taková podrobnější astronomie.
2: Tak samozřejmě, ať si ten návštěvník odnese i nějaké zajímavosti ohledně té samotné planety.
3: Začalo to před 20 lety sluncem, to je koule u opavské radnice. Merkur najdete opodál u divadla a tak dál v poměru vzdáleností 1:627 milionům. Stejně tak jsou v poměru i velikosti těles. A sáhli jsme i po planetkách, říká jeden z tvůrců stezky Petr Pavlíček.
4: Teď v tomto systému jsou 3, Opavia, Silesia a Černohorsky.
3: A taky už jsou i měsíce?
4: No, máme měsíce u Jupitera, původně byl u Země, ten byl první.
3: A 10 dál po Makemake v Hrabini přibude dalších 6 tabulí s modelem, popisem a nákresy. Prozrazuje plány na celé léto David Slosarčík.
2: Něco vznikne v dolní oblasti Vítkovic. Nejvzdálenější zastavení bude až v městě Petřvald.
3: Což je za Ostravou směrem na Karvinou.
2: Ano, musí se to zrealizovat vlastně do začátku nebo konce října.
3: A za Ostravou to bude hranice heliopauzy, kde už slunce ztrácí vliv. Obejít nebo objet na kole celý model, potom už bude výletem na celý den. Z Opavska Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Zásah prezidenta Spojených států Trumpa do mistrovství světa ve fotbale znechutil i některé americké fanoušky. Jak Spojené státy vstřebávají vyřazení z domácího turnaje za okolností, z kterých si utahuje část světa? To uslyšíte v reportáži z New Yorku.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Tady je Radiožurnál. Fotbalisté Spojených států i přes prezidentský zásah končí na domácí mistrovství světa.
1: Zápisník Jana Kaliby.
2: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
0: Porážce 1-4 z Belgičany nezabránil ani Folarin Balogan, původně distancovaný útočník, kterého Mezinárodní filmová federace na poslední chvíli omilostnila. Americký prezident Trump i šéf FIFA Infantino poté přiznali, že si kvůli tomuto případu telefonovali. S fanoušky v New Yorku o tom mluvil náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
3: I spoke to Johnny, who's highly respected. Yes, I asked for a review.
4: Donald Trump veřejně přiznal, že prezidentovi FIFA zavolal a požádal o přezkoumání případu.
5: Thank you for getting rid of that ridiculous red card.
4: Za vygumování červené karty pak Trumpa chválí i republikánský senátor z Texasu Ted Cruz, podobně se vyjadřuje ministr zahraničí Marco Rubio, kdežto ze světa je slyšet bouře nevole. Náladu z dobře rozjetého šampionátu mají rázem zkaženou i někteří američtí fanoušci.
6: It's bittersweet, put it that way.
4: Ve fanzóně u Rockefellerova centra v New Yorku potkává vám Joe v dresu národního týmu. Říká, že Baloganův nečekaný návrat do sestavy je hořkosladký. Cítí v tom americké zneužití politické moci. Taky Alexis chodí po New Yorku v dresu americké reprezentace a myslí si, že Donald Trump by se do fotbalu neměl míchat.
7: Mělo by to být spravedlivé pro všechny země. A ne, že se vychází vstříc hostitelům, protože se do toho zapojí prezident. Nechceme přece, aby se pak říkalo, že jsme postoupili díky politice. Trenér by měl Balogana nechat na střídačce. Máme i jiné dobré hráče. A Trump by se měl starat o mnohem důležitější věci.
4: V New Yorku není úplně snadné mezi fotbalovými fanoušky potkat někoho, kdo by podporoval zásah prezidenta Trumpa do případu Balogan. Ale když chcete jít tak trochu najisto, stačí se vypravit do Trump Tower, Trumpovy věže, ve zdejších obchůdcích s upomínkovými předměty, s trumpovskou tematikou. Nakupuje Greg, který přijel z Koloráda. A dokonce říká, že má na zápas vsazeno a že je čtvrtinový Belgičan. Pokud jde o Trumpovo zapojení do případu, opakuje to též, co říkal sám prezident, tedy že červená karta byla nespravedlivá. Americký tým, který v předchozích zápasech hrál s lehkostí a budil naději na historický výsledek, působí najednou dost bezradně a dělá školácké chyby. V české restauraci v budově newyorského konzulátu sleduje přenos utkání skupinka Američanů. Steven říká, že bydlí nedaleko a tak se sešli právě tady, dali si české pivo a teď se rozcházejí domů poněkud roztrpčení výkonem amerického týmu. Až doteď na něj byli během šampionátu hrdí, ale proti Belgii hráli Američané podle Stevena bojácně a byli horší, takže ani letos nepřekročili svůj stín. A veškerá snaha o omilostnění nejlepšího střelce nakonec nehrála roli. I s Baloganem v sestavě nám Belgičani nakopali zadek, povzdychne si ještě mladík v americkém dresu. Z New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál. Zápisník.

0: Za chvíli bude poledne a to je čas pro hlavní zprávy a potom sérii rozhovorů na aktuální témata. U mikrofonu bude Vladimír Kroc a je tam už teď a může nám říct, co uslyšíme. Dobrý den, Vladimíre.
1: Dobrý den, prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Tayyip Erdoğana dnešní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance. Před odletem ocenil, že se vláda přihlásila k závazku dát 2% HDP na obranu. Generální tajemník NATO Mark Rutte na foru obraného průmyslu v Ankaře oznámil, že spojenci posílí své vojenské letecké kapacity. I to bude téma našeho rozhovoru s Janem Jirešem, odborníkem na oblast obrany a bezpečnosti z Centra transatlantických vztahů Cevro univerzity. Národní koordinátorka pro prevenci

0: turecké Ankaře začíná summit lídrů Severoatlantické aliance. Z Česka přicestovali premiér Babiš i prezident republiky Petr Pavel. Hlavní zprávy už za chvíli.
1: 20 minut radiožurnálu.
2: Spory mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše pokračují i na summitu NATO v Ankaře. Na jakou stranu se podle průzkumů kloní veřejnost? Co říkají sociologická šetření o důvěře k jednotlivým státním orgánům a institucím? Vladimír Kros se zeptá ředitele analytického ústavu STEM Martina Buchtíka.
3: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
1: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
3: Dnes po 17. hodině.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
0: Je 12 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
5: Ankaře začíná summit lídrů NATO. Z Česka přicestoval premiér Babiš i prezident Pavel.
6: Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit. Chci slyšet argumenty.
5: Poslanci ve druhém čtení projednávají znovu zavedení elektronické evidence tržeb.
7: Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem.
5: Fotbalisté Belgie a Španělska prošli na mistroství světa do čtvrtfinále. Na průtahu náchodem popojíždí v obou směrech dlouhé kolony a bude oblačno i zataženo na severu místy přehánky teploty do 30 stupňů. Je úterý 7. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr

0: Petr Pavel a premiér Andrej Babiš hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v turecké metropoli o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu.
1: Lídrem české delegace je Babiš, ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
2: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
1: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok.
3: Navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard a měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
1: Na summit míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
0: Podnikatelé v Česku by mohli znovu evidovat tržby, počítá s tím vládní návrh zákona, který projednávají ve druhém čtení poslanci. Ve sněmovně reportérka Adéla Burešová.
4: Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní má předloha narovnat podnikatelské prostředí. Výjimku z EET by mohli mít živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Vrátit by se podle Schillerové měly taky některé daňové slevy.
5: Návrat školkovného, slevy na studenta nebo odstropování benefitů pro zaměstnance, a to i vybraných zdravotních.
4: Státnímu rozpočtu má přinést EET podle ní každoročně až 14 miliard korun. To podle opozičních starostů, ale kvůli návratu daňových úlev nepůjde, pokračuje poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský.
6: Je schizofrenní a chybné téměř všechny peníze, které se na EET vyberou, okamžitě na druhé straně rozpustit za různé předvolební dárečky.
4: Výtky k návrhu má taky opoziční TOP 09. Z předlohy chce vypustit evidenci bezhotovostních plateb. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
7: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
8: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
7: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
9: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
7: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
10: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
0: Odvolací soud v Paříži rozhodne o tom, jestli může Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala.
12: Lídrině nacionalistického národního sdružení v Lievan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Na Kubě začaly úřady postupně obnovovat dodávky elektřiny po dalším celostátním výpadku. Tvrdí to tamní ministerstvo energetiky a hornictví. Bez elektřiny zůstalo téměř 10 milionů lidí.
13: Obnovu proudu podle kubánské komunistické vlády zajišťují menší generátory. Na elektrickou síť se po několika hodinách nejdřív začaly znovu připojovat nemocnice. Letos je to už třetí celostátní výpadek proudu. Jedna z obyvatelek Havany, Elida Felixová, agentuře Reuters popsala, že situace je špatná a dál se jen zhoršuje. Několikahodinové výpadky elektřiny spojené s nedostatkem jídla podle ní už nikoho nepřekvapují. Karibská země se propadá do zhoršující se hospodářské krize i kvůli ropné blokádě ze strany Spojených států. Prezident Donald Trump nařídil na začátku roku zastavit na Kubu dodávky venezuelské ropy. Paliva pak přestalo dodávat i Mexiko. Havana to označuje za americkou agresi a chce, aby o situaci diskutovalo OSN. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Už za necelou hodinu bude mít na Mezinárodním filmovém festivalu premiéru český film Dvě deci tuše. Vypráví o japanologovi, překladateli a kaligrafovi Petru Geislerovi. Na snímku se podíleli jeho dcery, režisérka Ester Geislerová i producentka Aňa Geislerová.
10: Pak jsme si nějak všimli, že táta mluví hodně legračně do telefonu s nějakými lidma.
14: Táta totiž nemluvil jenom japonsky, on mluvil ještě anglicky, německy, italsky, francouzsky a psal básně ve francouzštině.
15: Režisérka Ester Geislerová mluvila na Radiožurnálu o svém tátovi jako o kaligrafickém pankáčovi, který si vytvořil vlastní styl, používal neobvyklé materiály jako stříbřenku nebo spreje, ale taky netradiční podklady jako třeba sádrokarton. Karlovarský festival spustil nový projekt s názvem Book to Screen neboli Od knížky k plátnu a dnes představuje knihy s filmovým potenciálem. Už zítra do Varu přijede další festivalová hvězda, francouzská herečka Juliette Binochová, která uvede tři snímky a převezme křišťálový globus za přínos kinematografii. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.
0: První česká studentská družice Kostka je na oběžné dráze. Sestavilý tým Vyspace z Vysokého učení technického Brně a její mise ve vesmíru má trvat 2 roky. Od rakety Falcon 9 se odpoutala po 10. hodině českého času, ohlásila společnost SpaceX.
16: Kostka Oasis Alpha. Separation confirmed.
17: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. Máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
18: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti. Doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
19: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponent.
18: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gencl, Radiožurnál.
20: Sport. Fotbalisté Španělska postoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále. Portugalsko v Dallasu porazili 1-0 a v dalším kole play-off je čeká Belgie, která po výhře 4-1 vyřadila Spojené státy americké. Obránce Tim Ream mluvil po zápase v Seattlu o tom, jak výkony domácí reprezentace ovlivnily zájem Američanů o fotbal.
21: Je to přirozené, čím dál dojdete, tím zaujmete víc lidí. Věděli jsme, že tenhle vliv díky dobrým výkonům máme na holky a kluky, kteří nás sledovali. Nemyslím si ale, že bychom teď zklamali. Tahle cesta byla úžasná a my se musíme zaměřit na to, abychom nové talenty i dál inspirovali.
20: V 18 hodin nastoupí v osmifinále Argentina proti Egyptu, ve 22 hodin pak Švýcarsko proti Kolumbii. Oba zápasy nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Na D1 před Prahou směrem z Brna popojíždí kolona od Čestlic z 8. kilometru u Průhonic. Na 6. bourali v pravém pruhu 2 kamiony. Na pražském okruhu z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. Kamiony zastavují už ve sjezdu z dálnice. Problémy s napojením mají i osobní auta. Mezi nákladními soupravami musí kličkovat. Na silnici 33 na průtahu Náchodem v Pražské ulici vyšetřují nehodu. Průjezd komplikovaný. V obou směrech dlouhé kolony. Od Jaroměře popojíždí z úrovně Vysokova, téměř hodinu se sunou kamiony z polské strany. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
22: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno i zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24. A vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer místy zeslábne. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
24: V jaké pozici budou na dnes zahajovaném summitu NATO státy, které neplní závazky k výdajům na obranu? Co je dnes představený program Bezpečné léto pro děti? A jaké dozvuky by mohl mít zásah disciplinární komise fotbalové FIFA, která na světovém šampionátu odložila jednomu z amerických hráčů trest za červenou kartu? Turecké Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí NATO. Začíná dvoudenní summit, který se zaměří na posílení obrany schopnosti evropských států aliance. Česko je spolu se Slovinskem a Albánií jednou ze 3 zemí NATO, které loni nesplnili alianční závazek vydávat na obranu nejméně 2% HDP. Premiér za hnutí ANO Andrej Babiš dnes před odletem zopakoval priority, s nimiž vládní delegace na summit míří a uvedl.
1: Pro nás je důležité, že tam vystoupíme poprvé jako naše koaliční vláda, která je zodpovědná za výdaje na obranu. Příští rok navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard. Měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
24: Do Ankary odletěl přes původní nesouhlas vlády a na základě předběžného opatření ústavního soudu i prezident Petr Pavel. Dnes se zúčastní Business Fora obraného průmyslu a jednání, které pořádá Mnichovská bezpečnostní konference. Oproti vládnímu plánu bude také na pozvání tureckého prezidenta přítomen i na neformální večeři s lídry členských zemí aliance. A zítra se zúčastní i hlavního jednání Severoatlantické rady, kde si chce vyslechnout i další vládní postup v oblasti obrany, jak poznamenal před dnešním letem na summit.
2: Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit. Chci slyšet argumenty, protože prezident je i z ústavy součástí moci výkonné. A vzhledem k tomu, že neprobíhá koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky mezi vládou a prezidentem, a já to považuji za velkou chybu, tak chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
24: Naším hostem je Jan Jireš z Centra transatlantických vztahů při Pražské Cevro univerzitě, bývalý vrchní ředitel obranné politiky na ministerstvu obrany a bývalý vedoucí obranného úseku stále delegace České republiky při NATO v Bruselu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
24: Jak mimořádná bude letošní vrcholná schůzka aliance, pokud je o samotnou agendu summitu nebo vztahy mezi Spojenými státy a evropskými partnery NATO?
3: Tak já si myslím, že za této americké administrativy je naprosto klíčový každý summit NATO, protože na každém z nich se zaprvé může stát něco příšerného, to znamená nějaká nová roztržka ve vztazích mezi Spojenými státy a zbytkem aliance. A zároveň každý ten summit řeší ty základní věci o vztahu mezi Spojenými státy a Evropou, které jsou klíčový pro budoucnost Evropy. Takže tento letošní summit bude stejně důležitý, jako byl ten loňský v Hágu.
24: A dá se předpokládat, že předmětem jednání bude především výše dalších výdajů na obranu, naplňování závazků z loňského summitu v Hágu, podle kterých by měly postupně směřovat ke 3,5, respektive tedy k 5% HDP, nebo otázka na jaké konkrétní obranné plány, na jaké projekty se vynakládají?
3: No, bude to oboje. Ten summit má, řekněme, tři hlavní témata. Za prvé výdaje na obranu, investice do výstavby vojenských schopností. Za druhé obranný průmysl a to, jakým způsobem zvýšit kapacity obranného průmyslu. A za třetí pokračující vojenská podpora Ukrajiny. To jsou ty hlavní tři témata. To první je samozřejmě z hlediska fungování NATO nejdůležitější a řekl bych, že se ještě rozpadá do takových dvou podtémat. Za prvé je to teda realizace toho závazku z loňského summitu v Hágu, to znamená, jak jste řekl, dostat se na tu nově souhlasenou úroveň 3,5% HDP na výstavbu vojenských schopností do roku 2035. A samozřejmě spojenci a zejména Spojené státy americké budou očekávat od zúčastněných zemí, že budou demonstrovat, jakým způsobem se k tomuto závazku staví, jak to mají naplánováno a jak té nové úrovně investic do obrany chtějí dosáhnout. Ale zároveň tam vlastně bude stejně důležitá věc, která se týká toho postupného přebírání odpovědnosti za obranu Evropy Evropany. To znamená, to je něco, s čím přišli Američané už začátkem loňského roku, to znamená jednoznačně od té doby to říkají, že Evropané, evropští členové NATO musí převzít téměř úplnou zodpovědnost za konvenční obranu Evropy. No a předpokládám, že toto bude hodně rezonovat na tom summitu v Ankaře dnes a zítra, to znamená, jak přesně Evropané budou přebírat zodpovědnost za svou obranu od Američanů.
24: Generální tajemník NATO Mark Rutte upozorňuje, že evropské státy a Kanada loni výdaje na obranu navýšily. K tomu cíli zákazského summitu zevně zatím nesměřují klíčoví členové aliance Británie a Francie. V jaké pozici tedy budou jejich delegace v jednání s americkým prezidentem Trumpem?
3: Myslím si, že když se dneska podíváme na Evropu, na evropské členy NATO a podíváme se na to, jakým způsobem přistupují k těm závazkům, respektive k té zodpovědnosti za obranu Evropy, tak tam vidíme dvě oblasti, které jsou, řekněme, od sebe oddělené tím svým přístupem. Jedna oblast je, řekněme, širší region Baltského moře, to znamená Polsko, pobaltské státy, celá Skandinávie, ale i Nizozemsko a Německo. A to je vlastně oblast Evropy, která jednoznačně se rozhodla, že to vezme vážně a dramaticky navyšuje výdaje na obranu podle toho závazku z Hágu z loňského roku. Tam jsou země, které už dneska dávají v letošním roce třeba 3,5% HDP na obranu. Nejsou to jen pobaltské země a Polsko, ale třeba, jak jsem řekl, i ty skandinávské země. No a pak je v zásadě celý zbytek Evropy, kam patří i Česká republika. Británie a Francie jsou samozřejmě jakožto bývalé velmoci v trošku specifickém postavení. Tam je nějaká širší historie komplikovaných vztahů s Trumpovou administrativou. Britský premiér Starmer je v zásadě na odchodu, francouzský prezident končí příští rok, takže to má i tuto dynamiku. A myslím si, že třeba vztahy s Francií a Británií v poslední době, myslím ze strany Spojených států, jsou velmi komplikované třeba kvůli válce v Iránu, kdy ty země se stavily kriticky k té iránské válce.
24: A pokud je o státy, které loni nedosáhly v obranných výdajích ani na 2% HDP, premiér Babiš před několika dny pronesl, že česká delegace, teď je doslova cituji, dostane na summitu sodu a kartáč. Vysvětlil podle vás věrně, co vyslance české vlády v Ankaře čeká, nebo alianční partnery, včetně Donalda Trumpa, může uklidnit příslib, že vláda příští rok ten 2% závazek splní?
3: Myslím, že může platit oboje. To znamená, za prvé, myslím si, že je v zájmu České republiky, aby česká delegace v Ankaře dostala kartáč. Protože samozřejmě potřebujeme skutečně do naší obrany investovat a aliance je právě vhodným prostředím pro to, aby tam ten kartáč byl použit na to, aby ty členské země, které to zanedbávají nebo na to kašlou, tak aby se srovnali do latě a začali něco dělat. Zároveň ale samozřejmě je důležité a může být podstatné, pokud ta reprezentace naší země dokáže nějakým způsobem spojencům věrohodně odprezentovat svoje plány do budoucna. To znamená říct, OK, tak z nějakých důvodů třeba letos to nešlo, ale prostě věrohodně vám tady doložíme, že od roku 2027 budeme na 2% a výš. To samozřejmě může sehrát nějakou roli a myslím, že ty dva faktory tam hrajou roli společně.
24: Donald Trump by se měl v Ankaře sejít s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. On opakovaně po intenzivních ruských náletech na Kyjev žádá spojence, aby přispěli k posílení protivzdušné obrany Ukrajiny a Američany vyzývá, aby Ukrajině udělili licenci na výrobu raket do systému Patriot. Dočká se Zelenský zásadnějšího příslibu v tom bodě a může uspět i s tou další žádostí?
3: Může se to stát. Donald Trump miluje vítěze, miluje aktéry, o kterých se domnívá, že jsou na koni, že vyhrávají, že jsou silní. A to v posledních týdnech Ukrajina do určité míry je, nebo aspoň v některých oblastech to tak je, vývoj na bojišti vlastně tomu nasvědčuje, že Ukrajina je v mnohem silnějším postavení než třeba před rokem. A to je něco, co se Donaldovi Trumpovi líbí. Zároveň ukrajinský obranný průmysl dneska už dokáže vyrábět poměrně širokou škálu obranných prostředků i v té oblasti protivzdušné obrany. To znamená, Ukrajina je dneska méně zranitelná a méně závislá na západní podpoře, než byla před rokem nebo dvěma. Ta konkrétní otázka, na kterou jste se ptal, to znamená žádost o licenční výrobu prostředků protivzdušné obrany, ano, samozřejmě může k tomu dojít a je potřeba, aby prezident Zelenský předložil prezidentu Trumpovi nějaký návrh dílu, který Trump bude považovat za výhodný pro Spojené státy.
24: Jan Jireš, odborník na oblast obrany a bezpečnosti v Centru transatlantických vztahů při CEVRO univerzitě v Praze. Děkuju vám. Naschledanou.
3: Těšilo mě, naschledanou.
24: Bezpečné léto, to bylo téma dnešní tiskové konference ministerstva vnitra, představilo vládní program Bezpečné dětství zaměřený na prevenci násilí na dětech, bezpečnost v online prostředí, duševní zdraví a vytváření bezpečného prostředí pro děti. Kromě ministra vnitra Lubomíra Metnara za ANO vystoupili také expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová a národní koordinátorka pro prevenci násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková. Poslední jmenovaná je s námi ve spojení. Dobrý den.
4: Dobrý den.
24: Jak se liší, co se našeho tématu týče, podle vás, prázdninové období od školního roku?
4: O prázdninách děti vlastně ztrácají ten pevný bod, kterým je pro jejich život škola. My v České republice máme povinnou školní docházku, takže děti do školy do určitého věku chodit musí. Tím pádem dokážeme sledovat vlastně všechny děti v naší populaci,
5: a všechny děti se mohou dovolat přes školu pomoci. Velkými partnery jsou právě pro nás učitelé, protože to jsou právě ty identifikační body, kteří mohou odhalit různé negativní a sociálně patologické jevy, mohou odhalit to, že je některé dítě ohroženo nějakou negativní zkušeností. A potom ve spolupráci s dalšími orgány, jako je třeba i orgán sociálně právní ochrany dětí, nebo za nás policie, nebo i třeba městská policie, může potom docházet vlastně k oznámení a řešení ve spolupráci.
6: A to teď v létě tady chybí.
5: Jo, o prázdninách tento vlastně kontaktní bod nám chybí, ale s určitým způsobem se přesouvá z učitele na třeba vedoucí na táboře nebo na příměstském táboře, případně na trenéra na sportovním soustředění, protože ty děti samozřejmě tam jsou určitou dobu, navážou kontakt, získají důvěru v ty dospělé, kteří tam o ně pečují a můžou se jim svěřit. Naopak to dochází k tomu častěji, protože ta důvěra vlastně k oddělovému vedoucímu je mnohem častější než důvěra k učiteli. Takže my i se spolupráce vlastně s krizovými asistenčními linkami, jako je třeba Linka bezpečí nebo Linka pro rodinu a školu, víme, že během prázdnin se naopak množí volání právě od těch táborových vedoucích, kteří chtějí poradit, jak s takovou situací mají nakládat. Učitelé tam už se cílí i na nějaké vzdělávání, přípravy, co s takovou situací dělat, pokud se jim dítě svěří nebo odhalí některý sociálně patologický jev. Ty vedoucí na to nejsou tak připraveni, proto samozřejmě ta volání na ty linky jsou častější.
6: A na čem hlavně je založen ten preventivní program Bezpečné dětství?
5: Ten preventivní program je vlastně standardní strategie vlády, obsahuje opatření a úkoly pro několik rezortů. Jsou to rezorty, které právě mohou zajistit bezpečné prostředí pro děti. Jednak je to teda ministerstvo vnitra, potom je to ministerstvo práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví i ministerstvo spravedlnosti a úřad vlády. A ta opatření vlastně cílí do oblasti jednak teda, jak jsem říkala, té detekce a následné intervence, kdy vy potřebujete to dítě, které je ohrožené, dostat do nějakého systému služeb, které mu pomohou z té situace ven, ale současně jsou tam i aktivity, které míří do prevence a velký právě preventivní potenciál mají ty krizové linky. Současně samozřejmě mohou být i tím identifikátorem, protože i ty linky, když se dozvědí z těch volání třeba o páchání trestného činu, tak sami potom oznamují na policii. No, je to takový provázaný systém vlastně vytváření toho bezpečného prostředí kolem dětí.
6: A jak říkáte, je to problematika, která se řeší meziresortně. Není na škodu, že agenda přešla z úřadu vlády na ministerstvo vnitra, což kritizovala řada expertů?
5: Ten program vlastně je založený na spojení násilí v blízkých vztazích s bezpečnostní politikou státu. Protože když to násilí v blízkých vztazích vlastně vylejete z těch blízkých vztahů, to znamená z rodin, tak vám potom moderuje samozřejmě bezpečnost celé společnosti. Je to klasicky třeba v těch školách. Jo? Dítě, když žije v domácím násilí, potom si nějaký moder chování nese do školy a v té škole se vlastně projeví. To znamená, že už jste venku z těch blízkých vztahů a jedná se tady opravdu o vnitřní bezpečnost státu. Proto vlastně ten program šel do gesce ministerstva vnitra, ale ta vlastně koordinace meziresortní v podstatě funguje. Ono je ta koordinační role vlastně na ministerstvu vnitra, ale ty gesce a ty odpovědnosti spadají do těch různých rezortů.
6: To už jste vysvětlila. Dobře, děkuji za vysvětlení. Tak... Kateřina Bělohlávková, národní koordinátorka pro prevenci násilí ve společnosti. Děkuji vám. Naschledanou.
5: Naschledanou a děkuji za pozornost.
24: K týmům, které na fotbalové mistrovství světa postoupili do čtvrtfinále, se dnes nad ránem našeho času zařadili Belgičané, když v americkém Seattlu porazili jasně poměrem 4-1 domácí tým. Za Američany přitom neskóroval muž, na kterého byla upřena zvláštní pozornost. Útočník von Belegen. Ten nastoupil díky rozhodnutí disciplinární komise Mezinárodní federace FIFA, která mu změnila automatický trest na jeden zápas za červenou kartu na podmínku s odkladem na jeden rok. Poté, co Donald Trump označil za podezřelý a velmi neférový verdikt brazilského rozhodčího, který poslal Balogna ze hřiště v předchozím zápasu proti Bosně a Hercegovině. Rozhodnutí FIFA naopak bylo podle Trumpa brilantní. Důrazně se proti němu ale vymezila Evropská unie UEFA. Víc teď se sportovním novinářem Stanislavem Hrabětem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
24: Prezident FIFA Gianni Infantino potvrdil, že mu volal prezident Trump, ale prý mu vysvětloval, že jednotlivé orgány fotbalové federace jednají nezávisle. Jak důvěryhodná je tedy verze, že i disciplinární komise rozhodla o pozastavení trestu pro amerického útočníka bez intervence Infantina nebo jiný špiček FIFA?
7: No, velice nedůvěryhodné. Tohle věc, která se stát neměla, která naprosto znevažuje fotbalový šampionát a vůbec organizátora FIFA v očích celé veřejnosti celého světa. A vlastně bych to rozdělil na dvě věci, to znamená trest či netrest a pak nějaká intervence, byť možná nejmocnějšího může světa prezidenta Spojených států a v obojí je špatně. V žádném případě si nemyslím, že ten trest, takhle, může se stát, že disciplinární komise dojde k názoru, že vyloučení bylo neoprávněný, byť je tam VAR, ale i VAR je pouze lidský a teda omylný, a že to udělá někdo jiný a podobně, jak to hráče omylostní, ale ten byl prokázaný, že ten hráč fauloval a měl automaticky stát a žádný jiné věci se neměly vůbec do toho dostat.
24: Snažili se to rozhodnutí nějak vysvětlit zástupci disciplinární komise FIFA nebo sami Infantino?
7: Sami víme, že jak komise rozhodčí, tak disciplinární komise je velice strohá vůči mediálním výstupům, aby jim co vysvětlovali. FIFA si to velice hlídá. Já jen upozorňuji, že člen disciplinární komise je i náš odborník Martin Procházka, bývalý sekretář, generální sekretář FAČRu, ale po volbách teda už samozřejmě pod této funkci nepůsobil, ale disciplinární komise je. A když jsem se s ním naposledy bavil, tak říkal, že odlítá, myslím, že do Miami, kde sedí disciplinární komise a budou dělat ty věci v tom playoff, v těch vyřazovacích prošetřovat. Ale samozřejmě všichni jsou vázáni mlčením, všichni nějakým způsobem o to je tiskový obdvor, takže z té praxe, co udělá FIFA, tak ona skoro nic nevysvětluje.
24: A je podobně bezprecedentní protest, který vůči FIFA znesla Unie evropských fotbalových asociací proti omilostnění amerického hráče, když vyjádřila, cituji, zděšení na takovým nepochopitelným a neospravedlnitelným rozhodnutím.
7: Bezprecedentní bezesporu je, ale je bezprecedentní, protože nic takového tady nikdy nebylo. Byly tady věci, poukazovalo se, že třeba Ronaldo byl vyloučen a pak byl omilostněn, ale to bylo na základě odvolací, každý má právo se odvolat, stál ze tří zápasů, stál jeden, další mu byly proměněny v podmínku. V praxi normálně je, že ten hráč si má aspoň půlku, a se říká odsedět, pak může prožádat nebo prominutí, možná i prominutí, ale převedení na podmínku. A to, co se stalo, je tak brzdení, ale to mistrovství světa je dneska prapodivný. Vemte si, že Messi udělá faul, který je jednoznačně na červenou kartu proti Alžírsku. Chápu, ten člověk je výjimečný, je to výborný hráč, slušný. Chápu, že by třeba nemusel dostat ani další trest a nebyl ani vyloučený. Takže prostě ta politika do tohohle mistrovství světa se tak vkrádá, že samozřejmě není divu, že divák začíná mít vůči této organizaci jako velice nedůvěrné podezření.
24: Zbývá nám poslední minuta našeho rozhovoru. Může mít to všechno ještě nějaké větší dozvuky? Je tou aférou vážně podlomená autorita Gianniho Infantina, který vyvolal vlnu kritiky po té, co konce minulého roku přijel Trumpovi v formě medaile nově vyhlášenou cenu míru FIFA?
7: No, nesmírně vážně. Mnou se několikrát poukazuje, že by fotbal měl věc fotbalisti, jo. Takže vemte, že vlastně Gianni Infantino celou tu dobu připravoval kandidaturu po Sepu Blatterovi. Jak víme, Sepp Blatter byl hokejista a novinář předtím. Před ním byl předsedou FIFA Joao Havelange, což byl plavec. Takže konečně připravovalo, že by teda měl platíny, jakožto fotbalista, převzít tu nejvyšší organizaci. A samozřejmě fotbalista uvažuje, proč na tom hřišti stál. Ví, že to fauluje, že to není, že to třeba chtěl udělat, ale tresty zaslouží, uvažují, bych řekl, sportovně fotbalově. Když to Gianno Infantino je švýcarský právník, nesmírně vzdělaný chytrý člověk a stejně jako další právník, který vede UEFA, Slovinec Čeferin, uvažují spíš trošku jinak než fotbalisti.
24: Dobře, novinář Stanislav Hrabě, děkuji, musíme se rozloučit. Mějte se hezky a díky, nashledanou.
7: Nezlobte se, ano, hezký den přeju, nashledanou.
8: Radiožurnál 12.30. Kateřina Causidisová má zprávy.
0: Na jižní Moravě od dnešního odpoledne hrozí zvýšené riziko požárů. Může za to sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu anebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Na Slovensku stoupl počet podvedených seniorů, informoval o tom ministr vnitra Eštok. V roce 2024 podvodníci na Slovensku okradli 125 seniorů celkem o 1,5 milionu eur. Loni přišlo 215 seniorů o více než 2,5 milionu eur. To je v přepočtu přes 65 milionů korun. Ministr vyzval lidi k vyšší obezřetnosti v situacích, kdy po nich někdo žádá peníze. Německo chce od příštího roku zvýšit spotřební daň na alkohol o 20%, informovala o tom agentura DPA. Zákon, který už německá vláda schválila, by měl zvýšit roční příjmy země až o 455 milionů eur, tedy zhruba o 11 miliard korun. Daň se netýká piva, které má zvláštní sazbu, ani vína, na které v Německu neplatí žádná spotřební taxa. A v Havířově si dnes připomínají 65. výročí tragického důlního neštěstí v Česku. V dole Dukla při něm zemřelo 108 horníků. Tragédii způsobil podzemní požár. Poslední 4 roky místo zdobí i dřevěná socha svaté Barbory, patronky horníků od místního řezbáře Čestmíra Slívy.
8: Sport.
0: Hokejový útočník David Kempf ukončil své působení v NHL a uzavřel 3letý kontrakt s Litvínovem. Do roku 2029 své smlouvy s posledním týmem minulé extraligové sezóny prodloužili i bratři Ondřej a David Kašovi.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Na D1 zdržení za Kroměříží i před Prahou od okruhu. Na D1 směrem z Přerova do Brna za Kroměříží na kilometru 254 pomocí jeřábu odklízejí shořelé nákladní vozidlo. Velmi opatrně a pomalu se projíždí pouze levým pruhem. Kolona z 256. sesune 10 minut. Na D1 dál na trase do Brna dnes velmi dlouhá nesouvislá fronta nákladních souprav zpomalují už za Vyškovem chvílemi na 225. kilometru. D1 je plnější i na průtahu Brnem ve směru z Prahy do Vyškova. Fronta popojíždí mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. D2 z Bratislavy do Brna a kamiony od Židlochovic z 11. kilometru a zpátky na D1. Teď příjezd do hlavního města směrem z Brna. Kolona od okruhu z 10. kilometru se posouvá 15 minut k nehodě u Průhonic. Na 6. kilometru blokují pravý pruh následky střetu dvou kamionů. Nákladní soupravy plní i sjezd z D1 na Pražský okruh směr letiště. Stále pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. A na silnici 33 na průtahu Náchodem v Pražské ulici už následky nehody odklidily. Kolony se ale rozjíždí jen velmi pomalu, sunou se od Vysokova v opačném směru z polské strany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno, je zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky, teploty většinou 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
24: A úterní odpolední radiožurnál už se vrací zpátky do pražského studia a vrací se vším, na co jste po půl jedné zvyklí. A to je hned v úvodu pravidelná soutěž. Víte, kde byste před 100 lety hledali jedno z největších rozárií na světě? Ne ve Francii, ani v Anglii, ale v malé slovenské obci u Trnavy. Příběh krásné zahrady, která skoro zmizela, a hraběnky, která růžím zasvětila život, přineseme už za chvíli v reportáži, které byste měli věnovat speciální pozornost, pokud chcete vyhrát zajímavé ceny. Ty jsou uvedeny na radiožurnál.cz v sekci soutěže. Dobré odpoledne a hodně štěstí.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Vybudovala jednu z největších růžových zahrad v Evropě, zachránila stovky vzácných odrůd a dodnes ji na Slovensku říkají růžová hraběnka. Přesto se na Marii Henrietu Chodkovou na dlouhá desetiletí skoro zapomnělo. Dnes její odkaz v Dolní Krupe nedaleko Trnavy připomíná nové rozárium, které navazuje na tradici někdejší slavné zahrady.
1: Rozárium v Dolní Krupe je vlastně jen takovou nepatrnou připomínkou zahrady, která tu svého času stála. I tak je ale doslova prorostlé stovkami druhů růží, a to všech možných barev a tvarů. A všechno tady intenzivně, skoro medově sladce voní. Tahle zahrada vznikla jako podstaženě, které se na Slovensku dodnes říká růžová grovka, růžová hraběnka. Její příběh návštěvníkům vypráví průvodce Slavomír Dzvonik.
2: Vytvorila v podstatě, co víme, druhé najbohatšie múzeum, alebo druhé najbohatšie rozárium na svete, čo sa týka počtom druhov rúží.
1: Mária Henrieta Chodková pocházela z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Rakouska-Uherska a byla také příbuznou Žofie Chodkové, manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Postupně se značené sběratelky stala uznávanou šlechtitelkou a právě díky ní se podařilo zachránit i stovky vzácných odrůd, které po sobě zanechal světoznámý zahradník Rudolf Geschwind.
2: Poslala tam furmanov z uzvozmi a doviesli z Krupiny v podstate 2000 sadení.
1: Hraběnka přitom své rozárium budovala navzdory dvěma světovým válkám. Když vypukla ta první, odešla pracovat jako vrchní sestra do vojenského lazaretu v Trnavě a své růže na 4 roky opustila. Po návratu nikdo nevěřil, že by zahradu mohla obnovit.
2: A začala v té druhé fáze podnikat tak, že tě růže začala predávat.
1: Definitivní konec jedné z největších růžových zahrad ale přišel s hospodářskou krizí a druhou světovou válkou. Po nástupu komunistů navíc v Československu nebyl o hluboce věřící aristokratku příliš zájem.
2: A jedinou památku takovou reálně fyzickou, co se nachází, alebo se nachází. Sú také malé porcelánové pliešky, označovacie a tak, aj kto ju vyštachtil, aj túto.
3: Říká se, že růžovou hraběnku neopustili růže ani po její smrti, protože v kryptě, kde je pochovaná, tak zvláštně opadává omítka. Ona se odlupuje v kruhovém tvaru a to, co po ní zůstává, opravdu s trochou fantazie připomíná květy růží.
2: A tie rúže sú stále pri nej. Že to není nič, že nikto sa s tým nehral, to proste prirodzene opadáva.
1: Dnes je v rozáriu v Dolní Krupe přes 2500 růží a i když je ve srovnání s původní zahradou Marie Henriety Chodkové jen zlomkem, tak její příběh sem od jara až do podzimu přivádí návštěvníky z celé Evropy. Z Dolní Krupe Bára Vránová, Radiožurnál.
0: A já doufám, že toto téma přivádí vás k dnešní odpolední soutěži. Můžete nám právě teď zavolat do studia odpoledního Radiožurnálu a soutěžit. Budeme pro vás mít 3 soutěžní otázky a ceny, které zmíním už za malou chvíli. Volejte teď 221 552 255.

0: Tady odpolední radiožurnál Megyrejli 1:15 a z Dolní Moravy nám dnes volá pan soutěžící Zdeněk. Vítám vás, dobré odpoledne, Zdeňku.
1: Dobrý odpoledne, zdravím.
0: Ta největší vedra jsou za námi, ale jistě ještě přijdou. Proto by vás dnes mohla potěšit hlavní cena, která je dostupná za 3 vaše správné odpovědi. Rodinná vstupenka pro 4 osoby na celý den strávaný v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, které je největším a nejmodernějším akvaparkem v České republice. Na ploše 13 fotbalových hřišť se rozkládá 16 bazénů, 40 atrakcí a 30 saun a procedur. Je to něco, co by vás zajímalo?
1: No, mám vnoučata, tak asi jo.
0: Skvěle, tak vám budu držet palce. Pokud jednou klopítnete za 2 správné odpovědi, je to pak sada kvalitních letních knížek pro vaše čtení. Fiaka, chorvatská sezóna, Říp, hora předků, anebo thriller s názvem Bílá vrána. Za 1 správnou odpověď už překvapení od radiožurnálu jako cena útěchy. Tak Zdeňku, budu vám držet palce, doufám, že jste dobře poslouchal reportáž a jste připravena, máte nabito.
1: Dobře, děkuju.
0: Tak pojďme začít, máte vždy 5 vteřin na ideálně správnou odpověď. Tady je první, jak už jsme říkali, půjdeme na Slovensko a zeptám se vás, jak se tam přezdívá Marii Henriete Chodkové?
1: Jak se jí přezdívá? Růžová
0: hraběnka.
1: Královna.
0: Ano, protože její zahrada patřila k největším v Evropě, podle průvodce byla svého času dokonce 2. největší. Otázka 2. Zdeňku, v kryptě, kde je hraběnka pochovaná, dochází k takovému zajímavému úkazu. Vzpomenete si, co se tam děje?
1: Opadává tam omítka a vypadá to, když se člověk jako podívá, že to jsou růže.
0: Ano, je to tak. Říká se, že květiny hraběnku Chodkovou zkrátka neopustily ani po její smrti. No a do třetice, to původní rozárium, jak jsme slyšeli v té předchozí reportáži, už neexistuje, ale poblíž vzniklo nové. A otázka zní, Zdeňku, co je jedinou fyzickou památkou na původní rozárium?
1: No růže.
0: No, dejme tomu, jsou to vlastně cedulky, kterými se označovaly druhy růží. Ale Zdeňku, vyhráváte 3 správné odpovědi, trochu jsme si dopomohli, ruku na srdce, ale doufám, že si užijete z vnoučaty pobyt právě v Aqualandu Moravia, který máte nedaleko. Tak mějte se moc hezky, gratuluju, pozdravujte rodinu, krásné léto.
1: Taky děkuji, mějte se.
0: Vy taky, nashledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tady je úterní odpolední Radiožurnál, sledujeme samozřejmě nejen dění v Karlových Varech, ale i sport. Víme, že tenistka Karolína Muchová bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. V pozdních odpoledních hodinách se utká s Japonkou Naomi Osakovou, se kterou si zahrála před necelými 2 týdny ve finále turnaje v Bad Homburgu.
1: Karolína Muchová byla ve finále v Bad Homburgu lepší tenistkou, hrála velmi pestře a chytře, jak zaznělo je od komentátorů ženského profesionálního okruhu. Ale pro Naomi Osakovou bylo zase zřejmě nejmoudřejší z takového utkání předčasně odstoupit. Za stavu 1-6 a 0-1 utkání vzdala, aby tím neohrozila své cíle ve Wimbledonu. Vždyť do jeho startu v tu chvíli zbývaly 2 dny.
2: Well done. We so enjoyed watching you play. Very best of luck into the quarterfinals. Naomi Osaka.
1: V Londýně zatím Osaková hraje výborně, naposledy hladce přehrála i světovou jedničku Běloruskou Sabalenkovou a tak si ani Karolína Muchová nemyslí, že by japonskou tenistku nedávno výrazně omezovalo nějaké zranění.
3: Nemyslím, že byla indisponovaná, už za 2 dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvést dobrý výkon, abych měla šanci.
1: Tuší Karolína Muchová, být to ještě pár let zpátky, možná by to tak těžké neměla, nebo by k takovému zápasu ani nedošlo. Osaková sice je 4násobnou grandslamovou šampionkou, ale všechny tituly má z tvrdého povrchu, po 2 z Melbourne a z New Yorku. A na antuce v Paříži ani na trávě ve Wimbledonu se jí nikdy moc nedařilo.
3: The big Polish man, shout out Tomas.
1: Ale díky polskému expertovi a týmu zřejmě přichází změna. Připomněla teď Japonka trenéra Tomáše Viktorovského, někdejšího kouče Agněšky Radvaňské nebo Igy Świątekové. Pod koučem Viktorovským uhrála Osaková zatím nejlepší pařížský výsledek, dosáhla tam na 8. finále a teď krátce na to bude bojovat proti Karolíně Muchové o postup do semifinále Wimbledonu. Ale také česká hráčka má v týmu v této sezóně nového kouče, Nizozemce Svena Grenefelda, a snad i dobrou formu z posledních týdnů a s tím je velkou zápasovou praxi na trávě, takže teď často dává přednost odpočinku.
3: Vždycky záleží a trošku to necháváme na tom, jak se zbudím ten další den, ale já tady moc netrénuju opravdě v tom dni volna. Jdeme fakt hrát jako 30-40 minut jen tak lehce, abych trošku vypla, snažíme se dát nějaký čas, abych tam měla skoro půl den volna, ale není to žádný drill nebo že bychom něco trénovali, spíš je to takový odpočinkový den.
1: Teď už je tady zase zápasový den Karolíny Muchové a v něm utkání o postup do semifinále travnatého Grand Slamu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Prezident Petr Pavel se na summitu NATO zúčastní neformální večeře lídrů i hlavního jednání Rady Aliance. Dnes mají lidé poslední den na zaplacení objednaných dluhopisů republiky. Tenista Lehečka bude na Wimbledonu dohrávat osmifinále proti Zverevovi. Po požáru kamionu popojíždí kolona na D1 u Kroměříže směrem do Brna. A bude oblačno i zataženo, na severu místy přeháňky, teploty kolem 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel se dnes na summitu NATO v Ankaře zúčastní Business Fora obranného průmyslu. V závěru dne ho pak čeká neformální večeře s lídry členských zemí NATO, kam ho nakonec pozval turecký prezident. Zítra se prezident Petr Pavel zúčastní i hlavního jednání Severoatlantické rady, kde si chce vyslechnout postoje české vlády v oblasti obrany.
3: Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit. Chci slyšet argumenty, protože prezident je i z ústavy součástí moci výkonné. A vzhledem k tomu, že neprobíhá koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky mezi vládou a prezidentem, a já to považuji za velkou chybu, tak chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
1: Dnes mají lidé, kteří si u ministra

0: Ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. V nabídce byly celkem tři typy dluhopisů, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
1: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
0: Dluhopisy musí do dneška lidé zaplatit v plné výši. Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Vojenskou uniformu od dneška oblékne více než 11 stovek plnoletých středoškolských studentů. Nastoupí k celkem 10 útvarům v Česku a absolvují měsíční dobrovolné vojenské cvičení. Projekt má motivovat mladé lidi ke vstupu do armády, říká mluvčí Prostějovského 53. pluku průzkumu a elektronického boje Jan Králíček.
2: Hlavní novinkou letošního ročníku je sjednocení výcvikového programu napříč všemi útvary armády České republiky, které dobrovolné vojenské cvičení organizují. Cílem je zajistit stejný standard přípravy pro všechny účastníky, bez ohledu na místo, kde výcvik absolvují.
3: Sport. Tenista Jiří Lehečka bude dohrávat přerušený osmifinálový duel Wimbledonu s Němcem Zverevem. Ten ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemy. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakové. Další jistou čtvrtfinalistku v singlu Lindu Noskovou čeká dnes osmifinále v deblu ve dvojici se Šramkovou ze Slovenska, a to proti polsko-české dvojici Piterová-Sisková. Nosková vysvětluje, proč na travnatém Grand Slamu nastupuje ve dvou soutěžích.
4: Já se cítím fyzicky dobře, pro mě na to, abych se udržovala v tempu, tak abych neměla jenom takový odpočinkový den a jenom trénink, tak pro mě ten debl, vyzkouším si servis, jako budu mít tam nějaký krosy, vole.
3: A hokejový útočník David Kempf bude hrát za extraligový Litvínov. Po odchodu ze zámořské NHL podepsal na severu Čech 3letou smlouvu. Své kontrakty s Litvínovem pak prodloužili do roku 2029 i bratři Ondřej a David Kašovi.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Kroměříže a Rousínova. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 254 odklízejí následky požáru kamionu. Jede se levým pruhem, je tam více než kilometrová kolona na 10 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 221 počítejte s nesouvislou kolonou kamionů táhnoucí se do omezení v Brně. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Průhonice na 6,5 kilometru stojí kamion po nehodě v pravém pruhu, tam se kolona rozjela, znovu popojíždí pravý pruh od 5. kilometru a fronta kamionů se táhne až k jižní spojce. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Židlochovice stojí kamiony nesouvisle z 12. kilometru až k D1. Na Pražském okruhu směrem na letiště od dálnice D1 je silný provoz kamionů, osobní auta více popojíždějí mezi Lochkovem a Ořechem, počítejte s regulací provozu v tunelech. A v Náchodě je směrem z Polska nadále velmi silný provoz, popojíždí se ke kruhovému objezdu v centru, fronta má 6 kilometrů a je stále na zhruba hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno, je zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přeháňky, teploty většinou 26 až 30 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
7: Dobré odpoledne. Kolik platí úřad vlády za své poradce? Letos to zatím byly skoro 2 miliony. A nejvíc dostala poradkyně premiéra pro svobodu projevu Natálie Vachatová, která premiérovi Babišovi radí právě se svobodou projevu a která donedávna působila i ve facebookové skupině Přátelé Ruska v České republice. Investigativní tým radiožurnálu pro vás zjistil víc. Poslechněte si další vysílání už za chvíli.
5: Odpolední radiožurnál
8: a Jiří Chum.

0: Po půl roce to víme, za poradce zaplatil letos úřad vlády 1 700 000 korun. Nejvyšší částku dostala poradkyně premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO pro svobodu projevu Natálie Vachatová. Úřad jí vyplatil 370 000 korun, konkrétně bere 1150 korun na hodinu, zjistil investigativní tým Radiožurnálu podle informačního zákona. Celkem radí premiérovi 11 lidí, podobně jako jeho předchůdci Petru Fialovi z ODS. Detaily teď ve studiu přidá Kristýna Šopfová z investigativního týmu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Za co Natálie Vachatová odměnu dostala?
1: Dosud žádný premiér poradce pro svobodu slova neměl. To je nutné zmínit hned na úvod. Za co přesně Vachatová odměnu dostala, totiž není úplně jasné. Ona nám řekla, že pomáhá s přípravou zákonů a zapracováním evropské legislativy do českých předpisů. Zmínila třeba nařízení o digitálních službách. Napřímo ji ale úkoluje i premiér.
2: Máte tu i další věci, které zasahují, ať už přímo nebo nepřímo, do svobody projevu v České republice a v těchto oblastech se mu snažím radit. Plus tedy mám ještě úkoly, kterými jsem přímo pověřená premiérem, ale nejsem si úplně jistá, zda o nich mohu mluvit.
1: Vachatová do konce loňského roku působila jako analytička v neziskové společnosti pro obranu svobody projevu, ve které kritizovala média i boj proti dezinformacím. Média nedávno upozornila, že v minulosti byla také aktivní na Facebooku, konkrétně ve skupině Přátelé Ruska v České republice. Její vazby na Rusko potom řešila i sněmovní stálá komise pro činnost BIS kvůli biznesu jejího bratra v Rusku, ale bezpečnostní riziko komise nezjistila.
0: Co další poradci premiéra, kolik zaplatil úřad vlády jim?
1: Po Vachatové dostala nejvíc hlavní manažerka hnutí ANO a právnička Michaela Pobořilová, která spolupracuje s Babišem už 8 let. Její odměna byla 313 000 korun. Babišovi radí třeba se zákony, připravuje podklady na vládu. Vliv má ale také na personálie ve státních firmách, protože je členkou výboru pro personální nominace. Pobořilová na dotazy ale nereagovala. Zhruba 250 000 pak vyplatil úřad ekonomovi Jaroslavu Ungermanovi, který je klíčovým Babišovým spolupracovníkem v ekonomických a sociálních otázkách. Nechtěl ale přiblížit, všem přesně premiérovi radí.
0: Jsou to tady částky za 6 prvních měsíců tohoto roku. Vysvětlil úřad vlády, za co poradci tyto peníze dostali?
1: Ohledně konkrétních úkolů poradců nechtěla zacházet příliš do detailů ani mluvčí Karla Mráčková.
3: Jedná se obvykle o odborná stanoviska, analýzy a přípravy a případně plní další úkoly.
1: Premiérovi radí, jak už zaznělo, 11 lidí, což je stejně, jako měla loni vláda Petra Fialy. Často jsou to osoby, se kterými Babiš spolupracoval už dříve, někteří navíc pracují pro ANO a honorář proto nemají. Celkové výdaje za poradenství jsou podobné jako za Fialovy vlády.
0: Píšeme o tom na irozhlas.cz. Kristýna Šopfová z investigativního týmu v odpoledním Radiožurnálu. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Spozdil se vám někdy let, nebo vám ho úplně zrušili? Evropský parlament schválil dohodu o zlepšení práv cestujících právě v letecké dopravě. Dohodnout se trvalo dlouhých 13 let. A na co všechno tedy máte nárok, vám řekneme ještě ve vysílání odpoledního radiožurnálu do 13:30. Cestovat ale budeme i teď. Mám pro vás další radu, pro vás řidiče z naší série Prázdninová autoškola radiožurnálu. Jak je to se záchranářskou uličkou, zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Dnes se podíváme na situaci, která může rozhodovat o vteřinách. Než si řekneme správnou odpověď, zkuste si sami vybavit, kam budete v jakém pruhu uhýbat, pokud za svým vozem uvidíte blikat majáky a uslyšíte houkání. Víte, jak správně vytvořit záchranářskou uličku v koloně? Jak na to prozradí plukovník Jan Straka?
3: Správně se tvoří tak, že pokud mám dálnici nebo silnici pro motorový vozidla, která není volně průjezdná, to znamená, vznikají tam kolony, tak bych měl v případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo, tak, aby vznikla ta záchranářská ulička.
2: Co když je tam těch pruhů víc?
3: Tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo, a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhejbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
2: A co když mám pocit, že na vozovce není dostatek místa?
3: Můžu přitom najet na krajnici, případně na střední dělící pás. Jde o to, abych tam umožnil průjezd záchranné technice a vozidlům IZS.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Je léto, cestujeme. Pokud se vám někdy už stalo, a to nejen v létě, že váš let měl zpoždění nebo vám ho úplně zrušili, máte nárok na kompenzaci. Aerolinky si ale s vyplácením dávaly na čas. Evropský parlament před malou chvílí schválil dohodu o zlepšení práv cestujících v letecké dopravě. Na co všechno tedy máte nárok, ví a řekne náš zvláštní zpravodaj ve Štrasburku Jiří Chábera. Jirko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak mezi ty úplně nejzajímavější novinky tedy patří, že aerolinky nově musí dětem do 14 let umožnit, aby seděli vedle osob, které jsou za ně zodpovědné. Vlastně, aby seděli vedle rodičů. Předtím si totiž za takovou službu rodiče museli často hlavně u nízkonákladových dopravců připlatit. Podobná pravidla pak platí nejen pro děti, ale taky třeba pro osoby se zdravotním postižením nebo pro těhotné ženy, které tedy nově budou mít právo na to sedět vedle lidí, kteří je provázejí. V té dohodě, která mimochodem je vlastně první aktualizací těch pravidel po více než 20 letech, je toho ale mnohem víc. Zdarma bude taky třeba změna jména na cestovních dokumentech v případě překlepů na tom boarding pasu. I za to si lidé v minulosti museli připlácet a mnohdy to nebylo úplně málo. A je tam taky třeba dodatek, že letecké společnosti nesmí nutit zákazníky, respektive cestující, aby používali jejich mobilní aplikace a tím, aby o nich vlastně získávali další a další data.
0: No a jak to bude s tím proplácením, když se mi spozdí let?
1: Tak ty kompenzace, ty peníze by měly zůstat stejné, jako byly předtím, tedy od 250 do 600 eur v závislosti na délce letu. To je ale podle europoslankyně Markéty Gregorové z Pirátu jenom dílčí úspěch.
2: Tyhle jako částky jsou stejné od roku 2004, což není úspěch, protože máme tady třeba určitou inflaci, ty samozřejmě letenky byly zdraženy všechny a podobně a i tak ty částky zůstaly stejné.
1: Kompenzace neplatí pouze v případě takzvané mimořádné události. Co to je? To je třeba nějaká přírodní katastrofa nebo politický protest nebo stávka zaměstnanců. Čekajícím, cestujícím, ale tedy podle těch nových pravidel musí letecké společnosti poskytnout jídlo a pití a v případě delších zpoždění taky ubytování. A tou pozitivní změnou pro cestující je ohledně té kompenzace taky třeba to, že aerolinkám se o polovinu zkrátila doba na zpracování žádostí o vrácení peněz, tedy nově je to 30 dní. A všechny tyto nové podmínky by až tedy tu dnešní dohodu posvětí členské státy, měly začít platit příští rok.

0: turn to dust, all that I adored.
1: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a Plzeňský kraj.
2: Radiožurnál 13.30. Kateřina Sausidisová a zprávy.
3: Země Severoatlantické aliance posílí svoje letecké kapacity, nakoupí až 10 průzkumných letounů Saab Global Eye, rozšíří také flotilu tankovacích a transportních letadel a pořídí až 5 průzkumných dronů Triton. Informoval o tom generální tajemník NATO Mark Rutte na úvod fóra obranného průmyslu při summitu NATO v Ankaře. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Námořní síly Číny a Ruska zahájily společná vojenská cvičení u východočínského pobřeží. Oznámila to čínská armáda. Do mise s názvem Joint Sea 2026 se zapojí ruské raketové křižníky, fregaty a ponorky. Čína do Žlutého moře pošle raketové torpédoborce a bojové lodě. Síly obou zemí budou trénovat zachycování střel v moři i ve vzduchu. Délka cvičení zatím není jasná. Strážnický stadion Bludník na Hodonínsku potřebuje opravu. Železobetonová konstrukce, kde se na každoročním festivalu setkávají folklorní soubory, podle statiků už dosluhuje. Životnost odhadují na maximálně 5 až 10 let. Národní ústav lidové kultury chce na místě postavit nový amfiteátr za 200 milionů korun.
4: Sport.
3: Fotbalista Kaan Kajirinen končí po 3,5 letech ve Spartě. Finský záložník přestoupil do týmu úřadujícího řeckého mistra AEK Atény. S pražským klubem vyhrál 2 tituly a jednou domácí pohár. Postoupil s ním i do Ligy mistrů. V novém působišti podepsal 4letou smlouvu. Kluby o tom informovali na svých webech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Kroměříže a překážka na Pražském okruhu. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 254 stojí kamion po požáru. Blokovaný je pravý pruh, kilometrová kolona je na 10 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 226 počítejte s nesouvislou kolonou kamionů táhnoucí se do omezení v Brně. Osobní auta zpomalují jen chvílemi. Na D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Židlochovice stojí kamiony nesouvisle z 12. kilometru až k D1. Na D46 z Olomouce do Vyškova za jižním nájezdem z Prostějova zastavil kamion. Je na 20.5. kilometru, blokuje pravý pruh. Je to bez kolony, ale vybočuje se. Na Pražském okruhu směrem na letiště od dálnice D1 postává fronta kamionů. Osobní auta více popojíždějí mezi Lochkovem a Ořechem. Nadále regulují provoz v tunelech. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem od Ořechu stojí nákladní auto, bouchla mu pneumatika. Je na 19. kilometru v odstavném pruhu, ovšem pozor, v připojovacím pruhu zůstal patrně kus blatníku, vybočuje se. A na silnici 43 mezi Lipůvkou a odbočkou do Kuřimi vypadly desky z nákladního auta, může se brzdit a vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno, je zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky, teploty většinou 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: A další domácí úspěšný televizní seriál půjde brzy do kin ve filmovém pokračování. V karlovarské Matony aréně dnes začalo natáčení klíčových hokejových scén celovečerního snímku Lajna, konečně film. Ty první záběry ostatně vznikly už na zimních olympijských hrách 26 v Miláně a příběh naváže na osudy hlavních postav trenéra Luboše Hrouska v podání Jiřího Langmajera a jeho partnerky Denisky, kterou skvěle hraje Hana Wagnerová. Kdy se těšit? Premiéra má být v kinech už letos 31. prosince.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.
8: Každý

Single X, 8 minut po půl druhé, tady je úterní odpolední radiožurnál, je 7.7. Letní tábory, soustředění, nová kamarádství, ale samozřejmě taky víc času na internetu. Tak tráví léto žáci a studenti. No a právě v kyberprostoru by si měli dávat velký pozor a zapomínat by na to neměli ani jejich rodiče. Tohle téma ještě probereme za chvíli do 3:15.

0: Letní prázdniny jsou časem pro dobrodružství, pro výlety i nová přátelství. Pro některé děti ale můžou skrývat i nástrahy a nebezpečí, třeba protože tráví víc času na internetu. Nejen před nimi teď varuje ministerstvo vnitra v programu Bezpečné dětství. Mluvit o tom budeme s reportérkou Františkou Rohlíčkovou. Františko, dobré odpoledne.
1: Hezký den. Některé problémy můžou na povrch vyplynout právě o prázdninách. Děti mají podle národní koordinátorky pro prevenci násilí ve společnosti Kateřiny Bělohlávkové více času zabývat se sami sebou.
2: I jejich sociální vlastně vyloučení narůstá, protože nemají kontakt se žádným pevným bodem. Proto jsou velmi důležité prázdninové aktivity od různých příměstských táborů, pobytových táborů, sportovních soustředění, protože ty vlastně vstupují do té role té školy.
1: Kromě aktivit, jako jsou tábory nebo sportovní akce v létě, tráví děti volný čas taky často na internetu. I tam hledají kontakt s vrstevníky. Před tímto seznamováním varuje expertka na prevenci kyberkriminality z ministerstva vnitra Tereza Faladová.
3: Co se týče dívek, tak většinou to na kontaktování přijde zhruba ve většině případů na WhatsAppových skupinách nebo jiných instantních messengerech. A u chlapců to jsou zejména online hry. Myslím si, že tam ty favoriti zůstávají stejní, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft a tak dále.
1: Za takovým kamarádstvím totiž může být skryté nebezpečí. Po zhruba 3 až 6 měsících přijde dítěti žádost o intimní fotografii nebo třeba osobní schůzku. Faladová dodává, že podle dat policie roste jak kyberkriminalita, tak i mravnostní kriminalita, kam patří třeba právě šíření dětské pornografie.
0: Co když se s nějakým takovým nevhodným chováním dítě setká, nebo má třeba jiný problém, jak jsme zmiňovali, třeba řeší svůj vzhled, má psychické potíže a tak dále.
1: K tomu existují například různé krizové linky, i ty ministerstvo částečně podporuje právě z programu Bezpečné dětství. Důležité je hlavně o problémech s dětmi mluvit a zajímat se třeba o to, co dělají na internetu, říká klinická psycholožka Zora Dušková z Dětského krizového centra.
4: Jako se ptají, jak jsi se měl venku, jak jsi se měl na kroužku ve škole, tak by také opravdu úplně běžně měli učit děti komunikovat o tom, co ty děti zažili v kyberprostoru. A podporovat je v tom, aby se děti dokázaly svěřit, pokud se jim tam cokoliv nelíbilo, nezdálo, něco jim bylo nepříjemné.
1: A dodává, že pozor by měli na internetu dávat i rodiče, například při sdílení fotek svých dětí.
0: Reportérka Františka Rohlíčková v odpoledním radiožurnálu. Děkuju.
1: Naslyšenou.

Ještě sport nás čeká do druhé odpoledne. Fotbalové mistrovství světa nikdy nevyhrál, ani na ně nezískal se svým národním týmem medaily. I tak zůstane navždy v paměti fanoušků. Portugalec Cristiano Ronaldo jako jediný hráč v historii skóroval na 6 různých světových šampionátech. Po vyřazení se Španělskem v 8. finále letošního turnaje oznámil, že to byla jeho poslední účast na mistrovství světa. A my se k tomu v úterním odpoledním radiožurnálu vrátíme ještě za chvíli. Dobrý den.

0: Jedno velké jméno, Cristiano Ronaldo. Útočník, který pětkrát vyhrál zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu roku. Dvouholetý tahoun portugalské reprezentace a její historicky nejlepší střelec měl po vyřazení v osmifinále letošního mistrovství světa slzy v očích. Portugalsko podlehlo Španělsku a hvězdný Ronaldo po utkání oznámil, že ho za 4 roky na dalším světovém šampionátu už fanoušci neuvidí.
1: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Strávím čas s rodinou. Nebudu se rozhodovat s horkou hlavou. Budu prostě pokračovat v životě.
2: Cristiano Ronaldo s Portugalskem nikdy mistrovství světa nevyhrál. Ani nezískal medaily. Nejlepším umístěním pro něj bylo 4. místo v roce 2006 na turnaji v Německu. Přesto se výrazně zapsal do paměti fanoušků i tabulek rekordů.
3: Je to také první hráč historie fotbalového mistrovství světa, který se trefil na 6 různých turnajích. Bez pochyby jde o legendu tohoto sportu.
2: Rekordní byla jeho branka do sítě Uzbekistánu ve skupině letošního mistrovství světa. Cristiano Ronaldo zasáhl do 27 utkání na 6 různých světových šampionátech a na kontě má i hat-trick. 3 góly dal Španělům v Rusku v roce 2018 na úvod turnaje.
4: Cristiano, Hilvaj!
5: Hat-trick Cristiana Ronalda pomohl na mistrovství světa Portugalcům k remíze 3-3 se Španělskem.
2: Letošní šampionát končí pro slavného Cristiana Ronalda i celé Portugalsko v osmifinále. Španělsko zvítězilo 1-0.
1: Samozřejmě mě mrzí, že se s mistrovstvím světa loučím takovým způsobem, ale vydal jsem ze sebe všechno. Odvedl jsem maximum a odcházím s čistým svědomím. Takový je fotbal, takový je život.
2: Poznamenal Cristiano Ronaldo a dodal, že týmový úspěch na mezinárodní úrovni stejně vybojoval. Ve Francii totiž nad hlavu zvedl trofej pro evropské šampiony.
1: Ten největší titul, který jsem s národním týmem získal, byl v roce 2016 a ten má pro mě, upřímně řečeno, stejný význam jako mistrovství světa.
2: Cristiano Ronaldo zmínil, že se na dalším mistrovství světa v roce 2030 už nepředstaví, ale přesto jednu naději ještě svým fanouškům dal. Možnou účast na evropském šampionátu, který se bude za 2 roky hrát ve Velké Británii a Irsku, Portugalec nevyloučil. Kristián Šveda, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na Pražském okruhu ve směru na letiště se před sjezdem na Jesenici srazily 3 kamiony. Na 78. kilometru se zatím jede jen levým pruhem. Tvořte uličku pro hasiče, na místo také letí vrtulník. S velkou pravděpodobností se provoz zastaví. Pokud jedete po D1, pokračujte na jižní spojku. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
6: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Chcete dětka?
2: Takhle nežiju, vypadáš bratovnic.
3: No děle, prostě myslím, že Tonda nepřijde do styku s Pavlem.
4: Tonda, není teplej.
5: Ježišmarja, co tu sakra děláš?
3: Rozjedu vám Miťko.
6: Věděl jsi ho nahýho?
2: Je povedený.
7: Otče, potřebuji vyspovídat.
8: To, co se stalo, bráchu, je to hodně zlý.
9: Dejt, exorcista, tak z něj vymítám ďábla.
10: Komediální seriál Most. Další díl ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
11: Radiožurnál 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
12: Vláda podle předsedy Pirátů Hřiba zbytečně odvádí pozornost od plnění aliančních závazků. Neznámá střela nedaleko Ománu zasáhla ropný tanker s vlajkou Saudské Arábie. Argentina bude hrát na fotbalovém mistrovství světa proti Egyptu o postup do čtvrtfinále. Nehoda 3 kamionů zastavila provoz na pražském okruhu u Jesenice ve směru na letiště a bude oblačno zataženo na severu místy přehánky, teploty až kolem 30 stupňů.
10: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
12: Vláda podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba hazarduje s bezpečností země. Řekl to v reakci na začínající summit NATO v turecké Ankaře. Podle něj kabinet zbytečně odvádí pozornost od plnění aliančních závazků sporem s prezidentem Petrem Pavlem.
13: Místo toho, aby jsme tady řešili, jak to máme udělat, aby jsme byli ten důvěryhodný spojenec, tak tady celé měsíce sledujeme nedůstojný a trapný cirkus Andreje Babiše a Petra Macinky o tom, jak vyšoupnout prezidenta Petra Pavla z té účasti na summitu.
12: Spojené závazky dávat 2% HDP na obranu Česko letos nesplní. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO před odletem na summit řekl, že na 2% dosáhne kabinet příští rok, kdy výdaje na obranu navýší na 630 miliard korun. Zásilky na dobírku v Česku zdražují. Upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina zákazníků. Prodejci dobírky zdražují anebo úplně ruší, protože zákazníci balíky třeba často nevyzvednou. Ropný tanker plující pod vlajkou Saudské Arábie zasáhla poblíž Hormuzského průlivu neznámá střela. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroje z oblasti námořní bezpečnosti. Ve stejné oblasti krátce předtím úder poškodil i katarskou loď na skapalněný zemní plyn.

0: Iránská státní televize později uvedla, že na ní zaútočili iránské síly poté, co plavidlo ignorovalo varování. Oficiální zdroje v Tehránu ale tuto informaci nepotvrdili. Technici na Třinecku montují novou třídící linku na odpad. S dotřizováním bude pomáhat unikátní robot. Půjde o první použití této technologie v Česku. Speciální kamery rozpoznají druh materiálu. Ramena robota pak za vteřinu stihnou dva úkony. Pokračuje projektová manažerka Eva Konečná ze společnosti Smolo.
1: Přesnost toho vytřízení je nějakých okolo 98%. Dovede to zachytit ten materiál, který v průběhu celého toho třízení se nějakým způsobem ztratil. Ono se tomu říká ztracený materiál. To znamená, na konci zachytit další větší množství toho odpadu, které můžeme zpátky vrátit do systému třízení, a těch komodit může být až 7.
0: Nová linka v Třinci začne fungovat na začátku příštího roku. Sport.
2: Fotbalisté Argentiny se v osmifinále mistrovství světa utkají s Egyptem. Africká reprezentace se poprvé ve své historii dostala mezi 16 nejlepších týmů turnaje. O soupeři úřadujících světových šampionů mluví argentinský trenér Lionel Scaloni.
3: Egypt je velmi dobrý tým, protože kromě toho, že má špičkové hráče, má i trenéra, který s ním pracuje už dlouho. Egypt má jasnou představu o tom, jak hrát, a hraje dobře. Je pravda, že ze 4 zápasů vyhrál jen jediný. Ostatní remizoval, ale vždycky měl jasný herní styl a všem soupeřům to stížil. Nám udělá totéž, je to těžký soupeř.
2: Zápas Argentiny a Egypta začne v 18 hodin. Ve 22 hodin pak odstartuje osmifinále mezi Švýcarskem a Kolumbií. Radiožurnál Sport nabídne ze zápasů přímé přenosy. Radiožurnál pravidelné vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na Pražském okruhu a také na příjezdech do Brna po dálnicích. Pražský okruh je směrem z D1 na letiště teď uzavřený před sjezdem na Jesenici. Srazily se 3 kamiony na 78,5 kilometru. Jeden z kamionů převážel nápoje, ty vytékají na vozovku. Udržujte uličku, na místě je také vrtulník. Z D1 na okruh nesjíždějte, osobními auty se dá jet po jižní spojce. Zpět na okruh se vrátíte ulicí k Barandovu. Na příjezdech do Brna po dálnicích je velmi silný provoz kamionů ze všech směrů. Ve směru z Ostravy se brzdí za sjezdem na Vyškov západ teď na kilometru 220. Ve směru z Prahy za Kývalkou na kilometru 181. Na D2 z Bratislavy do Brna se zpomaluje u čerpací stanice MOL na 17. kilometru. Levé pruhy jedou zpravidla výrazně rychleji. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové se popojíždí před Litomyšlí. Fronta je na více než 20 minut jen silným provozem. A na silnici 33 na průjezdu Náchodem zůstává dlouhá kolona táhnoucí se už z Polska. Je to kvůli ucpanému kruhovému objezdu v centru města. Zdržení stále téměř hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dál odpoledne bude oblačno, je zataženo na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky, teploty většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
6: No a pokračovat bude po 14. hodině děním v parlamentu. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednávají poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést miliardy korun a narovnat podnikatelské prostředí. A tak se právě do parlamentu podíváme živě za malou chvíli. Vítejte a dobré úterní odpoledne.
4: Odpolední radiožurnál
7: a Jiří Chum.

0: Poslance opět zaměstnává elektronická evidence tržeb. Návrh vládní koalice na znovu zavedení EET od příštího roku projedná sněmovna ve druhém čtení na mimořádné schůzi. Do systému by všechny platby měly od ledna nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci. A další detaily ze sněmovny přidá živě reportérka Adéla Burešová. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne, ta debata už míří k závěru toho druhého kola projednávání. Tomu vládnímu návrhu se poslanci dnes věnovali zhruba 4 hodiny. Opozice teď už načítá, nebo vlastně všichni poslanci koalice, opozice teď už načítá ty připravené pozměňovací návrhy. 5 jich má třeba opoziční TOP 09, ten nejzásadnější je podle předsedy jejich poslanců Jana Jakoba vyškrtnutí evidence bezhotovostních plateb z návrhu.
2: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
1: Toto tvrzení odmítla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní je současný návrh v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a reaguje i na nejnovější platební metody.
3: Pokud bychom z evidence vyřadili všechny bezhotovostní kontaktní platby, připravili bychom stát o významnou část analytických dat a výrazně bychom oslabili schopnost účinně odhalovat šedou ekonomiku.
1: Pozměňovací návrhy připravili taky opoziční starostové. Těm v návrhu vadí třeba návrat některých daňových slev. Je podle nich nereálné, aby v případě, že se tyto slevy vrátí, tak EET státu přineslo odhadovaných 14 miliard korun. Proti předloze je pak opoziční ODS. Ta EET označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům.
0: Adelo, shrni ještě nakonec, s čím ten vládní návrh tedy počítá.
1: Povinnost zavést EET by se tedy měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a i ty zmíněné řemeslníky. Zvláštní režim takzvané EET off by pak mohli využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. To byl koaliční kompromis, na kterém trvali motoristé a SPD. A jak jsme řekli, tak obnovit by se měly i některé slevy, a to konkrétně třeba na studenta nebo školkovné. Zároveň se má snížit taky daňová sazba na nealkoholické nápoje v restauracích, a to z 21 na 12%.
0: Živě za sněmovnou naše reportérka Adela Burešová. Díky za to. Naschledanou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Slovenská zpěvačka Kristýna a Slamky ve vysílání odpoledního radiožurnálu. V turecké Ankaře se rozjíždějí první jednání na summitu zemí NATO. Do turecké metropole před hodinou přiletěl i americký prezident Donald Trump. Od premiéru a prezidentů členských zemí bude chtít slyšet, jak hodlají navýšit výdaje na obranu. Podíváme se tam živě ještě do 14:30. Xtreme teď pro vás.

0: Státy NATO v příštích letech podle generálního tajemníka Aliance Marka Rutteho posílí své vojenské letecké kapacity a nakoupí nové průzkumné letouny. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde začal dvoudenní summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. O průmyslových kapacitách jednají představitelé členských států i zbrojovek na fóru obraného průmyslu. Na místě je taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. A taky naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co zatím, Zdeňko, summit NATO přinesl? A už je na místě americký prezident Trump?
1: Ano, Donald Trump už je na místě, na letišti ho přivítal turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan a dnes je čeká tedy bilaterální schůzka. Mark Rutte dnes vystoupil na fóru obraného průmyslu tady v Ankaře a mluvil o tom, že od summitu očekává mimo jiné, že spojenci oznámí další velké významné investiční projekty v oblasti obrany. To obrané fórum, o kterém mluvím, tak tam se scházejí představitelé průmyslových podniků, zbrojovek a také samozřejmě členských států aliance. Pokračuje Rutte.
2: Během dne spojenci a průmyslové podniky z obou stran Atlantiku odhalí nové významné obranné projekty a podepíší smlouvy v hodnotě doslova miliard dolarů. Tyto miliardy jsou investovány do naší bezpečnosti, posilují naše ekonomiky a podporují statisíce nových pracovních míst. Budou to dobře utracené peníze.
0: V Ankaře už je taky prezident Pavel i premiér Babiš. Jak vypadá jejich program a komunikují spolu vůbec?
1: Tak oba dva už se dnes zúčastnili právě toho fóra obraného průmyslu, kde představitelé aliance jednají s těmi zbrojovkami. Prezident Pavel je ještě stále na místě a právě teď čekáme na jeho odjezd na hotel. Už předtím se Petr Pavel zúčastnil také akce, kterou pořádá Mnichovská bezpečnostní konference a tam mluvil mimo jiné o tom, že Česko je tak trochu obětí svého velkého benefitu a sice toho, že je uprostřed NATO obklopené svými spojenci, takže má pocit, určitý falešný pocit bezpečí. A lidé tak necítí tak silné bezpečnostní hrozby, tolik jako třeba obyvatelé Pobaltí nebo Rumunska. Nicméně Pavel řekl, že věří, že obyvatelé v Česku si uvědomují, že to navyšování investic do obrany je skutečně nutností. A co se týče té komunikace, tak premiér s prezidentem podle mých informací zatím vůbec své kroky tady v Ankaře nekoordinují a nekomunikují spolu. Nicméně oba dva bydlí ve stejném hotelu, tak třeba se tam dnes večer potkají. Každopádně večer je čeká ještě oba dva společná neformální večeře lídrů Severoatlantické aliance.
0: V turecké Ankaře se rozjíždějí první jednání na summitu zemí NATO. Živě, teď z místa Zdeňka Trachtová. Díky za to, naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál. Vážná dopravní nehoda. 3 nákladních vozidel zastavila kolem 2 hodiny odpoledne provoz na Pražském okruhu. Vrtulník už odletěl. Další informace ve zprávách a v zelené vlně.
1: Přijďte do kina na filmovou událost roku.
2: Ithaca is a kingdom waiting for a king.
1: Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
3: Ithaca's king is coming back.
1: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
4: No one could stand between my bed and home.
1: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd v kinech zazáří už 16. července. Hlavním mediálním partnerem filmu Odyssea je Radiožurnál.
0: Radiožurnál 14.30. Kateřina Causidisová a další zprávy.
5: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 700 000 korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO ze svobodou projevu. Dostala 370 000 korun, to je 1150 korun na hodinu. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. Celkem radí premiérovi 11 lidí, podobně jako jeho předchůdci Petru Fialovi z ODS. V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 více než v květnu. Nejvíce nemocných je teď v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Po večerním útoku ruského dronu v ukrajinské Sumské oblasti zemřeli 2 lidé. Oznámil to šéf tamní vojenské správy Oleh Hryhorov. 4 zraněné hlásí po dronových náletech úřady v Záporoží. O nočních vzdušných útocích informuje taky Belgorodská oblast v Rusku. V karlovarské Matony aréně začalo natáčení hokejových scén připravovaného filmu Lejna Konečně film, který navazuje na populární seriál. První záběry vznikly na zimní olympiádě v Miláně. Ve snímku diváci uvidí známé postavy, včetně trenéra Luboše Hrouska v podání Jiřího Langmajera i jeho partnerku Denisu, kterou hraje Hanna Wagnerová. Premiéra filmu v kinech by měla být 31. prosince.
6: Sport.
5: Plavec Jan Foltín vyrovnal na juniorském evropském šampionátu vlastní seniorský rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil v Mnichově z rozplaveb do semifinále z prvního místa, a to časem 27,18 sekundy, a zároveň vylepšil rekord šampionátu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřený Pražský okruh u Jesenice a kolony na dálnicích před Brnem. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je před Jesenicí na 78,5 kilometru uzavřený. Srazily se 3 kamiony, nedá se projet, sjezdy z dálnice jsou ucpané. Na okruh pokud možno nenajíždějte, dá se to objíždět po jižní spojce, případně po silnici 101 přes Modletice. Na příjezdech do Brna po dálnicích trvá silný provoz kamionů ze všech směrů. Ve směru z Ostravy se teď brzdí za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 222, ve směru z Prahy od Kývalky z kilometru 181. Podobné je to na dálnici D2 z Bratislavy do Brna, brzdí se u čerpací stanice MOL na 17. kilometru. Levé pruhy jedou zpravidla rychleji. V Moravskoslezském kraji jsou teď bouřky, nejezděte na denní svícení. Na D1 z Brna do Ostravy u Bělotína na kilometru 305 máme hlášenou nehodu 3 aut. Kolona se netvoří, ale může se vybočovat na mokré vozovce. A silnice 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy je v zatáčkách pod Jízerním v Telném uzavřená. Srazila se motorka s osobním autem, možná je trasa přes Střenice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Většinou je oblačno a zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty teď odpoledne většinou 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: A ceny potravin táhnou meziroční inflaci v Česku dolů. Pozitivně se vyvíjí taky ceny pohonných hmot. Naopak služby, ty neustále zdražují, jak vyplývá z předběžného odhadu inflace od Českého statistického úřadu. A do toho odhadu ještě v odpoledním Radiožurnálu nahlédneme. Je úterý 7. července, skoro 4 minuty po půl třetí. Dobré odpoledne.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: A tahle další informace od poledního radiožurnálu by vás rozhodně měla zajímat. Inflace v Česku zvolnila. Vyplývá to z předběžných odhadů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Spotřebitelské ceny byly v červnu meziročně vyšší jenom o 1,5%, zatímco v květnu to byla 2,1%. Co tedy táhlo inflaci dolů, zjišťoval redaktor Dominik Hron. Vítám tě.
1: Pěkný den.
0: Můžeme ta čísla tedy hodnotit pozitivně? Je to dobrá zpráva?
1: Podle ekonomů ano. Červnová inflace je dokonce podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu jedna z nejnižších v první polovině letošního roku. Nižší byla zatím jen v únoru, kdy se pohybovala okolo 1,4%. Inflaci i tentokrát mírnily hlavně ceny potravin, které i díky levnějším energiím klesly meziročně o víc než 3%. A další důvod přidává analytik Raiffeisen Bank Martin Kron.
2: Druhým faktorem jsou také nižší ceny zemědělských výrobců, které nám klesají v meziročním srovnání dokonce více než dvouciferným tempem v těch posledních měsících. A také velmi dobrá úroda z minulého roku, což se nám projevuje právě na těch cenách potravin.
1: V létě je teď mnohem dostupnější ovoce a zelenina, proto jsou levnější. Podle Krona jsme mohli zlevnění pozorovat taky u másla a mléka, naopak alkoholické nápoje a tabák oproti loňskému červnu zdražily, mimo jiné kvůli zvýšení spotřební daně na líh a tabák.
0: To další, za co hodně platíme, co ceny pohonných hmot, jaký měly vliv na tu červnovou inflaci?
1: Pohonné hmoty byly v červnu pořád asi o 15% dražší než před rokem, v tom meziměsíčním srovnání ale opět sledují ekonomové pozitivní vývoj. Ceny ropy na světových trzích výrazně poklesly, dodává za Raiffeisen Bank Martin Kron.
2: Vlastně když se podíváme na nějaké meziměsíční srovnání, tak očekáváme, že ceny pohonných hmot poklesly zhruba o 8%, takže tohle určitě je pro spotřebitele dobrá zpráva.
1: Litr nafty v Česku se po začátku konfliktu prodával za 50 korun, teď je to asi 36 korun. Pomohla vládní opatření, která zastropovala marže na čerpacích stanicích a snížila spotřební daň u nafty. Podle posledních informací mají tato opatření platit do 19. července.
0: Ovlivní tento příznivý vývoj měnovou politiku České národní banky?
1: Člen bankovní rady ČNB Jakub Seidler přiznal, že červnová 1,5% inflace je lepší výsledek, než předpokládali starší odhady centrální banky. Zároveň ale dodává, že ceny služeb, kam patří třeba nájmy nebo ceny v restauracích, pořád rostou meziročně o 4,5%.
3: Nastavení měnové politiky České národní banky reflektuje jednak stále zvýšený a příliš nespomalující růst cen služeb, ale také odhad inflace na horizontu měnové politiky, když nebude v tom protiinflačním směru působit zmíněný vývoj cen potravin a energií.
1: Nedá se tedy předpokládat, že by centrální banka v nejbližší době měnila základní úrokovou sazbu.
0: Inflace v Česku klesla, redaktor Dominik Hron a detaily. Dominiku, díky, pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.

0: Řeka Bílina se mezi Jirkovem a Mostem skoro po 50 letech zbaví potrubí. Povodí Ohře začíná stavět její nové koryto. Náš reportér dodá detaily, teď je 3:15, tady je odpolední radiožurnál a v dopravě se vrátíme taky na Pražský okruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Situace na Pražském okruhu a nehoda na silnici 16 u Jizerního v Telna. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je před Jesenicí na 78. a půl kilometru uzavřený. Srazily se tři kamiony. Teď se projíždí krokem levým pruhem, ovšem pouze vypouštějí uvízlá vozidla. Policie začne provoz z dálnice D1 odklánět. Sjezdy z dálnice jsou teď ucpané. Osobními auty se dá jet po jižní spojce. Lze i po silnici 101 přes Modletice, ovšem kruhové objezdy na obou stranách dálnice se už také ucpávají. A silnice 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy je v zatáčkách pod Jizerním v Telném uzavřená. Srazila se motorka s osobním autem.
3: A v obci Jizerní v Telno přistával vrtulník a silnice tam je uzavřená. A říkali policisté, že to bude na dlouho. Já jsem teda naštěstí objel.
2: Možná je trasa přes Strenice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Téměř po 50 letech se řeka Bílina na víc než 3-kilometrovém úseku mezi Jirkovem a Mostem zbaví potrubí, ve kterém protéká. Povodí Ohře začíná stavět nové koryto řeky. Vytrubnění Bíliny vyjde na 190 milionů korun a většina peněz bude financovaná z operačního programu Spravedlivá transformace. Hotovo má být v roce 2029 a další podrobnosti už přidá živě reportér Jan Beneš. Honzo, zdravím tě.
1: Hezké odpoledne. Dnes povodí Ohře předalo staveniště firmě, která nové koryto vybuduje. Nejprve je ale nutné vodu z potrubí převést do takzvaného nouzového kanálu, který už je hotový. Tudy bude řeka protékat během budování nového koryta. Práce na přeložení řeky z potrubí do nouzového kanálu začnou v následujících týdnech. První organismy a živočichové se podle povodí začnou v novém korytu řeky vyskytovat v prvních 3 letech. Bílinu v minulosti vodohospodáři uzavřeli do potrubí kvůli povrchové těžbě uhlí v místě původního koryta.
0: Jak bude to nové koryto řeky Bíliny vypadat?
1: I když je současné potrubí víc než 3 kilometry dlouhé, nové koryto bude mít délku necelých 5 kilometrů. Podle generálního ředitele povodí Ohře Jana Svejkovského bude vytvářet četné meandry. Povodí vysadí i stromy, které zajistí stabilitu břehů a vzniknou v rámci nového koryta i tůně. Jak mi Jan Svejkovský řekl, nové koryto má co nejvíc připomínat přírodní podmínky vzniku klasického koryta. I když samotná řeka bude protékat poměrně úzkým profilem, povodí Ohře upravilo podloží a prostor kolem koryta tak, aby v něm mohla protéct a udržet se v něm i stoletá voda. Do budoucna povodí věří v otevření nového říčního revíru, což by v rámci České republiky byla věc zcela ojedinělá.
0: Povede nové koryto řeky Bíliny v místech, kudy řeka tekla kdysi?
1: Nové koryto bude jinde, než to úplně původní, kudy Bílina protékala třeba před 100 lety. Jak už bylo řečeno, na přeložkách toku se pracovalo postupně při těžbě uhlí. Kolem řeky vznikly povrchové velkolomy ČSA a Jan Švérma. Proto na přelomu 70. a 80. let minulého století řeka zmizela do potrubí, aby voda nepronikala do prostoru těžby uhlí. Velkolomy už jsou ale minulostí, lom Jan Švérma ukončil činnost už před lety, lom ČSA loni. Teď pracují těžaři na obnově celého území. Součástí rekultivace bude jak jezero, tak plocha ponechaná přírodě bez zásahu lidské ruky.
0: Reportér Jan Beneš pro odpolední radiožurnál. Děkujeme a nashledanou.
1: Naslyšenou.
0: Teď je 14 hodin 52 minut. My pokračujeme dál, už v 15 hodin dalšími aktuálními zprávami, které si nenechte ujít, a po 15. už opět živě z Karlových Varů. Přihlásí se Hanka Schánilová.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podávání léku bez předpisu nebo nedostatek soukromí. Kancelář veřejného ochránce práv varuje před nelegálními domovy pro seniory. Co to je za biznis?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Dávno už viem, že chodím jak deň.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. A zprávy má pro vás Kateřina Sousidisová.
2: Vláda přidá příští rok 630 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. V Česku začalo dobrovolné vojenské cvičení pro studenty středních škol. Hokejista Kempf podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Pražský okruh je u Jesenice na 78. kilometru zavřený ve směru na letiště a bude oblačno zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 26 až 30 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
4: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
2: Více než 1100 středoškoláků z celé republiky dnes nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení. Armáda ho uspořádala na 10 místech. Studenti narukovali třeba na vrtulníkovou základnu v Náměšti nad Oslavou.
5: Čekám hodně disciplíny, hlavně ten tvrdý výcvik.
6: No, čekám velkou fyzickou námahu, málo spánku.
7: Formují své představy o nadcházejícím měsíci někteří ze 128 středoškoláků, kteří přišli před bránu kasáren ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou. Jejich velitel Filip Šilhan ale upozorňuje na to, že jsou i tvrdší výzvy, než je fyzická příprava nebo nedostatek spánku.
8: Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to bytí vojákem, to znamená naučit se to, že člověk je součástí kolektivu a už nemůže dělat úplně, co chce. A jelikož armáda je striktně hierarchicky členěná, musí respektovat tuto hierarchii.
7: Pokud dobrovolníci vydrží do konce července, čeká je kromě vojenské přísahy také finanční odměna a status vojáka v záloze. Milan Soldán, Radiožurnál.
2: Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků sazenin. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Pokračuje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
9: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného

0: celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport.
1: Sport. Tenista Jiří Lehečka bude ve Wimbledonu dohrávat přerušený osmifinálový duel s Němcem Zverevem. Lehečkův soupeř ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Osakové. Hokejista David Kempf podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Mistr světa z roku 2024 se do české nejvyšší soutěže vrací z NHL, kde se na začátku července stal nechráněným volným hráčem. Na sever Čech se Kempf stěhuje i kvůli rodině.
2: Už vlastně nemůžu se ohlížet na sebe, musím se ohlížet na rodinu. Máme dvě děti, takže nechci je prostě vláčet už po celém světě. Myslím si, že už toho zažili dost, takže jsme se domluvili, že prostě zůstaneme doma. Víme, že tady kousek od Chomutova, takže máme zázemí rodiny tady, máme rodinu kolem sebe, takže to byl hlavní důvod, proč prostě už jsme se rozhodli, že nebudeme řešit žádnou cizinu.
1: Stejně jako Kempf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty do konce sezóny 2028-29 Ondřej a David Kašovi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřený pražský okruh a překážka na D1 u Jeníkova. Pražský okruh směrem z D1 na letiště je uzavřený po vážné nehodě 3 kamionů před Jesenicí. Policie dopravu odklání, sjezdy jsou ucpané téměř bez pohybu. Okolní kruhové objezdy se také ucpávají a provoz začíná kolabovat. Pokud jedete z Prahy do Říčan, vyplatí se jet přes Uhříněves. Ve směru z Brna pokračujte rovnou na jižní spojku. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Vyškov západ z kilometru 226,5 hlásíte kolonu. Nesouvisle pokračuje až do zúžení na kilometr 196. Levý pruh jede výrazně rychleji, v koloně jsou delší mezery, souvislejší je fronta od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od čerpací stanice MOL ze 17. kilometru zůstává fronta kamionů k D1. Na D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor, za sjezdem na Jihlavu na 106,5 kilometru stojí auto, blokuje stoupací pruh. Kamiony tam náhle vybočují, místo není označené. A silnice 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy zůstává v zatáčkách pod Jízerním v Telném uzavřená po srážce motorky s osobním autem. Dá se to objet přes Strenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Většinou je oblačno, je zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě o něco chladněji kolem 24. Tolik zprávy. A opět se vracíme do Karlových Varů na filmový festival. Je tam Hanka Schánělová.
6: A přeji vám všem krásné odpoledne tady z Karlových Varů. Když jsem doma vyprávěla s kým, s jakými herci, s jakými ikonami budu dělat rozhovor, tak moje náctileté děti doma kývaly. A když jsem řekla, že přijde taky Ben Cristovao, tak zavládlo naprosté ticho. A pak propuklo obrovské nadšení a chtěli jet se mnou. Tak doufám, že něco podobného mě čeká i teď v Karlových Varech. Tak dámy a pánové, Ben Cristovao.
7: Krásné odpoledne přeju.
6: Vy do Karlových Varů jezdíte na koncerty, dá se říct, tak trochu pravidelně. Jaké tady mají publikum?
7: Publikum tady je podle mě jedno z nejlepších. Tady mají super energii a my tady máme teda většinou koncerty malinko ještě po Karlovarském festivalu, ale vždycky to je absolutně...
6: A vy nás chcete na nějaký pozvat, vidíte?
7: Chci?
6: Vypadalo to tak.
7: Aha. No, jo, tak jo.
6: Jo, tak pozvěte.
7: Ale nevím přesně, kdy to je, ale vím, že to někdy v srpnu, takže určitě doražte. Někdy v srpnu.
6: Mně přijde, Bene, že toho děláte vážně hodně. Že to začalo nějakou superstar. Vy jste ale vyprodal Eden, natočil jste krásný film o pytlácích v Kongu, na Rock for People jste si zahrál s kytaristou skupiny Kiss, jel jste poměrně nedávno na lodi z Greenpeace, podporujete ochranu před hlubokomorskou. Mě to taky docela zabírá hlavu.
7: To je neskutečný.
6: Děláte adrenalinové sporty. Byl jste od malička takhle hyperaktivní?
7: Já jsem byl od malička hodně hyperaktivní a vlastně vždycky to bylo spíš ke škodě. Měl jsem obrovský problém s učiteli a celkově se školou, protože mě trápilo vlastně sedět. Mě obecně, jakmile jsem někde dílek hodinu a sedím, tak mě to fyzicky no má skoro až jako bolí. Takže já potřebuji běhat, něco, někam skákat, z něčeho padat, něco prostě dělat. Takže jako by pro mě škola byla v tomhle tom extrémně těžká.
6: Skoro se bojím zeptat, jak vypadalo vysvědčení Bena Cristovao.
7: Já jsem byl asi nejmladší čtyřkař ve škole. Jsem byl první člověk, který tam měl čtyřku jakoby v nějakém ročníku, ve kterém to ještě ani stát nebylo možný. než jsem tam přišel já. Já jsem docela rekordman na tohleto. A moje vysvědčení, když jsem přišel domů, tak to nikdy nebylo o tom, jakoby, jak moc dobrý je, ale jak málo je tam čtyřek. Podle toho se jakoby hodnotilo.
6: A když se našla nějaká pěkná trojka...
7: Jo, tak to bylo neskutečný, to je pár.
6: Pochvala.
7: To je neskutečný.
6: Jak se z toho malého kluka, který potom přišel jednou do Superstar, stal někdo, kdo umí vyprodat Eden? Našel byste nějakých pár momentů, které vás dotahly až takhle daleko?
7: Jo, to si myslím, že to není asi ani o mě, spíš o těch všech lidech, který mám okolo sebe. Mám fakt super tým. A hlavně spolu jakoby rosteme, když se něco nepovede, tak se z toho poučíme všichni. Ale nikdy bych neřekl, že to jsem jako já, kdo to vyprodal. Je to každý producent, s kterým jsme dělali nějaký song, každý člověk z managementu, kapela, takhle ty všichni lidi dali dohromady. Takový super tým, na který si lidi asi prostě rádi přijdou podívat. A mám obrovský štěstí taky, bych řekl. No, jsem byl spoustakrát ve správnou chvíli na správném místě a šel jsem tomu naproti.
6: Prožíváte všechno úplně naplno?
7: Jestli prožívám všechno naplno, těžko říct, rozhodně se o to snažím. Jakože pro mě ten, třeba právě když se bavíme třeba o tom Edenu, je to, pro mě to byl jedinečný okamžik, který proběhne docela rychle. A pak zmizí a už to nikde není. A být v tom momentu, v ten okamžik a skutečně si to uvědomit, že tam jste a že tam ty lidi přijdou za váma a že znají ty songy, co napíšete a zpívají s váma to, co vás napadlo tenkrát na záchodě, když, já nevím.
6: Vás napadají písně tam?
7: Spousta krát. Možná většině, ne, zjistím. Ale, takže když si člověk uvědomí, jak některé věci vznikaly a potom vidí ty krásní lidi okolo sebe v tom obrovském stadionu, tak si řeknete úplně jenom jako, že ty blá, já chci, aby ten moment byl navždycky. Takže se snažím v tom momentu vždycky být co nejdýl.
6: Schválně si to představte, že stojíte před vyprodaným Edenem. Zkouším si to představit. Nejdřív, jestli mě budou sloužit hlasivky, jestli neselže technika, jestli náhodou tady mistr zvuku se nesahne vedle a jednu kliku nevyjede, tak
7: všechno
6: to neuměl.
7: Se stane, všechno tohle, co se stane.
6: Vždycky,
7: jasně. Selžou hlasivky, selže technika, selže počasí. Všechny tyhle ty věci se mi staly během toho a stejně to prostě bylo fajn, ale ty věci se dějou a to je to nejšílenější, že máte takovýhle věci, takovýhle momenty a není to, člověk jako doufá, že to bude v pohodě, ale všechno se pokazí, co se může, tak se pokazí prostě všechno. A stejně to člověk musí nějak zvládnout.
6: Bene, vy netrpíte trémou?
7: Nemám tak trému, spíš mám, beru takovou jakoby zodpovědnost vůči lidem, takže mám spíš jako strach z toho, abych těm lidem, co třeba přijdou za mnou někam, tak abych jim dal to, co si zaplatil, aby jsem jim dal co nejvíc za to, že oni mi dali jakoby ten svůj čas.
6: To je zodpovědnost, ty peníze, jako
7: tak si jenom. A třeba kvůli tomu člověk potom přemýšlí na těma koncertama tak, jako, že přesně nemůžete být nemocná, unavená, zlomený ruce, nohy a tyhle ty věci, což jakoby se mi děje docela často. Tak, no, tak to je takové, jakože, takže ne trema, ale spíš taková, jakoby, taková zodpovědnost, nějaká divná.
6: A možná i za ty lidi, které potom platíte.
7: No, jasně.
6: Co musí mít show, aby dokázala oslovit všechny diváky? Tedy co funguje na malém komorním pódiu, ale nefunguje v Edenu?
7: Počkej, takže to jsou dvě různé otázky. Ještě jednou. Takže...
6: Mně přišla jako jedna, ale dobře, zkusím říkala, ještě jednou. Co tedy musí mít show, aby dokázala oslovit celý Eden? Co třeba funguje na malém pódiu, ale v Edenu ne? Je tam něco takového?
7: Jo, takhle, už, okay, Bene, okay. Já jsem trošku pomalejší.
6: Bene, jsme doma. jak zněla otázka?
7: Yes, okay. Jo, tak ten, třeba ten Eden, tím právě, jak je to obrovský stadion, tak všechny ty věci musí být nadimenzovaný úplně jinak. Tam, když máte tanečníky, musí být hodně, když máte nějakou letku, musí být velká, když všechno musí být krát, já nevím, třeba 10, než je standardní set, co známe. Takže to určitě tohleto, jakoby všechno se musí zvětšit, zvuk, všechno. A třeba když pracuji s větším davem, když třeba jsem v nějakém klubu, tak něco řeknu a ty lidi okamžitě reagují zpátky. Je to jakoby, ale když máte stadion, tak něco řeknete a ono to chvilku trvá, než to dojde tomu davu, než to fakt slyší všichni, než se třeba lidi začnou smát, tak to trvá, než ten úsměch proběhne, že člověk musí dávat těm věcem větší čas. Když třeba řeknete něco, musíte nechat delší pauzu. Ono se to nezdá, ale...
6: No s vaší hyperaktivitou tohle
7: to
6: musí být peklo.
7: No to je strašný. To je strašný.
6: A neláká vás to znova?
7: Ne.
6: Fakt ne? Už nikdy žádný Eden.
7: No, jako, abyste chápali, jako by bylo to krásný, ale pro mě tím, že nejsem úplně jako rádiový umělec a nemám, je to pro mě náročný vyprodat takhle velkou věc a je to třeba něco, co je to dvojletý projekt pro mě a je to dva roky, kdy člověk jde spát s tím, ty bláho, jako všechno v pohodě, tohle to jsem udělal, mám vypráno a ještě Eden. A furt se probouzíte a jdete spát s tím, že tam máte takovýho strašáka a ten den za ty dva roky nebo rok a půl musíte být zdravá, hlasivky, nic nezlomenýho, absolutně fresh, nikoho nebude zajímat, jakoby, že jste unavená nebo že prostě vás něco, nic, prostě musíte být dokonalý člověk ten den za dva roky, takže i kdyby cokoliv, kdyby jsi se rozhodla kamkoliv letět, kdekoliv bejt, něco opustit, tak to nejde, protože tam někde máte tuhle tu věc. A to je něco tak strašně
6: vyčerpávajícího,
7: že mě to vlastně už jakoby neláká tolik. Já jsem rád, že jsem to zkusil a nevím, jestli se mi to ještě jakoby někdy bude chtít dělat, ale bylo to krásný.
6: Nicméně vy si umíte vybírat skutečně pořádné výzvy. Na Rock for People jste se postavil na jedno pódium s legendou a zahrál jste si s kytaristou skupiny Kiss. Tohle vás napadlo jak? Nebo to bylo to štěstí na správném místě?
7: To bylo štěstí. Tak jako to začalo Majerovi, když jsme, já a moje ségra, tak jsme natáčeli na I Was Made for Loving You, tak jsme natáčeli na náš malinkou kamerku, když jsme byli malí, tak jsme natáčeli cover videoklip na tenhle ten song a namalovali jsme si obličeje jako na kysáky a zpívali jsme se to prostě do zrcadla a natáčeli jsme se u toho a úplně jako, že wow a bylo to celý takový jako polosen a potom manažer Lukáš říká, hele a víš o tom, že Tommy Tyers Kiss, že má jakoby v Čechách svoji dceru a že jsem občas lítá a říkám, no a co jako, a on, no a tak neoslovíme ho, jestli třeba nechce se podívat na koncert nebo něco takovýhleho. Říkám, no jasný, tak oslov, jasný, to víš, jo. A on fakt oslovil a on fakt přišel a pak ho to bavilo a pak najednou jsme byli na kafi a pak najednou pojďme něco vymyslet a já najednou, a furt jsem byl úplně jako, že to si snad děláš srandu, že to byl tak jako hrozně krásný sen, který se přetvářel v realitu a fakt tam platí takový to, že líná huba holí neštěstí a můj manažer je na tohle to fakt jako, že se nebojí se zeptat, zeptal se.
6: Je pravda, že se vám úplně nepovedla zkouška?
7: Jsme ve zkušebně s Tommy Tyerem, s Kiss a máme a trénujeme jakože s mojí kapelou a s ním song I Was Made for Loving You. Ten song znám naspomněť tam a zpátky po celý svůj život. On přijde tam a řekne, tak jo klapi, jsem ready, let's do this. A já začnu zpívat druhou sloku a pak se v tom, a pak řeknu, ty blaha, a uprostřed toho, co zpívám, tak z toho zmatu, takže začnu koktat, začnu normálně jakoby zapomínat slova a úplně se jakoby odvařím. A on, hej, to je v pohodě, a já, to jsem byl asi nejvíc nervózní, co jsem byl kdy v životě. Jakože všechno, člověk si myslí, že něco zná, že něco ví, ale jakmile je u vás takový charisma, taková ikona, tak najednou všechno úplně, já jsem ani nevěděl, kdo jsem a že jsem černý a nic, já jsem si myslel,
6: já už nebudu čekat, co z vás ještě vypadne, ale na Rock for People jste musel dát své písně do rockového kabátu, teď se zase pohráváte trochu jiným směrem. Slyšela jsem, že na konci září vás v Kongresovém centru čeká koncert s Unique Orchestra, kde ale propojíte svou muziku s úplně jiným žánrem, s klasikou. Aha. Jak to jde dohromady, jak vám to zní zatím?
7: Zní to neskutečně, to už to ani nemusíme prodávat, to říkám to proto, jako, že to máme vyprodáno, takže máme radost, že mi lidi věří, že to bude dobrý. Je to neskutečný a hlavně, z čeho obrovskou radost je, že udělám extrémní radost mojí babičce taky, která miluje klasiku a miluje vůbec jakože tenhle ten styl hudby, Pavarottiho, Bocelliho a tak. A já teďka konečně budu moct pozvat babičku na koncert, kde to bude ta moje hudba takhle.
6: Ale o Sole Mio asi zpívat myslím, nebudete.
7: Že, jak to překopit.
6: Tak ať máte 29. září v Kongresovém centru nadšené publikum. Ben Christovou zůstává u nás v našem mobilním studiu hostem. Já vždycky chci udělat radost těm zpěvákům, že jim zahrajeme jejich muziku. A když jsem to řekla Benovi, my budeme hrát mě? A já jsem říkala, no to máte radost. Nemám. Jak to? Vy se nerad posloucháte?
7: No ne. Ne, jako já mě to připadá. Vezměte si, že teďka tady budeme a bude to tady slyšet?
6: No tam to bude slyšet. Ale vy si můžete vypnout sluchátka, Bene, kdyby náhodou. Jo?
7: No ne, tak je to takový divný. Já si potom připadám jako...
6: Přijde vám to divný?
7: Tak jako narcistický.
6: Koukejte, publikum si vás žádá, tak si vás zahrajeme.

0: Ben Kristovao je dnes naším hostem tady v Karlovarském studiu radiožurnálu a jsme na Sadové kolonádě. Koukejte, jak se vám hodila ta vaše písnička. Jak jsme udělali radost spoustě dětí, které tady jsou okolo našeho airstreamu a nejen dětí, protože máte fanoušky širokým spektrem toho publika. My si ale nebudeme povídat, Bene, jenom o muzice. Jsme na filmovém festivalu, tak taky o filmu, protože s vámi je spojený moc hezký dokument, který se jmenuje Kongo, cena slona. Film, který upozorňuje na škody, které způsobují pytláci. Co jste o sobě zjistil v Kongu?
1: Co jsem o sobě zjistil v Kongu? Tak hlavně to, že já jsem si myslel, že je člověk, jako by má nějaký svoje hranice, nějaký limity toho, co dokáže. A Kongo už prostě jenom tím, že nemá tu infrastrukturu, že nemá prostě ty možnosti, jak už dopravy, jak už nějakého lékařského nebo medikálního zázemí, čehokoliv a takhle, tak prostě člověk je najednou odkázaný sám na sebe a na lidi okolo sebe. A to, co, jakoby, to, čemu bylo to tělo vystaveno tam a to, co zvládlo, to je jako next level. Od té doby, co jsem se vrátil z Konga, tak spousta věcí už neřeším. Dřív jsem jakoby, u některých věcí jsem se pozastavil, když jsem někde viděl nějakého brouka, pavouka, nebo něco takového, tak ho třeba jsem ho jakoby odklidil pryč, aspoň jako, že jsem ho dal třeba pryč z domu a teďka vidím velkého pavouka, nechám ho prostě po sobě lézt, tam je to úplně jedno, cokoliv, jsem někde, vidím tam nějaký švába, krysu, cokoliv a úplně pomalu jakoby jedu pozdravit. Už tak strašně moc vás to jakoby obrní od těch věcí, které vám předtím připadaly jako strašný, že to je neskutečný.
0: Když jsme u těch zvířat, tak mě bavilo vyprávění vašeho průvodce Artura Sněgona o tom, jak se dá rozeznat moucha cece od té normální mouchy. To mě docela dostalo. Krom toho následku, tak jaký je tam rozdíl?
1: Krom toho následku?
0: No, že nebudete mít spavou nemoc třeba.
1: Jo. No, jako spíš jako asi to, že koušou prostě.
0: No jasně, a bolí to prý hodně.
1: Je to neskutečný. Oni no, prostě přiletí ta moucha a no, ukousne vám kus kůže a letí pryč. To je něco neskutečné. Já vůbec nechápu, co to je za zvířata. Tam prostě lítají věci, které prostě přiletějí, vezmou vám kus kůže a odletějí s ní pryč. Co to je? A to je strašný. A to tam dělají furt. A by the way, tím, že jste v té džungli, je to tak, že tam vlastně chybí minerály. Tím, že tam furt je další a další vlastně hmota, která se doskládá takhle, tak veškerý kameny jsou vlastně zarostlý a celá džungle potřebuje minerály, potřebuje sůl. A vy tam chodíte tou džungli, vás třeba 8 prostě jako tým a jste pro tu džungli jako takový solný bombonek a absolutně celá džungle vás chce prostě volízat a sežrat. A vy tím prostě chodíte. A jak se zastavíte, tak vás obklopí včely tak strašně moc, že ani jakoby není vidět vaše kůže. Takže se musíte furt hejbat. Takže když jsme se zastavili, tak jsme furt jsme se prostě hejbali.
0: No a nelákáte potom další?
1: Ne, to nevím. Ale jakože je hrozně vtipný, se člověk zastavil, tak a vidíte tu grupu těch lidí stát a všichni, že nikdo prostě nechce, aby na něm stál, aby na něm prostě, protože ty včely potom lezou všude, kde ta sůl je a samozřejmě prostě ta sůl je všude.
0: To možná vypadá jako nějaká taneční inspirace k vašim kreacím.
1: Já jsem si říkal, odkud to mám.
0: Vy jste nakonec našli i poměrně větší zvířata. Našli jste volně žijící slony. Jak se má člověk chovat v jejich blízkosti? Má to nějaká pravidla?
1: No tak to hlavní pravidlo samozřejmě, protože slon je plachej a hlavně je vzácný, takže musíte ho respektovat, koukat na něj co nejvíc z dálky a dát mu ten prostor, jakože už teďka toho prostoru mají málo a jednak samozřejmě pytlačením, ale hlavně těžbou dřeva, tak se zmenšuje ten prostor, kde ty sloni můžou působit, takže dát jim ten prostor, jakýkoliv vlastně zvířata, prostě necháte na pokoji, nechodit za nima a jenom obdivovat tu jejich krásu a užívat si to, že je máme, dokud je máme, protože to, jakým způsobem postupujeme jako lidi, tak samozřejmě ve finále jakoby je fatální pro vlastně většinu zvířat. Prostě my si jdeme proto, že ty zvířata nakonec vyhubíme všechny. Ale ještě tady jsou a je krásně vidět a je úžasný obdivovat, alespoň z dálky.
0: Jak byli od vás daleko?
1: No, než by bylo jako dobrý na tohleto, ale tak řekl třeba 50-60 metrů. No, něco takového.
0: A pocit nebyl strach?
1: Můj pocit, když jsem, já jsem viděl naposledy slony takhle už hrozně dávno, protože nechodím do zoo, že jsem si říkal, že chci všechny zvířata vidět naživo a nechci je vidět jako někde zavřený, takže jsem ho strašně dlouho neviděl, takže já, když jsem viděl toho slona, tak jsem brečel a jako radostí, ale brečel jsem, prostě byl takový to jakože, rozhodně to nebyl pěkný pohled na mě, já jsem byl jakože hotovej z toho, ale no, bylo to krásný, pro mě to bylo jak kdybych viděl anděla, nebo něco takového. Když nevidíte něco, nějakou bytost strašně dlouho a máte ji jako strašně moc rád, tak potom, když po těch, já nevím, 4-5 dnech, kdy chodíte džunglí a máte puchejře i na očích pomalu a vy si říkáte, jako, že když tohle skončí a už myslíte, že ho neuvidíte a pak ho vidíte, tak to je neskutečný. To byl zážitek na celý život.
0: Mám skoro pocit, že úplně nejčastější záběr v tom filmu Kongo, cena slona byl Ben Cristobal s otevřenou pusou.
1: Jo, to jo.
0: Co vás tak extrémně šokovalo, nebo co vás tam třeba odrovnalo? Klidně můžeme zvážnit, protože vy jste byli i na černém trhu s masem z džungle.
1: Jo, tak asi nejvíc mě šokovalo to. Člověk jakoby furt slyší o pytláctví nebo o trhu s nelegálním masem, ale když potom vidíte na tom trhu opičky, jakoby vyskládaný, jako že si prostě můžete koupit k jídlu, když vidíte, a ta opice vlastně je nám jako extrémně podobná, takže to je vlastně, že jako byste vlastně viděla. Já to nechci říkat ani, to není úplně jako dobrý, ale prostě jsou to jakoby takový jako malý bytosti, který tam jsou hrozně podobný a najednou tam jsou vyskládaný takhle vedle sebe a máte je jakoby na kila, že si můžete jakoby koupit, tak to je strašný pohled, takže to mám otevřenou pusu doteď z toho, když tohleto jakoby vidím. A vůbec celkově, prostě když projíždíte tím Kongem a zastavíte se prostě jako nějaký lidi, tak vám tam prostě jako otevřou dodávku a jestli nechcete si koupit antilopu nebo nevím, krajtu nebo cokoliv a tohleto, nebo zase nějakou opici. Tak je to jiná realita. Samozřejmě ty lidi tím žijou a pro ně to je normální, ale takhle, když to není rady, tak to umí trefit.
0: Vy jste se, Bene, spojil i s Greenpeace a podporujete ochranu oceánu před hlubokomořskou těžbou. Hmm. Proč to děláte? Protože každý vám asi řekne, že oceán je přece daleko.
1: Oceán je daleko, ale týká se nás všech. Oceán jsou plíce naší planety a tuším, že nějakých 70% kyslíku, který tady máme na Zemi, tak vychází z oceánu. Takže je potřeba, aby ty oceány byly zdraví, aby tam fungoval ten ekosystém správně a proto je potřeba nechat ten oceán na pokoji. A my jako lidi jsme strašně dobrý v tom najít něco, co rychle funguje a rychle z toho můžeme zbohatnout a těm lidem, kteří jsou v té generaci, která chce zbohatnout, tak je úplně jedno, co bude potom. A potom dělají to, že jsou schopní třeba začít těžit jakoby oceán, což je obrovský průšvih, protože ten oceán funguje jako velmi křehký ekosystém a je na sobě všechno závislý. Takže když začneme těžit oceánový dno, tak tím narušíme celý ten koloběh, který tam funguje a oceán se živí od spora nahoru a funguje to jakoby v dokonalý harmonii.
0: A ani nevíte, jak mě mrzí, že musím ukončit náš rozhovor. Dámy a pánové, tohle je Ben Cristobal, člověk, kterému není jedno, co se děje kolem nás. Díky za to.
1: Já děkuju.
0: Mějte se.

jak pes. Pro tebe chci vždycky něco víc. Je tolik, co se o ně nedovíš. Ne vždy to bylo medový, ale udělám cokoliv pro ty tvoje oči ledový.

jiná a je to tvoje vina. A když jsem s tebou nebo na tobě chci radši jinam. Girl, s tebou ani nevím, co je kocovina. Bohatě stačí, když tě chytnu a ty zařveš. Když jsem v pí, ty mě vrátíš naspět. Lítáme spolu.

0: Radiožurnál je 15.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Ústavní soud dnes zamítl část stížnosti bývalého ředitele pražské motolské nemocnice Miroslava Ludvíka. Ten zpochybňoval důvod trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která vazbu nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Od té doby nesmí vycestovat do zahraničí a musel odevzdat pas. Ludvík od začátku údajné uplácení od dodavatelů nemocnice popírá. Po jednání řekl, že se chce obrátit na Evropský soud pro lidská práva. Během zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 000 zbraní. To je dosud druhý nejvyšší počet, uvedla to mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat anebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici anebo výbušniny. Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Vládě má návrh umožnit zvyšovat některé výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Podle opozice tím ale rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní kabinetu zvýšení státního dluhu. Na jižní Moravě hrozí zvýšené riziko požárů. Může za to sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu anebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Sport. Fotbalové mistry světa z roku 2022 Argentince čeká osmifinále na aktuálním světovém šampionátu v Severní Americe. 18 hodin našeho času nastoupí proti Egyptu. Ve 22 hodin pak začne duel Švýcarsko-Kolumbie. Poslední osmifinálové zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Ten naladíte i na webu iRozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřený pražský okruh a kolony na D1 před Brnem. Pražský okruh směrem z D1 na letiště je uzavřený po vážné nehodě tří kamionů. Policie dopravu odklání na exitu 10. U Modletic jsou ucpané kruhové objezdy, provoz kolabuje. Směrem z Brna pokračujte na jižní spojku. Na D1 se kvůli ucpaným sjezdům tvoří kolony, ve směru z Prahy se brzdí už u Průhonic na 6. kilometru. Ve směru z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na Benešov, tam se zpomaluje teď na 16. a půltém kilometru a kolona se protahuje. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ zůstává kolona kamionů z kilometru 219. Nesouvisle pokračuje do zúžení v Brně. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice počítejte s kolonou z 11. kilometru. Jsou to kamiony v pravém pruhu, levý pruh brzdí na 3. kilometru. A silnice 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy zůstává v zatáčkách pod Jizerním v Telném uzavřená po srážce motorky s osobním autem. Možná je trasa přes Strenice, případně náš zpravodaj zmiňuje ještě jednu možnost.
4: Objízdnou trasu zkuste přes Brobce, ale na velký auto to není. Na osobák opatrně, no.
3: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude zataženo až oblačno, zpočátku jen v severní polovině území, během noci lokálně i jinde s občasným deštěm nebo přeháňkami. V noci teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. To byly zprávy. Dál pokračujeme z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Slovo má Hanka Schánilová.
2: Filmžurnál s Hankou Schánilovou.
0: A stále přeji ze sadové kolonády krásné odpoledne. My se teď v Radiožurnálu tak trochu ponoříme do záhad a do pražského metra. A budeme si povídat o nové minisérii, která se točí o minisérii Zmizení Sáry Lindertové. Ve studiu se mnou jsou už režisér Matěj Chlupáček a spolu s ním dva herci v šestidílné minisérii Julie Šoucová a Tadeáš Moravec. Krásné odpoledne.
5: Dobrý den.
0: Pardon, a teď nevím, koho se mám ptát, ale možná pana režiséra. Na jaké zastávky metra si mám ode dneška dávat pozor? Já jsem slyšela, že se tam podle té minisérie ztrácí lidi.
5: My máme jako klíčovou stanici, stanice Želivského a Flora, která je v rekonstrukci a byla v rekonstrukci jak v knize, tak ve scénáři a nakonec i ve skutečném světě, díky bohu.
0: Kolik takových různých tunelů, uliček, slepých uliček, které jsou v podzemí Prahy a o kterých my, co jezdíme metrem, vůbec netušíme, jste museli projít vy?
5: Já myslím, že my jsme prošli tak desítky kilometrů těch podzemních cest a netočíme zas tak v mnoha z nich, ale v Kolbenově a na Florencích je nejvíc a jsou nejkrásnější.
0: Když se točí takový, řekněme, horor v metru, není to hororové už samo o sobě, mně to přijde, že už by to úplně stačilo. Museli jste ještě přisolit, aby se tihle dva, ti herci báli ještě o něco víc?
5: Jo, tak určitě měnili jsme stovky světel v tom metru, abychom je mohli ovládat na panelu a blikat s nimi, aby to mělo tu správnou hororovou atmosféru, proměnit je třeba do červené barvy a tak. To by byla nuda, kdybychom se s tím nehráli.
0: Tak co, mělo to na vás ten efekt? Báli jste se trochu? Nevím, jestli se mám zeptat Tadeáše, protože ten vypadá s ledovým klidem, že se teda nebál ani trošku.
6: Já musím teda říct, že když jsme se poprvé prošli v těch jako katakombách u té Kolbenovy, tak jsem byl překvapený vůbec jako z toho, že něco takového existuje, že jsem neměl jako ponětí. A samozřejmě, když se tam k tomu přidej ty blikající světla, tak to opravdu jako působí strašidelně, vypadá to jak nějaká vesmírná loď.
7: Já jsem, mě překvapilo, že vlastně my jsme tam viděli i nějaký jako atomový kryt, který se prostě otevíral jako takhle hrubýma dveřma, prostě několik centimetrů jako hrubý dveře takovým tím velkým prostě kolečkem a celý se to tam uvolňovalo, takže to vypadalo jako fakt zajímavě. A zároveň se mi stalo, že když jsem procházela jedním z těch tunelů, tak najednou filmaři vypli světla a já jsem tam byla úplně ve tmě a nebylo to úplně příjemný, ale dobrý. Ale jako je tam taková atmoška trošku, no.
0: To je úplně škodolivý úsměv, co má ten váš režisér.
5: Ne, já se usmívám, protože jsem šel za Julí a taky jsem se strašně bál, protože nám vypadl prostě polovina toho tunelu v jeden moment a on má, ten nejdelší tunel má asi 700 metrů, takže v momentě, kdy jdete těch 300 metrů v té úplný tmě, je to fakt jako velký a slyšíte jenom to dunění toho metra v pozadí, tak to má atmošku.
0: No, když jsme u té tmy, já jsem slyšela, a nevím, jestli to není ošklivá pomluva, ale že jste si pořídili nějakou hodně drahou kamerou, kterou jste chtěli natáčet a pak jste zjistili, že ve tmě se s ní natáčet skoro nedá.
5: No, to je Alexa 65, což je vlastně teďka největší, nejlepší kamera od Arri, na kterou se točili třeba Avengers nový nebo Hail Mary s Ryanem Goslingem. Je to úžasný formát, je to vlastně 70 mm formát přenesený do digitálu, což znáte třeba z filmu Christophera Nolana, který ale točí na film vždycky. A těch kamer je na světě jenom 100 a ve střední Evropě nikdy nebyla použitá, protože je extrémně těžký sem dostat a samozřejmě extrémně těžký to ufinancovat, to natáčení s ní. A její taková nevýhoda je, že jak je ten vývoj ještě na začátku, tak samozřejmě v těch úplně jako nočních scénách se s ní nedá zas tak dobře točit, takže jsme si po tom, co se nám podařilo tuhle kameru mít, ještě museli pořídit další kameru, na kterou točíme pár těch nočních záběrů, abychom to mohli kombinovat a fungovalo to super.
0: Takže kluci, kameraman a režisér si udělali radost a skutek utek.
5: Je to tak? Tak ne, trochu. Je to perfektní, že je to 75% toho všeho je Alexa 65.
0: Ale v noci to prostě nešlo. Kdo má vůbec hlavní roli? Je to Josefína Prachařová jako Sára Lindertová. Já si říkám, že když se taková Sára ztratí a ten ministerii se hledá, tak jestli to je hlavní role, když je ztracená?
7: Tak určitě je hlavní role, ale zároveň asi myslím, že tak nechci tak znít, ale jakoby více času jsem tam asi
0: jen to
7: já hledám.
6: Jako na koho šítu je tady Julie Jednička.
5: Je to tak, vždycky filmaři to měří podle toho, jaký má herec číslo, které, a Julie má jedničku. Josefína je jako titulní postava, Sára Lindertová se zmiňuje v tom samotném názvu, ale přesně jak říkáte, ztratí se a kdo ví, jestli se najde, že jo, takže Julie je tam pořád.
7: To je otázkou.
0: Ono jsem se na ní chtěla zeptat, ale chápu, že mi asi nedáte odpověď, jestli
7: asi
0: se
7: ne.
0: Najde. Dobře, vyhrajete ale Julie sestru ztracené Sáry a jste ve filmu Dvojčata. Pomáhali vám nějak maskéři v tom, abyste si byli ještě víc podobné, než už jste teď?
7: Spíše nás snažili jako rozdělit, aby jsme každá vypadali jinak, protože už myslím, že i mně, i Josefíně se hodně často stávalo, že si nás lidé pletli z různých projektů, tak vždycky přišli, gratulovali mi za něco, co bylo Josefíny, nebo prostě takhle si nás pletli těch akcích, takže je to vtipný a chtěli nás spíše rozdělit, než aby jsme se byli podobní.
5: Já myslím, že Josefína dokonce jednou vyprávěla, že mamka Linda jednou gratulovala k Amerikánce, což mi přišlo skvělý úplně.
7: To je hodně šílený
5: teda. To je true story.
0: Tady až hraje v minisérii partnera Sáry. Vy vypadáte celkem na klasického kladného hrdinu, ale docela možná matete tělem. Tak
6: to
0: jaká je vaše postava?
6: Protože já v tom seriálu mám knír, který teďka nemám. A samozřejmě s tím knírkem vypadám úplně jinak a nepůsobím tak hodně.
0: No a jste tedy kladěs nebo nejste?
6: Já si myslím, že jo. To je, možná, já nevím, co by na to řekl pan režisér nebo tady moje kolegyně, ale ne, myslím si, že spíš jsem jako kladná postava, která se tak jako snaží tam ty ostatní postavy zachraňovat, i když oni to úplně nepotřebují.
0: V našem vysílacím studiu jsou tři zástupci nové minisérie Zmizení Sáry Lindertové, o kterém si budeme povídat.

0: Nová miniserie Zmizení Sáry Lindertové je dnes v Radiožurnálu, řekněme v hlavní roli. Jsme na filmovém festivalu tady v Karlových Varech a mými hosty jsou režisér Matěj Chlupáček a dva herci Julie Šoucová a Tadeáš Moravec. Matěj, tady na festivalu se představují první záběry nového seriálu. Vy ji produkujete společně s producentkou společnosti Canal Plus s Ladou Dobrkovskou a máte podporu Francie, Polska, zemí Beneluxu a dalších zemí a zaštiťuje vás mezinárodní studio Canal, což je něco úplně jako nového. To tady možná ještě nebylo, tak jaké má tohle výhody?
1: Nebylo, protože my jsme jako první projekt s Majou Hamplovou v Barletě dělali pro Canal Plus Dceru národa a ta vlastně probíhala v trošku jiným hávu, protože u sebe neměla studio Canal, jakožto sales agenta a vlastně ten projekt nebyl kofinancovaný z tolika teritorií Canal Plus. Stejně tak jsme tam neměli slovenského partnera, protože my sice máme českou televizi, ale teďka nově máme i TV Joj a máme i velké množství evropských fondů a samozřejmě i nově podporu českého fondu, respektive státního fondu Audiovize, protože ten otevřel novou výzvu na podporu sérií a my jsme byli vůbec jakoby první podpořený projekt té první nové výzvě. Takže je to taková velká struktura kofinancování, která tady vůbec nemá obdoby, protože vlastně seriály touto cestou nikdy být úplně ani nemohly financované.
0: A chápu to správně, že vy jako režisér tím pádem máte volné ruce? Jako úplně?
1: No určitě mám volnější. Canal Plus je perfektní partner, stejně tak Tereza Polachová za Českou televizi, se kterou už jsem dělal vlastně mnoho projektů, ať už je to Polednice, nebo Terapie, nebo další věci pro HBO, když ještě pracovala pro HBO. A tím, že nás spojí dlouhodobý vztahy pracovní i osobní samozřejmě, tak myslím si, že je tam nějaká vzájemná důvěra a že už taky všichni vědí, proč spolupracujeme, protože máme v některých věcech podobný vkus a míříme k nějakým stejným cílům. Takže určitě je tam velká svoboda.
0: Film vznikl podle románu Kateřiny Šardické, ten scénář později napsal spolu s ní Miro Šifra. Bavil vás, Matěj, ten román hned, nebo jste se musel k tomu, že to budete točit, postupně pročíst?
1: Já jsem poprvé o tom románu slyšel od Mira před mnoha a mnoha lety, když jsme dokončovali film Úsvit, tak při jedné z projekcí Miro pozval Kateřinu na screening a vlastně říkal, že to je úplně jako perfektní látka pro nás a že si myslí, že se to dá skvěle adaptovat a pak právě později s Marií Starou ještě s další scénaristkou projektu a s Kateřinou vytvořili takový update na tu knihu, protože ne všechno, co v té knize je to, co skončilo v té sérii, jsou tam vlastně výrazné změny, které nemění nějakým způsobem to, jak to Kateřina napsala, ale myslím si, že určitý věci vylepšujou a více přenášejí právě do toho filmového jazyka.
0: Julie a Tadeáši, když se obrátím k vám, jak se točí v metru? Nemá člověk, já vím, že se trošku bojíte, o tom jsme už mluvili, ale nemá člověk pořád v zádech pocit, že jede metro?
2: Tak ono tam jakoby prochází každých, myslím, 10 minut nebo kolik to jezdí a je to takový jako spíš, jsme potom ve stresu, aby jsme stihli na tu danou scénu to metro, aby procházelo, protože jakoby myslím si, že Matěj tam jako nemá svoje metra, teda svoje
1: Někdy vagóny. Jo, ale jenom v noci.
0: Vy si umíte objednat vlastní soupravu metra?
1: Tohle je největší projekt, který kdy točilo DPP, vlastně je to úplně jako největší spolupráce s dopravním podnikem.
0: Nic, padají nám tady věci, hold, je tady větší vítr, pokračujte dál a ponořte se do metra zpátky, Matěj.
1: Ano, jsem tam. A třeba při jedné scéně, co jsme právě točili s Julií a s Josefínou, teďka v jednom z těch slepých tunelů, který navazuje právě na linku metra, tak já jsem potřeboval, aby v pozadí za křičící Josefínou projíždělo metro. A bylo strašně těžké to vlastně natajmovat tak, aby ten dialog došel v ten daný moment přesně do toho okamžiku, kde to metro těch několik málo sekund projíždí. Takže jsme furt všichni stáli se stopkama a tajmovali jsme ten křik na přesně ten daný moment a trvalo nám to asi hodinu, než jsme to trefili, ale zase si myslím, že to vyšlo fakt super.
2: A zároveň jako Josefína to zvládla úplně skvěle, protože to byla těžká scéna pro ní a muselo to být hrozně náročný, aby se soustředila časově a zároveň na tu svoji emoci. Takže,
0: a křik ale musel být pravdivý asi, protože ano. To se člověk fakt bojí.
3: Na druhou stranu je celkem příjemný v tom létě natáče v podzemí.
0: To občas. Jsem se chtěla zeptat. Jaká je dole teplota, když tady venku bude teď 30, už má být daleko větší vedro a vás čeká natáčení zase zpátky v metru. Kolik tam bude?
1: Tak o půlku míně většinou.
0: Au.
1: To je dobrý, to je právě super tady v těchto horkých.
0: Říkají to i dámy. Aňa Geislerová tady včera vyprávěla, že jí čeká teď nevím kolik natáčecích dní v noci v metru.
1: A Aňa má ještě tu nevýhodu, že to jsou scény návazný na její vyběhnutí v pyžamu z domu. To znamená, že ta opravdu nebude mít úplně vhodný kostým jako pro natáčení v metru, to vím.
2: Já to mám zase naopak třeba. Já mám strašně hrubej kostým, mám tam moc vrstev a zase na to metro je to skvělý, ale když točíme jakoby venku a je 35 stupňů, tak to jako taky není úplně skvělý. No.
0: My si s režisérem Matějem Chlupáčkem a herci Julií Šoucovou a Tadeášem Moravcem povídáme v dnešním Filmžurnálu.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Jsem ráda, že do vysílání radiožurnálu tady z Karlových Varů přišli rovnou tři zástupci nové minisérie Zmizení Sáry Lindertové. V první řadě režisér Matěj Chlupáček, herci Julie Šoucová a Tadeáš Moravec. Co to vlastně bude? Bude to horor, bude to mystery, co to bude?
1: Já si myslím, že to je taková kombinace mystery, hororu, young adult žánru a detektivky, protože pořád tam jsou postavy, které po něčem pátrají, takže je to takový žánrový hybrid.
0: A kolik natáčecích dní už máte za sebou? A dá se říct, že už máte to nejhorší za sebou nebo nejtěžší?
1: To určitě ne, jsme v polovině zhruba z celkového počtu kolem 60 dní a ono to je celý dost těžký, protože samozřejmě i kvůli tomu, že v tom metru, kde točíme hodně, máme třeba vždycky jenom 3 až 4 hodiny právě od té 1 hodiny ráno do té 4 hodiny raní, kdy vypnou koleje a my můžeme mít svůj vagon, který se tam navážíme a točíme v něm, takže to natáčení je jako relativně roztříštěný a musí se k sobě vždycky kombinovat různý typy nesourodých obrazů a tak v tom je to dost náročný a nedá se říct, že bychom za sebou měli to nejlehčí. Zrovna Tadeáš teďka zmiňoval, že ho ještě vlastně to nejtěžší teprve čeká.
0: Řekněte, jaká je nejtěžší scéna?
2: To mě ani takhle nenapadá, jaká je nejtěžší scéna. Spíš zrovna já jsem zatím neměl takový jako rozsah práce jako třeba Julča, která je tam opravdu furt samozřejmě s Matějem i. Takže pro mě konkrétně jako ten větší kus to natáčení teprve jako přijde.
0: A to nejnáročnější pro Julii je co?
3: To nemůžu říct, protože to se musí na to jít podívat.
0: Vy už jste mistery teď.
2: Možná ten fakt toho, že většina toho natáčení probíhá fakt jako v noci. To znamená, že máte směnu třeba od 5 odpoledne do 5 do rána. Když je to 3-4 dny za sebou, tak to musí být trošku náročné.
0: Vy jste v minisérii angažovali Aňu Geislerovou, také Milana Ondríka. Taky jste je hnali pěkně do toho metra a pěkně na ten hřbitov. Proč vám na to kývli? Já bych našla 1000 důvodů, proč vám říct ne.
1: Jo, tak s Milanem nás pojí skvělá spolupráce z filmu Úsvit. Myslím si, že se máme fakt dost rádi, že jsme dobrý kamarádi a ta práce s ním je fakt fascinující. Jako je to jeden z nejpřipravenějších herců, se kterými jsem kdy vůbec pracoval. Takže tam jsme věděli, že Milan Ondrík bude mít v seriálu roli už rok a půl zpátky, kdy ještě dokonce měl hrát jinou postavu, ale pak při psaní scénáře jsme došli k tomu, že se Milan bude mnohem víc hodit na roli, kterou hraje nakonec. A co se týče Ani, tak s tou jsme zase dělali Polednici, to už je 10 let. A Aňa tu roli vzala primárně kvůli Milanu Ondríkovi, čemž se netají, protože si s ním přála od filmu Otec pracovat znovu a pořádně pracovat, protože tady spolu mají opravdu hodně velký prostor, mnoho scén, mnoho vypjatých scén, takže pro Aňu tohle byla velká příležitost si s ním zahrát.
0: Slyšela jsem ho vyprávět o tom, že ho honíte také na cintorín, tedy na hřbitov.
1: Taky. My jsme všude na temných místech.
0: Všude, kde jsou ještě temná místa, krom metra, tunelů. Cintorínu.
1: No, on i ten dům, kde ty jejich postavy, oni hrajou manželský pár, tak kde ty postavy bydlí, je dost zvláštní. Je to takové betonové monstrum, ve kterém se člověk fakt může ztratit, protože má asi 50 pokojů.
0: Matěj, odpočinu si taky někdy v té minisérii. Bude to taky něco i méně temného? Aspoň chvilkami, že se jako, zasměju.
1: Myslím si, že to není zas tak vtipný a myslím si, že to ani není moc tak lehký, že to jako je fakt docela jako takový ten temný žánr, ale mně se to líbí.
0: Ty byste se vybáhnili.
1: Já to miluju, takže.
0: Julie, Tadeáši, ti dva, o kterých jsem mluvila, Aňa Geislerová, Milan Ondrík, ty mají velké role za sebou, já vím, že vy taky, ale dá se od nich přeci jenom něco naučit, odkoukat něco?
3: Tak jasně, je to strašně velká podsta s takovýma lidma pracovat a musím říct, že jsou hrozně fajn a že Milan prostě je takovej... Táta možná v něčem, jakože má takovou roli prostě a to takovou energii vyzařující a to je skvělé, takže...
2: Hlavně mě Milan překvapil tím, že já jsem ho znám, že z těch rolí, tak jsem měl dojem, že je takový ten tvrdý, tichý typ a on je neskutečně energický, je s ním strašná sranda a zároveň pak, když je na tom place, tak je krásný pozorovat, jak tady z toho přepne do toho úplného jako fokusu, do té soustředěnosti a pracuje.
0: Děkuju, že jste přišli k nám do filmového studia. Co jiného vám můžu přát, než ať se ta vaše minisérie líbí, ať se diváci pořádně bojí a vaše minisérie by se měla představit na jaře 2027, je to tak. Tak našimi hosty byli režisér Matěj Chlupáček a herci Julie Šoucová a Tadeáš Moravec. Díky, že jste přišli, mějte se krásně.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Vrácení peněz za zpožděný let bude jednodušší, pravidla schválil Evropský parlament. Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. Tenistka Karolína Muchová bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Po nehodě 3 kamionů zůstává uzavřený pražský okruh u Jesenice ve směru na letiště. A zítra bude polojasno až jasno, jen místy s deštěm a teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vrácení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou také muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
4: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlep ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z Hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
5: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
4: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Spochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročena.
6: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
2: Ludvík zvažuje, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiéru i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tot.
7: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále, tak dále.
8: Sport. Tenistka Karolína Muchová bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Utká se s Naomi Osakovou, se kterou hrála krátce před Grand Slamem finále turnaje v německém Bad Homburgu. Tam Japonka za nepříznivého stavu po první sadě kvůli zdravotním problémům odstoupila. Podle Muchové se teď ukazuje, že zřejmě nešlo o vážnější potíže.
9: Nemyslím, že byla jen disponovaná, jako za 2 dny hrála úplně naplno zápas.

0: Ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvést dobrý výkon, abych měla šanci.
1: Dohrávka osmi finále čeká Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. Vítěz nedávného Roland Garros vede 2-0 na sety a v tom třetím je to po včerejšku 3-3. Ve čtyřhře prošly do čtvrtfinále páry Siniaková s Američankou Townsendovou a Sisková s Polkou Piterovou. Naopak v deblu končí Nosková, která hrála se Slovenkou Šramkovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D55 u Starého Města a uzavřený pražský okruh u Jesenice. Na D55 od Otrokovic do Bzence zpozorněte za sjezdem na Staré Město. Na 47,5 kilometru leží blatník z nákladního auta v levém pruhu. Pražský okruh směrem na letiště je u Jesenice po tragické srážce kamionů uzavřený a ještě dlouho bude. Policie dopravu odklání, kvůli tomu jsou ucpané sjezdy z dálnice D1 a tvoří se dlouhé kolony. Ucpané jsou také kruhové objezdy u Modletice, provoz kolabuje. Na D1 z Brna do Prahy se brzdí za sjezdem na Benešov na 18. kilometru a v Brněnské na výjezdu z Prahy se teď zastavíte už za sjezdem na Šeberov na 3. kilometru. V Praze na jižní spojce pojíždí dlouhá kolona z Lanového mostu, táhne se na okruh a dál přes celou Novopatskou až do Kbelské kvůli dopravnímu omezení. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov se na začátku tunelu srazila dvě auta v pravém pruhu, doslova před okamžikem odjela, zcela se tak ucpala do Břížská, kolona se rozjede. A na D10 z Prahy do Turnova opatrně při sjezdu na Liberec stojí tam v zatáčce auto v odbočovacím pruhu.
4: Zasahuje částečně do pravýho pruhu a je částečně v odstavném pruhu, protože ten odstavný pruh je tam úzký. Musí se objíždět a je to tam hodně nepřehledný, je vidět na poslední chvíli.
3: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 27. Tolik zprávy. A pokračujeme z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Slovo má Hanka Schánělová.
6: A přeji vám všem krásné odpoledne tady z Karlových Varů. Dnes po půl páté ještě přivítáme režiséra českého filmu v hlavní soutěži Karlovarského festivalu filmu Čeka Čeka Šimona Holého. A ještě předtím uslyšíte o další zahraniční hvězdě, která přijela, o Marii Bakalové. A také si řekneme, jaký bojovník je Milan Ondrík. Tak krásné odpoledne.
2: Filmžurnál s Hankou Schánělovou.

0: Festivalová předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Na Karlovarském filmovém festivalu je dnes také bulharská herečka Maria Bakalova, která má hodně zajímavou kariéru. Je známá z filmů jako Borat, ale také ze Strážců galaxie, anebo filmu The Apprentice, příběh Trumpa. V Karlových Varech uvádí nový film, jak se naučit dýchat pod vodou. A mluvil s ní Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu. Už tě vítám, krásné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Bavili jste se o Boratovi a Sašovi Baronovi Cohenovi?
2: Samozřejmě jsme se bavili o Boratovi a o té dost neuvěřitelné zkušenosti s celým natáčením. Protože Borat, jak asi známo, stojí do značné míry na improvizacích a na tom, že štáb a Sacha Baron Cohen a lidé kolem něj potkávali běžné Američany a vystavovali je velmi nestandardním situacím, mírně řečeno. Například uváděli lidi v domnění, že jako otec a dcera spolu mají dítě a chtějí potrat a teď jak to v Americe řešit. Nebo natáčeli rozhovor se starostou New Yorku Rudem Giulianim a bylo to na hradě sexuálního zneužití. Celá ta situace a odhalovalo to právě hlavně starostu New Yorku v takové dost nepříjemné situaci a spoustu dalších skopičin, které Sacha Baron Cohen rád předvádí, ať už je převlečený za Borata nebo za kohokoliv jiného. Co jsem ale nevěděl, bylo, že jak Sacha Baron Cohen, tak Maria Bakalová byli v průběhu natáčení dost zvláštním způsobem navonění.
3: When we were doing the movie and we were doing the auditions, we were sprayed with stuff that.
2: Když jsme natáčeli a dokonce už při konkurzu na nás stříkali různé věci, abychom smrděli jako ryby, jako záchod nebo jako starý sýr, aby u lidí, se kterými se potom v improvizovaném natáčení budeme setkávat, vznikal úplně autentický dojem, řekla Maria Bakalová v dnešním rozhovoru.
1: Maria Bakalová před několika lety hrála také Ivanu Trump. Jak na to vzpomíná?
2: Vzpomíná na to vděčně a hodně specificky. Ptal jsem se, jestli ten film The Apprentice, příběh Trumpa, nějak změnil její pohled na americkou politiku a na prezidenta Donalda Trumpa, jakkoliv ten film vypráví hlavně o jeho biznisovém období předtím, než měl politické ambice. A ona zdůrazňovala, že Ivanu Trump se snažila stvárnit s nemalou mírou důstojnosti.
3: To present her with the most dignity and respect as I could.
2: Snažila jsem se jí stvárnit co nejdůstojněji. Byla hodně výjimečná, disciplinovaná, odhodlaná a schopná. Plavala a lyžovala na vysoké úrovni. I v módě byla feministkou a podnikatelkou. Nechtěla být jenom nějakou hezkou tváří své značky, ale chtěla tu značku vlastnit a stát za ní jako hlavní hybná figura. Tak takhle vzpomíná Maria Bakalová na to, jak hrála Ivanu Trump.
1: Objevila se taky v komiksové sci-fi Strážci galaxie. Koho tam hraje, koho tam představuje?
2: Tam představuje vesmírného psa Kosmo. Je to tím pádem role, kterou většina českých diváků a divaček neměla možnost si s ní nějak spojit, protože byla předabovaná do češtiny. Nicméně nejenom, že Kosma mluvila, ale taky pohyby v animaci vznikaly technologií motion capture, čili částečně podle toho, jak ona hrála a jak ji zachycovali senzory. A i k téhle komiksové vtipné science fiction má hodně specifický a důvěrný vztah.
3: I relate to it a lot because I just got a puppy.
2: Vytvořila jsem si ke Strážcům galaxie hodně silný vztah. Mám teď pár měsíců štěně, včera mu bylo půl roku a jmenuje se Monty Cosmo. Teda Sir Montgomery Cosmo Beckauf celým jménem, ale slyší jen na to první jméno.
1: Jak herečka představila nový snímek Jak se naučit dýchat pod vodou, který tedy dnes uvádí ve Varech?
2: To je karlovarská premiéra v rámci zvláštního uvedení, v rámci special screenings a je to příběh autistického chlapce a jeho otce, kteří se oba vyrovnávají se ztrátou. Zemřela maminka v té rodině a do rodiny přichází jako au pair postava, kterou právě hraje Marie Bakalová, která zatřese jejich životy a vlastně je učí znova dýchat.
3: It is heavy at times. But it's also beautiful and it's surrealistic.
2: Ten film má těžká místa, ale zároveň je krásný a surreální a obsahuje animace, které doufám, že ten film zpřístupní i dětskému publiku. A dospělým by měl připomenout, že ztráty je třeba přijímat, aby jsme se s nimi mohli vyrovnat a že si taky v sobě musíme uchovávat vnitřní dítě. Tak to je to, co mi Marie Bakalová o tomhle veskrze dojemném poloanimovaném polohraném filmu řekla.
1: A my si za chvíli řekneme něco víc o Milanu Ondříkovi a také Bojovníkovi.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Posloucháte nás z Karlových Varů ze Sadové kolonády. Včera večer měl premiéru snímek Bojovník o někdejším boxerském šampionovi, který se po dlouhých letech vrací do ringu na MMA zápas a chce pomoci své rodině. Řekni mi, Pavle, kdo Bojovníka natočil?
1: Bojovníka natočila režisérská dvojice Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška, což nejsou žádní stálí spolupracovníci, ale pro tenhle film nově vznikla dvojice, přičemž Tomáš Dianiška už nějaké filmy režíroval a hlavně divadlo režíroval. Je to jedna z klíčových tvůrčích osobností divadla Pod Palmovkou v současnosti už v poslední řadu let a velmi komediálně zaměřený autor. A Vojtěch Frič je naopak producent, který stojí za řadou filmů. Tady jde o jeho celovečerní režijní debut, kromě toho, že je také producentem u tohohle filmu. A oba pánové se podíleli i na scénáři Bojovníka, což je příběh muže, který má olympijskou medaili a je mistrem světa v boxu nebo mistrem Evropy v boxu. Teď si nejsem úplně jistý, jestli to z toho filmu cituju správně. Každopádně šampion, který má za sebou mnohé úspěchy a taky traumatickou událost, za kterou se nerad ohlíží a která výrazně poznamenala jeho rodinný život. Já asi nebudu prozrazovat víc a dostane nabídku vrátit se do ringu. Ovšem nikoliv jako boxer, což byla ta jeho hlavní sportovní profese, ale jako MMA zápasník. Takže se musí přeškolit a musí čelit velice drsně vystupujícímu soupeři, který útočí i ten na ten jeho osobní život a na to trauma.
0: No a v hlavní roli je ten, který je tady úplně všude v Karlových Varech a je to Milan Ondrík. Jaký je boxer? Víme, jaký je herec, ale jaký je boxer?
1: On už si sportovně laděné i fyzicky laděné i vlastně boxersky laděné role vyzkoušel dřív, takže jsem si dokázal dopředu představit, že mu tohle půjde. Tady hraje 45-letého hrdinu, který je možná trochu paradoxně už dědečkem. Je to jedna z těch věcí, které mi na tom filmu úplně nesedí věcně nebo fakticky, jak je poskládaný, ale hraje člověka, který se živí jako taxikář, který se nehodlal vrátit ke sportu, ale především nějaká příležitost obnovit vlastní ambice a příležitost pomoct vlastní rodině skrz nabídnuté peníze za ten velký zápas oktagonského MMA ho přimějou k tomu, aby teda do klece znovu vstoupil.
0: A pracuje film s nějakým odstupem nadsázkou, nebo je to opravdu seriózní drama?
1: Ono je to v zásadě seriózní sportovně boxerské drama se všemi věcmi, které k tomu žánru přísluší, ale to je zároveň i humor. Já tady v téhle části podezřívám z té režisérské dvojice právě hlavně Tomáše Dianišku, že to je jeho dílem. Nakonec Tomáš Dianiška do toho filmu připsal takovou mafiánskou roličku potetovaného, odbarveného dílera mafiána, kterou si sám zahrál s takovými hodně zlatými zuby, oběma zlatými čelistmi, takže spousta těch vtipných momentů nebo různých odkazů, které ten film provázejí, jsou součástí Bojovníka taky.
0: A Pavle, je to mačistický film s pořádnou dávkou testosteronu?
1: Je to v některých místech mačistický film, protože obsahuje třeba scénu, kde se před vstupem do tělocvičny parta těch MMA zápasníků a boxerů tak jakoby kochá řidičkou, která tam přiveze jednoho z jejich kolegů a pak se jí úplně nedaří vycouvat nebo otočit se a vyjet od této tělocvičny pryč, tak to je takový docela mačistický moment a další dva nebo tři podobné bychom tam mohli najít, ale jsem přesvědčený o tom, že to ten tvůrčí tým, který je dominantně mužský, bral jako takovou nějakou součást věci, že to není něco, za co by se úplně asi chtěli stydět.
0: Jak toho Bojovníka hodnotíš?
1: Je to možná ta vůbec nejvíc mainstreamová věc, kterou letos ve Varech uvidíme, žánrový film, kde ten sport a ten velký návrat a překonání toho mužského traumatu a nebo komunikace v rodině jsou tím hlavním tématem. Ten film nemá žádné společensko-kritické ambice nebo nějaké další jako větší přesahy, ale myslím si, že má velkou šanci fungovat dobře v českých kinech s širokým publikem. Je to velmi drahý projekt, jeden z nejdražších českých, respektive československých filmů posledních let. Je to z něj vidět, je z něj i vidět spolupráce s profesionálními MMA zápasníky, včetně třeba Jiřího Procházky a další elementy, které myslím, že mají potenciál přitáhnout do kin diváky a snad i divačky.
0: Tak o Bojovníkovi dnes mluvil Pavel Sladký, náš filmový kritik. Díky.
1: Díky, hezké odpoledne.

Teď je 16 hodin, téměř 26 minut a vy nás posloucháte tady z Karlových Varů ze Sadové kolonády. A poslouchali jste i Bruce Springsteena a jeho legendární píseň Streets of Philadelphia. Dnes máme opravdový maraton hostů, kteří k nám do filmového studia chodí a jsme za to opravdu velmi rádi. A mým hostem bude po půl páté režisér českého filmu Čika Čeka Šimon Holý. Zůstaňte s námi.

0: Radiožurnál je půl páté. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů. Je to o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů. Litr může stát 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv má rezort financí určovat do 19. července. Do turecké Ankary přiletěl na summit NATO americký prezident Donald Trump. Na letišti ho přivítal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Právě s ním má Trump během summitu naplánované zatím jediné bilaterální jednání. Francouzský odvolací soud potvrdil, že Marine Le Penová je vinná ze zneužití veřejných prostředků. Zkrátil jí ale zákaz ucházet se o veřejné funkce na 45 měsíců. Z toho je 30 měsíců podmíněně. Francouzská politička vůdkyně Národního sdružení tak může stihnout prezidentské volby v příštím roce. Zemřel náměstek ministerstva pro místní rozvoj za motoristy Filip Endal. Bylo mu 51 let. Rezort o tom informoval na sociálních sítích. Endal měl na ministerstvu na starost oblast bydlení, regionálního rozvoje a taky veřejné investice.
2: Sport.
1: Fotbalová Slavia začne prodávat pernamentky na tribunu Sever, ze které vběhli fanoušci na hřiště při nedohraném ligovém derby se Spartou. Oznámila to na webu po nahlédnutí do policejního spisu. Pernamentky si budou moct pořídit jen ti, co nebyli identifikováni policií během zápasu. Pachatelům obviněným z trestné činnosti Slavia udělila doživotní zákaz vstupu na stadion. Pětiletý trest dostali podezřelí ze spáchání přestupku. Ke stejně dlouhému podmíněnému odkladu Slavia přistoupila u fanoušků, kteří se policii sami přihlásili.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřený pražský okruh a kolona na D1 u Rousínova. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště u Jesenice stále uzavřený po tragické srážce tří kamionů. Policie dopravu odklání na exitu 10, kvůli tomu jsou ucpané kruhové objezdy u dálnice u Modletic, provoz kolabuje a fronty jsou na dlouhé desítky minut. Pokud můžete, oblasti se zcela vyhněte. Na D1 se kvůli uzavřenému okruhu tvoří dlouhé kolony. Ve směru z Brna stojí kamiony už od Mirošovic z 21. kilometru a fronta se protahuje. Ovšem o kus dál se zastavují všechny pruhy, počítejte s dlouhým zdržením. Podobné je to i směrem z Prahy, stojí se už od Chodova z Brněnské, i v levém pruhu směrem na Brno pojedete přes půl hodiny. Důsledky jsou tak i v širším okolí, plná je kunratická spojka směrem z Chodova nebo příjezdy do Jesenice. Na východní části pražského okruhu směrem na D10 se u sjezdu na D11 srazil kamion a dodávka na 61. kilometru blokují odbočovací a pravý pruh. Kolona se táhne už z jižní spojky z Lanového mostu a je na půl hodiny. A na D1 ze Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov čekejte silný provoz, zpomaluje se teď u sjezdu na Slavkov, nesouvislá kolona pokračuje do Brna, stojí hlavně kamiony v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách většinou kolem 15, na Šumavě kolem 18. To byly zprávy. Odpolední radiožurnál pokračuje z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Je s vámi Hanka Schánělová.
2: Filmžurnál s Hankou Schánělovou.
0: A krásné odpoledne ještě jednou tady z Karlových Varů. Mým hostem je dnes režisér českého filmu v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu filmu Čeka Čeka, Šimon Holý. Dobrý den, pane režisére.
4: Dobré odpoledne.
0: On je to film, který před námi otevírá svět queer komunity, svět, o kterém se u nás filmy netočí. Ale ani vy jste nikdy nechtěl točit queer filmy. Proč jste to překročil a proč jste ho natočil?
4: Původně ne, ale já jsem si řekl, že když to nikdo nedělá, tak to musím udělat tedy já. Ale zároveň já bych vlastně posluchače radio žurnálu naladil na to, že až přijdou do toho kina po tom 20. srpnu, tak aby neočekávali, že to je queer příběh, protože on je to hlavně příběh o matce a synovi a je to příběh o jinakosti, která nutně není právě queer, ale o tom, že i když třeba v 50. chci žít sama bez muže, kterého mi vesnice vnucuje, tak i to je jinakost a i ta je vlastně někdy pro nějakou vesnici nebo společnost problém.
0: To byl fešák mimochodem ten. On je to film, který v sobotu sklidil ovace ve stoje při premiéře ve Velkém sále. Jsou pořád ještě ve vás ty emoce z reakce publika? Hmm.
4: Já vlastně tu hlavní projekci, nebo tu první projekci ve Velkém sále už si moc nepamatuju, protože těch emocí bylo hodně, ale já jsem si furt říkal, tyjo, to je náhoda, to, co se tam stalo, vím, že je docela vzácný i na poměry Karlovarského festivalu a musím si počkat na tu druhou. A to byla projekce v Pupu, která se opakovala vlastně úplně stejně, že lidé tleskali během toho filmu a smáli se hodně a taky plakali a zůstali s náma prakticky celý sál i na ty otázky a naše odpovědi.
0: Takže o vás věděli, že tam jste?
4: Věděli a v tu chvíli jsem si říkal, aha, tak ten film opravdu funguje a to byl ten moment, kdy já jsem se dojal a rozbrečel, že tam už jsem byl přítomný a přišlo mi, že to teda není náhoda a že ten film evidentně komunikuje s diváky to, co jsme chtěli a to je nějaká jako každodennost a jak fungovat v téhle zemi, ve které teď jsme.
0: Mm. A tušil jste a doufal jste, že budou některé ty scény pro lidi až takhle silné, že se prostě budou smát v kině, což taky není úplně obvyklá věc.
4: Já jsem celou dobu doufal, mi ten scénář přišel dost zábavný, ale zároveň přišlo, že tam je potenciál pro to dojmutí a když jsme dělali různé projekce, kde jsme zkoušeli, jak to funguje na diváky, tak se nám tam občas lidé dojímali, někteří přímo brečeli dojetím, ale říkali, to jsou takové ty hezké slzy štěstí. A to jsem si říkal, že to je hezké, kdyby se to tak dělo. A ono se to teda zatím děje a já doufám, že i dít bude, no.
0: A má to tak režisér, že má vytipovaná místa, kde se ten divák bude smát a oni se pak smějou potvory někde úplně jinde?
4: Tady to vyšlo tak 50-50, že u některých scén, kde jsem si říkal, tak tady se budou lidi hodně smát, tak se směju jenom já. A zase naopak někde, kde mě to překvapilo, je tam taková jedna malá větička o tom, že teď půjdeme všichni na večeři a záhadně ta je teďka v každé projekci. Já jsem se šel podívat na 3 projekce ze 4 a ta je vždycky ten hit, kdy se lidi smějou hodně a ta nás nikoho nikdy nenapadla, že je vtipná.
0: Pardon, cože to je za větu?
4: Tam je jeden moment, kdy jedna z těch zdravotních sestřiček, kterou hraje moje máma, tak říká, že teď jdeme na večeři a z nějakého důvodu to tam hrozně zafunguje na diváky a fungují s tím, což je dobře samozřejmě, ale vlastně jsme to nečekali. Naopak jednu scénu jsme tam nechali s Jitkou Schneiderovou, kde se lidé hodně smějí a my jsme ji tam nechali, i když víme, že tam vlastně skoro nepasuje do toho filmu, tak ona vznikla na tom place a byla tak vtipná, že jsme ji tam nechali a ukazuje se, že jsme udělali dobře, protože lidé se opravdu hodně smějí, když Jitka Schneiderová tam na Karu nutí svoji dceru sníst všechno, co najde.
0: Co vám řekla mamka na film?
4: Moje máma pokaždé, když vidí ty moje filmy, tak má hodně poznámek a hodně věcí, co k tomu chce říct a co jí napadá. A bylo zajímavé, že u tohohle filmu já jsem byl dost nervózní to pouštět a ona po té projekci u nás doma mlčela a pak jenom řekla, no to je život, no.
0: A já jsem, co si z toho má ten člověk vzít?
4: A já jsem přesně udělal to stejnou reakci, co teďka víš, že jsem taky reagoval tichem a nevěděl jsem, co s tím. A tím jsem to uzavřel radši tu debatu, protože jsem si říkal, že některé věci možná potřebují čas. A až teďka ve Varech vlastně zpětně jsme se o tom bavili. Nějak jsem zjistil, že máma to docenila, ale že jí to vlastně přišlo zvláštní sledovat ten film, jehož byla tentokrát ještě větší součástí než třeba v případě toho předchozího.
0: Šimon Holý je režisérem filmu Čika čeka, je s námi tady v karlovarském studiu na Sadové kolonádě.

0: za.
1: Pokud jste si dnes odpoledne našli čas na film Žurnál, pak jste si ho zároveň také našli na Šimona Holého, režiséra českého snímku v hlavní soutěži Varského festivalu filmu Čeka Čeka. Kdo je Čeka Čeka?
2: Čeka Čeka, tedy česká holka, jsme tak trošku možná všichni do jistý míry. K tomu jde i ten název. Není to pouze jméno drag queena, kterou stvárňuje Jan Cina, ale je to i ta česká žena Pavla Tomicová, nebo ta naše hlavní postava Zdena. Je to do jisté míry Helena Vondráčková. Jsou to všechny divačky. Já myslím, že české ženy pravidelně i v našich audiovizuálních dílech, ale i v těch literárních dílech ukazují nějaký hrdinství, které je často schované za každodenním životem. A proto nám vlastně přišlo vhodný ten film pojmenovat takhle a dát do popředí právě tu českou ženu.
1: Tady každá žena, která sedí, může být Čeka Čeka?
2: Já si myslím, že všichni jste Čeka Čeka.
1: Ten film je v koprodukci Česko-Francie-Slovensko. Vážně se natáčelo ve Francii? Protože já, když nevidím Eiffelovku, tak nevím, že to je Francie.
2: Natáčelo se 2 dny v Paříži a Eiffelovku nám zakázali, protože na to je, co jsem slyšel, 1 000 000 eur se za ní platí, že je vidět ve filmu. A my jsme pak navíc museli, protože Pavla Tomicová a Jan Cina jsou velmi vytížení herci, najít 2 dny, kdy se potkají v rozmezí 7 měsíců, což se ukázalo prakticky nemožný. Našli jsme 1¾ dnu, takže se natáčelo hnedka na letišti. Když Pavla přiletěla, tak už jsme tam točili a byli připraveni na ten její přílet. A my jsme dokonce chtěli původně, že by se třeba projeli aspoň lodí po Seině.
1: Ano.
2: Ale my jsme točili letní scény v listopadu. 2 dny po dokončení začalo sněžit v Paříži.
1: A to jim neuděláte.
2: A to se tedy nestalo a místo toho procházeli reálnými ulicemi, ale francouzští diváci právě naopak oceňovali, nebo ti, co to viděli při těch testovacích projekcích, tak oceňovali, že nevidí tentokrát Eiffelovku, ale vidí ty ulice, co oni dobře znají. Tak aspoň tak. A točili jsme tam právě galerii, točili jsme ulice, točili jsme jeho byt Lukášův, protože on žije ve Francii, ta postava, kterou hraje Honza Cina. Takže 2 dny Francie a pak hodně Rumburku, Klatov a podobných lokací.
1: A francouzský bar je vážně francouzský bar?
2: A to je zrovna Brno.
1: A. Ten váš film začíná dost podrobným pohledem na venkovskou zábavu, na život, jaký může žít venkovská pošťačka Pavla Tomicová, tedy kterou stvárňuje. Jak jste k těm detailům všem přišel? Vy jste si vzal někoho k sobě, kdo je v tom jako doma nebo úplně doma?
2: Teďka se bavíme o té veselce, o tom vysvědeckém válu, protože ono tam tolik lidí na tom spolupracovalo v různých součástech. A tady to vzniklo tak hrozně hezky, že my jsme měli pár scén, co jsme potřebovali natočit, a ty jsme si natočili. A já jsem pak znejistil celý štáb, když jsem udělal věc, kterou celý štáb nemá rád, když dělám, kromě už kameramanky Jany Hojdové, která si na to zvykla za 14 let spolupráce, že jsem řekl tak, a teď bude kapela hrát, a vy dělejte, co chcete, a my to budeme točit. A 20 minut opravdu vznikl skutečný mystický bál, což ten štáb tak tam tak jako pobíhal a snažil se zachytit, co se všechno děje, ale já jsem měl díky tomu vlastně 20x2, protože se točilo to na 2 kamery, 40 minut dokumentárního materiálu skutečných lidí z Varnsdorfu, kteří přijeli na tohle natáčení a začali si to užívat.
1: No po jaké době si to začali užívat? Neříkejte mi, že hned na první dobrou.
2: Velmi rychle. Jim se to strašně líbilo, že to můžou dělat a že můžou dělat, co chtějí a že vlastně můžou tancovat na tu hudbu.
1: Posilnili jste je trošku?
2: To ne. Měli vodu, což je teda trošku otravovalo. To se ptali, jestli tam teda aspoň není někde to pivo. A to já jsem říkal, že takhle tam je moje hranice. Ale to bylo naprosto skvělý a mě až trošku mrzí, že v té finální verzi filmu nemáme minimálně 10-12 minut té veselky, toho bálu, protože ono v některých verzích dokonce ještě byla, ale ono se tam fakt jenom děly ty drobnokresby, které ale byly fascinující, protože i ti herci, my jsme je tak jako vnořili mezi těch 120 komparzistů a oni si to taky vzali za svý a začali s těma komparzistama si tam tvořit vlastní příběhy. A to byla fakt...
1: Oni vám mohli i zkazit celý film.
2: Já jsem věděl, že jsou skvělí. Já jsem věděl, že ty komparzisti žijou naplno a že vědějí, že to, co vidí oni, už je pravdivý a že když budou jenom sami sebou, tak to udělají a fakt to udělali, no.
1: Já se velmi skláním třeba před vaším architektem, který sehnal všechny ty drobnosti do té domácnosti, které my doma říkáme betéž. Nejradši bychom to vyhodili.
2: Lapače prachu.
1: Tak, lapače prachu. Postava maminky se jich prostě odmítá vzdát. Byla tam i nějaká taková oblíbená věcička, kterou jste měli doma vy?
2: Bylo jich tam strašně moc a Jan Vlček, scénograf a filmový architekt toho filmu, si na tom filmu předvedl všechen svůj on boural zdi, stavěl podlahy, maloval, vymýšlel úplně všechno, bylo to skvělá spolupráce s ním. A tam se děly ale zajímavé věci. My jsme například potřebovali fotky, fotky z dětství a z domácnosti a jednou za mnou přišla Pavla a já jsem Pavle hledal jejího zesnulého manžela do toho filmu a to byl komparzista, kterého jsme šli úplnou náhodou při hledání lokací právě tohohle domu, ve kterém jsme nakonec to točili. On to nebyl jeho dům, ten jeho dům jsme nevybrali, ale mi se hrozně líbilo. Já jsem říkal, vy byste mohl hrát takovou malou roli bez mluvení. A Pavla přišla při natáčení, si prošla ten svůj dům a říká, ty Šimone, tady ta fotka, kde jste na ní přišli, protože tu já jsem vám nedávala. A já jsem vůbec nevěděl, že Pavlin skutečný první manžel opravdu vypadal doslova jako ten komparzista, kterýho já jsem našel shodou náhod v Rumburku.
1: Zázrak.
2: A ona pak ukazovala ty fotky, ale to bylo jedna ku jedné a pak jsme opravdu museli na tom bálu je seznámit a Pavla říkala, já nevěřím svým očím, protože on už nežije ani v Česku a vy jste ale jedna ku jedný a my jsme měli ty fotky a to bylo neuvěřitelné.
1: Tam to nějak zapadlo. Jancina i Pavla Tomicová, to jste měli jasno od začátku?
2: Jancina jo, Pavla Tomicová ne a Pavla mě musela přemlouvat na několikrát, že to bude ona, ale my jsme během castingu nemohli najít tu ideální představitelku a tak jsem Pavle dal šanci přijít na jeden casting a za 10 vteřin bylo jasný, že jo, oni spolu nikdy nehráli, ale už v těch 10 vteřinách jenom jak spolu začali mluvit, to bylo tak hrozně silný, že Honza Cina se na mě podíval a vlastně vydal najevo tím pohledem máme vybráno a bylo skvělý, že Pavla po těch několika telefonátech, kdy mě přesvědčovala v tom půl roku, tak se na mě tak podívala a říká, tak já myslím, že dobrý, ne? A bylo dobrý, no.
1: O své roli rozhodla sama Pavla Tomicová a Šimon Holý zůstává naším hostem.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Ve studiu Radiožurnálu tady v Karlových Varech je se mnou dnes režisér filmu Čika Čeka Šimon Holý. Ještě jednou přeji krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Dialogy vašich postav, které předvádí teda hlavně Jan Cina a Pavla Tomicová, jsou velmi uvěřitelné. Jak jsou hodně reálné, jak jsou odžité?
1: Jsou odžité, jsou reálné, jsou z vesnice, jsou z toho, jak to nějak znám a jak znám ty postavy, o kterých píšu. Mně se někdo ptal v nějakém rozhovoru, jak to bylo náročný psát tenhle ten scénář a mě vlastně zarazilo samotného, že to bylo suverně nejjednodušší psaní scénáře. Že sice se psalo dlouho, psalo se bylo 13 verzí a ještě každá verze měla písmeno A, B, C, D, E, ale to nebylo o tom, že by mi dělalo problém psát ty postavy. Vlastně se řešila jenom ta struktura a jak dostat k divákovi to, co my chceme, ale ty postavy já fakt znám, vyrostl jsem s nima a měl jsem pocit, že opravdu mluvím o něčem, co znám velmi důvěrně.
0: Prozradíte nám, jak vypadají dialogy na papíře a potom v reálu, ve filmu? Nechal jste těm dvěma hlavním aspoň nějakou volnost?
1: My jsme měli dvě scény, kde improvizovali. Jedna z nich byla ten myslivecký Báli a pak byla jedna taková scéna na karu. Tam je takový kar, který se tak nějak vyvíjí. A je tam jedna taková večerní scéna, kdy jsem chtěl, aby mi jenom vytvořili takový pocit pohody, kde Honza Cina s Pavlou Tomicovou a dalšími herci zaimprovizoval. Ale jinak se drželi velmi těch dialogů, jak byly napsaný. A vlastně i oni říkají v rozhovorech a musím to potvrdit, že oni byli velmi spokojení s tím, jak je to napsaný, že neměnili nic. Měnili se pořadí slov maximálně, ale ne, že by se měnili věty, že jim to nesedí do úst. A myslím, že to je i daný tím, že když už jsem věděl, že to bude hrát Pavla, dělala se ještě ta poslední úprava toho scénáře, tak my jsme s Pavlou před 3 lety spolu natočili film a pak přišla Láska, za který Pavla vlastně dostala nominaci na Lva a na cenu kritiky. A to byl film, který byl pouze postavený na improvizaci, že měl 4 stránky toho, co se musí stát, ale herci improvizovali. A já díky tomu jsem s Pavlou prošel takovým intenzivním kurzem mluvení Pavly Tomicové. A myslím, že už jsem se pak napojili na to, jak by to Pavla říkala, aby jí to sedělo. A to hrozně pomohlo, no.
0: Já teď odbočím. Jak se z Jana Ciny stane Helena? Myslím, Helena Vondráčková.
1: Je to tak. Ten film vlastně tematizuje i do jistý míry travesty nebo drag queen a lidi, co si pamatují travesty z 90. a 0. let z různých center a městských kulturáků, tak teď se tomu říká spíš drag, ale ono to je i tím, že travesty se posunulo fakt do té umělecké formy, kterou to je už od 80. let ve Spojených státech amerických, kdy to není jenom o tom, jestli muž se převléká a předvádí nějaké ženské symboly nebo ženské rysy nebo ženu, ale je to obecně o tom, jak se umíme nakládat s našimi lidskými těly, že to může být i drag king třeba, nebo může to být o tom, že se snažíme nacházet v sobě novou energii a Honza Cina ji podle mě na tomhle natáčení našel v sobě, zjistil, že ho to baví a dělá to už teďka taky jako uměleckou formu na Prague Prideu na zahájení letos, vystoupí se svým vlastním alter egem a La Chica Pala Santa, jak se teď říká. A zjistil právě to, co i já jsem zjistil, mě to donutili s Eliškou Soukupovou choreografkou zkusit taky, když teda o tom točím. A ono je to opravdu zajímavý pocit, protože já jsem si to neuměl představit. Já o tom vždycky jenom slýchám, ale ono, když vlastně si nasadíte ty vysoký podpatky, velkou paruku a třeba i velký silikonový poprsí, tak zjistíte, že jste z ničeho nic hrozně osvobozený a můžete být někým kompletně jiným. A kdyby vám...
0: Plezete do role, plezete do kostýmu.
1: No, ale ona to už ani není role. Ono fakt jste někým jiným a je to takový to, kdyby vám někdo dal milion, s kým byste byli, tak vy to vlastně zažijete. A je to hrozně osvobozující, že nemáte žádnou historii ani budoucnost a jste na chvíli někým úplně novým. A je to tak okouzlující zážitek, že to doporučuji úplně každému nehledě na pohlaví nebo jakoukoliv příslušnost k čemukoliv. On je to prostě strašně velký zážitek, za který já jsem byl rád, že mě donutili si to i zkusit, protože jsem pak chápal i toho Honzu.
0: A ještě mi řekněte, je pravda, že si Jan Cina zranil před natáčením kotník a v takové chvíli dělá režisér co? Zatne zuby a jede?
1: Tak ono to bylo ještě zábavnější v tom, že Eliška Soukupová mu říkala: Honzi, tyhle ty jediný podpatky, který si přinesl a chceš je, tak ty si nedávej. A on furt říkal: já si je dám, já si je dám, já si je dám. 5 minut na poslední zkoušce ze všech možných zkoušek, která řekla OK, zkus je. A hned si zvrknul kotník a musela se měnit celá choreografie. Což nám nepomohlo, protože se točilo o 2 dny později a muselo se všechno měnit. Ale já
0: a to
1: jsem...
0: je ten důvod, proč ho hodně nosí?
1: Jo, je to tak, proto ho nosí tolik v té choreografii. A já jsem zároveň mu to nemohl mít za zlý, protože já v ty stejný dny jsem šel ve dnu volna do posilovny a mezi 2 činkama byla schovaná 1,5 kilová, která mi spadla z metru na nohu a já si zlomil prst na 7x. a Pavla Tomicová pro jistotu v ty stejný víkend spadla během divadelního představení z pódia. Takže z něčeho nic máte tyhle ty tři lidi, kteří jsou všichni prakticky na vozíku. V tomto klubu, kde je 200 komparzistů, nic se nemůže zrušit a dělá se choreografie na 12 minut.
0: A je dost divné, že ještě nemáte šedivé vlasy. Já děkuju, že jste přišel, pane režisére. Jsme rádi, že máme v hlavní soutěži českého zástupce. Ať se daří, ať se film Čeka Čeka líbí i divákům, kteří na něj teprve přijdou do kina. Mějte se hezky, dámy a pánové, režisér Šimon Holý.
1: Děkuju moc.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
2: Zapojení Česka do mechanismu PURL na pomoc Ukrajině český prezident označil za pozitivní signál. Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Paralelní obří slalom na snowboardu zůstává v programu zimních olympijských her. Kvůli uzavřenému pražskému okruhu u Jesenice směrem na letiště kolabuje provoz v širokém okolí. A zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
3: Kdybychom měli výjmout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
2: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Český prezident Petr Pavel uvítal zapojení Česka do seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. Řekl to v Ankaře, kde se koná summit NATO. V rámci tohoto programu země nakupují od Spojených států vojenské vybavení, které pak poskytují Ukrajině na obranu proti ruské agresi. Před odletem do Turecka české zapojení oznámil ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Vláda ANO, SPD a motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu odmítla. Nepřispívá ani do české muniční iniciativy, pomocí které se kupují dělostřelecké granáty. Na Kubě začaly úřady postupně obnovovat dodávky elektřiny po dalším celostátním výpadku. Tvrdí to tamní ministerstvo energetiky a hornictví. Bez elektřiny zůstalo téměř 10 milionů lidí.
4: Obnovu proudu podle kubánské komunistické vlády zajišťují menší generátory. Na elektrickou síť se po několika hodinách nejdřív začaly znovu připojovat nemocnice. Letos je to už třetí celostátní výpadek proudu. Jedna z obyvatelek Havany, Elida Felixová, agentuře Reuters popsala, že situace je špatná a dál se jen zhoršuje. Několikahodinové výpadky elektřiny spojené s nedostatkem jídla podle ní už nikoho nepřekvapují. Karibská země se propadá do zhoršující se hospodářské krize. I kvůli ropné blokádě ze strany Spojených států. Prezident Donald Trump nařídil na začátku roku zastavit na Kubu dodávky venezuelské ropy. Paliva pak přestalo dodávat i Mexiko. Havana to označuje za americkou agresi a chce, aby o situaci diskutovalo OSN. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Sport. Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii, oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile. Mezinárodní olympijský výbor zároveň předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry 2028 v Los Angeles.

0: Fotbalisté Argentiny se v osmifinále v mistrovství světa utkají s Egyptem. Zápas začne za necelou hodinu. Ve 22 hodin našeho času pak odstartuje osmifinále mezi Švýcarskem a Kolumbií. Radiožurnál Sport nabídne ze zápasů přímo přímé přenosy. Radiožurnál pravidelné vstupy. A tenista Jiří Lehečka dohrává po včerejším přerušení osmifinále Wimbledonu s Němcem Zverevem. V Londýně je u toho reportér Jaroslav Plašil.
1: 4-6, 5-7, ale teď 5-3 a 40-0 pro Jiřího Lehečku, který má teď set boli v duelu s Němcem Zverevem přerušeným a teď tedy dohrávaným. No a na kurtu číslo 1 už jsou také Karolína Muchová a Naomi Osaková, její japonská soupeřka. Obě si zahrají o postup do semifinále, kde už je Coco Gauffová, Američanka. Jiří Lehečka právě SM uzavírá první set 6-3, tedy třetí set 6-3 a snižuje na 1-2. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřený Pražský okruh a nehoda na D1 u Studenky. Pražský okruh směrem z D1 na letiště je uzavřený po nehodě 3 kamionů u Jesenice na 78. kilometru. Policie dopravu odklání z D1 směrem na Říčany, z Brna dál na jižní spojku. Kruhové objezdy u Modletic jsou ucpané, provoz kolabuje, ze všech směrů stojí dlouhé kolony na dlouhé desítky minut. Stojí i silnice 101 v obou směrech před Modleticemi. Ucpané jsou příjezdy do Jesenice na Pražském okruhu směrem k dálnici D1 kvůli ucpaným kruhovým objezdům popojíždí kolona už od Jesenice. Na D1 kvůli uzavřenému okruhu stojí dlouhé kolony v obou směrech. Směrem z Brna začíná fronta u sjezdu na Benešov na 21. kilometru. Ve směru z Prahy se jede pomalu už z Brněnské od Chodova. Počítejte s dlouhým zdržením a pokud máte možnost, oblasti se zcela vyhněte. A na D1 z Brna do Ostravy opatrně za sjezdem na Studénku na kilometru 340 havarovalo osobní auto. Je mimo vozovku. Na místě jsou hasiči. Či nezdržíte se, ale vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm a teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy. Začíná 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce.
5: Co si lidé myslí o sporu prezidenta s vládou kvůli účasti na právě probíhajícím summitu Severoatlantické aliance v Turecku? Jaké důvěře se těší u veřejnosti ústavní soud a co naznačují aktuální volební preference? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je sociolog a ředitel analytického ústavu STEM, Martin Buchtík. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Podle šetření výzkumné agentury STEM Mark, téměř polovina všech dotázaných napříč politickým spektrem stojí v konfliktu za prezidentem. Vaše agentura dělala velmi podobný průzkum. Došli jste k podobnému výsledku?
6: Ano, došli jsme k podobnému výsledku. Možná bychom taky mohli říct, že polovina nestojí za prezidentem a zbývající lidé prostě nemají názor na tady tu situaci, nebo ji prostě nesledují, nebo je pro ně příliš složitá, ale opravdu to rozdělení odpovídá i, řekněme, voličskému rozdělení z parlamentních voleb do značné míry.
5: Jakou roli v tom hraje fakt, že velká část veřejnosti má k samotné prezidentské funkci a priori respekt? Nebo i to se mění?
6: Má to spíš, bych řekl, menší vliv a to proto, že ta společnost je opravdu v tomhle tématu dost rozdělená, jsou to spíš fanouškovské základny, když to trochu přeženu, ale méně to jsou potom jako nějaké zvažování přesně toho, kde jsou přesně ty ústavní kompetence a tak podobně. Ostatně vidíme, že to není úplně jasné i vzhledem k tomu, že se třeba prezident obrátil na ústavní soud, aby tu kompetenci vyjasnil.
5: Čili hrají v tom roli spíš emoce než ratio?
6: Když se podíváme do minulosti, tak ty summity na to nebyly nějak ostře sledované v českou veřejnosti, je to věc spíš pro lidi, kteří sledují události na denní bázi nebo několikrát denně konzumují prostě zpravodajství. Myslím si, že tenhle sport, ten summit hodně proslavil a udělal z něj velkou událost. Je to samozřejmě věc, která je spíš, buď to se na ní můžeme dívat jako na zástupný problém, protože určitě si můžeme říct, že Česká republika má mnoho jiných věcí, které by mohla řešit, než to, kde kdo bude sedět v jakém letadle a kdo vedle koho bude sedět na večeři. Když to bagatelizuju, samozřejmě víme, že tam jsou i ústav nějaké kompetenční spory, ale v tom smyslu je to symbol. Je to symbol toho, jestli stojím za vládou, stojím s prezidentem, jestli preferuji nějaký styl komunikace spíš vyostřený nebo ne. Je to i symbol vlastně rozdělení těch voličských základen, čemuž se asi dneska budeme velmi často vracet.
5: Podle červnového průzkumu vaší agentury lidé nejvíc věří obecně bezpečnostním složkám, nejlíp jsou na tom hasiči, hasičský sbor. Naopak nejmíň věří členům vlády. To asi ale není nic překvapivého.
6: Ne, to je věc, která je tady dlouhodobá. Myslím si, že členům vlády pořád věří zhruba 25% lidí. Když se podíváme na výsledky voleb, tak to i zhruba tak odpovídá. Je to o něco více, než měla v některé momenty Fialova vláda, ale zároveň můžeme říct, že ty populární vlády, řekněme třeba vláda Bohuslava Sobotky, což teda už je taky v podstatě 10 let, měla v jednu chvíli třeba kolem 40%. Ty vlády většinou mají důvěru ze začátku poměrně vysokou, no a pak poměrně rychle nebo pomaleji, záleží na tom, jak moc věcí konají a v jaké ekonomické situaci té země konají, ji postupně ztrácejí.
5: Prezidentovi v červnu, stejně jako počátkem letošního roku, věřilo 56% občanů. To je, myslím, setrvalý stav.
6: To je poměrně stabilní stav. I po těch volbách to bylo, řekněme, do 60 nebo kolem 60%. A tady ta věc se příliš nemění. Ta důvěra v prezidenta je vysoká a vlastně je to jediná osobnost, která se těší důvěře lidí napříč politickým spektrem do nějaké míry samozřejmě. A nemusí to ale nutně hrát roli třeba v tomhle konkrétním sporu, kterým jsme začali, to znamená o summitu v Ankaře, tam ti lidé můžou mít jiný názor, ale pořád můžou důvěřovat prezidentovi.
5: No tady se patří říci, že dotazování probíhalo ve druhé polovině června, tedy těsně předtím, než vláda oznámila, s kterými účastníky počítá pro summit NATO v Ankaře. Mělo by to nějaký vliv na výsledek, co myslíte?
6: Asi žádný zásadní vliv to mít nebude. To téma je vlastně relativně dlouhodobé, řeší se, já nevím, od března, od února.
5: No, de facto od ledna.
6: De facto od ledna a obě strany zvyšují sázky a zároveň je to téma, které je srozumitelné. Rozumíte, prostě důchodová reforma je věc složitá a stane se, její důsledky uvidíme za 20-30 let. Ale to, jestli budu na nějakém místě, nebo tam nebudu a jak o tom mluvím a jak mluvím o svých protivnících v téhle sporu a zároveň to, že každý den můžeme sledovat nějaký, byť mikroskopický posun, který zase je srozumitelný, jo, tak prezident podal žalobu kompetenční, ústavní soud vyhověl, ale vlastně vláda jakoby zajistila místo ne pro 7 členů doprovodu, ale pro 3 nebo 4 členy doprovodu a bude prezident na večeři, nebude prezident na večeři, a teď se bavíme o večeři, o které běžný člověk jako neví, že vůbec existovala, tak to jsou věci, které tím, že vlastně to sledujete v denním provozu, tak to je to nějaký příběh, stejně jako kdybyste se díval na, a teď to nechci úplně bagatelizovat, ale vlastně na nějaký typ telenovely, protože každý den dostáváte svůj díl, trochu jako říkáte, no já to moc nesleduju, ale přitom všichni víme, že to sledujete.
5: Takže dlouhodobý střet hradu s vládou, právě kvůli summitu NATO, se na míře důvěry v té instituce nějak výrazně neprojevil.
6: On se neprojevil na první pohled, myslím si, že se víc projevuje na, když se podíváme hlouběji do těch čísel a dat, takže ta propast mezi tím, kdo komu věří, se pořád zvětšuje, ale zároveň neříkám, nemůžeme říct, že ten konflikt se teď nepřeleje do nějakého jiného tématu, ale může se taky utlumit. Uvidíme, myslím si, že důležitá je role i Andreje Babiše jako předsedy vlády, který vlastně do tohoto tématu za začátku, když si to promítneme, nechtěl vstupovat. Říkal, ať už si to nějak vyřeší, já o tom nechci nic vědět. A pan Macinka, ať už se takhle ostře nevyjadřuje. A zase pan prezident by mohl být trochu grant a ustoupit. A zkouší různé figury a uvidíme, jestli v tomhle tom on je schopný říct, OK, tak teď proběhla nějaká akce, nějaká věc, co jsme si, a teď pojďme dál. Otázka je, jestli další aktéři na tom budou mít zájem.
5: Vysokou míru důvěry veřejnosti si udržuje ústavní soud, konkrétně 66%. Může se v tom teď nějak odrazit ten soustředěný útok na instituci ze strany některých vládních politiků?
6: 66% je opravdu vysoká důvěra. Cokoliv, co má důvěru 40 a víc procent v České republice, tak to je věc, která je jakoby vlastně dost oblíbená. Jo? Jenom abychom to zasadili do nějakého kontextu. Důvěrou v ústavní soud nehnula ani různé nálezy ústavního soudu, co se týká valorizace důchodů a tak podobně. Takže pokud znovu se tohle téma nějakých útoků na ústavní soud a to zpochybňování jeho nezávislosti nestane leitmotivem některých politických stran dlouhodobým, tak v tuhle chvíli, pokud bych to vzal jako izolovanou věc, která teďkom probíhá, tak to může mít dopad 2 až 3 týdny na veřejné mínění, ale pak se na to zapomene. Stejně tak jako na podobné různé výroky nebo přešlapy různých jiných politiků.
5: Z politických institucí je na tom nejlépe Senát, zatímco poslanecké sněmovně věří 35%, u horní komory je to 43%. Mění se tohle nějak v čase?
6: Mění se to hodně. Od začátku Senátu, kdy mu věřilo něco málo přes 20% lidí, je to teďkom 43% lidí. Jasně, je to dlouhý časový úsek. A ta důvěra v Senát je jedna z nejvyšších, ne-li vůbec nejvyšší, kterou jsme za těch 20 let naměřili. Možná díl, vlastně 30 let. A je to hodně dané i tím, že lidé, kteří volili opoziční strany, tak tomu Senátu důvěřují více, protože ho vnímají jako silnějšího aktéra v tuhle chvíli a nějak mají pocit, že může hájit jejich zájmy. Ale zároveň ta důvěra neklesá třeba u voličů ANO a u voličů SPD je dlouhodobě důvěra v Senát velmi nízká. Takže ten nárůst o pár procentních bodů je spíš daný zvýšením důvěry v určitém segmentu voličů.
5: U úřadu místní a krajské samosprávy je důvěra mírně oslabená. Souvisí to nějak s blížícími se komunálními volbami?
6: To bude o pár procentních bodů, jestli se nemýlím. Tam to může být do značné míry i komunálními volbami, i tím začínající komunikací, ale zároveň místní samosprávy třeba ve velkých městech, když si vezmeme některé větší pražské okrsky, mají 100 000 voličů nebo 100 000 obyvatel, abych byl přesný. Menší měst, máme tady 2000 obcí, které mají do 1000 obyvatel. Takže tohle je fakt opravdu strašně různorodý ukazatel a musíme říct, že ta důvěra je poměrně stabilní, zejména v těch menších obcích, tam jako starosta je někdo, koho znáte, koho potkáváte, kdo řeší ty problémy a jak i lidé, kteří pracují na té obecní politice, tak zdůrazňují dvě věci, že jsou vlastně pragmatičtí a že teda staví ty chodníky, zjednodušeně řečeno, a že postavit chodník není konzervativní, ani liberální, pravicové, ani levicové. A že vlastně ta ochota jít třeba do politiky obecně je velmi nízká. To jsou jednotky procent lidí, kteří by šli do politiky. A pokud ti lidé říkají, já bych byl ochotný jít do politiky, tak do té obecní, ta není vlastně tak nějak zdiskreditovaná nebo není tak ošklivá. Dějí se tam prostě věci, na které si můžeme sáhnout a nejsou abstraktní.
5: Hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitel STEMu Martin Buchtík. U důvěry Čechů a Češek v mezinárodní instituce se asi nic výrazně nemění.
6: V posledních měsících nic. Když se podíváme na dlouhodobější vývoj, tak třeba důvěra v NATO od začátku ruské invaze na Ukrajinu stoupá, je to dané tím, že NATO je opravdu teďkom silný hráč. Většina lidí je toho názoru, že Česká republika by se nebyla schopná bránit samostatně a že NATO je teda ta záruka. Z druhé strany je nějaká nejistota vůči třeba roli Spojených států amerických právě uvnitř NATO. Zase tu důvěru trochu asi ne snižuje, ale netvoří tak jako dlouhodobě pevnou. U Evropské unie zase vidíme, že třeba před 10 lety velkým tématem bylo referendum o Evropské unii, bylo to v době Brexitu, kdy Velká Británie nejdřív měla referendum, potom vystupovala z Evropské unie, tak to bylo i téma u nás. Dneska tohle není nějaké téma, spíš se bavíme o tom, jakou tu unii chceme, byť jasně ta debata je spíš jako laická a povrchní, než jestli v Evropě být nebo ne. A i ty strany, které dlouhodobě mají v programu, že by z Evropské unie vystoupily, tak vlastně to téma zas tak velkolepě nezvedají, řekl bych.
5: Co nám vlastně o atmosféře ve společnosti říká ta deklarovaná důvěra v instituce obecně?
6: No, ukazuje, když se záleží na tom, na jaké instituce se podíváme. Strašně důležitá je důvěra třeba v armádu, je důležitá...
5: To je náš vysoká.
6: To je dost vysoká, ale zároveň se výrazně liší. U voličů SPD je kolem 50%, u voličů třeba starostů je to, myslím, něco přes 80 až 90%. Takže to je věc, která třeba tady v minulosti nebyla. V roce 2020, 2021 bylo trochu jedno, koho volíte a jakou máte důvěru v armádu České republiky. Dneska už to tak jedno není. Ten největší rozdíl potom byl v roce 22 a 23, kde vlastně docházelo k propadu důvěry v armádu, ale jenom u zase voličů třeba SPD, kde to číslo kleslo po 40%. Takže v tomhle tom je to strašně důležitý. Důvěra v různé instituce typu právě samospráva nebo třeba soudnictví obecně je zase ukazatelem toho, jestli vůbec ten systém, ta společenská dohoda, nepsaná samozřejmě, může fungovat nebo ne. A ta důvěra u nás je tak jako v kontextu mezinárodním vlastně očekávatelná. Když se podíváte na sever od nás do Skandinávie, ta důvěra instituce je velmi vysoká. Když se podíváte na východ, tak tam povážlivě klesá.
5: Mimochodem, když se ještě vrátím k aktuální vrcholné schůzce aliančních představitelů, snižování výdajů na obranu si přeje jen necelá pětina Čechů. Ostatní by preferovali nárůst na průměr NATO nebo dokonce vyšší. Jsou to sice poznatky z vašeho dubnového šetření, ale mohlo se od té doby na tom něco významněji změnit?
6: Ne. My víme, že velká část veřejnosti ani jako fakticky neví, jaký je přesně ten průměr NATO, že je nad ty 2% HDP, že zároveň je to nějaká vlastně deklarace. Podívejte se, my nechceme být černý pasažér, ale zároveň my jsme nikdy nebyli nějaký velcí tady válečníci, nemáme to ani v žádném národním příběhu, teda když vynecháme husity, a to už je, panečku, pěkně dávno. A v tomhle ohledu ta společnost chce zachovávat status quo, prostě nic neměnit. A teď jak ta diskuze, která tady panuje, jak vlastně nic neměnit v momentě, kdy se všechno mění. A co teda znamená, že nic neměníme? Znamená to tak, to, že zůstáváme v těch výdajích na tom, na čem jsme byli, i když se ta situace mění. To si myslí jedna část populace. A druhá část říká, no my nic neměníme, ale ta situace se mění, takže děláme zhruba to, co je jako standardní, a tím vlastně zůstáváme jakoby na svém. A ty by zase třeba mírně nějakým způsobem zvyšovali výdaje na obranu. Jsou to věci, které jsou pro většinu lidí velmi obtížně představitelné abstraktní.
5: Rusko už v následujících měsících může podle polských médií zaútočit na Polsko. Švédský ostrov Gotland se připravuje na možnost vojenské invaze. Máte poznatky o tom, jak vnímají Češi hrozbu agrese ze strany Ruska vůči zemím NATO?
6: Vlastně začnu zase od toho, co už tady několikrát zaznělo. Vím, že jsem trochu jako kolovrátek, ale záleží na tom, jestli vůbec si myslíte, že jako je potřeba stát za Ukrajinou a jestli tohle považujete za důležité téma. Pokud to považujete za důležité téma, tak vnímáte, že Rusko může, že to je velká hrozba a že bychom s tím měli něco dělat, ale pokud to nepovažujete za důležité téma, a teď neříkám, že si myslíte, že prostě Putin je skvělý kámoš, to si skutečně skoro nikdo nemyslí, ale pokud si myslíte, že jsou jiná důležitá témata a jiné priority, tak potom jste trochu skeptičtí k tomu. Je to vlastně to, že když si myslím, že to není priorita, tak potom to není tak důležitý, pak teda to ohrožení vlastně nemůže být velké, protože kdybych si myslel, že ohrožení je velké a není to priorita, tak sám před sebou vlastně nejsem jako racionální, takže v tomhle s tom slova smyslu značná část z nás vlastně v důsledku uvažuje. A zároveň si nejsme jistí, jestli bychom měli jít třeba bránit pobaltské státy, respektive to si Polsko by šlo bránit něco přes 80% lidí, nebo ne fyzicky, jakože já bych šel, ale
5: jsou
6: pro. A u ale zároveň ty hrozby jsou, hodně se používá slovo hybridní, jo? Že prostě to bude nějaká provokace. My si nemůžeme představit nějakou asi frontální útok tak jako za druhé světové války. A zároveň na rozdíl od Finska, pobaltských států nebo třeba Polska, ta naše přímá historická zkušenost a to, co se vypráví v rodinách, je, to jsou prostě jiné příběhy.
5: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s ředitelem STEM Martinem Buchtíkem. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v červnu opět vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo něco přes 32% hlasů. Zaslouží se to komentář?
6: No, asi nějaký velký ne, je to prostě stabilní výsledek a myslím si, že kdybychom tady seděli před 4 rokama, jakože jsme tady spolu seděli, tak bychom asi říkali zhruba to samé.
5: Mezi opozičními stranami nejvýrazněji od voleb posiluje hnutí STAN. Čím si to vysvětlujete?
6: No, to je zajímavé. Těch důvodů je několik. Za prvé, rozpadem koalice Spolu vlastně část voličů hledá, koho by volila. Část voličů totiž nevolí pro někoho, ale proti někomu. Takže často volí hlavního vyzývatele. Viděli jsme to jak ve sněmovních volbách, tak to vidíme i třeba v prezidentských volbách, nejenom v České republice. A tady ti voliči vlastně hledají tu nejsilnější stranu nebo to nejsilnější uskupení. Zároveň pokud klesnete, dlouhodobě se držíte pod 5%, tak nejste ani tak přítomní v médiích, je to vidět na vašem stranickém rozpočtu jako v konečném důsledku a tak podobně, takže to je i to, že část voličů odchází a přemýšlí, koho by volila. A Starostové se nabízejí, oni jsou dlouhodobě stranou takzvané druhé volby, to znamená, že často o nich přemýšlím, že bych je šel volit, ale v případě voleb potom to vlastně spíš hodím někomu jinému, ne vždycky, ale značná část voličů takhle uvažuje. Čili zase ty volební modely v tuhle chvíli, 3 roky před volbami, je potřeba brát spíš jako měření nálad veřejnosti. Mimo jiné teda, protože víme celkem s jistotou, že politické strany to velmi bedlivě sledují, ostatně na seznamu mých přijatých hovorů vždycky po publikaci volebního modelu je dost rušno, ale určitě se tomu budou i přizpůsobovat, tak jak jsme viděli v minulých volbách. To znamená, že budou vznikat určité jako spojenectví nebo uskupení, tak aby ty hlasy takzvaně nepropadávaly, to znamená, co nejméně zůstalo pod 5%.
5: Spokojenost se sněmovní opozicí je teď celkově nízká. Proč?
6: No, protože jednak sněmovní opozici volilo méně lidí než tu vládu, ostatně proto je to z definice věci opozice. A zároveň lidé, kteří volili opozici, tak tam je jako zajímavá věc, že zatímco u témat ti voliči opozice se vlastně napříč tím, koho volí, vlastně tematicky shodnou, tak ale mnohem více mají svoje favority personálně. Zatímco u voličů vlády, zejména značná část voličů vlády podporuje jak Tomia Okamuru typicky, tak Andreje Babiše, byť Andrej Babiš je ten populárnější politik a silnější, ale u těch voličů opozice je to mnohem víc, jo, jestli to, že třeba mám rád Zdenka Hřiba, už vůbec neimplikuje, jestli budu mít rád pana Havla nebo nějak, třeba takhle.
5: Podle sněmovního modelu Medianu za květen by se motoristé se 3,5% do sněmovny nedostali. Vy jim teď v červnu přičítáte 5,3%. Mně se zdá, že to není malý rozptyl, ale je to dáno jenom statistickou chybou, nebo jak tomu rozumět?
6: U voličů motoristů a my od přímo motoristů za to dostáváme často jako nepěkné komentáře. Je to tak, že ti voliči nejsou nějaká stabilní skupina, je to různorodá základna, na rozdíl, jasně, hnutí ANO je úplně extrém, to má velmi stabilní základnu, ale i třeba ODS má velmi stabilní základnu voličů, tak jde hodně i o to, jaká je zrovna konkrétní situace, co ty představitelé motoristů říkají, jestli jsou zrovna, tak říkajíc, na koni nebo jsou v defenzivě. A jestli naměříte 5,3 nebo 3,5, tak už jasně je to nějaký rozdíl, hodně symbolický, je to kolem té hranice 5%, ale pro nás analyticky to není nějaký velký rozdíl. Znamená to, že ta voličská základna není příliš stabilní a že můžou dynamicky proměňovat ten svůj zisk. Znovu jsme 3 roky do voleb a je to spíš nějaký indikátor spokojenosti voličů.
5: A jak je na tom tedy s mírou důvěry současná vláda v tuto chvíli?
6: U současné vlády můžeme říct, že typicky Andrej Babiš má pevnou podporu jednoznačně svých voličů, ale i třeba voličů SPD. Do značné míry má docela solidní podporu Tomio Okamura. U Petra Macinky to tak moc jako už není, tam část voličů vlastně v některých ohledech o něm pochybuje, ale je to zároveň člověk, který je v té politice, v té vrcholné politice nejméně dlouho jednoznačně, takže to jsou věci, které se nedají příliš srovnávat. A taky Petr Macinka do, řekněme, voleb nechal za sebe nebo za motoristy častěji vystupovat Filipa Turka. Jo? Ten se teďkom, jak když vidíme, tak od začátku roku vlastně došlo k velký výměně uvnitř motoristů.
5: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se sociologem Martinem Buchtíkem, ředitelem Ústavu empirických výzkumů STEM. Děkuju a ať se vám daří, mějte se hezky, naschledanou.
6: Naslyšenou.
5: Teď už se blíží další zprávy. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc. Radiožurnál je 17:30. Krátké zprávy a Ondřej Látal.
4: Země Severoatlantické aliance posílí svoje letecké kapacity. Nakoupí až 10 průzkumných letounů Saab Global Eye. Rozšíří taky flotilu tankovacích a transportních letadel a pořídí až 5 průzkumných dronů Triton. Informoval o tom generální tajemník NATO Mark Rutte na úvod fóra obranného průmyslu při summitu NATO v Ankaře. Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Vládě má návrh umožnit zvyšovat některé výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Podle opozice tím ale rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti. Maďarská státní televize dnes přerušila vysílání zpravodajského kanálu kvůli reformě médií. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost státem provozovaných médií. Televize M1 teď vysílá pouze černou obrazovku s textem, ve kterém se omlouvá, že několik let divákům lhala. Maďarská média zároveň informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny.
2: Sport.
4: Ruští sportovci, včetně těch v týmových sportech, se můžou zapojit do kvalifikace pro olympijské hry v Los Angeles za 2 roky. Mezinárodní olympijský výbor totiž zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. MOV o tom informoval na webu. Tenista Jiří Lehečka dohrává na Wimbledonu 8finálový duel s Němcem Zverevem. Krátké informace o českých tenistech na londýnských kurtech má Jaroslav Plašil.
1: Jiří Lehečka prohrává 1-2 na sety a teď se snaží o srovnání za stavu 2-3 ve čtvrté sadě. Karolína Muchová se ujala vedení 3-2 v prvním setu v dueli s Osakovou, která jde teď podávat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřený Pražský okruh a kolony na D1 před Brnem. Pražský okruh směrem z D1 na letiště zůstává uzavřený u Jesenice. Na 78. kilometru vyšetřují tragickou srážku 3 kamionů. Uzavírka potrvá ještě několik hodin. Provoz kolabuje, s dlouhými kolonami počítejte v širokém okolí. Ucpané jsou kruhové objezdy u Modletic. Téměř se tak nedá najet mimo jiné směrem na Prahu kvůli stojícím kamionům, zejména z Říčan. Na D1 z Brna do Prahy zpomalíte před sjezdem na Benešov na 21. kilometru. K exitu 10 je to na desítky minut. Okruh se dá objíždět po jižní spojce. Silnice 101 je mezi Modleticemi a Jesenicí plná. V Brněnské na výjezdu z Prahy je nejprve ucpaný sjezd na Šeberov. Popojíždí se od Oby, následně je fronta od Průhonic až k ucpanému sjezdu na Říčany. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky čekejte silnější provoz. Zpomalíte na kilometru 182. Do zúžení v Brně počítejte s 20 minutami navíc v osobních autech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci bude zataženo až oblačno, zpočátku jen v severní polovině území, během noci lokálně i jinde s občasným deštěm anebo přehánkami, teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, je s vámi Vladimír Kroc.
5: Na Karlovarském festivalu dnes promítli kolumbijské drama 5 let a 4 měsíce, které je jedním z aspirantů na zisk hlavní ceny Křišťálový globus. Do dějiště festivalu se na radiožurnálu vrátíme zase za hodinu. Dobrý poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Tak to byly společně Marie a Lucie. Vůdkyně francouzských nacionalistických poslanců Marine Le Penová může kandidovat příští rok na prezidentku. Rozhodl o tom odvolací soud v Paříži, který politice zkrátil zákaz kandidovat do veřejných funkcí na 15 měsíců. Zároveň ale musí rok nosit elektronický náramek. Bude nebo nebude Le Penová bojovat o křeslo prezidentky? Věnovat se tomu budeme na Radiožurnálu za pár minut.

0: Pařížský odvolací soud zkrátil zákaz Marine Le Penové kandidovat do veřejných funkcí na 15 měsíců. Znamená to, že by se mohla příští rok ucházet o post prezidentky. Jinak ale soud vinu Marine Le Penové v kauze zneužití veřejných prostředků potvrdil. Vůdkyně francouzských nacionalistů tak bude muset kvůli podmínce rok nosit elektronický náramek. Za takových podmínek přitom politička už dřív kandidaturu odmítla. Detaily má z Paříže Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: S jakým trestem od pařížského odvolacího soudu Marine Le Penová odešla?
1: Trest má dvě zásadní roviny. Tou jednou je, že zákaz být zvolena do veřejné funkce soudkyně zkrátila na 15 měsíců a tím, že trest běží už od loňského března, kdy si Le Penová rozsudek poprvé vyslechla, by tak mohla politička v klidu kandidovat na prezidentku příští rok na jaře. Podstatné je, že Le Penová ale dostala i trest odnětí svobody na 3 roky, 2 roky sice podmíněně, ale 1 rok domácího vězení s elektronickým náramkem a krajně pravicová politička už dřív odmítla, že by se za takových podmínek účastnila volební kampaně a kromě toho musí Le Penová taky uhradit pokutu skoro 2,5 milionu korun.
0: Pokud se nepletu, vzala si přece jenom krátký čas na rozmyšlenou, znamená to tedy, že Le Penová opravdu kandidovat nebude?
1: Těžko říct, odvolací soud jí to dnes umožnil a rozhodnutí tak nechal na ní. Le Penová si vyslechla soudkyni s kamennou tváří. Po přečtení rozsudku se zvedla, odjela od soudu v centru Paříže do sídla strany Národní sdružení. Pronásledovali davy reportérů, ale Le Penová nic neřekla a uvedla, že se poprvé vyjádří až dnes večer v 8 hodin v televizním rozhovoru. Le Penová už předtím říkala, že by se tedy nemohla svobodně účastnit kampaně, že by musela o každou návštěvu mít týdenku zvoliči žádat soudce o povolení a že by tak zkrátka nemohla dělat tu kampaň naplno. V uplynulých měsících taky otevřeně podporovala svého nástupce, šéfa strany Národní sdružení Jordana Bardelu a podle průzkumu francouzských médií, třeba deníku Le Figaro, by to právě mohlo být Bardela, který by měl ještě větší šanci stát se prezidentem než Le Penová.
0: Z Paříže Marcel Faltis, děkujeme, naschledanou.
1: Díky, hezký den.

0: Máme 3:15 posloucháte odpolední radiožurnál. Egypťané se pokusí jako první reprezentace na letošní mistrovství světa ve fotbale porazit Argentinu a překazit jí tak už v 8. finále sen obhájit titul světových šampionů. Spolehat budou na kapitána Mohameda Salaha. Co na adresu největší hvězdy Afričanů řekl trenér podvečerního soupeře, to vám Lionel Scaloni poví sám už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Další africký soupeř stojí Argentině v cestě za obhajobou titulu mistrů světa ve fotbale. Na šampionátu, který pořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, je po nečekaně dramatickém 16. finále s Kapverdami čeká v 8. finále turnaje Egypt.
1: Egypt je skvělý tým.
2: Ví Lionel Scaloni, trenér, který Argentinu dovedl k titulu mistrů světa v roce 2022.
1: Kromě toho, že Egypt reprezentují fotbalisté hrající v nejlepších soutěžích, mají trenéra, který s nimi pracuje dlouhodobě. Hossam Hassan dal Egyptu tvář. Hrají dobře.
2: Chválí trenér Argentiny Lionel Scaloni před vzájemným zápasem soupeře, který na fotbalovém turnaji v Severní Americe a Mexiku zatím vyhrál jedno jediné utkání v základní hrací době.
3: Fotbalisté Nového Zélandu podlehli Egypťanům 1-3, i přestože vedli. V prvním poločase se prosadil Sermon, nicméně Egypťané otočili skóre díky brankám Zika, Salaha a Trezegueta.
4: Plays the 1-2, gets it back, and Mo Salah scores for Egypt!
2: Co je Lionel Messi pro Argentinu, tak to je Mohamed Salah pro Egypt. Messiho mají jihoameričtí fanoušci za boha. Salah je v Severní Africe přirovnávaný k faraonovi. Dobře si je kvalit egyptského kapitána vědomý trenér Argentiny, Lionel Scaloni.
1: Salah je úžasný fotbalista, bude čest proti němu hrát. Nebude to poprvé, co budeme čelit tak hvězdnému a slavnému jménu. Salah je skvělý, to jo, víme o něm, ale my se připravili na celý tým.
5: I my jsme na všechny hráče Argentiny připravení, nejenom na Messiho. Máme před sebou náročný úkol. Reprezentujeme celý národ, celý Egypt a i arabský svět. I naši fanoušci od nás mají velká očekávání.
2: Doplnil Scaloniho Hossam Hassan, trenér Egypta. V osmi finále Afričané vyzvou momentálně nejlepší reprezentaci světa s jedním z nejlepších fotbalistů historie. Zápas Egypt-Argentina je na programu v 18 hodin a my vám z něj nabídneme přímý přenos, který naladíte na stránkách Můj rozhlas.cz. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: giocare.
1: Největší práskač skateu jsou řidiči.
0: A do dna.
2: Ty jsi nabural geniálního.
0: Tu si kamaráde zacvakáš a na kočírování můžeš zapomenout.
3: Filmová retrosérie Volha.
4: Jo, nechaj řídit a mě kvůli pár plechům šouknou se.
3: Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
5: Je 18 hodin. Poslechněte si hlavní zprávy.
6: V turecké Ankaře neformální večeří začíná summit NATO. Jedná se o společné obraně a investicích.
7: Potřebujeme transatlantickou revoluci v obranném průmyslu. Hučení výrobních strojů se musí proměnit v řev.
6: Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro aerolinky a větší ochranu zákazníků. Změny ovlivní třeba poplatky za výběr místa v letadle.
8: Už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
6: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací na hry v Los Angeles, rozhodl o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po nehodě zůstává uzavřený pražský okruh u Jesenice směrem na letiště. A zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Je úterý 7. července. Dobrý den u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látal.
9: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Státy NATO budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. To je skoro dvakrát víc než v loňském roce. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde se koná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Jednají o posilování evropské obrany.
10: Rutte také vyzval k transatlantické revoluci v obranném průmyslu. Zbrojovky by podle něho při svých investicích měly více riskovat, protože je nutné přeměnit poptávku ve skutečné obranné schopnosti. Firmy v oblasti obranného průmyslu už na summitu v Ankaře podepsaly kontrakty za desítky miliard dolarů, prohlásil Rutte. Večer se lídři států NATO sejdou v prezidentském paláci k neformální večeři, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Mezi nimiž trvá napětí a jejich delegace v Ankaře nekomunikují. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Poslanci se znovu zabývají změnami rozpočtových pravidel. Novelu vrátili do sněmovny s výhradami senátoři. Sleduje to reportér Vojtěch Tomášek.
11: Podle rozpočtové novely by se do limitu schodku státního rozpočtu nepočítaly třeba dopravní stavby. Opozice varuje, že to bude znamenat nekontrolované zadlužování země. Mluvil o tom třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
12: Často já tady slyším od vládních zástupců argument. My musíme hlavně podpořit růst a z těch dluhů vyrosteme. Já doufám, že vyrostete někdy z těchto řečí.
11: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opakovaně upozorňovala, že situaci způsobila minulá vláda, když Evropské unii slíbila pro příští rok schodek 150 miliard korun, který je podle ní nereálný a znamenal by razantní škrty.
13: Fialova vláda, která mimochodem Česko zadlužila nejvíce ze všech vlád v jeho historii, nám totiž jako svým nástupcům přichystala doslova minové pole.
11: Koalice je tak připravená senát přehlasovat. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
6: Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě. Skončil tam v souvislosti s obviněním z korupce. Ludvíkovi mimo jiné vadilo, že mu obvodní soud těsně před uplynutím maximální délky vazby zabavil cestovní pas. Podle ústavního soudu tím ale justice zákon neobešla.
14: Soudy rozhodovaly déle než rok od vzetí do vazby, ale nikoliv déle než rok od té doby, co byl ve vazbě. On byl ve vazbě jenom 11 měsíců.
15: Objasňuje ústavní soudkyně Veronika Křesťanová. Miloslav Ludvík tvrdí, že soud neřešil všechny jeho argumenty.
16: Já jsem byl ve vazbě podle vyjádření policie, protože jsem nevypovídal. Právo nevypovídat je vaše základní ústavní právo. K této problematice se ústavní soud vůbec nevyjádřil.
15: Kvůli tomu zvažuje, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Obvinění z přijímání úplatků dlouhodobě odmítá. Alena Hysová, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
17: Víme, co se děje u vás.
6: Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou taky muset zajistit, aby děti do 14

0: 6 let mohli zdarma sedět vedle rodičů.
1: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlepy ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě spožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z Hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
2: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
1: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Zpravodajský kanál maďarské státní televize přerušil vysílání. Podle vedení to souvisí se změnami, které mají zajistit nezávislost a nestrannost. Premiér Péter Maďar to označil za zastavení propagandy. Nový šéf vlády opakovaně sliboval očištění maďarských státních médií od vlivu svého předchůdce Viktora Orbána.
3: Znělku televize M1 vystřídala černá obrazovka s textem, ve kterém se omlouvá za roky lží. Stanice je v Maďarsku hlavním zpravodajským kanálem veřejnoprávních médií a patří do skupiny MTVA. Tu premiér Péter Maďar ještě před svým zvolením opakovaně označoval za propagandistický aparát Viktora Orbána. Odmlčelo se také rádio Košút, kam bývalý premiér pravidelně chodil poskytovat rozhovory. Vysílání nahradila vážná hudba bez zpráv. Fungování veřejnoprávních médií upravila bývalá Orbánova vláda speciální legislativou, kterou kritizovala mimo jiné Evropská unie. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová se může příští rok ucházet o prezidentský post. Umožňuje jí to rozhodnutí pařížského odvolacího soudu, který zkrátil zákaz kandidovat do veřejných funkcí na 15 měsíců. Zároveň ale za zpronevěru uložil rok domácího vězení s povinností nosit elektronický náramek.
4: Marine Le Penová verdikt zatím nekomentovala. Její advokát Rodolf Bosselu rozsudek označil za dobrý začátek. Tím, že 15-měsíční zákaz kandidovat soud počítá od loňského jara, kdy si Le Penová zákaz poprvé vyslechla, se političce otevřela možnost kandidovat příští rok na prezidentku. Kampaň by jí ale stížil elektronický náramek, kdyby musela soudce žádat o povolení pokaždé, kdyby chtěla vyjít z domu. Za takových podmínek Le Penová už dřív kandidaturu několikrát odmítla. Místo ní by mohl kandidovat šéf strany Jordan Bardella. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Karlovarský festival chce propojit spisovatele s filmovými producenty. Otevírá proto projekt nazvaný Book to Screen. Mezinárodní porota vybrala 8 titulů, které by se mohly stát základem filmového scénáře. Je mezi nimi i kniha Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven.
5: No, ona už ta nabídka padla, to není poprvé, co se tím zabýváme, ale zatím se nic konkrétního nestalo, tak uvidíme, třeba to dopadne teď.
6: Podle autora Patrika Bangy by jeho autobiografická kniha mohla zaujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
5: Je to ukázka toho, jak se dostat nějakého zmaru, proto se ta cesta jmenuje Skutečná cesta ven, protože já tam vlastně popisuju, jak jsme prožívali 90. v romské komunitě, jak to vlastně vypadalo jinak, odlišně než u majority.
6: Nová platforma vznikla v těsné spolupráci s prestižním frankfurtským knižním veletrhem. Cílem organizátorů je vytvořit z Karlových Varů hlavní středoevropský trh s filmovými právy. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Sport. Ruští sportovci, včetně týmu, se můžou zapojit do kvalifikací na letní hry v Los Angeles za 2 roky. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor, který předběžně zrušil suspendaci ruského výboru. Fotbalisté Argentiny a Egypta hrají 8. finále mistrovství světa. Duel sleduje Lukáš Michalík.
8: V 7. minutě je skóre nerozhodné 0-0. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
7: Ve 22 hodin českého času začne poslední 8. finále mezi Kolumbií a Švýcarskem. Tenista Jiří Lehečka hraje v 8. finále Wimbledonu s Němcem Zverevem. Karolína Muchová bojuje ve 4. finále proti Japonce Osakové. V Londýně je Jaroslav Plašil.
9: Jiří Lehečka teď odvrací matchball, pomohl si ranou z podání, takže 5-6 Jiří Lehečka snížil. Ale stále ještě 2 matchboly proti českému hráči. Teď tedy Alexandr druhý matchball bude mít k dispozici a bude servírovat, takže výhodnější pozice. 2-1 na sety vede Alexandr Zverev, teď 6-5 v tiebreaku. Mezitím Karolína Muchová vyhrála také v tiebreaku nad Naomi Osakovou první sadu, takže se ujímá vedení 1-0 na sety. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat, jak dopadne utkání Němce Zvereva a Jiřího Lehečky. Lehečka teď odvrací další matchball. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Uzavřený Pražský okruh a kolony na D1 před Modleticemi. Pražský okruh je od dálnice D1 uzavřený po nehodě u Jesenice. Sjezdy z dálnice jsou nejen uzavřené, ale ten směrem z Brna i zcela zablokovaný. Stojí tam kamiony a nedá se tak najet na D1 směrem z Říčan. Ucpané jsou také kruhové objezdy u Modletic a i v Šechrom na exitu 15. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady se popojíždí z 26. kilometru. Nesouvislá kolona pokračuje na 11. kilometr, je to kvůli uzavřenému okruhu, a to na desítky minut. A v Brněnské na výjezdu z Prahy je silný provoz a kolona za sjezdem na Chodov ze 4. kilometru. V koloně se jede až k ucpanému sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
12: Jaké pozice se chystá na aliančním summitu obhajovat česká vládní delegace a do jaké míry ve shodě s prezidentem? Jak významný posun představují unijní legislativní změny, které rozšiřují práva cestujících v letecké dopravě? A co může dnešní výrok odvolacího soudu znamenat pro prezidentské ambice vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penové? Recepcí a neformální večeří pro hlavy států a vlád začíná v turecké Ankaře dvoudenní summit NATO. Zaměří se především na posilování obrany schopnosti aliance a navyšování výdajů na obranu. Česko bylo loni jednou ze tří členských zemí, které nesplnily závazek výdajů ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš před dnešním odletem do Ankary uvedl, že vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
13: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
12: Do Ankary odletěl i prezident Petr Pavel přes původní nesouhlas vlády a na základě předběžného opatření ústavního soudu. Zítra se zapojí i do hlavního jednání Severoatlantické rady a oproti původnímu plánu vlády se zúčastní dnešní státnické večeře. Ještě předtím na briefingu mimo jiné ocenil příslib ministra zahraničí Petra Macinky, že Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy, v jejímž rámci spojenecké země financují americké vojenské vybavení pro Ukrajinu.
14: Pokud vláda vyjádřila odhodlání se do toho mechanismu zapojit a vložit do něho nějaké peníze, tak to považuji za velice pozitivní. Protože všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby ten okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí a ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec. Česká republika už byla jednou z mála, která se k tomuto procesu vůbec nepřihlásila. Pokud to tady teď proběhne, tak to určitě je pozitivní signál.
12: Prezident dnes na okraj summitu vystoupil na akci Mnichovské bezpečnostní konference, kde vyzval k posilování výdajů na obranu, absolvoval několik krátkých schůzek s některými státníky a na recepci před neformální večeří chce s premiérem Babišem mluvit o svém dalším programu. Zdravím profesora Ladislava Cabadu, politologa a proděkana Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den.
15: Dobrý den vám přeji.
12: Vládní plán s účastí prezidenta na úvodní večeři nepočítal. Může být pro vládní delegaci pozvání pro Petra Pavla od tureckého prezidenta poněkud prekérní situace?
15: Já si to nemyslím. V zásadě lze předpokládat, že Andrej Babiš a Petr Pavel nebudou sedět u jednoho stolu. Ten diplomatický protokol v tomhle ohledu je poměrně jasný. Petr Pavel má pozvání tureckého prezidenta, který bez pochyby tuší, jaké kolize tady máme v posledních měsících mezi vládou a prezidentem. Čili v tomhle ohledu si nemyslím, že by mělo dojít k nějakým fopa nebo k nějakým nepřiměřenostem.
12: Premiér přislíbil, že příští rok by mělo Česko dosáhnout 2% HDP pro výdaje na obranu. Jak víme, loni byla Česká republika jednou ze tří členských zemí, které závazku nedostály, a nestane se to pravděpodobně ani letos. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib za to dnes vládu ve sněmovně ostře kritizoval a vyzýval ke svolání mimořádné schůze. Změnilo by něco?
15: Já myslím, že vidíme velmi dobře, že ta vládní většina v poslanecké sněmovně je v tuhle chvíli velmi konzistentní. Nevidíme žádné výraznější dizidence jednotlivých poslanců nebo dokonce skupin poslanců. V tomhle ohledu si myslím, že mimořádná schůze samozřejmě je prostorem vyjádřit nespokojenost a k tomu opozice určitě takovou možnost může využít a je to její právo. Nicméně nemyslím si, že to cokoliv změní na tom postupu, který vláda do této chvíle deklarovala nebo který deklarovala dnes a který chystá na ty příští období.
12: Cílem aliance je ovšem směřovat ke 3,5% HDP na obranné výdaje a 0,5% na související infrastrukturu. Jak se k tomuto závazku z Hágu staví česká vláda?
15: Tak my jsme v podstatě čekali na nějaké vyjádření vlády. Myslím si, že velmi smutné, že v podstatě několik měsíců se tady řešily spíše otázky, kdo bude na tom summitu zastoupen, než ty věcné záležitosti, čili co vlastně je programem České republiky, jaký je postoj. Dneska jsme slyšeli, že vláda v podstatě začíná přislibovat, že se bude chovat tak, aby dostala těm závazkům. Nicméně tady je potřeba jednoznačně říci, že pokud přislíbí, že někdy v roce 2035 bude Česká republika plnit třeba 0,5% HDP na přímé obranné výdaje, tak je to za horizontem existence této vlády a je to příslib, který v podstatě vůbec nebolí.
12: No a tu pozici nepochybňují hlasy z kruhu vládní koalice, které se vymezují vůči právě zmíněným závazkům z Hágu a k té části vládního mandátu pro summit, která se týká další pomoci pro Ukrajinu?
15: Tak já si myslím, že to není jenom tahle záležitost. V minulém týdnu se konalo setkání předsedů parlamentu nebo některých parlamentních komor zemí NATO, kde Tomio Okamura jako předseda poslanecké sněmovny a současně hnutí SPD jako vládní strany deklaroval, že je mu bližší to číslo 1,5, které by neplnilo ten závazek. A myslím si, že v tomhle ohledu vidíme určitou nekonzistenci uvnitř vlády a je velká otázka, co vlastně platí, jestli to, co dneska předhodle řekl premiér nebo ministr zahraničních věcí, anebo to, co někde říká třetí člen té koalice, a to je Tomio Okamura a jeho hnutí.
12: Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Prezident Petr Pavel to označil za pozitivní. Je toto dnešní vyjádření ministra zahraničí Macinky překvapivé?
15: Opět říkám, že by bylo daleko lepší, kdybychom tohle slyšeli v posledních měsících a ne v podstatě v ten den, kdy začíná ten summit těsně před odletem na nějaké rychlé tiskové konferenci před odletem. Ale samozřejmě, pokud tento příslib bude skutečně naplněn, tak je to změna v tom postoji, který vláda do této chvíle deklarovala. A i za mne, myslím, změna pozitivní, protože naznačuje, že si vláda uvědomuje, jak významná záležitost je, aby Ukrajina udržela své pozice, aby měla vybavení pro obranu svých pozic a že to v podstatě je služba i těm dalším evropským zemím, protože zadržuje tu ruskou agresi směrem na západ.
12: V Ankaře by se měl projednávat také návrh na poskytnutí 70 miliard eur Ukrajině letos a nejméně stejné částky příští rok. Premiér Babiš k tomu už dřív řekl, že Česko nebude záměr blokovat, ale nebude se na pomoci podílet. Mohla by i tady vláda ještě postoj přehodnotit?
15: Myslím si, že ho přehodnotit nechce. Myslím si, že je viditelné a v podstatě od samého počátku, že možná pod tlakem Tomia Okamury, ale možná je to skutečně postoj všech partnerských stran v té vládní koalici. Je to takový ten typický závazek, ano, my nebudeme proti, ale současně od nás nic nechtějte. Myslím si, že to je pozice, která je samozřejmě krátkozraká, nicméně dobře vystihuje tu orientaci těch vládních stran v podstatě do vnitřní politiky a zejména do komunikace s jejich voliči, s nimiž vytváří symbiozu v tom, že pomáhat mají ti druzí a my se máme spíše vést.
12: Prezident Petr Pavel řekl, že znovu navrhne obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů kvůli koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky. Myslíte si, že se teď po Ankaře třeba ta situace nějakým způsobem uklidní?
15: Bylo by to samozřejmě záhodno. To, co si myslím já, je v podstatě nepodstatné. Myslím si, že důležité je, co si myslí Andrej Babiš. Já myslím, že on je klíčový partner prezidenta. A je otázka, jestli v sobě má skutečně jaksi sílu, řekněme touhu, nějakou tendenci spíše ty příkopy zakopávat. Ale samozřejmě dneska jsme viděli tu tiskovou konferenci a i v těch posledních dnech je možné vidět, že Andrej Babiš spíše přebírá retoriku Petra Macinky, než by tady směřoval on jako hlavní představitel vlády k nějaké spolupráci s Pražským hradem a s prezidentem.
12: Politolog profesor Ladislav Cabada, prorektor Metropolitní univerzity Praha. Děkuju, nashledanou.
15: Já děkuji za pozvání, nashledanou.
12: Evropský parlament dnes přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. Schválená pravidla také zahrnují právo vzít si na palubu bezplatně jednu osobní věc, jako je malá taška nebo batoh. Letecké společnosti budou muset také už na začátku rezervačního procesu zobrazovat cenu letenky, včetně příručních zavazadel. Cestujícím, kteří se rozhodnou cestovat bez příručního zavazadla, mohou letecké společnosti nabídnout levnější letenky. Naším hostem je Martin Pitron, koordinátor služby Vaše stížnosti CZ ve společnosti D-Test. Dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: Jak důležitá je to změna pro cestující a co všechno se mění?
16: Tak mnoho cestujících tyto změny pozná, tudíž je lze považovat za důležité. Mění se mnoho práv a povinností, jak už zaznělo, a ty změny by měly zajistit a nějak zlepšit pozici cestujících. Letecké společnosti by nově měly přidělovat místa k sezení takovým způsobem, aby nedocházelo například k rozdělování rodin s dětmi. Zároveň pokud cestujeme s dítětem do 14 let, tak budeme mít nárok na sousední sedadlo bez příplatku. Rozšiřují se rovněž práva pro osoby se zdravotním postižením a mimo jiné, co například v současnosti relativně často trápilo spotřebitele, tak aerolinky zároveň nebudou moci požadovat používání aplikace jen pro získání palubní vstupenky a zároveň budou muset právě každému umožnit vzít si na palubu jednu osobní věc, kterou může být právě nějaké malé zavazadlo, třeba nějaká taška či malý batoh.
12: No a výše kompenzací za zpožděné nebo zrušené lety se nemění?
16: Co se týká toho zvýšení kompenzace, tak to nebylo schváleno, takže tato kompenzace zůstává neměnná a to ve výši 250 až 600 euro v závislosti na délce letu jako dosud.
12: A budou teď ceny letenek transparentnější?
16: Měly by být, protože v zájmu té lepší transparentnosti a srovnatelnosti cen prosadili poslanci, nebo respektive europoslanci také to, aby nejen letecké společnosti, ale také zprostředkovatelé, vyhledávací portály a tak dále, vždy už na začátku toho rezervačního procesu zobrazovali cenu letenek, včetně příručních zavazadel, což se dosud bohužel nedělo. Cestujícím, kteří se rozhodnou cestovat bez těch příručních zavazadel, mohou ty letecké společnosti nabídnout levnější letenky, jak už jste říkal. Nicméně nebude to jejich povinností, takže uvidíme, jak se k tomu budou stavět.
12: No a nemůže to způsobit zdražení cen letenek?
16: Určitě může, nicméně to otázka na ty letecké dopravce a na jejich cenotvorbu. To rozšíření povinností těch společností mohou kompenzovat právě tím zvýšením cen. Nicméně ta pravidla budou pro všechny společnosti stejná, tak záleží na nějakém tom konkurenčním boji, který může udržet ty ceny na podobných hodnotách jako dodnes.
12: A co konkrétně ona nová pravidla přináší lidem se zdravotním postižením, jak jste se o tom stručně zmínil?
16: Tak v případě osob se zdravotním postižením a omezenou schopností pohybu a orientace bude mít doprovod právo na sousední sedadlo bez příplatku. To bude vlastně podobné jako u těch dětí do 14 let. Zároveň tyto osoby se zdravotním postižením budou mít právo na odškodnění v případě, že kvůli nedostatečné pomoci personálu nestihnou svůj let, což se bohužel také občas stane.
12: Jak složité bude všechno tato opatření vymáhat?
16: Tak to vymáhání by opět mělo být zjednodušené pro ty cestující. Bylo vlastně schváleno i nějaké zjednodušení těch procesů. Například u nějakých zrušených a zpožděných letů by některé kompenzace měly být vypláceny automaticky, u jiných se třeba prodloužily doby. Na podání žádosti o náhradu škody budou mít cestující 9 měsíců a letecké společnosti budou mít pouhých 30 dnů na to vyplacení či odůvodnění, proč tak neučinili, takže máme za to, že to vymáhání se zlepší.
12: A kdyby opatření mohlo vstoupit v platnost?
16: Co se týká těchto nových pravidel, tak ty vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení v úředním věstníku Evropské unie. Od tohoto okamžiku budou mít členské státy jeden rok na přípravu a zavedení konkrétních pravidel. Zároveň tato pravidla musí do začátku srpna přijmout i Rada Evropské unie, takže se domnívám, že by ty změny mohly cestující pocítit relativně brzy.
12: Martin Pitron, koordinátor služby Vaše stížnosti CZ ve společnosti D-Test. Děkuju, nashledanou.
16: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
12: Francouzský odvolací soud dnes vynesl verdikt, podle něhož je vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová vina ze zneužití veřejných prostředků, protože platila zaměstnance své strany Národní sdružení z prostředků na financování asistentů v Evropském parlamentu. Soud zakázal Le Penové po dobu 45 měsíců vykonávat veřejnou funkci, 130 měsíců podmíněně. Uložili taky pokutu 100 000 eur a 3 roky vězení, z toho jeden rok s elektronickým náramkem a 2 roky podmíněně. Le Penová by se tak příští rok mohla zúčastnit prezidentských voleb sama, ale už dřív řekla, že s elektronickým náramkem to pro ní nepřipadá v úvahu. Dnes večer by měla v televizi promluvit o své politické budoucnosti. Oslovili jsme politického komentátora, bývalého velvyslance ve Francii, Petra Janišku. Dobrý den.
17: Dobrý den, dobrý večer.
12: Čeho se Le Penová podle soudu dopustila?
17: No, Le Penová se dopustila v podstatě dvou věcí. Jednak, že evidentně organizovala a byla inspirátorkou celého toho systému, kdy její strana vlastně vypumpovávala, zneužívala peníze Evropského parlamentu dohromady skoro 3 miliony eur a platila své pracovníky pod rouškou, že to jsou asistenti europoslanců. A zároveň sama měla několik takových asistentů, které tímto způsobem platila.
12: Co soudní výrok znamená pro případnou kandidaturu Le Penové v příštích prezidentských volbách, pokud tedy dosud vylučovala, že by vedla volební kampaň, jak řekla, s vězeňským náramkem?
17: Tak to rozhodnutí je velmi zajímavé a je to teda rozhodně mírnější trest, než dostala v té první instanci, to je třeba říct. Znamená to tím, že ona dostala nevolitelnost 45 měsíců a z toho jenom 15 měsíců nepodmíněně, čili natvrdo, a protože to běží už, to bylo aplikováno tenkrát od prvního dne toho prvního soudu, tak to znamená, že ona si to už dneska odpikala, čili ona už je volitelná. To je ten základní message toho dnešního trestu. To znamená, že ona může, protože podle toho původního trestu to znamenalo, že několik let vůbec nemůže kandidovat. Proč to ten soud udělal? Já myslím, že ten soud bral samozřejmě v úvahu spoustu věcí a ta nejdůležitější asi taková, že odvolací soud, to jsou tři soudci a oni nemohli nést zodpovědnost za to, že by svým rozhodnutím předem určili víceméně výsledek prezidentských voleb. A protože Le Penová je výrazná kandidátka a její strana dneska má vlastně největší podporu v té zemi, tak ti soudci udělali trošku takovéhle jako chytrá horákyně rozhodnutí. Vy jste se ptal na ten náramek. Tak ten náramek ona by měla teďka nosit rok, to je elektronický náramek, jestli se nemýlím, tak na kotníku. Marine Le Penová, jak jste říkal správně, několikrát prohlásila, že v takovém situaci by nekandidovala, ale je možné, o tom už se dneska spekuluje, že soudce jí ten trest sníží na polovinu. To je od roku 2023 ve Francii, 2023, pardon, ve Francii je možnost, a dělá se to velmi často, že se ty tresty zredukují na polovinu. Což by znamenalo, že ona by ho nosila jenom teďka 6 měsíců, jsme v červenci, 7 a 6 je 13, to znamená, že od ledna by ho neměla. Ale samozřejmě tohle je spekulace a nikdo neví, co ten soudce udělá. Na druhou stranu, pokud by jí to neskrátil, ten trest, tak ona by mohla samozřejmě kandidovat, ale dovedete si představit kandidátku na tak jaksi významný post, jako je prezident státu s náramkem. Navíc to nejde o tom, že by ten náramek měla, ale ona by se musela hlásit, měla by omezený pohyb, já nevím, na víkend by ji nepustili z Paříže a tak dále a tak dále. Takže to by bylo velmi, velmi pro ní komplikované. Takže dneska večer v těch 8 hodin uslyší Francouzi od ní, protože už má rezervovaný čas na té hlavní televizní stanici, jestli se rozhodne kandidovat nebo ne. To bude úplně základní informace.
12: A vy si tady netroufáte odhadovat, co národ tedy v televizním prohlášení od Le Penové uslyší?
17: To si skutečně netroufnu, to si dneska nemůže troufnout vůbec nikdo. Takhle, ti soudci jí vlastně vyšli vstříc. já bych řekl, tak laicky, já nejsem právník, ale když to celý tady o tom přemýšlím a čtu, tak vyšli vstříc tak, jak to bylo možné, protože aby jí ten trest zrušili, to nebylo možné, protože ona se evidentně dopustila těch věcí a je samozřejmě otázka, kterou si taky Francouzi kladou, jestli je vůbec možné, nebo jak by to bylo, že by se prezidentem stal někdo, kdo byl zároveň zcela regulérně odsouzen za zneužívání veřejných prostředků. To je vlastně jako protimluv. Takže já myslím, že ona teďka má velmi těžkou hlavu. Samozřejmě je to její poslední životní šance. Když do toho půjde, tak se jí to možná podaří. Pokud teď do toho nepůjde, tak její kariéra skončila.
12: A dali se odpovědět, znamenalo... ano?
17: Povídejte.
12: Ne, ještě jsem se chtěl doptat, ano. Co by, nebo s jakými vylítkami by šel do prezidentských voleb předseda jeho národního sdružení Jordan Bardella, jestli můžeme říci v půl minutě.
17: Jordan Bardella má zatím v průzkumech stejnou podporu jako ona, to znamená má těch svých tu jednu třetinu voličů stabilních. Je otázka, aby byl zvolen, tak by musel samozřejmě na svou stranu získat jako velkou část centristického voličstva. A to není tak úplně jisté, že by dostal, protože je to mladíček, je mu 30, nikdy nic neřídil, nikdy byl akorát teda europoslancem a bez jakékoliv takovéhle zkušenosti jít do toho je skoro nemyslitelné.
12: Říká politický komentátor Petr Janeška, bývalý velvyslanec ve Francii. Děkuju, nashledanou.
17: Děkuju za pozvání a hezký večer.
0: Radiožurnál Půl sedmé. Vysíláme zprávy. Státy NATO budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. Je to skoro dvakrát víc než v loňském roce. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde se koná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Jednají o posilování evropské obrany. Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000, způsobená škoda je několik set milionů korun. Izrael a Libanon budou příští týden v Římě pokračovat v mírových jednáních. S odkazem na mluvčí italského ministerstva zahraničí o tom dnes informovala agentura AFP. Půjde už o 6. kolo jednání mezi oběma znepřátelenými zeměmi, které mezi sebou neudržují diplomatické vztahy. Sport. Fotbalisté Argentiny a Egypta bojují v osmifinále mistrovství světa. Stav a čas zná Lukáš Michalík.
8: 30. minuta Argentina-Egypt 0-1. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Ve 22 hodin českého času začne poslední osmifinále světového šampionátu mezi Švýcarskem a Kolumbií. Tenista Jiří Lehečka vypadl z Wimbledonu v osmifinále s Němcem Zverevem, prohrál 1-3 na sety. Karolína Muchová hraje ve čtvrtfinále proti Japonce Osakové, je u toho Jaroslav Plaši.
18: Karolína Muchová, připomínám, vyhrála první set v tiebreaku, v tom druhém teď jde servírovat za stavu 2-3. Něco jí padlo do oka, takže si teď vyžádala kapky a už je to snad v pořádku, takže česká hráčka může servírovat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřený Pražský okruh a nehoda na D2 v Brně. Pražský okruh je ve směru z D1 na letiště, nadále uzavřený po srážce 3 kamionů u Jesenice. Policie dopravu odklání už ve sjezdech z dálnice D1. Důsledky jsou stále v širokém okolí. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady z 25. a 5. kilometru se popojíždí nesouvisle až na 11. kilometr, je to na desítky minut. Navíc kvůli zcela zablokovanému sjezdu se nedá na dálnici najíždět od Říčan. Samotný okruh jde o po jižní spojce. V Brněnské na výjezdu z Prahy se zpomaluje na 5. kilometru, před průhonicemi dlouhá fronta pokračuje až k exitu 15. Všechromy, tam jsou ucpané kruhové objezdy. Rušno je kvůli okruhu i na příjezdech do Jesenice nebo Světic, zejména směrem z Říčan. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy se na prvním kilometru srazil kamion a osobní auto. Je to v koloně před dálnicí D1, zdržení 10 minut. A v Praze na Nuselském mostě směrem na Pankrác před sjezdem ke kongresovému centru stojí auto, blokuje pravý pruh a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
0: Zítra má být polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách většinou kolem 15. To byly zprávy. Posloucháte Radiožurnál, který teď vysílá z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Je s vámi Martin Balucha.
19: A my vás zdravíme, milí posluchači a milí diváci z Karlovarského filmového festivalu. Vysíláme živě z našeho Airstreamu, to znamená ze stříbrného vysílacího vozu, který parkuje přímo tady na Sadové kolonádě. A už za chvilku si budeme povídat o jednom z prvních velkých skandálů Hollywoodu, který změnil dějiny filmového průmyslu. A dozvíte se taky, kdo byl Fedy Arbuckle a kdo byl slavnější, který byl slavnější než nakonec Charlie Chaplin. Ale to až za chvilku.
11: Filmžurnál. Vše, co potřebujete vědět o světě filmu.

0: Tady Radiožurnál ve čtyřdílné podvečerní rubrice Vysílané z Karlových Varů budeme probírat velké soudní a taky právní kauzy, které formovaly filmový průmysl. A dnes se podíváme na případ známého herce, obviněného ze závažných zločinů v osobním životě. Herec Roscoe Fady Arbuckle byl obviněný z vraždy, zabití a taky znásilnění. A když ho soud zprostil viny, tak úplně mu to zničilo kariéru. Šlo to v roce 1921 o první případ svého druhu, který dopomohl vzniku cenzury v Hollywoodu. A o této kauze už si budeme povídat s Pavlem Sladkým, naším filmovým kritikem Radiožurnálu. Hezký večer, Pavle.
1: Hezký večer.
0: Tak mohl bys nám říct, kdo to byl Roscoe Fady Arbuckle?
1: Fady Arbuckle byla velká hvězda raného Hollywoodu. Byl to ve své době vlastně slavnější komik a herec třeba než Charlie Chaplin nebo Buster Keaton, kteří v podstatě začínali ve skečích a groteskách společně s ním. O Fady Arbucklovi se někdy říká, že to je vynálezce šlehačkové dortové bitvy v grotesce, což je věc, bez kterého si tuhle etapu Hollywoodu dneska už skoro nedokážeme představit. Zároveň to byl jeden z nejlépe vydělávajících herců své doby u studia Paramount. To byl první herec, který měl smlouvu na $1 000 000 ročně. To do té doby nikdo na takovouhle částku v těch studiových závazcích nedosáhl. A Fady Arbuckle taky předváděl některé triky, které potom si komici mezi sebou vyměňovali, takže něco, co dneska považujeme za trademark Charlieho Chaplina ve Zlatém opojení, kde si hraje s rohlíky, anebo když na něj spadne dům a on přežije jenom díky tomu, že stojí zrovna tam, kde ve štítě je okno, tak to dneska považujeme za typickou věc pro Bustera Keatona, ale mnohem dřív to ve filmu předvedl Fady Arbuckle, čili velká hvězda Hollywoodu a té němé éry. To byl on a tu přezdívku Fady získal, protože to byl tlouštík.
0: Nebyl příliš štíhlý.
1: Nebyl příliš štíhlý a těžil komicky právě z té své figury a z toho, jak se pohyboval. Jeho oblíbená čísla byla třeba v kuchyni. Smažil něco a předváděl u toho takové triky, že to bavilo celý Hollywood.
0: Smažení, šlehačka, dá se říct, že teda to byl takový otec Charlieho Chaplina?
1: Otec asi úplně ne, ale rozhodně mu pomohl v začátcích jeho kariéry, stejně tak jako Bustru Keatonovi, protože mezi těmihle dvěma, mezi Bustrem Keatonem a Fadym Arbucklem, vzniklo velké přátelství, které přetrvalo potom i největší potíže, které Arbuckle měl a ke kterým se právě asi dostaneme.
0: A co pak se právě mělo stát v tom roce 1921? Souviselo to s tou prohibicí, která panovala ve Spojených státech?
1: Souviselo to s prohibicí. V roce 1921, když byl Fady Arbuckle vlastně na vrcholu své slávy, už byla prohibice zavedená naplno. Ona začala v roce 1920 a na podzim 1921 si Fady Arbuckle a několik jeho kolegů, herců a kamarádů udělali večírek v jednom hotelu. Byl to večírek s asi nemalou přítomností alkoholu a sešlo se tam několik lidí a došlo tam k něčemu, co se následně pokoušeli rozklíčovat jak tisk, tak soudy a veřejnost, a to, že na ten večer dorazila Virginia Rappé, začínající herečka, která ten večer se vlastně zhroutila, o 3 dny později zemřela a nejdřív nebylo jasné úplně z jakých důvodů, protože na místo přivolaný hotelový lékař mluvil jenom o tom, že je to příliš velké množství vypitého alkoholu, ale následně a není úplně jasné z jakých důvodů padlo obvinění ze znásilnění a protože ta herečka za 3 dny zemřela, tak na Fadyho Arbuckla dopadl právě stín, že on je tím viníkem, protože počas večera s ní byl sám. On to obvinění vždycky odmítal a soud ho osvobodil s tím, že soudní pitva vlastně neprokázala žádné znásilnění ani žádné násilí jiné. Nicméně stalo se to takovým jako veřejným tématem číslo 1 a protože Hollywood v té době už byl proslulý divokými večírky, tak tisk měl na celý Hollywood, nejenom na Arbuckla, dost spadeno.
0: Takže dokážu si představit jednak dopad na samotného Arbuckla a zřejmě tedy dopad na celý ten filmový průmysl, na celý Hollywood.
1: Ferrymu Arbuckleovi to v podstatě zničilo život, jednodušeně řečeno, ale ty jako dopady na celý filmový průmysl jsou možná ještě širší a proto o nich vlastně dneska mluvíme, protože díky tomuto případu, ještě i některým dalším, vznikla vlastně cenzura v Hollywoodu, autocenzurní organizace, která dnes se jmenuje MPAA, která měla zajistit vznik takového kodexu, který se týkal nejenom toho, co budou filmy zobrazovat, ale i jak se mají tvůrci a především herci, herečky chovat i v osobním životě. A tahle organizace mimo jiné navzdory tomu soudnímu osvobození vystavila Arbuckleovi stopku, že nesmí pracovat ve filmovém průmyslu, takže se na filmech podílel jenom pod pseudonymem. Mimo jiné Buster Keaton byl právě ten, kdo se mu pokoušel dávat nějakou práci ještě, aby se uživil. Ale i když tenhle zákaz byl posléze stažený, tak Fatty Arbuckle do té doby prošel takovým osobním bankrotem, dvakrát se rozvedl a na začátku 30. let zemřel, do té kariéry vlastně už nikdy nenaskočil zpátky.
0: Ty už si to vlastně naznačoval, tohle nebyl jediný případ.
1: Nebyl to jediný případ, ale byl to nejvýznamnější právě proto, že to byla tak sledovaná figura, tak populární a právě proto, že ten twist byl v tom, že z někoho mimořádně populárního komika naroveň Chaplinovi a Keatonovi se najednou stala ta persona non grata na veřejných shromážděních. Lidi žádali trest smrti pro Fattyho Arbuckla a především tisk toho i dneska pořád jako nechvalně proslul Williama Hursta, tiskového magnáta mediálního, ty články rozhodně Fattyho Arbuckla nešetřili.
0: To byl Pavel Sladký, náš filmový kritik Radiožurnálu. Pavle, moc děkuji.
1: Díky, hezký den.
0: A zítra už ve stejný čas se podíváme na filmové pirátství a taky dějiny boje proti němu, ale už za chviličku nás čeká tady na Radiožurnálu, na filmu žurnálu přichystaný tradiční kvíz festivalový.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Festivalový kvíz Radiožurnálu.
1: Hezký večer z filmového festivalu v Karlových Varech. Je tady zhruba 12 minut před 7 hodinou večerní a začíná festivalový kvíz Radiožurnálu. Máme tu dvě soutěžící. Máme tady Michaelu alias Droběna, jste říkala. A máme tady taky Veroniku. Hezký večer.
2: Hezký večer.
1: Těší nás, že jste tady s námi. A máme tady tedy ten kvíz, šanci vyhrát digitální rádio a další dárky od Radiožurnálu. Abychom si to vysvětlili, tak já vám budu střídavě pokládat 3 otázky a máte 7 sekund na odpověď. Pokud ani pak vlastně nebudeme znát výherkyni, tak bude rozstřelová otázka a ta bude taková rozptylová. Já se ještě zeptám na 2 otázky takhle na začátek, na úvod, Veroniko. Kdy máte čas se dívat na filmy?
2: Kdykoliv si ho najdu.
1: Večer, ráno, po práci, před prací.
2: A večer po práci.
1: Po práci.
2: Určitě.
1: A Michaelo, jaké filmy spíš? České, zahraniční?
3: Dobré filmy.
1: Dobré filmy, to je správná odpověď. Tak jdeme na ten kvíz? Tak první otázka. Jdeme na to, z jakého filmu je věta Zas ti to spadlo, asi vítr, ne?
2: Asi čerty nejsou žerty?
1: Výborně, to je správná odpověď. Michaela alias Droběna se ujímá vedení, takže 1-0. Z jakého druhá otázka. Z jakého filmu je věta odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil?
2: Pičná princezna. To já nemůžu. Moment, jaký jsou pravidla?
1: Ještě si to je ujasníme jednou. Jo. Odpovídáte na střídačku a já vždycky určuju, takže měla odpovídat Michaela, odpověděla první a pak odpovídá Veronika. Tak to necháme, bude teda jedna otázka a já položím ještě jednu teda Veronice, teď ještě jednu otázku. To budu, tak, z jakého filmu je věta, a to už jsme tady řekli, odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil, to jsme řekli, že to je Pyšná princezna. A teď je druhá otázka, který později slavný hollywoodský herec navštívil festival jako poměrně neznámý mladík v roce 1994 v doprovodu svých prarodičů. A teď je to otázka, která míří na Veroniku.
2: Nevím.
1: Byl to Leonardo DiCaprio. Tak si to srovnáme. 1-0 pořád pro Michaelu. A teď jdeme dál. Která slavná herečka přišla na zahájení Karlovarského festivalu v roce 2007 v džínách, protože jí letecká společnost ztratila kufry?
2: Nevím.
1: Byla to René Zellweger, nebo René Zellwegerova.
2: Já jsem tady po 20 letech.
1: Tak pořád 1-0 pro Michaelu. Jak se jmenuje, a teď teda je otázka na vás, Veroniko, jak se jmenuje film režiséra Jiřího Mádla z roku 2024 o novinářích Československého rozhlasu?
2: Plný.
1: Správně. Veronika vyrovnává skóre, je to napínavé teďkon.
2: A děkuji.
1: Poslední otázka tedy na Michalu. Jak se jmenuje film režiséra Petra Václava z roku 2022 o skladateli Josefu Myslivečkovi? Ještě jednou? Myslivečkovi. Skladateli. 7 sekund na odpověď.
2: Bohem?
1: Il Bohemo. Ano, ano, ale já myslím, že to můžeme, uznat. Takže Michála vyhrála a je teda hrdou majitelkou digitálního rádia. Já myslím, že si to zaslouží potlesk i při tom chaosu na začátku teda s otázkama. Takže Michálo vyhrává digitální rádio a děkuju za účast.
4: Proklikala jste se.
1: Michále vyhrává. Moc vám děkuju. Konec festivalového
2: filmu. Děkujeme moc.

0: Zdravíme vás z Karlovarského filmového festivalu. Po kolonádě tady korzuje jedna hvězda za druhou a myslím, že vám můžu prozradit, že už za chvilku bude hostem Radiožurnálu další filmová hvězda. Bude to herec Martin Finger, ale to až za chviličku.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchároba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přijďte do kina na film

0: zprávy a Ondřej Látal.
1: Vláda podle premiéra přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. Inflace v Česku v červnu zpomalila. Fotbalisté Argentiny a Egypta hrají v osmifinále mistrovství světa. Uzavřený je dál Pražský okruh u Jesenice ve směru na letiště. A zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
3: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
1: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%, byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Ponorky pro kanadské námořnictvo se budou stavět v Německu. Kanadská vláda dala přednost německé společnosti TKMS před nabídkou z Jižní Koreje. Zakázka může mít hodnotu v přepočtu kolem 1 bilion korun. Podle německého ministra zahraničí Johana Badefula ale nejde jen o peníze.
4: Rozhodnutí Kanady symbolizuje silnou transatlantickou vazbu, řekl Johan Vadeful ve vysílání německého rozhlasu. Vzájemné vztahy s Kanadou, ale i s Norskem, které se na vývoji konvenčních ponorek typu 212 CD taky podílelo, se podle něj jenom prohloubí. Posilovat transatlantické vztahy bude chtít Německo taky se Spojenými státy na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, podle serveru Politico, ale tentokrát v roli kupující. Němci by podle něj rádi koupili od Američanů střely dlouhého dosahu Tomahawk. Washington tomu dosud bránil, mimo jiné s odvoláním na možné reakce Moskvy. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Osakovou porazila 7-6 a 6-4. Naopak Jiří Lehečka končí na londýnském turnaji v osmifinále. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Ruští sportovci včetně týmu se mohou zapojit do kvalifikací pro olympijské hry v Los Angeles za 2 roky. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. MOV o tom informoval na webu. Fotbalisté Argentiny a Egypta hrají o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Duel komentuje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Lukáš Michalík.
6: Krátce před začátkem druhé půle Egypt vede nad Argentinou 1-0. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: Ve 22 hodin českého času odstartuje poslední osmifinále světového šampionátu mezi Kolumbií a Švýcarskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 u Rokycan a uzavřený Pražský okruh u Jesenice. Na D5 z Prahy do Rozvadova dejte pozor za sjezdem na Rokycany. Na 65. a 5. kilometru se srazila 2 auta, prudce se brzdí.
8: Nebylo to velká bouračka, ale stáli tam a byly na blikačka. Nechápu to, v levým pruhu.
7: Pražský okruh je ve směru z D1 na letiště nadále uzavřený po srážce 3 kamionů u Jesenice. Policie dopravu odklání už ve sjezdech z dálnice D1. Důsledky jsou stále v širokém okolí. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na chodce rady z 26. kilometru popojíždí dlouhá kolona až k ucpanému sjezdu na okruh. Ten je zablokovaný kamiony a kvůli tomu se nedá najíždět z Říčan. Na D1 směrem do Prahy z Říčan se tak dá jet přes Kuří a napojíte se za Nupaky. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Průhonice se jede v koloně ze 7. kilometru až k ucpanému sjezdu na Velké Popovice na 15.5. zpoždění půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude zatažená až oblačná.

0: A zpočátku jen v severní polovině území, během noci lokálně i jinde s občasným deštěm anebo přeháňkami. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Zítra pak má být polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Na horách většinou kolem 15, na Šumavě až 18. To byly zprávy. Posloucháte Radiožurnál z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a Martina Baluchu.
1: A hostem Radiožurnálu je dvojnásobný držitel divadelní ceny Alfréda Radoka, taky ceny filmové kritiky, kapitán Plíšek z krimi seriálu 90. Evžen Šmíc ulice a nově taky trenér bojových sportů, herec Martin Finger. Vítejte.
2: Dobrý den.
1: Já vám moc děkuji, že jste zavítal do našeho Airstreamu. Potlesk diváků.
3: Evžen!
1: Ano, Evžen taky, Evžen Šmíd. Vy tady ve Varech ale představujete trošku jiný film a je to film Bojovník, ve kterém si zahrajete nebo hrajete roli trenéra bojových sportů, bývalého evropského šampiona, bývalého olympionika, který se chce vrátit, usiluje o ten comeback, ale ne už do ringu, ale usiluje o comeback do MMA sportu, to znamená do té klece. Než se budeme bavit o tom filmu samotném, tak by mě by zajímaly vaše zkušenosti s bojovými sporty, jestli nějaké jsou.
2: Nulové.
1: Nulové.
2: S MMA jako hlavně, to, když jsem se s tím jako poprvé seznámil, tak to jsem ještě netušil, že kluci píšou už ten scénář, notabene, že v něm budu hrát, což jsou třeba nějaký 3 roky, když jsme točili jiný film spolu a jednou v noci po natáčení běžel nějaký exponovaný fight, jak tomu říkají, a prostě byl jsem do toho tak jako zainteresován od nich a oni mi nic neřekli, jenom prostě mě vlastně donutili v noci v 1 hodinu ráno se dívat prostě na ten fight, vysvětlovali, jak to funguje, a teprve až asi po roce jsem pochopil, proč, že mě trošičku zasvěcovali.
1: To už si vás testovali takhle?
2: Asi si mě testovali už, no, nicméně já jsem měl tendenci v šumperku, když jsem byl jako malý žáček, a já jsem hrál hokej. Mm-hmm.
1: To jsem se chtěl zeptat, protože při tom hokeji někdy ty bojové souboje schodí rukavice, schodil vy jste i někdy rukavice?
2: To si nepamatuju. Jako malí kluci jsme to nedělali. Nevím, jak to dělají dneska ti kluci, jestli jsou výbojnější, ale já si to nevybavuju. Nicméně koupil jsem si kimono a chtěl jsem tenkrát jako začít chodit do karate. A byl jsem odrazen hned prvním, ještě s kamarádem jsme tam šli, protože jsme přišli a ta tělocvična byla úplně narvaná. To je něco, co vlastně mi vždycky jako vadilo, když je někde jako úplně strašně moc lidí. Jsme si řekli, že tam chodit nebudeme, když tam je tolik lidí, pak jsme se dozvěděli, že zůstali asi 4 potom jenom, že jsme klidně mohli, a to kimono jsem leta letoucí netknutý měl ve své skříni.
1: Já jsem taky chodil na karate a to vás hned ten první trénink nutili k tomu, abyste přišel v kimonu a s bílým páskem.
2: Neřekli, ať si ho přineseme, nevím, jestli jsme si ho měli i oblíct.
1: Ale vy jste si ho i pořídil, jste říkal.
2: Pořídil a leželo dlouho ve skříni, nevím, potom jsem ho asi někomu dal, kdo opravdu ho využil.
1: A popral jste se někdy na ulici?
2: Popral, no, já jsem takový jako Robin Hood a když prostě vidím takovou nespravedlivost vůči, které se někdo nemůže bránit, tak jako zasáhnu. Já jsem ten, který se snaží konfliktům předejít a snaží se vyžehlit, ale hold, třeba u některých agresorů to nejde, to není možný a pak se za toho slabšího postavím, což se mi stalo i před nějakou dobou v metru s jedním člověkem, který tam tak jako všechny ohrožoval a jednu mladou holku a skončilo to tím, že potom musela jako dorazit na nějakou zastávku, kde jsme museli vystoupit z toho metra policie a tak dál, ale...
1: Takže jste se po něm vrhnul teda?
2: No, proto...
1: Pěsti?
2: Ano, byly i pěsti a druhý den jsem točil nějaký film a maskérka nebyla ráda, protože jsem měl tady
1: monokl. Velký monokl, takže to zabarvovali potom, měli problém to zabarvit.
2: Jo, museli mě zabírat z té druhé strany pořád.
1: Můžu se vám podívat na uši?
2: Můžete, jsou v pořádku.
1: Jsou v pořádku.
2: Jo, jo.
1: Já jsem se nechtěl dopustit žádného fópa, ale to je pořád otázka, která míří k tomu filmu Bojovník, protože já jsem si všiml, že vy jste měl uši jako Krpálek nebo pan Vémola. Upravovali vám uši i proto tohle natáčení?
2: No, tak jako, kdyby to dělali z těch mých uší, tak by teďka takhle nevypadaly, jako to by byl devastát velký. Ale byly to umělý uši, které na to byly nasazený, vlastně na každý ten natáčecí den vždycky byly jiný, takže jsem měl...
1: Jste měl na každý natáčecí,
2: no, jo. Jsem měl asi 15 natáčecích dní, takže to bylo 15 těchhle těch párů uší. Trvalo to zhruba jako 2 hodiny v maskérně, ale jako ten výsledek stál za to. Všichni znalci, právě ti fajteři z toho MMA, říkali, že jako opravdu to vypadá jak pravý. No.
1: A bylo to z plastu, to se tam nasadilo, nebo to bylo...
2: No,
1: silikon, silikon.
2: Takový silikon, takový jako prodyšnej. Vlastně to nebylo nepříjemný, jo. Jsem slyšel.
1: Nepotili se vám uši.
2: Všechno. Ne, jenom to prostě strašně dlouho trvalo a prostě bylo to takový tenounký, trhalo se to, takže každý záhyb tam jako lepili a bylo to nepříjemný, tak jsem si vždycky ráno v maskérně schrupnul. No.
1: Vy jste říkali, že jste všechno slyšel, nemuseli na Martina Fingra řvát víc?
2: Nemuseli, já jsem řval na ně, protože jsem byl ten trenér, který musel motivovat a dobrý trenér musí i zařvat.
1: A ještě nějaké fyzické změny, co jste musel pro tu roli, já vím, že se nadřel hlavně hlavní postava toho boxera, Milan Ondrík, slovenský herec, výborný, a vy jste taky musel makat na tu roli?
2: Nemusel, to byla ne že podmínka, ale když právě mě Vojta Frič, scénarista a režisér, oslovil a říkal, že bych teda jako si zahrál v MMA, a já říkám, a co bych tam měl asi tak hrát? A on říká trenéra, a já říkám, jo, tak ten už to má jako za sebou, to znamená, že nebudu běhat, nebudu boxovat, nebudu sebou mlátit o zem, on říká přesně tak, ty budeš jenom buzerovat, já říkám, tak to beru.
1: Povídáme si s Martinem Fingerem o jeho novém filmu Bojovník a budeme v tom pokračovat.
4: Filmžurnál s Martinem Bauchou.

0: Tady Karlovarský filmový festival. Hostem Radiožurnálu je herec, umělecký ředitel, šéf činoherního klubu Martin Finger. Povídáme si o jeho novém filmu Bojovník a budeme v tom pokračovat, ale já bych se vrátil ještě možná jenom takhle krátce na úvod k vašemu loňskému snímku, který vyšel a jmenuje se Kouzlo derby, a vy jste tam zahrál takového skalního fanouška Sparty a později jste popisoval, že jste vlastně potřeboval si načichnout to prostředí, zavítat do něj, takže jste byl na tribunách. Udělal jste něco podobného pro tu roli trenéra, toho MMA fightera? Taky jste se šel podívat do tohohle toho prostředí předtím ještě natáčením?
1: Šel jsem na trénink a je dlužno říct, že já jsem díky právě tomu, že jsem hrál hokej, já jsem prostě hodně sportoval, tak jsem vycházel tak jako mentálně z té podstaty pro tu postavu z mixu jako svých trenérů. Jo? A oni jsou si v něčem vlastně jako podobný. Mají takový jako smysl pro humor, který mě vlastně jako dítě někdy bavil a někdy jsem se nad tím úplně jako pozastavoval. Prostě jsou takový specifický jako vlastně i druh lidí, který mě ale něčím dráždil, protože jsem ty lepší trenéry opravdu adoroval a byli to prostě moji druhý tátové a tak, takže vlastně z toho jsem nějak vycházel. Pak jsem vycházel z toho, že s tím Milanem Ondríkem, jakože ty postavy jsme se znali, takže navíc já jsem byl jeho kamarád, letitej jako spolubojovník, spoluboxer. No, ale hlavně prostě pak potřebujete nějaký konkrétní věci, jako ty reálie z toho, jak to vypadá při zápase MMA. A měl jsem takový jako velký zrovna jako štěstí, úplně náhodou tam jako přijel Karol Vémola na ten trénink, že ten se připravoval na nějaký svůj fight. Takže jsem okamžitě se prostě potkal nečekaně takhle jako s tou legendou, ale musím říct, že jsem tak jako z toho jeho kukuče a z toho všeho prostě, co tam na tom tréninku předváděl, jsem couval před ním takhle
0: pomalu.
1: Měl jste
0: respekt?
1: Velký, já jsem se bál říct něco špatného, aby si to nevzal na sebe a neskočil po mně.
0: No, vy o tom už vlastně mluvíte, protože v tom filmu skutečně vystupuje řada těch profesionálních bojovníků, no. Od Jiřího Procházky, no. Od Vémoly. Jak to vypadalo při tom natáčení? Hodili vás třeba taky, abyste si zakusil, co to je?
1: To vlastně ani ne, jenom jsem si nechával radit, třeba David Kozma, toho je určitě jako třeba zmínit, to je prostě jako taky veliký fighter v České republice a zrovna 1.8. jsem se dozvěděl, včera bude mít zase jako fight, takže jako přijel a říkal, že si jenom tak jako odskočil do těch varů a dával si s náma nějaký sendvič. Já jsem říkal, počkej, ty si ale v přípravě to bys asi neměl, teďka ne.
0: Tady už se vás ozval ten trenér.
1: No vlastně, jo, pořád to jako pokračovalo. A David Kozma právě ten mi radil, když jsem měl něco improvizovat jakožto trenér, tak režiséři mi řekli, něco tam na ně zařuje, já to nemám rád, takže něco, to potřebuji mít konkrétní, abych nebyl potom v té roli za debila, že jo, takže říkám, jak něco, Davide, co bys řekl tady v tomto, a on říkal, já bych mu řekl, prostě nech ho bejt, ať si to sví, říkám, no, jako a věta, docela dobrý, no, a tak jsem to prostě jako modifikoval, dokonce jsem ji včera slyšel, ta zazněla v tom filmu, no.
0: Takže co z toho teda zešlo, nechte bejt a
1: no, tak tohle to jsem dal doslova, protože to je tak jako podivná věta, které zároveň každý člověk ale rozumí, no, tak ta tam zůstala.
0: Ono to bude asi drsná mluva mezi těmi fightery, mezi těmi bojovníky, přece jenom, ne?
1: No, a jsou to zase takový ty vtípky, které už ne všechny se potom dali zařadit. Já bych je tam klidně řekl, ale oni by je stejně vystřihli, no, takže
0: vulgarity,
1: to
0: by to pípalo.
1: To by pípalo.
0: No a když jsme se bavili o těch profesionálních zápasnících, Vémola, Jiří Procházka, a mluvil jste o tom respektu, neměli jste vy zase přece jenom tu výhodu, že jste byl zvyklý na tu kameru? Ono to mluvil i právě představitel té hlavní role, Milan Ondrík, který říkal, no já jsem měl taky respekt, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně oni mají stejný respekt z té kamery, takže se to tak přece jenom trošku vyváželo, oni respekt z kamery a
1: vyrovnávalo. Bylo super, že prostě, když mi teda jako Kozma prostě něco řekl a byl ten fighter, já jsem chtěl být ten dobrý trenér, hrát to dobrý, tak jsem říkal, jo, to je dobrý, ale ty si prosím tě, David, stupni kousek, tady mě kryješ, jo, tady dávej si pozor, kameru máš tady teďka za zády, a to zase bylo, a jo, to jsem si nevšim, pardon, takže to bylo jako nahoru dolů, chvíli chlapáci a chvíli nervózní ošíci.
0: Prolínalo se to takhle krásně. Vašeho filmového otce si zahrál Pavel Rýmský a je zajímavé a je důležité říct, že Pavel Rýmský daboval Rockyho. A já jsem četl snad někde na Bonton filmu, že jakmile zazněl ten hlas, zvučný hlas pana Rimského, takže stichl celý ten plac. Bylo to tak?
1: Než jsme si na to zvykli, ale přečeno, já jsem na to zvyklý, já s Pavlem hraju dvě, nebo teď už vlastně jedno představení v Řeznické, jenom my dva, takže já jsem vlastně jako na něj zvyklý. Ale to byl vlastně jakože opravdu jako záměr, který se jako povedl. Ti lidi, kteří to vědí, kteří to sledují, vědí, kdo bylo Rocky a kdo ho nadaboval v České republice, tak je to spojení, prostě protože nadlužno říct, že ten bojovník je, dejme tomu, něco jako takový jako český Rocky.
0: Je to český Rocky.
1: No.
0: Takže daber českého Rocky ho nemohl chybět tím pádem. Vyprávěl třeba ještě z toho daberského vlastně světa, z té minulosti, nějaké historky třeba, co si pamatoval, nebo já vím, že on sám není příliš velký jako bojovník, že si v tom nějak zase až, ale tak všichni tady Sylvester Stallone.
1: I v těch tepláčkách prostě jako opravdu Pavlík už je takový jako křehoučký, ale...
0: autoritu jako, měl.
1: No, prostě byl tam, byl, tam hrál, že jak toho mého otce a už to byla prostě ta další generace a ten už prostě opravdu jako mohl jenom sázet ty moudra. No.
0: Všechno vlastně v tom filmu spěje k tomu okamžiku té finální bitvy, toho souboje, který se natáčel během skutečné reálné MMA akce. Je to tak?
1: Něco. Takový vlastně opravdu, abyste měli záběr, bylo to opravdu v O2 aréně, takže prostě tam máte tam 20 tisíc komparzistů zadarmo. To je prostě na naše poměry česky jako neskutečný. Ten film je neskutečně jako krásně výpravný. Je to opravdu jako velký biják. Na to jsem vlastně na sebe nejvíc hrdý. Je to žánrový film, takže kdo tohle to má rád. Zároveň to není jenom jakože sportovní drama, je to vlastně opravdu o jako rodině a jako problémech toho hlavního hrdiny, takže je to hluboce jako lidský životní příběh, takže tohle z toho obé dohromady, aby se třeba nenechali nějaké ženy, ale i muži odradit, že prostě to nebude film pro ně, tak opravdu to tak není.
0: Není to jenom o tom zápasu, ale není. Tam i hluboký lidský příběh.
1: Přesně tak, ale ten fight sám o sobě, ten skutečný, který zase je úplně neskutečně dobře nasnímaný a nastříhaný, za to by se opravdu jako nemusel stydět ani Stallone, kdyby v tom hrál. A to říkám úplně jako na vážno. To mě fakt jako se strašně líbí, že to udělali kluci dobře. Tak ten se točil asi 6 dní prostě v kleci někde úplně jako jinde. Došlo tam i ke zraněním a tak dál, ale jako kluci se nadřeli úplně neskutečně, strašně. Já jsem jim včera po té premiéře jako skládal fakt hold, protože to bylo
0: vážná zranění výkon. Byla, nebo se to potom, jo?
1: Bylo zlomeněna ruky, prostě Jan Jackul, jak si prostě zlomil ruku a pak to s ní dotáčel. Jež. Neskutečně jako statečný bojovník, no.
0: Bojovník, film bojovník, nejenom v titulku. Když ještě se podíváme vlastně na ten zápas, vy jste mluvil o tom, na ten finální zápas, na ten finální souboj, a tak jste mluvil o tom, že se to chvilku natáčelo během té reálné MMA akce. Dokážu si představit, že Hollywood by na to měl několik dnů, vy jste to museli asi stihnout během těch pár minut nebo pár hodin?
1: Ano, vždycky během pár minut, když měli pauzu mezi fightama a různýma jejich promo akcema, tak nám řekli, teď máte čas, takže prostě náš hrdina nastupoval, my s ním nastupoval do té klece, všechno ta příprava, ale do toho prostě těch 20 tisíc lidí
0: řvalo, to byl reálný kompars.
1: No a 20 tisíc lidí řvalo hov, tak se jmenuje ta postava.
0: Ano, ano.
1: Hov, prostě to nevymyslíte. To jako 20 tisíc lidí zadarmo a vypadá to dobře prostě.
0: Vypadá to dobře, zní to dobře. MMA obecně je to velký fenomén. Ostatně jsme viděli, jak americký prezident Donald Trump slavil své 80. narozeniny taky právě MMA. Je to pro vás taky takový fenomén, sport? Dal byste třeba své vlastní děti na MMA?
1: Tak za to bych ruku do ohně nedal. Já jsem asi jako na jiný sporty, ale zase jsem do toho jako proniknul během toho a vlastně už to nevidím jenom jako takovou jako holomajznu, kdy se prostě v klecích ty jako lidi, ty chlapi chtějí přizabít. To jsem s tím strávil dost času, abych věděl, že to tak není a že to má svít jasný pravidla, že to jsou prostě že to je zápas spojený s boxem dohromady a
0: měl jste tady nějaké
1: není to, není to o agresi, nebo je to prostě o ořízené agresi nějaké, takže tak jak to vlastně, ono to vypadá jakoby hůř, než to mezi nima potom fungujeme. I potom, když ten zápas skončí a mají prostě utržený uši a zpřelámaný nosy a oči čtyřikrát větší, než je normálně mají, no.
0: Ale na tom cítím, že i u vás proběhnul nějaký vývoj. Možná byly za začátku nějaké předsudky, ta agresivita, krev.
1: No, já bych to u sebe neřekl, jako, že předsudky je to, jako není to šálek mý kávy. Vlastně jako to zůstává pořád jako stejně. Radši mám třeba, já nevím, když si vezmu nějaký takový jako silovej, jako, takový jako drsnej, chlapský sport, tak jich je strašně moc, ale třeba jako rugby. Mám prostě jako radši než tady. Ale všecko má svý, no.
0: Martin Finger je hostem Radiožurnálu a budeme si dál povídat. Povídali jsme si o filmu Bojovník a budeme pokračovat i divadlem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tady Radiožurnál a blíží se zprávy.
1: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
2: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
1: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
2: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
1: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
2: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
1: Radiožurnál ve Varech.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Bylo 7:30. Zprávy a Ondřej Látal.
3: Země Severoatlantické aliance posílí svoje letecké kapacity. Nakoupí až 10 průzkumných letounů Saab Global Eye. Rozšíří taky flotilu tankovacích a transportních letadel a pořídí až 5 průzkumných dronů Triton. Informoval o tom generální tajemník NATO Mark Rutte na úvod fóra obranného průmyslu při summitu NATO v Ankaře. Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátil k opětovnému posouzení s některými úpravami Senát. Nový apoštolský nuncius Eugene Martin Nugent nastoupí do svého úřadu v Česku začátkem září. Informovala o tom Česká biskupská konference. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán. Dosavadní nuncius Jude Tadeusz Okolo se letos stal vatikánským velvyslancem na Haiti. Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě. Skončil tam v souvislosti s obviněním z korupce. Ludvíkovi mimo jiné vadilo, že mu obvodní soud těsně před uplynutím maximální délky vazby zabavil cestovní pas. Podle ústavního soudu tím ale justice zákon neobešla.
1: Sport.
3: Tenista Karolína Muchová postoupila do semifinále Wimbledonu. Japonku Osákovou porazila 2-0 na sety. V osmifinále vypadl Jiří Lehečka. Němci Zverevovi podlehl 1-3 na sety. Fotbalisté Argentiny a Egypta hrají osmifinále mistrovství světa. Aktuality má reportér Lukáš Michalík.
4: Aktuálně se hraje 67. minuta. Egypťané vedou nad Argentinci už 2-0. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: Za 2,5 hodiny začne poslední osmifinálový duel mezi Švýcarskem a Kolumbií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřený Pražský okruh a překážka na D5 u Plzně. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je nadále uzavřený. Na 78. kilometru se po srážce 3 kamionů stále nedá projet. Teď se překládá náklad, vozidla jsou stále na místě, uzavírka ještě nějakou dobu potrvá. Na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony, zejména souběžný pás, směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony a na dálnici se u Říčan nedá najet. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady z 27. kilometru čekejte kolonu, na 25. stojí dodávka a kamion v pravém pruhu v omezení a za nimi stojí fronta kamionů. Levý pruh je průjezdný, dál směrem na Prahu z 21. kilometru se popojíždí až k uzavřenému okruhu. Ten se dá objíždět po jižní spojce, celkové zdržení je stále na desítky minut. Na D1 z Prahy do Brna se kolona zkrátila, brzdí se za sjezdem na Průhonice na 7. kilometru. Pomalu se jede k ucpanému sjezdu na Velké Popovice na 15,5. kilometr, jsou tam plné kruhové objezdy kvůli koloně směrem na Prahu. A na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Domažlice dejte pozor, na 89. kilometru máme hlášený nějaký předmět. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost a bude doznívat déšť. Teploty 20 až 25, na Jihomoravě až 27 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte vysílání Radiožurnálu z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a dál je s vámi Martin Balucha.
2: Filmžurnál s Martinem Baluchou.
0: Zdravíme vás ze Sadové kolonády, kde máme zaparkovaný náš stříbrný Airstream, to znamená vysílací vůz Radiožurnálu. Hostem Radiožurnálu je herec Martin Finger. Povídali jsme si o jeho novém filmu Bojovník, ale teď trošku změníme téma, protože nejenže je to herec s filmem Bojovník tady na festivalu, a je to taky především umělecký šéf pražského činoherního klubu, takže se budeme povídat o divadle, o vašich představeních. Bavili jsme se o tom, že jich máte několik, vy jste říkal 6, já jsem napočítal 3, napočítal jsem Radostný výlet, Fernando Krab mi napsal dopis, Ošklivec a teď mě doplníte, které ještě další?
6: Ošklivec, Katik, Šeft, Tramvaj do stanice, Touha.
0: A v tom všem vás, teď startujete prázdniny, to všem vás uvidí diváci, posluchači
6: pořád,
0: v září.
6: Ano, pořád. Ano, jsme repertoárové divadlo. Nehrajeme blokově, jako třeba na západ od našich hranic, nebo i některá divadla to zkoušeli tady, ale v našich končinách tenhle ten systém moc jako se neuchytává. A prostě je inscenace, která se hraje 2-3 sezóny a jsou inscenace, které se tam hrají už i 30 let.
0: A v jednom z těch novějších představení, Radostný výlet, vy tam nosíte, tuším, žluté tričko, modré kšandy. A váš kolega, kamarád ze studií Ondřej Sokol, ten má šedivé šaty. Dopředu jste říkal, že se na tu hru těšíte, že to bude, že si zařádíte. Splnilo to vaše očekávání?
6: Splnilo. Je to prostě tak, jak je to v tom názvu, Radostný výlet. Chtěli jsme, aby jsme si prostě udělali něco radostného. Při všem tom, co se kolem nás jako ve světě děje a tak dál, takže jsem po dlouhé době zkoušel vlastně s Ondrou Sokolem, jak on to režíroval, ale dokonce v tom i hraje roli, není tam pořád na jevišti, ale je tam, takže po dlouhé době spolu zase spolupracujeme a prostě nějak ten náš druh humoru se tam do toho vetknul a je to v první části. Muži hrají ženy, ženy hrají muže, takže to se vyřádíme. A v druhé části zase ti starší kolegové, tak my hrajeme děti a ty mladší kolegové nám hrají rodiče. Takže já tam hraju 9letého Arturka, takže si opravdu vyřádím. No.
0: A vy jste čerpal i vlastně od svého syna, jestli se to tak dá říct, na tu roli.
6: Ano, a dokonce mnohé prostě třeba z těch jako vtipů, byli opravdu vodněji, který se uchytili, to asi takový... Jako
0: Mohl byste tady nadhodit něco?
6: No, právě jednou jsme tam zkoušeli nějakou scénu a najednou mě k tomu napadlo, že by se hodilo. To je jako když Fanda, ten měl teďka jako poznámku, nebo oni nedostávají poznámky, ale napíše nám paní učitelka mail vždycky, že František se nechoval vhodně, prostě v hodině, a tak jsem se optal, co si říkal, Fando, co se stalo? No nic. Prostě jsem tak jako seděl a teď tam tak jako něco smrdilo, tak jsem na celou třídu řekl, tady se někdo posral. Já jsem říkal, tak to ti rozumím, no. A už to říká můj Artur v té inscenaci a je to jako s velkým úspěchem. Ale hlavně to není jako o těch jako slovech. Je to o té jako energii, o tom způsobu myšlení toho dítěte, o té jeho jako neurotičnosti, prostě ten člověk se prostě jako nezastaví. A pro mě je to strašně těžký, jo. Mně je prostě 55 let, když tam mám jako...
0: Ano, skor, k tomu právě mířím, skor, no. Jedna věc je mít jako hrát dítě, ale pořád mít to vlastní tělo dospělýho.
6: A pořád řádit jako v té energii, takže já musím říct, že jsem jako dost strhanej potom, když to skončí. Jako dost, protože tam sebou různě mlátím o zem, prostě jako vstekám se a pořád vydáváte prostě úplně strašné množství energie a člověk si říká, Herko, to bylo ale náročný být dítě, akorát, že jsme měli opravdu té energie víc, no.
0: Jsou to malý jaderný reaktory,
6: jo,
0: ale
6: jo.
0: Už člověk nenapodobí potom.
6: Ne, už se to prostě nevrátí, takže já... Františka jako neunavíme, i kdybych prostě ho honil s bičem prostě kolem baráku non-stop, tak bude stejně, se mu nebude chtít spát. Já po tomhle z tom představení jsem tak vyčerpaný, že se sotva dopazím k baru potom, no.
0: A co dělá, teď nevím, jestli trefím, váš palec od levé nohy? Tam jsem pochopil, že to není ideální taky.
6: Jo, tak to byly lodičky, jo. No, jakož ty ženy nosíme lodičky, no, a... Pak jsme si tak jako na to zvykli, já jsem si říkal, to bude, že jo, těžký prostě na těch podpatcích, které jsou vysoký. A podpatky nakonec vlastně nejsou takový problém, i když to s tím souvisí, ale hned jsem ucítil, že prostě palec levé nohy, tam to bude svízel. A vlastně to je svízel pořád, no, ale takže to člověk 3/4 hodiny vydrží.
0: Takže to jenom obvážete potom a těch inscenací je tolik, že se to stačí zregenerovat, nebo pak...
6: Bylo to těžký během zkoušek, kdy to máte na sobě každý den. Teď, když se to hraje prostě jednou za 14 dní, tak to už je dobrý, to se dá vydržet.
0: Vy jste o tom už mluvil, že to je vlastně spolupráce s Ondřejem Sokolem, který to režíroval, Radostný výlet, zároveň si tam zahrál, mluvili jsme o těch jeho dlouhých šedivých šatech.
6: Ano.
0: Vy jste kamarádi ze Šumperka, ze studií, díky němu jste se stal hercem. Tak jaké to je se zase po čase setkat ve stejné hře, zahrát si spolu?
6: No, všechno o sobě tak jako už víte. Hmm. Tak jak prostě třeba některým kolegům Ondřej jakoby něco, co chce, tak musí mnoha slovy vysvětlit, tak na mě se jako stačí, aby se na mě nějak jenom zatvářil a já už vím, co po mně chce, no, takhle to prostě funguje.
0: On snad někde říkal, že jste jako siamská dvojčata.
6: No, taky tak se to dá možná říct. Teďka tady před chvílí šel kolem, tak...
0: Jste mu zamával.
6: Zamával se mu, on zamával mě, ale myslím, že nestál o publicitu anebo spěchal do kina, takže jako šel hned dál.
0: To je škoda, bylo by to hned vydatnější, výživnější, ale ještě zpět té spolupráci s Ondřejem Sokolem. Potom, když je člověk blíž a když jste takhle siamská dvojčata, tak on ví, jak to z vás dostat. Je to možná ještě náročnější, když ví, že třeba nejdete naplno nebo zamrká, jak říkáte, už si to řeknete beze slov.
6: Vlastně, když to jako funguje, když prostě, což se stane v drtivé většině, když prostě Ondra tam jako něco vymyslí, nebo já něco nabídnu, a mně se líbí ten jeho nápad, jako jemu se zase líbí to, co nabídnu já, to je v pořádku, to je dobrý. Vlastně horší jsou ty chvilky, když třeba něco jako vymyslí, do čeho se mi nechce, co jako nechci dělat, a mám pocit, že to prostě, ta moje cesta je lepší. Ale my se kvůli tomu, a nikdy jsme se kvůli tomu jako nehádali a tak dále, já to třeba jako zkouším a zkouším a zjistím potom třeba, že jsem to jenom v něčem dělal blbě a že to fakt je dobrý. A nebo zase on zjistí, že ten jeho nápad prostě zas tak dobrý nebyl, protože to nefunguje ani po pátý, ani po šestý. Já říkám, já to líp nedokážu, tak si to dělej po svým, tak si to udělám po svým a funguje. Je to prostě oboustranný.
0: A je s ním taková legrace pořád všude, všichni jsme zvyklí ho vydat z takových kvízů, prostě komedie. Je to i takhle soukromně mezi vámi pořád neustále?
6: Jo, my jsme se právě jako hodně teďka užili na tom zkoušení a my jsme do těch her jako strašně moc dialogu a různých vtipů vpisovali. To bylo to takové kolektivní psaní a to jsem se vrátil prostě o těch strašně moc let zpátky, když jsme spolu ještě psávali věci, tak se to tak jako trošku vrátilo, no, takové nostalgické prostě pozastavení.
0: No a když už tedy vzpomínáme nostalgicky, tak můžeme vzpomenout i na to, jak jednoho dne Ondřej Sokol, ještě když jste byli mladší, zajel za vámi, vy jste tuším byl na vojně a teď za vámi přijel a Martine, to snad nemyslíš vážně, že bys takhle pokračoval, že bys to neskusil a přemluvil vás k tomu, abyste se stal hercem.
6: Je to tak, no, já jako to divadlo, jak jsem říkal, jsme spolu hráli, ale Ondřej ten to měl jasný hned, on vždycky chtěl jako dělat divadlo a jako bejt herec a když to já zase naopak jsem si byl vždycky jistý, že to prostě chci dělat jenom jako koníčka. Jako...
0: Tuším, že v té době, když za vámi přijel, tak jste byl na vojně a že jste měl nějakou manuální práci, tehdy to bylo.
6: Já jsem dělal, ano, u tatínka, protože jsem se nechtěl jako připravovat na přijímačky, tak jsem si podkopal větev a nedostal jsem se poprvé na práva a na podruhé mi zase nedali odklad na vojnu, když jsem to tam... Takže jsem dělal pomocného montéra, takže jsem jezdil s tatínkem po montážích po republice a měl jsem velkou školu života. Pak jsem šel na tu vojnu a pak přijel Ondřej Sokol jednoho dne a podával mi přihlášku na Damu a říká, tak a co budeš dělat po té vojně? To by mě zajímalo. Říkám, já nevím, tady máš přihlášku. Říkám, já nepůjdu na Damu, já nechci na Damu. No a nakonec mě přemluvil, tak jsem prostě říkal, tak jak to říkal Sovák, že jo, Jirka, ale běda ti, jestli mě nevemou. No a oni mě vzali a všechno se prostě v mém životě změnilo, no.
0: A teď jste mu vděčný, nebo mu občas vyčítáte, zpíváte?
6: Jsem mu vděčný, protože především jsem jako přestal usilovat o to, jako stát se kriminalistou.
0: A... No i když pan Plíšek...
6: No právě, jenže to je jenom jako.
0: Aha.
6: A já prostě už jako dneska s tím, jaký jsem, že jsem se i proměnil, nevím, jestli bych byl prostě jako šťastný, kdybych jako dělal to povolání, jako kde se setkáváte jako s takovýma temnýma věcma. Takže vlastně jsem za to rád jemu, za to, že si prostě na ty kriminalisty můžu jenom hrát, že to jenom jako.
0: A my jsme rádi, že jste filmovým kriminalistou, ale jste skutečným hercem a můžete být tady s námi na Karlovarském filmovém festivalu a budeme si dál povídat.

0: Zdravíme vás z filmového festivalu v Karlových Varech. Povídáme si s hercem Martinem Fingerem, povídáme si o divadle, povídali jsme si o představení Radostný výlet. A v další inscenaci, ve které se objevujete, to je Ošklivec. Ošklivec, ve kterém si zahrajete nebo hrajete bok po boku s Vojtěchem Kotkem. Je to tak? Ošklivce hraje Vojta Kotek.
1: Ano, to už... To byla jasná volba, ne? Kdo má hrát Ošklivce?
0: Jasný.
1: To byla vlastně jedna z prvních věcí, možná ne-li první, jako v mé roli uměleckého šéfa, když už jsem tady začal v Činoherním klubu já rozhodovat jako o tom, co se tam bude hrát a kdo v tom bude hrát. Takže jsme narazili na tento text Morise von Meyenburga, tak mě prostě jako natchnul a byla to prostě jasná volba. Ta inscenace už se hraje vlastně od té doby s obrovským úspěchem od toho roku.
0: Pět let, myslím, pět let.
1: A vlastně asi takový to, co mě na tom jako nejvíc jsem zvědavej na to, my jsme natáčeli takový jako časozběrnej od první čtený zkoušky až po premiéru. A je toho asi 17 hodin materiálu. Já jsem stihnul ve střížně udělat takzvaný jako výběrko, aby se potom dalo stříhat zhruba asi polovinu, pak se na to vůbec neměl čas, dva roky to nebylo a teďka, až se vrátím z Varů, tak někdy prostě mám za úkol udělat tu druhou část a pak z toho vznikne prostě doufám nějaký jako dokument hodinový. Dotočíme současnost ještě a moc se na to těším, protože to, co jsem viděl v té střížně, nebo mě to strašně baví a lidi, kteří baví divadlo a nahlídnou pod pokličku té práce, tak si myslím, že bude úchvatný prostě vidět, jak vypadá prostě nějaká scéna, když ji čtete poprvé načtený, když potom jdete do prostoru a zkoušíte to a když to potom hrajete, já nevím, po XT, tak jako vidět ty proměny a to vznikání toho tvaru, no tak na to se moc těším.
0: Takže to bude dokument o tom divadelním zákulisí, o té hře.
1: Ano, přímo o tom vzniku té inscenace a o její genezi prostě dál až do dnešních dnů.
0: Když si povídáme o taky vaší roli uměleckého šéfa, vy tam zároveň stojíte na těch prknech jako herec té dané hry, v tomto případě Ošklivec, zároveň jste tam na těch prknech jako umělecký šéf Pražského činoherního klubu, tak se díváte taky do hlediště, jestli je všechno zaplněno, jestli to bude výnosné představení, to se ve vás trošku přece jenom bije, ten herec a manažer.
1: On to naštěstí tuhle tu roli jako zvládá pan ředitel, já jsem umělecký šéf, takže já některé věci naštěstí můžu nechávat na něm. A
0: vy se umíte rozpůlit teda v tomhle tomu?
1: No a nechci se tím jakoby stresovat, víte, ono je to takový jako složitý, je jasný, že nejsou jednoduchý podmínky prostě jako finanční pro spoustu sektorů našeho jako života a našich jako osobních životů v dnešní době a stejně taky to s těma divadlama, nebo ty vždycky byly, divadlem se dost dobře jako moc uživit nedá. V Činoherním klubu je jenom 200 míst, prostě nenafouknete ten sál a nemůžete zvedat to vstupný jako nahoru, ale náklady na všechno prostě rostou. I když naše teda platy, musím říct, prostě stagnují už jako desítky let. Takže vlastně to děláte jenom srdcem, děláte to jako z lásky k tomu, neděláte to pro peníze. A tak já se tím nechci otravovat, čili když tam máme třeba jako inscenaci, která z nějakého důvodu není prostě úplně plná. Musím říct, že naštěstí máme prostě v Činohráku jako plno pořád, ale když je třeba pro ně složitější, nebo se to nějak netrefilo, a takže tam je prostě třeba jenom jako 90% té kapacity, tak to vidím, ale
0: nestresuje vás to?
1: Ne, stojí to za to prostě ta inscenace, to, že si to třeba některý lidi nenašli, tak to ještě neznamená, že si za tou inscenací nestojíme, nebo ba právě naopak.
0: O vás se ví, že jste workoholik, že máte rozfázovaný, rozplánovaný celý den, každou minutu, každou půl hodinu, kde budete jíst, kdy si budete opakovat repliky. Teď jste ale přijel na filmový festival, vy jste mi říkal, že už vlastně končíte to pracovní nasazení, začínají prázdniny, tak tady aspoň na festivalu si odpočinete, nebo je to pořád pracovní schůzky, jednání, domlouvání?
1: Pracovní schůzky, jako jednání, domlouvání, to tady ani neprobíhá, to když tak dejme tomu na těch večírcích, ale já zase úplně na ty takový ty oficiální večírky moc nechodím, to já spíš jako si sednu tady na F-ko prostě, ale je to především jako rozhovory a včera s tou premiérou focení a spoustu promo akcí, takže teď s vámi tady mám od včerejška prostě končí teď takový jako maraton tady těhle z těch rozhovorů a
0: už se těšíte na dovolenou.
1: Ale ještě tady budu do pátku a to už budu prostě chodit jenom jako do kina
0: Já mám takový dojem, že už delší dobu naznačujete, že už toho bylo dost, toho pracovního nasazení, už dost bylo plánování a že už byste možná trošku chtěl zvolnit. Je to tak?
1: No je to tak, no to souvisí i s tím divadlem a s tím jako šéfováním opravdu, jakože je na čase to předat prostě nějaké jako mladší generaci. Já jsem odvedl pro Činoherní klub ze sebe, myslím, co jsem mohl a chci, aby dál rostl a vzkvétal, ale abych vzkvétal i já, abych jenom nepracoval, abych měl taky nějaký svůj osobní život. Takže tak jako v dohledné době, nejsem schopen říct kdy, přesně, protože to se nedá úplně naplánovat, ale já bych byl nejradši, aby to bylo co nejdřív, bych rád to šéfování někomu předal a věnoval se už pak jenom herectví.
0: A už je tam nějaký umělecký nový šéf, následovník?
1: V hlavách pana ředitele a mě jako jich pár je, ale teď to záleží prostě na oslovení a tak dál. To je teprve v nějaké počáteční fázi.
0: Ale zase má to své výhody, ne? Být uměleckým šéfem, pořád si můžete napsat ty inscenace, ve kterých chcete být.
1: Víte, já jsem takový jako... Já to mám jako právě spíš naopak. Já vlastně tomu ansáblu hereckému, který jsem tam kolem sebe prostě jako vytvořil, tak... Já jim přeju prostě ty role a jako ten růst, protože jim je prostě kolem 40, pod 40 a to já si to pamatuju sám za sebe. Já jsem prostě hrál velký role a náročný role a vlastně tím jsem se jakoby nejvíc naučil, takže jako vím, co ten herec jako potřebuje, tak já jim to chci dávat a sám se vlastně jako upozaďuju herecky. No a což zase, já jsem to věděl dopředu, ale teď už toho je jakoby na mě dost a říkám si, tak teď už bych jako nemusel, třeba prostě, jo, třeba té inscenaci, jakože v dobrým slova smyslu sloužím, že tam prostě jako jedu na jeden výstup krátký nebo něco, ale to všechno už jako v mém věku, už bych si rád vybral prostě nějakou třeba jednu pořádnou práci, jednou třeba za 2 roky a to bych naskoušel a v tom bych hrál a ne, že jsem prostě třeba ve 2 inscenacích a pořád, a to obnáší pořád zkoušet, to obnáší prostě mít spoustu představení během měsíce. A jako dělám to už přes 30 let a dělám to takhle naplno už přes 30 let a do toho točím, do toho prostě dělám jako rádio a tyhle ty věci, tak je potřeba někde a šéfuju teďka, tak je potřeba jako zvolnit. No.
0: Takže ideální stav Martin Finger budoucnu v nadcházejících měsících třeba opustí manažerskou roli v Činoherním klubu, možná spíš následujících letech?
1: Jako rozhodně to asi jako... ještě v této sezóně na té nadcházející nehrozí a pak uvidíme. Martin Finger by si přál, aby to tak bylo, ale jestli to tak bude, to nevím.
0: Tak my vám to přejeme, abyste byl spokojený, abychom vás i nadále vydali v takových filmech jako Bojovník, abychom vás viděli i na divadelních prknech, Ošklivci, Radostném výletu. Moc vám děkuju za rozhovor a budu se těšit zase třeba příště na setkání, na popovídání.
1: Já děkuju, bylo to milé a děkuji i tady publiku, které tady bylo s náma na klonádě. Díky.
0: Moc děkujeme všem a ještě jednou děkuji za rozhovor. Martin Finger.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zdravíme vás z Karlovarského filmového festivalu ze Sadové kolonády, kde je náš zaparkovaný náš Airstream stříbrný vysílací vůz. Jsou tady ještě diváci, kteří sedí na lehátkách a všichni poslouchali Martina Fingra Herce.
1: Radiožurnál je s vámi i ve 20 hodin.

0: Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
1: Kdybychom měli výjimout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, by mohli využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Zpravodajský kanál maďarské státní televize přerušil vysílání. Podle vedení to souvisí se změnami, které mají zajistit nezávislost a nestrannost. Premiér Péter Maďar to označil za zastavení propagandy. Nový šéf vlády opakovaně sliboval očištění maďarských státních médií od vlivu svého předchůdce Viktora Orbána.
2: Znělku televize M1 vystřídala černá obrazovka s textem, ve kterém se omlouvá za roky lží. Stanice je v Maďarsku hlavním zpravodajským kanálem veřejnoprávních médií a patří do skupiny MTVA. Tu premiér Péter Maďar ještě před svým zvolením opakovaně označoval za propagandistický aparát Viktora Orbána. Odmlčelo se také rádio Košút, kam bývalý premiér pravidelně chodil poskytovat rozhovory. Vysílání nahradila vážná hudba bez zpráv. Fungování veřejnoprávních médií upravila bývalá Orbánova vláda speciální legislativou, kterou kritizovala mimo jiné Evropská unie. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Karlovarský festival chce propojit spisovatele s filmovými producenty. Otevírá proto projekt nazvaný Book to Screen. Mezinárodní porota vybrala 8 titulů, které by se mohly stát základem filmového scénáře. Je mezi nimi i kniha Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven.
3: No, ona už ta nabídka padla, to není poprvé, co se tím zabýváme, ale zatím se nic konkrétního nestalo, tak uvidíme, třeba to dopadne teď.
4: Podle autora Patrika Bangy by jeho autobiografická kniha mohla zaujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
3: Je to ukázka toho, jak se dostat nějakého zmaru, proto se ta cesta jmenuje Skutečná cesta ven, protože já tam vlastně popisuju, jak jsme prožívali 90. v romské komunitě, jak to vlastně vypadalo jinak, odlišně než u majority.
4: Nová platforma vznikla v těsné spolupráci s prestižním frankfurtským knižním veletrhem. Cílem organizátorů je vytvořit z Karlových Varů hlavní středoevropský trh s filmovými právy. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
5: Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou z Japonska porazila 2-0 na sety. V boji o postup do finále čeká Muchovou Američanka Goffová. S londýnskou trávou se naopak loučí v osmifinále Jiří Lehečka s Němcem Alexandrem Zverevem z Německa, prohrál 1-3 na sety. Fotbalisté Argentiny a Egypta bojují o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Duel sleduje reportér Lukáš Michalík.
6: Už se hraje 10. nastavená minuta. Fotbalisté Argentiny jsou blízko čtvrtfinále. Finále mistrovství světa, byť ještě v 78. minutě prohrávali 0-2 s Egyptem, tak následně třemi slepenými brankami skóre otočili a aktuálně v závěru zápasu vedou 3-2. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: Za necelé 2 hodiny odstartuje poslední osmifinále. Kolumbie nastoupí proti Švýcarsku. A cyklista Matias Vacek je třetí v průběžném pořadí Tour de France. Český cyklista ve 4. etapě pomohl k triumfu dánskému týmovému kolegovi Maci Pedersenovi. Vacek projel cílem 10.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřený Pražský okruh a kolony na D1. Pražský okruh je neprůjezdný za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 78. kilometru překládají náklad z havarovaných kamionů. Na dálnici D1 jsou kvůli zavřenému okruhu kolony v obou směrech. Směrem do Brna od sjezdu na Čestlice od 8. kilometru až po odbočku na Popovice. Od Brna se tvoří kolona už od sjezdu na Benešov až k uzavřenému Pražskému okruhu. Pak se dá pokračovat k jižní spojce. Na D1 z Brna do Prahy počítejte navíc ještě se zdržením za sjezdem na Chocerady. Od 29. kilometru se jede pomalej až do zúžením. Na 25. kilometru byl provoz na chvíli zablokovaný nehodou. Teď už se ale opět jezdí a zdržení se tady bude zkracovat. Další kolona ale následuje od 21. kilometru až k zavřenému okruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy pozor za odbočkou na Modřice. Na 8. kilometru leží na vozovce roztrhaná pneumatika. Další

0: další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách většinou kolem 15, na Šumavě až 18. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už je s vámi Vojtěch Bedrman.
3: Bylo to skutečně obrovské drama, ale nakonec je tedy předposledním čtvrtfinalistou fotbalového šampionátu Argentina po velkém obratu z 0-2 proti Egyptu. Potvrzuje konečné skóre z Atlanty Argentina-Egypt 3-2 a samozřejmě taky večerní souboj Švýcarska proti Kolumbii budeme tady na radiožurnálu sledovat v reportážních vstupech. Dál jsme ale taky prakticky non-stop na Karlovarském festivalu, a to nejen na filmových premiérách. Až 100 pytlů odpadků nazbírali dobrovolníci a zaměstnanci úklidové firmy za jediný den ve Dvořáku a Smetanových sadech. Už za chvíli se podíváme třeba na to, co návštěvníci filmového festivalu nejčastěji vyhazují a co by se s tím mohlo dělat. Tak příjemný poslech.
1: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: PET-lahve, plechovky, skleněné lahve, ale i zbytky jídel nebo oblečení, to jsou odpadky, které po sobě nechávají festivaloví návštěvníci v Karlových Varech. A nejedná se jen o to, co vyhodí do koše, ale spíš o to, co zůstane ležet na zemi. Iniciativa Zálohujme a společnost Karcher teď chtějí přijít na to, jestli by se ten odpad nedal nějak omezit.
1: To je plast.
2: Gabriela pracuje ve společnosti Lázeňské lesy a parky tady v Karlových Varech. Gabrielo, co vám dělá největší problém v tom třídění?
3: To jídlo. Zvedá se mi žaludek z toho.
2: Sezbíraný odpad vy si takhle vysypete do vaničky umělé a třídíte?
3: Jo, je to lepší, než kdybychom hrabali do toho pytle.
4: A vypadá to, že už máme teda hotovo první polovinu, tak to dokončíme.
2: Miroslav Punčochář ze společnosti Augiášův chlév. Vy tady v podstatě jste součástí té analýzy odpadu. Co bude dál?
5: Teď si ho vyskládáme na folii, nafotíme ho, zvážíme ho, spočítáme ho, všechno si to zapíšeme, no a ve výsledku uvidíme, kolik kterého odpadu se nám v těch pytlích ukázalo a dokážeme na základě toho potom určit, co můžeme doporučit, jaký další vlastně věc s tím můžeme řešit.
2: Kolik se teď rozstřídilo pytlů toho odpadu?
5: Teď jsme asi v polovině, to je odpad vlastně, který se pozbíral v neděli ze země, z lokalit Smetanovy sady a Dvořákovy sady. Bylo asi 50 pytlů.
2: Teď už tady na plachtě máme 3 hromádky, no hromádky, hromady, z petlahví, skla a plechovek.
5: Takže už teď vidíte, že to budou nějaká čísla, které budou do stovek kusů.
2: A mezi tím samozřejmě jsme viděli i zbytky jídel a tak dále.
5: Našli jsme tam jedny dětské trenýrky, spoustu plen, trička, elektronické cigarety.
2: Lutfia Miňovská z iniciativy Zálohujme. Vy jste přišli s tím vytvořit analýzu odpadu, co lidé nejčastěji vyhazují.
6: To je všechno materiál, nápojové obaly, to znamená pytky a plechovky, které by se tam nemusely nacházet a mohly by být zpátky v tom procesu, mohly by se z nich znova vyrobit pytky a plechovky.
2: Analýza sezbíraných odpadků bude hotová na konci filmového festivalu z Karlových Varů. Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

Podávání léků bez předpisu, nedostatek soukromí, v minulosti myši nebo zápach výkalů. Veřejný ochránce práv varuje před nelegálními domovy pro seniory. Co je to za biznis a neukazuje na širší problém v péči o stárnoucí populaci? Alena Hesová, brněnská reportérka Českého rozhlasu, o tom mluví v dnešním vydání podcastu Vinohradská 12. Tak si poslechněte tady na Radiožurnálu hned po zprávách v 8:30.

0: 20 hodin a 18 minut, s vámi je i dál úterní večerní radiožurnál. Jsou mezi námi i tací, kteří, aby vypadali líp, sahají po anabolických steroidech. Kardiologové ale upozorňují, že anabolika zvyšují riziko poruch srdečního rytmu, které může vést až ke kolapsu nebo k náhlé smrti. Lékaři navíc varují, že už nejde jen o problém vrcholových sportovců, ale stále častěji i běžných návštěvníků fitness center.
1: Patřil mezi nejsilnější české kulturisty. Při váze kolem 100 kg dokázal na benchpressu vytlačit téměř 230 kg a při dřepech nosil na ramenou činku těžkou i 280 kg. K takovým výkonům mu pomáhaly právě anabolické steroidy.
2: Musel jsem podstoupit operaci srdce po těch 22 letech zneužívání.
1: Bývalý kulturista Petr Vaníš je dnes ve svých 54 letech přesvědčený, že právě anabolika stojí za vážným poškozením jeho srdce. Sám přitom dříve věřil, že když bude dodržovat doporučení zkušenějších kulturistů, vážným následkům se vyhne.
2: Já jsem si myslel to, že mám za sebou takový trenéry, který tomu tak rozumějí, že se mi nemůže nic stát.
1: První zdravotní komplikace přišly až po 15 letech.
2: Měl jsem hrozný problém, že jsem přestával na pódium slyšet, vidět, nemohl jsem se vůbec dodejchat. Jsem třeba šel trénovat a při nějaký vyšší fyzický aktivitě jsem se rozkašlal a začalo mě pálit na hrudníku a mezi lopatkama. Poté se to samozřejmě rozjelo víc, že už jsem musel třeba z toho nejslavnějšího závodu, na který jsem se dostal, jsem už musel odstoupit.
1: Potíže tehdy ještě Petr Vaníš nepřičítal srdci.
2: Myslel jsem si prvotně, že to je vyhozený žebro, tak jsem šel za svou známou fyzioterapeutkou, která mě zkusila to žebro nahodit, ale říkala mi, že žebra mám v pořádku. A za další dva dny jsem šel na kamery, že mi napíchli tepnu, poslali tam kameru a za další tři dny jsem musel podstoupit operaci. Měl jsem to asi fakt za 5-12.
1: Podle kardiologů nejde o náhodu. Anabolické steroidy totiž neurychlují jen růst svalů, varuje Vladimír Tuka, vedoucí Centra zátěžové kardiologie 2. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
3: Nejenom, že vedou k rozvoji zvětšení příčně pruhovaného svalu, to, co vlastně ty sportovci chtějí, ale zároveň tam dochází k tomu, že roste i srdeční sval, kde ale ten růst není fyziologický, to znamená není úměrný té zátěži, zvyšuje se to více, zvyšuje se tam víc i třeba vazivové tkáně, takže ten sval je potom náchylnější k různým arytmiím.
1: To ale není jediné riziko. Anabolické steroidy podle kardiologa Vladimíra Tuky zvyšují také krevní tlak, neplodnost, urychlují ukládání tuků do cév a můžou vést až k infarktu. Dlouhodobě navíc potlačují vlastní tvorbu testosteronu.
3: Uživatel steroidních anabolik v okamžiku, kdy přestane je užívat, tak najednou nemá svůj testosteron a trpí takhle sekundárním hypogonadismem, což se může projevit jako totální ztrátou energie.
1: Zneužívání anabolických steroidů už dávno není jen problém vrcholových kulturistů, pokračuje Vladimír Tuka.
3: Kde vidíme jako zásadní problém, tak je oblast rekreačních sportovců, mladých lidí, kteří chodí do fitka i proto, že ta steroidní anabolika se dostávají z různých černých trhů, takže ta kvalita není úplně jasná, jaké preparáty dostávají, jaké mixy dostávají, v jakých dávkách to užívají a bohužel se to právě kombinuje pak s dalšími látkami, což ten život těchto malých sportovců může výrazně ohrozit.
1: Kardiologové proto připomínají, že při užívání anabolických steroidů neexistuje žádná bezpečná dávka. Cestou k dlouhodobé kondici podle nich zůstává pravidelný pohyb, kvalitní strava a dostatek regenerace. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy ČR a město Plzeň.
1: Radiožurnál je 8:30. Ondřej Látal a zprávy.
2: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra v Česku opět stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů. Je to o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů, litr může stát 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv stát má rezort financí určovat do 19. července. Mezinárodní letiště ve Venezuele poškozené zemětřesením obnoví komerční provoz co nejdřív, využije k tomu vedlejší vzletové a přistávací dráhy. Podle agentury AFP to dnes oznámila venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Dosud bylo letiště Simona Bolívara u Caracasu částečně otevřené jen pro humanitární lety. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Egypt porazili po obratu 3-2, i když ještě v 78. minutě prohrávali 0-2. V boji o semifinále čeká Argentince vítěz zápasu Kolumbie-Švýcarsko. Ten začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport za hodinu a půl. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pražský okruh opět průjezdný a dlouhé kolony na D1. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště bude v místě nehody 3 kamionů u Jesenice už velmi brzy průjezdný jedním pruhem. Ještě tam uklízejí, překládají náklad, pravý pruh zůstává uzavřený. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady z 25. kilometru popojíždí dlouhá kolona až k ucpanému sjezdu na okruh. Ten je stále zablokovaný kamiony, kvůli tomu se nedá ani najíždět z Říčana na D1 směrem do Prahy. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Čestlice se jede v koloně z 8. kilometru až k ucpanému sjezdu na Velké Popovice na 15,5. kilometr. Zpoždění je tam kolem půl hodiny. Pokud objíždíte dálnici, upozorňujeme, že silnice 107 od Všechrom a Všestar na Říčany je uzavřená ve Světicích. Nákladní auto tam narazilo do železničního mostu. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce pozor za sjezdem na náměště na Hané. Na kilometru 256 stojí porouchané vozidlo a částečně zasahuje do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra má být polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost a bude doznívat déšť. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách většinou kolem 15, na Šumavě naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná dnešní epizoda našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Kancelář ombudsmanky upozorňuje na další 3 neregistrované domovy pro seniory.
7: Často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál.
8: V poslední době takových zařízení přibývá hlavně na Jižní Moravě.
9: Obchází systém a vyhýbají se tak kontrole ze strany oficiálních institucí.
10: Jeden z provozovatelů pro Radiožurnál pochybení odmítl.
11: Tvrdí, že pomáhá snížit nedostatečnou kapacitu domovů pro seniory v regionu.
5: Podávání léku bez předpisu, nedostatek soukromí, v minulosti myši nebo zápach výkalů. Veřejný ochránce práv varuje před nelegálními domovy pro seniory. Co to je za biznis a neukazuje na širší problém v péči o stárnoucí populaci? Ptám se Aleny Hesové, naší brněnské reportérky. Dnes je úterý, 7. července. Dobrý den, Aleno, zdravíme vás do Brna.
11: Dobrý den.
5: Veřejný ochránce práv znovu, už po několikáté nutno říct, upozorňuje na nelegální domovy důchodců v Česku a teď jmenuje například Mutěnice, Svitavy, Budějovice, že v nich, v těchto městech, ty domovy jsou. Co znamená nelegální domovy důchodců? Co si mám pod tím představit?
11: Tak úplně nejjednodušší definice je ta, že nejsou v registru poskytovatelů sociálních služeb, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ono je to vlastně taková šedá alternativa k těm registrovaným domovům pro seniory nebo domovům s pečovatelskou službou, které jsou mnohdy plné, mají dlouhé pořadníky a lidé často potřebují toho seniora umístit hned. No a kde je díra na trhu, tak tuhletu díru na trhu se povedlo těm nelegálním provozovatelům vlastně zaplnit.
5: A vy mluvíte o tom, že to je teda šedá alternativa, že jsou tedy nelegální tyhle ty domovy. Proběhly tam některé kontroly, které inicioval sám ombudsman. Například ve Svitavách, tam mají nábytek pokrývat skvrny, možná od moči. Jsou tam loupající se stěny, jsou tam deky propálené od cigaret. Klienti, kteří jsou právě v těchto domovech a v tomto konkrétním domovu, tak dostávají mimo jiné obědy, které jsou z rozmixovaných francouzských brambor a čočkové polévky v lahvičce od vody Rajec. To se píše v závěrečné zprávě z té kontroly. Tak to má vypadat ve všech těch centrech?
11: Já bych řekla, že z těch zpráv vyplývá, že Svitavy na tom byly vlastně nejhůř. Konkrétně tam se šla i podívat moje kolegyně Barbora Soukupová z redakce z Pardubic. Ona si tam sama všimla nějakých lidí, kteří postávali venku, pravděpodobně klientů, kteří tam pokuřovali. Oni sami tvrdili, že se tam o ně dobře starají. Potom taky zaznamenala jednu pečovatelku a když se potom chtěla dostat k vedoucímu toho zařízení, no tak ten jí tvrdil, že je to vlastně jenom ubytovna.
12: Všechny věci řeším s orgánama. Tady ve Svitavách.
11: Jo. Když si ho ale chtěla nahrát, tak to on už se okamžitě odmítl vyjadřovat.
13: Vyjádření novinářům nechcete?
12: Komunikuju s úřadama.
13: Chcete to řešit s oficiálníma orgánama.
11: Potom tam máme ty Budějovice, tam byl problém hlavně se soukromím. Kancelář veřejného ochránce práv upozornila na to, že tam nejde zamknout koupelna, že na záchodech je jenom závěs, že klienti jsou vlastně přebalovaní před ostatními lidmi. A že ti ležící klienti se dlouhodobě třeba vůbec nedostali ven. No a potom tam byly ty Mutěnice u nás na Hodonínsku, což byl takový rodinný dům, tam byly problémy hlavně v podávání léku. Já bych možná ještě dodala, že ten proces kontroly je poměrně dlouhý. Třeba v těch Svitavách na té první neohlášené kontrole byly v červnu 2024, v Budějovicích potom v lednu 2025, v Mutěnicích v březnu 2025, takže ten proces je opravdu dlouhý. Kancelář ombudsmanky se snaží vlastně nakontaktovat ty provozovatele, řešit to i s hasiči a podobně.
5: Vy jste mluvila teď o kanceláři ombudsmanky a já předtím o veřejném ochránci práv, tak jenom na vysvětlenou. Oni se v posledních dnech totiž vystřídali. Stanislav Křeček skončil a teď nově je ombudsmankou Eva Kostolanská, takže ne, že by se nám to pletlo, ale některé ty kroky jdou za ombudsmanem, některé už za ombudsmankou, tolik na vysvětlení a určitě na to narazíme ještě v průběhu téhle epizody. Jinak, vy jste zmiňovala, že v těch Mutěnicích byly problémy například s podáváním léku. Já jsem se díval do těch zpráv, abychom byli konkrétní, tak personál tam měl lidem podávat psychofarmaka bez předpisu. Jak si to vůbec může ten personál dovolit?
11: Tak na místě to vysvětlovali lidem z kanceláře ombudsmana, takže je uklidňují, když jsou rozrušení. Já budu citovat, že kdyby někdo šílel, tak to tam takhle mají. Mně se podařilo potom nakontaktovat provozovatele Pavla Neničku, což je lékař, který byl vyloučený z lékařské komory. Při tom prvním telefonátu hned po zveřejnění té zprávy od ombudsmana on všechna pochybení popřel. Podle něj je to kampaň proti jeho zařízení, respektive možná i proti ostatním podobným zařízením.
14: A celé je to děláno jenom tak, aby stát, ti úředníci zakryli vlastní chybu.
11: Dokonce mě pozval na návštěvu, abych se to tam prohlédla. Nakonec si to ale rozmyslel. My jsme spolu potom ještě telefonovali. On tvrdí, že se vlastně starají dobře, že on má spoustu zkušeností jako lékař a že tam vlastně žádný problém není.
14: Máme tady zdravotní péči zajištěnou, chodí sem rehabilitační sestřičky a jinak máme tady kvalifikované pečovatelky, takže fungujeme absolutně na jedničku.
11: On vlastně připouští, že takováto zařízení vlastně pomáhají v tom, že navyšují kapacity, které jsou v těch registrovaných domovech pro seniory prostě nedostatečné.
14: A ti, kteří vlastně zřizují ta neregistrovaná zařízení, tak zachraňují vlastně to, co vzniklo. Jo, tlumí se, jak ty lidi by vůbec nebylo kam dávat.
5: Pardon, tento konkrétní lékař, to je tedy provozovatel toho centra v Muděnicích konkrétně. Je to jeho biznis?
11: Ano, je to tak.
5: Je to jeho biznis. To znamená, vždycky to je tak, že to je nějaká soukromá iniciativa a je to domov důchodců, který funguje na trhu se službami pro seniory.
11: Ano, je to tak. V podstatě se dá říct, že většinou fungují jako spolky. Oni na to mají živnostenské oprávnění, ale nemají ho přímo na provozování sociálních služeb. Ale je to třeba na ubytování, na stravování, na nějakou zdravotní péči a podobně. A ti klienti obvykle bývají členy toho spolku. To znamená, že nejsou klienti domova pro seniory, ale klienti toho daného konkrétního spolku. Ono, ten biznis spočívá i v tom, že tím, že taková zařízení nejsou registrovaná, tak nepodléhají třeba úhradové vyhlášce. To znamená, nejsou omezeni maximální možnou částkou, kterou si můžou za jednotlivé ty služby účtovat. Každopádně já, když jsem našla některé domovy pro seniory, které nejsou registrované a mají webové stránky a třeba tam mají ceníky, tak ty ceny nebyly nějak výrazně vyšší než třeba ty v těch standardních registrovaných zařízeních.
5: Samozřejmě teď se to netýká úplně těchto konkrétních zařízení, kde byly nalezeny ty problémy, ale přeci jenom v momentě, kdy skutečně my víme, že domovy důchodců, ty registrované, jsou přeplněné v České republice, tak když říkáte, že to je šedá alternativa, která našla jakési slepé místo na trhu, nepomohlo by to, kdyby takovou iniciativu možná stát třeba lépe kontroloval, ale která by existovala, která by pomáhala právě umístit rodinám své blízké, které nemohou nikam jinam dostat, protože všude jinde je plno?
11: Tak pravděpodobně pomohlo. On vlastně i sám zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm připouští, že pokud se takové zařízení vlastně zavře, což je mimochodem velmi složitý proces, protože vlastně krajský úřad, i když tam přijde na kontrolu, nemůže ho zavřít, může ho v podstatě jenom upokutovat, tak musí se ti klienti někam umístit a není kam je vlastně dát.
15: Pokud dochází k neoprávněnému poskytování sociálních nebo i zdravotních služeb, tak je to námět pro kontrolu krajského úřadu případně.
11: Takže určitě by to samozřejmě byla alternativa, tím pádem by se ale museli změnit celostátně ta pravidla pro to, jaká zařízení jde nebo nejde registrovat.
15: V některých horších případech může to být i námět pro orgány činné v trestním řízení, pokud tam vyloženě dochází ke špatnému zacházení s těmi klienty.
11: A narážíme tam na to, že tahle zařízení často bývají třeba v rodinných domech nebo třeba ve starších upravených bytových domech. A je tam problém, že oni nesplní požární předpisy. Třeba jsou tam uší dveře, muselo by dojít nějaké jako ohromné rekonstrukci. Bývá tam třeba i trochu méně personálu, není tam třeba 24-hodinová služba, nebo není tam těch sester nebo pečovatelek tolik v daný okamžik. To znamená, zvýšily by se jim náklady, takže těch úprav muselo být opravdu hodně moc a je to jako obrovský zásah vlastně do změny systému těch pobytových sociálních služeb.
5: A zároveň je teda otázka, ptám se na to, na kvalifikaci personálu, protože znovu se vrátím k tomu, Mutěnice, podávání lidem léku bez předpisu. To je přeci závažný asi prohřešek, nebo není?
11: Ano, tak samozřejmě každý lék by měl být předepsaný lékařem. Co vyplývá z těch zkušeností ombudsmana za těch 11 let, co tyhle ty kontroly dává, tak v téhle oblasti je vlastně takový asi největší problém, zároveň největší ve smyslu, že je nejčastější. Jde o to, že léky by měly podávat i sestry, někde třeba tvrdí, že ty léky jim sestra nebo lékař přijde, nachystá jim je na celý den a pečovatelky je potom jenom vlastně podávají. Problém opravdu je zdravotnický personál dostat kamkoliv, nejenom do domovů pro seniory, ale třeba i do nemocnic. A hlavně oni často dělají podle ombudsmana zákroky, které by vůbec dělat neměli, protože na to nemají tu správnou kvalifikaci. Jsou to nějaké převazy, výměny kanyl a podobně, na což by se opravdu měla zavolat kvalifikovaná zdravotní sestra.
5: Vy jste říkala, že Mutěnice logicky tady u vás na Hodonínsku, že jsou, tak jsou tam i některé jiné nelegální domovy důchodců. Je to jediné centrum v těch Mutěnicích, nebo jich je tam víc?
11: Je jich víc na Hodonínsku a Kyjovsku, to je taková oblast, řekněme, kde se jim opravdu daří těmto zařízením. Je to opravdu dáno tím, že tam ta místa v oficiálních zařízeních jako kriticky chybí. Mě to třeba potvrdila radnice v Kyjově, která za posledních 10 let zaznamenala zhruba 45 takových zařízení, z nichž většina funguje dál, neskončila, to znamená stále se jakoby přidávají další, není to tak, že by jedno skončilo, nahradil ho jiné, to je spíš takový ojedinělý případ. Já jsem byla na několika takových místech a byla jsem třeba v Kyjově přímo, kde to vlastně vypadalo jako takový bytový dům, opravený, krásně zrekonstruovaný. Mě tedy na první pohled okamžitě zaujalo to, nebo zaujalo, všimla jsem si na první pohled toho, že tam vlastně není žádná velká reklama, žádný velký název, že obvykle je tam opravdu jenom taková cedulka na dveří s nějakými základními informacemi, s kontaktními údaji nebo s názvem, případně třeba s návštěvními hodinami. Zrovna v tom Kyjově měli vlastně kameru, zvonek, já jsem si zazvonila, představila jsem se, že jsem z Českého rozhlasu, všechno jsem to samozřejmě přiznala. Dobrý den.
16: Dobrý.
11: Chtěla jsem mluvit s někým, kdo to tam provozuje.
16: Jo, dobře.
11: A paní ředitelka nebo provozovatelka, tak když jsem řekla, o co mi jde, tak ta už mi potom vlastně vůbec nechtěla odpovídat. Dobrý den.
17: Dobrý den.
11: Já jsem se ale nevšimla žádných jakoby viditelných nedostatků, které jako lék můžu posoudit, že by tam byla nějaká špína nebo něco, bylo to tam jako hezké, uklizené. Všimla jsem si vlastně pečovatelek v takových oděvech, připomínaly opravdu sestřičky nebo pečovatelky ze standardních domovů s pečovatelskou službou. Pak jsem byla v takovém větším rodinném domě v Miloticích, naproti kostelu. Tam mě pustili zaměstnankyně vlastně na chodbu.
17: Vodu nebo kávu nabídneme?
11: Ne, děkuju. Byly na mě moc milé a když jsem jim řekla, o co mi jde, tak mi zavolali po jejich telefonu nějakou paní Andrejku.
17: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a...
11: Tato tam má na starosti a tak, když jsem opět řekla, o co mi jde, tak telefon položila a už se mi nepodařilo nakontaktovat. Aha. Což je samozřejmě problém, ten kontakt, protože většinou nemají webové stránky, když se k nějakému kontaktu dostanete, tak je tam číslo na mobil, které nikdo nebere nebo už neexistuje třeba, což je možná takové varování, když někdo hledá domov pro své blízké, tak tohle je takové typické poznávací znamení, stejně jako název. Většinou jsou to názvy typu poklidné stáří, krásné stáří a podobně.
18: To znamená, vy, když zmiňujete ty příklady těch domovů, ve kterých vy jste se byla podívat, vy jste tam neviděla nic podobného, co zaznamenali ty kontroloři veřejného ochránce práv, znovu připomenu, loupající se stěny, deky propálené od cigaret, skvrny možná od moči, anebo to, co zmiňovali už ve zprávách v minulých letech, protože zprávy jsou už 11 let staré klidně, že v několika zařízeních dokonce narazili na zápach výkalů nebo na myši. Na něco podobného vy jste nenarazila?
11: Na to jsem nenarazila, ale většinou jsem opravdu skončila jenom na chodbě. V tom jednom zařízení jsem z té malinkaté chodby viděla do jednoho pokoje, kde byly minimálně 3, myslím možná i 4 postele, což mimochodem taky není úplný standard. Většinou v těch registrovaných zařízeních se klade důraz na to, aby klienti byli ubytováni po jednom, po dvou. Tady těch lidí bylo víc, byl tam takový jakoby úzký prostor, takže si třeba vůbec neumím představit, jak by s tou velkou postelí, pokud ti lidé byli imobilní, by je jako vyvezli ven, aby se dostali nějak na vzduch. To si úplně jako třeba neumím představit. Ale žádný zápach jsem opravdu nezaznamenala nebo nějaké takovéhle porušení, ale jak říkám, ty kontroly ombudsmana, ty jsou samozřejmě mnohem důkladnější, nejsou předem ohlášené a mají zkušenosti opravdu z různých míst. Zároveň bych tedy doplnila, že i kancelář veřejného ochránce práv říká, že ne všechny zařízení plošně musí být špatné.
19: Úplně automaticky to, že to zařízení není registrované, ještě nemusí znamenat nutně špatnou péči.
20: Kristýna Boušková, právnička z kanceláře ombudsmana.
19: Poměrně často se také setkáváme s tím, že v těch zařízeních bývá...
11: Neříká, že by se tam všude nějak špatně zacházelo s těmi seniory nebo měli nějakou špatnou péči a upozorní na to, že tam opravdu většinou pracují lidé, kterým jde o blaho těch lidí.
19: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu a pečují o ně naprostí laici. Velmi často.
11: Ale že opravdu jsou tam třeba ta rizika v té zdravotní péči a podobně, problémy s tou kontrolou.
19: Chybí tam často třeba prevence podvýživy a setkáváme se i s dalšími problémy.
11: Nedodržování třeba nějakých hasičských předpisů a podobně. Vůbec si nebudeme představovat, co by se stalo, kdyby byl nějaký požár nebo něco podobného.
18: Ale třeba ten režim v takovém domově důchodců je velmi podobný tomu, jako známe z těch legálních, těch běžných, těch domovů s pečovatelskou službou a podobně.
11: Tak slibují to takhle třeba na webových stránkách, pokud ty webové stránky mají. Oni často mají ten popisek i takový velmi, řekněme, že jsou velmi opatrní v tom popisku. Já z jednoho takového zařízení budu citovat. Domov klidného stáří je určen především seniorům přibližně od 65 let, kteří hledají klidné a bezpečné bydlení a zároveň chtějí být součástí menší komunity. Což úplně na první dobrou nezní jako domov pro seniory. Mají tam třeba napsáno, poskytujeme celodenní péči s ohledem na individuální potřeby, zajišťujeme nejen kompletní zdravotnický servis, ale také příjemné a klidné prostředí. To znamená, i třeba ty zdravotnické služby tam slibují. A ono zjistit, jak se s těmi klienty zachází, to je vlastně strašně komplikované, protože já jsem se k ním nedostala. Většinou jsou to lidé ve stavu, kdy už třeba, řekněme, nejsou natolik schopni bojovat za svoje práva. Ombudsmanovi často říkají, že jsou tam spokojení. To samozřejmě může být dáno tím, že nemají srovnání, neví, jak to v takovém zařízení má vypadat, nebo mají třeba strach, co by se s nimi stalo, kdyby si postěžovali. Ale zároveň to samozřejmě může být i pravda, že ti lidé tam jsou spokojení. No a v některých případech, což mi zase potvrdili třeba starostové, tam často jsou lidé, kteří třeba nejsou tak často navštěvovaní ze strany svých příbuzných a podobně. To znamená, v normální situaci by za ně bojoval někdo blízký, což se třeba tady tolik nestává.
18: No, současně ale, když říkáte, že potíže mohou nastat v případě, že je potřeba nějaká lékařská péče, tak ale v ten moment, stejně jako kdyby to byl legální domov důchodců, tak v ten moment se asi organizuje nějaký převoz do nemocnice na ošetření, ne? V tom se to asi neliší, nebo?
11: Ano, v tom se to v podstatě neliší. Kontaktovala jsem konkrétně vedení kyjovské nemocnice, kde mi potvrdili, že se jim stává, že někteří ti klienti se jim vlastně vrací opakovaně s podobnými problémy, že tam stráví mnohdy třeba několik dní z toho měsíce a že naráží na spoustu problémů třeba v tom, že chybí nějaká anamnéza u těch klientů nebo nějaká konzistentní informace o podávaných lécích, o nějaké diagnóze nebo předchozí léčbě, což samozřejmě těm lékařům v té nemocnici tu péči komplikuje. Oni takové pacienty mívají i několikrát do měsíce, často mají nějaké chronické nemoci, oni zmiňovali infekci, dehydratace, nějaké srdeční selhání, komplikace kvůli cukrovce a podobně. Většinou je třeba do týdne propouští, ale některé ty stavy by třeba mohly v tom registrovaném zařízení zvládnout s pomocí zdravotníků. Některé samozřejmě třeba ne a je nutné opravdu zavolat tu záchranku. Není to určitě tak, že kdyby tomu klientovi bylo zle, takže mu jakoby nepřivolá nikdo pomoc.
18: Záchranka mimochodem teď vyjížděla i do jednoho z podobných zařízení na Kladensku, spolu teda s policisty, protože klienti tam měli být podle zpráv, které mám z médií, bez jídla a bez péče. Nic takového se u vás na Jižní Moravě neděje? To byl výjimečný případ?
11: Byl to spíš výjimečný případ, já minimálně o takovém na Jižní Moravě nevím. Několik let zpátky měla policie podnět od nějakého příbuzného, který si stěžoval na to, že v takovém podobném zařízení jeho příbuznému amputovali nohu a jak se to mohlo stát a podobně. Nakonec se ale opravdu zjistilo, že on měl nějaké zdravotní problémy, že ta amputace byla nutná a že vlastně ten člověk, který si stěžoval, ho 2 roky vůbec nenavštívil a neměl vůbec zájem o to, co se s ním děje, jaký ten jeho zdravotní stav je. Nicméně samozřejmě, kdyby došlo nějakým závažnějším problémům, nějakému týrání a podobně, tak by to bylo řešeno jako v podstatě trestný čin, zabývala by se tím policie, ombudsman by na to taky upozorňoval, o tom určitě není pochyb.
18: Kolik takových domovů v Česku je?
11: To se vůbec vlastně nedá kvantifikovat. Samozřejmě, kdyby nějaký registr měli, bylo by to rozhodně jednodušší. Nicméně veřejný ochránce právě přesvědčený, že tahle zařízení se vlastně vyskytují po celé České republice, že opravdu hodně jich přibývá na Jižní Moravě, ale nemusí to být jenom tím, že třeba je nedostatek těch kapacit. Ono to může být i tím, že úřady jsou aktivnější v téhle oblasti, starostové na to víc upozorňují, to znamená, že se snaží to aktivněji řešit. My jsme zmínili region Kyjovska, Hodonínska, kde jich bylo 45, to znamená, to jsou nějaké třeba i stovky lidí, kteří se tam můžou vlastně vyskytovat a ta jejich péče není pod nějakou pravidelnou kontrolou.
18: Co pak těm poskytovatelům podobných služeb, co jim hrozí?
11: Oni riskují pokutu až 2 miliony korun a ta pokuta je vlastně takový, řekněme, nejúčinnější nástroj, který ti úředníci z kraje mají. Oni se opravdu můžou pokusit upokutovat toho člověka a to zařízení. Může se vlastně ta pokuta vztahovat na to zařízení opakovaně nebo na tu osobu, která ho provozuje. Nicméně jinak oni fungují na tom živnostenském oprávnění, i když by vlastně neměli tyhle služby v rámci tohohle oprávnění nabízet. Jeden takový případ se vlastně i dostal k soudu, bych zmínila, byl to spolek v obci Práče. Oni nejdřív po kontrole ombudsmana někdy v roce 2021 tvrdili, že oni vůbec nic nelegálního nedělají, ale nakonec to zařízení opravdu řešila policie a podle těch posledních informací, které mám, tak ona případ uzavřela, předala ho státnímu zastupitelství ve Znojmě a teď ho řeší znojemský soud a ta obžaloba se vlastně týká toho, že měli vykonávat bez příslušného živnostenského oprávnění služby sociální péče. Takže i takový závěr třeba může mít případ, na který upozornil ombudsman a řeší se jakoby dlouhodobě několik let, ale dospěl vlastně do fáze, že se dostal před soud.
18: A záměrem teď státu je, aby ty spolky něco takového vůbec nedělali, aby v tomhle odvětví nepodnikali, anebo aby se zpřísnily ty kontroly, aby se zlepšila ta poskytovaná péče v těch domovech, ve kterých je třeba špatná?
11: Tak úřady i ombudsman vlastně shodně tvrdí, že cílem není represe. Cílem je na tu situaci upozornit a řešit ji. A ta řešení můžou být různá. Může to být třeba to, že se opravdu tyhle ty nelegální černé domovy pro seniory legalizují. Oni k tomu ty provozovatele opakovaně vyzývají v případě těch posledních tří případů medializovaných, tedy Mutěnice, České Budějovice a Svitavy, se to ale nestalo. No a samozřejmě další krok, pokud se tedy nechcete registrovat nebo to neuděláte, tak jako nefungujte. No a to nefungování samozřejmě, pokud to neudělají dobrovolně, což se obvykle nestává, tak tam opravdu potom přichází ten krajský úřad, který vyrukuje s těmi pokutami. Hmm. Nicméně těch kontrol, mluvili jsme 45 zařízení na Hodonínsku, za rok a půl třeba krajský úřad v Brně, pod který spadá celý Jihomoravský kraj, udělal ty kontroly 4. Ale to je trochu nepoměr číselný, jakoby 45 v jednom regionu, 4 kontroly v celém Jihomoravském kraji.
18: Vy, když jste se teďka tomu tématu věnovala, byla jste v těch domovech a povídali jsme si teďka o něm, vy si myslíte, že se teď po té zprávě ombudsmana něco změní, když za ty léta, znovu říkám, v podstatě jenom na to upozorňuje, ale ten biznis funguje dál?
11: Tak je tady jistá jiskřička naděje, protože zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm, on teď vlastně i sbírá data od těch krajských úřadů, ve kterých ho zajímá, jaké s touhletou problematikou mají zkušenosti a začíná je analyzovat. No a jakmile je bude mít analyzované, tak chce navrhnout nějaké legislativní opatření. Zatím není konkrétnější, ale to by snad mohl být nějaký přínos v téhle oblasti, ale obecně samozřejmě mluvili jsme o té případné legalizaci, možná o nějakém zmírnění pravidel pro tu registraci, ale takovéhle, řekněme, inovativní, velké řešení, tak to zatím na stole v nejbližší době určitě není. Přitom je jasné, že populace stárne. Do 15 let se zvýší počet seniorů nad 80 let víc než dvojnásobně. Alespoň to takto spočítal Ústav zdravotnických informací a statistiky. A kapacity domovů pro seniory nestačí už teď.
18: Tak moc díky, že se tomu věnujete.
11: Není zač.
18: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu dnes o černých domovech pro seniory, jak je sama nazvala, mluvila Alena Hesová, zkušená krajská reportérka z Českého rozhlasu Brno. Tématu se určitě bude dál věnovat, její práci uslyšíte tedy jak v brněnském rozhlase, tak na celostátních stanicích, a nebo si ji můžete přečíst na webu irozhlas.cz. Všude tam, kde můžete slyšet nebo číst Alenu, tak najdete i Vinohradskou 12, to je jasné. Ta tento týden vychází vlivem volného pondělí jen 4x, možná ale o to bohatší bude. Naslyšenou zítra.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
2: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
2: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 21 hodin. Poslechněte si zprávy Ondřeje Látala.
4: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Šéfka francouzské krajní pravice Le Penová po verdiktu odvolacího soudu řekla, že chce kandidovat na prezidentku. Fotbalisté Argentiny otočili duel s Egyptem a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A počasí zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.

0: Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok potom, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročena.
1: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
0: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová chce příští rok kandidovat v prezidentských volbách. Řekla to po verdiktu odvolacího soudu, který uznal vinou ze zneužití veřejných prostředků. Zároveň ale zkrátil původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. V televizi TF1 také uvedla, že se kvůli části rozsudku obrátí na kasační soud. Do té doby, než rozhodne, nebude muset nosit sledovací náramek, který by ji v kampani omezoval. Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vrácení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou taky muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
2: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlepy ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z Hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
3: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
2: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Argentiny jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Egypt porazili 3-2, přestože ještě v 78. minutě Argentinci prohrávali 0-2. Ve čtvrtfinále čeká Argentinu vítěz posledního osmifinálového souboje šampionátu mezi Kolumbií a Švýcarskem. Toto utkání začne za necelou hodinu. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Radiožurnál nabídne vstupy. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila po setech 7-6 a 6-4. Muchová si po těžkém utkání zkoušela vzpomenout na pocity po proměněném mečbolu.
5: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO. ESO bylo na mečbol. No, byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
4: Jiří Lehečka v osmifinálovém utkání rozloženém do dvou dní podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 po zavřeném okruhu a nehoda na sedmičce u Třebíze. Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. Na D1 z Prahy do Brna se zkrátila kolona, začíná teď u nájezdu z pražského okruhu a pokračuje ke sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometr. A tam brzdí provoz ucpané kruhové objezdy u exitu, zdržení do 20 minut. Ve směru z Brna do Prahy na 27. kilometru zastavují kamiony v pravém pruhu. Osobní auta pak zpomalují až u zúžení na 25. kilometru. Popojíždí se pak až k pražskému okruhu téměř 40 minut. Na D1 z Brna do Vyškova pozor na překážky před sjezdem na Slavkov u Brna. Na kilometru 209,5 je rozházené dopravní značení. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu u Třebíze. U kolize dvou osobních aut zasahuje policie, tvoří se kratší kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítřek bude polojasný až jasný, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty zítra od 20 do 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27, na horách většinou kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
8: Celý tenhle týden je na Radiožurnálu ve znamení dvou velkých akcí, jedné sportovní a druhé kulturní. Asi to ani nemusím upřesňovat, protože o fotbalovém světovém šampionátu i o karlovarském filmovém festivalu od nás slýcháte pravidelně. To ale neznamená, že bychom rezignovali na další události. Ty nejdůležitější ze sportovního světa shrneme zhruba za čtvrt hodiny. No a kultura, ta dostane prostor už za malou chvíli. Vypravíme se totiž na mezinárodní

0: folklorní festival do Strážnice, kde nejspíš budou muset zbourat amfiteátr Bludník. Proč a co bude s festivalem dál? Na to všechno vám odpovíme. Tak klidný poslech.
1: Večerní radiožurnál
2: a Vojtěch Bydrman.

0: Amfiteátr Bludník v zámeckém parku ve Strážnici na Hodonínsku nejspíš čeká kompletní přestavba. Na pódiu se tam při každoročním festivalu setkávají folklorní soubory z celého světa. Letos je sledovalo na 30 tisíc lidí. Jenže železobetonová konstrukce podle expertů dosluhuje a do několika let bude potřeba ji nákladně opravit nebo zbourat. Národní ústav lidové kultury na místě plánuje úplně nový amfiteátr zhruba za 200 milionů korun.
1: Ten stadion má už za sebou půl století, byl postavené v polovině 60. let. Navíc ten plášť, který vlastně měl krýt izolací, byl nějak nepravě kvalitně provedený, takže nám do těch konstrukcí přímo zatěká.
2: Popisuje ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Podle posouzení statiků vydrží konstrukce 5 až 10 let.
1: Když prostě praskne ta horní slupka toho betonu, tak ta armatura začne korodovat. A ve chvíli začne korodovat, o to víc trhá ten beton.
2: Ze studií ale vyplývá, že je výhodnější celý amfiteátr srovnat se zemí a postavit nový.
1: To zázemí, které tam v současné době máme, bychom chtěli pojmout tak, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory.
2: Národní ústav lidové kultury ještě musí podat žádost na povolení zbourání amfiteátru, doplňuje Martin Šimša.
1: Můžeme se do ní pustit teprve v chvíli, kdy vlastně nám ministerstvo potvrdí, že zhruba těch 180 milionů, jak to odhaduje studie, jsou ty reálné prostředky, které mají pro nás připravené.
2: My jsme na tohle téma poslali dotazy na ministerstvo kultury. To na ně ale zatím nereagovalo. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy se k tomu na sociální síti Facebook vyjádřil takto.
3: Jako první krok dokončíme projektovou dokumentaci Bludníku řádově za desítky milionů korun, protože podpora lidového umění a folkloru je priorita.
2: Zbourání stávajícího amfiteátru Bludník a stavba nového zázemí nejspíš ovlivní minimálně jeden ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Ten příští to ale ještě s největší pravděpodobností nebude. Hana Novotná, Radiožurnál.

Čeští baseballisti dnes uzavírají základní skupinu na prestižním turnaji Pražský baseballový týden a proti favorizovanému Tchajvanu se v krčském Eagles Parku velmi sympaticky drží. V sedmé směně národní výběr prohrává s asijským soupeřem těsně 0-1. Ještě má před sebou tedy necelé tři pálky a 9 autů k tomu, aby zápas vyrovnal nebo snad i otočil. Další sportovní zprávy na Radiožurnálu ještě uslyšíte.

0: Řešili jsme se sportovním reportérem Radiožurnálu Karlem Schambergerem, jestli bude vypadnutí Argentiny s Egyptem na fotbalovém šampionátu větší senzací než porážka Německa od Paraguaje. Nakonec ale tuhle otázku vůbec nemusíme pokládat, protože Argentina to utkání otočila a postoupila do čtvrtfinále. Karle, zbytek už nechám na tobě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Fotbalisté Argentiny postoupili do čtvrtfinále světového šampionátu. Egypt porazili po obratu 3-2, i když ještě v 78. minutě prohrávali 0-2. O otočku se gólově postarali Romero, Messi a Fernandez. Lionel Messi tak znovu kraluje nejlepším střelcům turnaje, trefil se už 8krát. Hráč Interu Miami zároveň posunul historické gólové maximum. Na všech šampionátech slavil dohromady 21 branek. V boji o semifinále čeká Argentince vítěz zápasu Kolumbie-Švýcarsko. Ten začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport za 40 minut. Tady na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Tenistka Karolína Muchová dosáhla poprvé v kariéře na semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou zdolala 2-0 na sety. Muchová po utkání mluvila o složitějším začátku, který přičítala i většímu kurtu.
2: Pak ten začátek trošičku trval se tam zorientovat. Ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním. Ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná prostě z té rány zahrát kontra a dostat do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila. Já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit.
1: Jiří Lehečka v dohrávaném osmifinále podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety. Ruští sportovci, včetně týmu, se můžou zapojit do kvalifikací na letní hry v Los Angeles za 2 roky. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor, který předběžně zrušil suspendaci ruského výboru. S rozhodnutím nesouhlasí Český olympijský výbor, pokračuje jeho ředitelka komunikace Barbora Žehanová.
3: Jsme přesvědčeni, že dokud trvá agrese na Ukrajině, sportovci Ruska a Běloruska se nemají účastnit mezinárodních soutěží, a to zejména kvalifikačních soutěží na olympijské hry a olympijských her samotných.
1: Na jednání výkonného výboru v Lausanne se rozhodovalo také o sportech pro zimní olympijské hry v roce 2030. Zůstane v nich i paralelní obří slalom na snowboardu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile. Podle trenéra Maďarové Evžena Mareše rozhodl fanouškovský zájem, který byl na posledních olympijských hrách v Itálii, kde vybojovala zlatou medaili právě Zuzana Maďarová.
4: Množství těch diváků, kteří na tom finále v tom Livínu byli, to prostě i opticky, když člověk viděl ten dav těch lidí dole v cíli, nikdo nemohl zpochybňovat to, že to není atraktivní. To bylo asi pro ty bafuňáře z té nejvyšší olympijské party jako znamení, že nás tam mají nechat.
1: Cyklista Matias Vacek je třetí v průběžném pořadí Tour de France. Český cyklista dojel ve čtvrté etapě 10. Navíc velmi pomohl k triumfu dánskému týmovému kolegovi Matci Pedersenovi. Stáji Lidl Trek, ve které český jezdec je, se dařilo. Kromě vítězství Pedersena si připsala také 2. místo v etapě. Pokračuje nový majitel bílého dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let Matias Vacek.
5: Na skutečný fakt, nemám slov a první a druhý místo, tak to je něco, co se nestává každý den, ale všechno bylo úplně perfektně podle plánu. Spolupracovali jsme jako tým, to bylo důležitý.
1: Zítřejší pátá etapa může poprvé letos vyvrcholit spurterskou bitvou. Peloton čeká necelých 160 kilometrů, převážně po rovině.
0: A na Radiožurnálu zase budeme u toho, slibuje na závěr svého sportovního přehledu Karel Schamberger. Tak díky.
1: Dobrý večer.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Dobrý večer, je 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Ondřej Látal.
1: Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátil k opětovnému posouzení s některými úpravami Senát. Vládě má návrh umožnit zvyšovat některé výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Český prezident Petr Pavel uvítal zapojení Česka do seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. Řekl to v Ankaře, kde se koná summit NATO. V rámci tohoto programu země nakupují od Spojených států vojenské vybavení, které pak poskytují Ukrajině na obranu proti ruské agresi. Předseda britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage oznámil rezignaci na poslanecký post. Předcházelo tomu podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění ve svém dnešním projevu popřel. Povodí Ohře skoro po 50 letech zbaví řeku Bílinu více než 3-kilometrového potrubí mezi Jirkovem a Mostem. Staveniště si dnes přebrala firma, která vybuduje nové koryto řeky. Vytrubnění Bíliny vyjde na 190 milionů korun.
2: Sport.
1: Už za půl hodiny začne poslední osmifinále fotbalového mistrovství světa. Kolumbii čeká Švýcarsko. Vítěz duelu si zahraje ve čtvrtfinále proti obhájcům titulu z Argentiny, kteří po obratu vyhráli nad Egyptem 3-2. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Japonku Osakovou porazila 7-6, 6-4. Naopak Jiří Lehečka končí na londýnském turnaji v osmifinále. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na Pražském okruhu a zvěř na D11 za sjezdem na Úvaly. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 78. kilometru se jede jen levým pruhem po nehodě kamionů. Kolona začíná už na D1 na souběžném pásu od sjezdu na Říčany. Na dálnici D1 z Brna do Prahy už jen kratší zdržení za Chocerady. Zpomaluje se před zúžením na 25. kilometru, ale je to tak na 5 minut. Kromě toho je D1 průjezdná bez výraznějšího zdržení. Na D1 z Prahy do Brna buďte ve střehu před sjezdem na Čechtice. Na kilometru 65,5 hlásíte pohyb zvěře kolem vozovky.
4: U sjezdu, u dálnice, asi 2 metry od dálnice ani ne, možná stojí srnec. Je to těsně před sjezdem.
3: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové podobné hlášení za sjezdem na Úvaly. Mezi kilometry 11,5 a 12 máme hlášenou zvěř na vozovce. A na D8 pozor na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem. Před sjezdem na Zdiby je do jízdního pruhu posunutý stojan od dopravního značení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude zataženo až oblačno, zpočátku jen v severní polovině území, během noci lokálně i jinde s občasným deštěm anebo přehánkami. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Zítra má být polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost a bude doznívat déšť. Teploty 20 až 25, na jihu Moravě až 27 stupňů, na horách většinou kolem 15. To byly zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bidrman.
0: Na sadové kolonádě v Karlových Varech jsme dnes dopoledne přivítali herečku, která je s karlovarským festivalem napevno spjata. Eliška Křenková letos do Varů dorazila s delegací absurdní komedie Vyvolený a v rozhovoru s Janem Pokorným taky odhalila méně známou část své práce, herecký coaching. Do jejich rozhovoru dokonce nečekaně vstoupil jeden její herecký kolega, který, i to se dozvíte z reprízy našeho dopoledního povídání tady na Radiožurnálu už za půl hodiny.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Šéfka francouzské krajní pravice Marine Le Penová chce napadnout dnešní rozhodnutí odvolacího soudu v Paříži, který ji uznal vinou v kauze zneužití veřejných prostředků a uložil jí rok domácího vězení a povinnost nosit elektronický náramek. Le Penová to řekla v televizi TF1, kde zároveň oznámila kandidaturu na prezidentku. Podrobnosti k tomu má náš budoucí pařížský zpravodaj Marcel Faltis. Už za chvíli se s ním proto na Radiožurnálu spojíme.

0: Francouzská nacionalistická politička Marine Le Penová chce příští rok kandidovat na prezidentku. Řekla to dnes večer v rozhovoru pro televizi TF1. Poté, co jí pařížský odvolací soud kandidaturu umožnil. Le Penová se ale proti rozhodnutí odvolá, protože jí soud kvůli zneužití veřejných prostředků zároveň uložil rok domácího vězení a povinnost nosit elektronický náramek. Politička tvrdí, že za takových podmínek by kampaň dělat nemohla. Detaily doplní přímo z Paříže náš reportér Marcel Faltis. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Je už tedy po tomhle večerním vyjádření Le Penové jasné, že kandidátkou francouzských nacionalistů do prezidentských voleb bude právě ona?
1: Ano, kandidátem nacionalistů bude Marine Le Penová. Zároveň se politička ale ještě odvolá u kasačního soudu v Paříži kvůli ročnímu trestu domácího vězení. Jeho součástí je totiž, jak už si zmínil, povinnost nosit elektronický náramek, s čímž Le Penová nesouhlasí. Když to asi před hodinou a půl Le Penová ve francouzské televizi TF1 oznamovala, tak v tu chvíli zároveň spustila svůj volební web a je jasné, že chce politička využít všech možností, jak se zúčastnit příštích prezidentských voleb, které budou v dubnu. Ještě před vyhlášením rozsudku politička prohlásila, že pokud by kandidovat nemohla, tak by byl kandidátem Národního sdružení šéf strany Jordan Bardella. S tím, jak se ale Le Penová dnes vyslechla poměrně ten překvapivý rozsudek, a sice, že kandidovat může, tak Bardellu v televizi označila za jasného kandidáta na premiéra a jasně prohlásila, že kandidátkou bude ona, a to bez náramku na noze. A Le Penová ani Bardella nenechávají nic náhodě a už na zítra na dopoledne ohlásili setkání s voliči na trhu v La Flèche na severu Francie.
0: Když se ještě vrátíme k té kauze zneužití veřejných prostředků, jaký verdikt si dnes tedy Le Penová vyslechla?
1: Pařížský odvolací soud Le Penové udělil 15-měsíční zákaz kandidovat do veřejných funkcí. Tím, že se ale trest počítá už od toho loňského rozhodnutí, tak to političce otevřelo dveře zúčastnit se příštích prezidentských voleb. Problém pro Le Penovou představuje právě už ten zmíněný roční trest domácího vězení a povinnost nosit elektronický náramek. Podle nacionalistické političky totiž za takových podmínek nelze dělat kampaň, protože by musela při každém opuštění domů žádat soudce o povolení. A já ještě jenom připomenu, že Marine Le Penová byla uznána vinou z toho, že mezi lety 2004 až 2016 společně s dalšími představiteli její strany Národní sdružení využívala peníze určené na platy asistentů europoslanců k financování zaměstnanců strany.
0: Marcel Faltis, kterého z Francie budete v příštích týdnech a měsících slýchat pravidelně, se teď přihlásil úternímu večernímu radiožurnálu z francouzské metropole. Díky, Marceli, naslyšenou.
1: Díky, hezký večer.

půjdu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

občas. Já nemám z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec.

0: nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Kdo bude posledním čtvrtfinalistou fotbalového šampionátu? Ve Vancouveru už za nějakých 12 minut začne zápas mezi Švýcarskem a Kolumbií. Celý ho v přímé reportáži kolegy Lukáše Michalíka můžete poslouchat na digitálním radiožurnálu Sport.

0: Pracovníci Krkonošského národního parku začali na dvoračkách a v okolí Rýchorské boudy chránit vzácnou sasanku narcisokvětou. Tato až 40 cm vysoká rostlina postupně mizí z horských luk, protože ji okusují hospodářská a lesní zvířata. Ochranáři proto teď okolo sasanek rozmisťují plůtky a malé klece.
1: Na dvoračkách máme výskyt právě týhletý ohrožený rostliny.
2: Vysvětluje Lucie Procházková. My jsme tady na velké louce a už odsud vidíme pár kvítků a to je právě ta sasanka.
1: Jsou to bílé květy, které tvoří vlastně složený okolí, který připomíná květ narcisu trošku, proto se jmenuje narcisokvěta.
2: Máme sebou potřebné vybavení.
3: Malé klícky, které budou chránit ty sasanky, jsou asi tak půl metru velké v průměru, tak do metru.
2: Vysvětluje Klára Tlachačová. 1, 2, 3 sasanky. Ty oplotíme všechny najednou.
3: Ano, v tomhle případě, protože jsou blízko sebe, tak je oplotíme najednou a zvolíme takovou menší oplocenku.
1: Přidrž lidsko. Přidržím, natahuj.
3: Jo.
1: Tak, teď ji potřebujeme vlastně svázat, aby držela, děláme kulatý tvar, protože je pro nás nejjednodušší, takže ji potřebujeme k sobě svázat.
3: Drátek a přikurtujeme to třeba hřebíkem anebo roxorem, aby pevně držela
1: v zemi.
2: Pořádně připevnit, aby to bylo odolné vůči větru, dešti.
1: A hlavně kvůli těm hospodářským zvířatům, případně jelenům, kdyby do toho přišli a strčili to třeba čumákem, tak aby nám ta oplocenka zůstala na místě a nepřevalila se třeba, neumožnila jim ten okus.
2: Pracovnice se na všechna místa, kam klece a oplocenky nainstalují, musí vracet, protože je potřeba je zkontrolovat, jestli nejsou poškozené nebo poničené. Z Krkonoš, Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 22 hodin. Ondřej Látal připravil zprávy.
1: Vláda přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. Dobírka je pro e-shopy ztrátová. Někteří prodejci službu zdražují, jiní úplně ruší. Fotbalisté Argentiny postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Čeká je vítěz aktuálně hraného duelu Kolumbie-Švýcarsko. A zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek Severoatlantické alianci dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
3: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit.

0: jablky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
1: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
0: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Na Kubě začaly úřady postupně obnovovat dodávky elektřiny po dalším celostátním výpadku. Tvrdí to tamní ministerstvo energetiky a hornictví. Bez elektřiny zůstalo téměř 10 milionů lidí.
3: Obnovu proudu podle kubánské komunistické vlády zajišťují menší generátory. Na elektrickou síť se po několika hodinách nejdřív začaly znovu připojovat nemocnice. Letos je to už třetí celostátní výpadek proudu. Jedna z obyvatelek Havany, Elida Felixová, agentuře Reuters popsala, že situace je špatná a dál se jen zhoršuje. Několikahodinové výpadky elektřiny spojené s nedostatkem jídla podle ní už nikoho nepřekvapují. Karibská země se propadá do zhoršující se hospodářské krize. Kvůli ropné blokádě ze strany Spojených států. Prezident Donald Trump nařídil na začátku roku zastavit na Kubu dodávky venezuelské ropy. Paliva pak přestalo dodávat i Mexiko. Havana to označuje za americkou agresi a chce, aby o situaci diskutovalo OSN. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Nad Egyptem vyhráli po obratu 3-2. V další fázi turnaje si Argentinci zahrají proti vítězi aktuálně hraného zápasu Kolumbie-Švýcarsko. A ten sleduje reportér Lukáš Michalík.
4: V úvodu zápasu ve druhé minutě skóre nerozhodné 0-0. V základní sestavě Švýcarů chybí zraněný objev šampionátu Manzambi. Kolumbie nastoupila i se svými ofenzivními oporami Diazem a Rodriguezem. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Zápas dál vysílá Radiožurnál Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety. V boji o postup do finále čeká Muchovou Američanka Goffová. S londýnskou trávou se naopak loučí v osmi finále Jiří Lehečka. S Němcem Alexandrem Zverevem prohrál 1-3 na sety.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na Pražském okruhu a nehoda na D1 u Mirošovic. Na Pražském okruhu z dálnice D1 na letiště se tvoří kolona od nájezdu z D1 až k nehodě před Jesenicí. Na 78. kilometru se po nehodě nákladních aut projíždí jen levým pruhem. Zdržení je asi na čtvrt hodiny. Na D1 z Brna do Prahy u nájezdu od Mirošovic a Benešova na 21. kilometru vyšetřují nehodu. Střetlo se tam osobní auto s kamionem. Jsou v odstavném pruhu označení silničáři. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu u Třevíze. Na 31. kilometru havarovala dvě osobní auta. Počítejte s kratším zdržením v obou směrech. Na dálnici D35 hlásíte nebezpečnou situaci u Svitav ve směru do Hradce Králové. Na kilometru 196,5 se pohybují lidé kolem odstaveného osobního auta.
7: Je pouze na blikačích bez trojúhelníku a lidi bez vest se motají po cestě.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra má být polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s dosnívajícím deštěm, teploty přes den 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách většinou kolem 15, na Šumavě naměří kolem 18 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte Radiožurnál a začíná repríza festivalového hosta Jana Pokorného.
8: Naším hostem je herečka Eliška Křenková. Jsme rádi, Eliško, že jste tady po čase. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
8: Eliška Křenková, první potlesk dnešního dopoledne. Žena, která zdomácněla tady na Radiožurnálu, což je moc dobře, protože my můžeme sledovat vaši profesní dráhu postupně, krok za krokem. Rafťáky jsme tedy tenkrát před těmi 20 lety nestihli. Teď vám stvrdli rysy, vy se bojíte, že se na to budu ptát.
9: Trochu.
8: Ne. Jenom trochu. Ale pak už to šlo ráz na ráz. My jsme tady vlastně mapovali téměř celou vaši profesní kariéru. A teď začneme jinak. Eliško, co je zvláštního na tom, když má herečka dítě? Já jsem četl ty titulky.
9: Jo.
8: V těch společenských časopisech, no.
9: Jako v časopisu Maminka?
8: Ne, já nevím, co to bylo. Hele,

0: Tak Eliška Křenková poprvé po porodu.
1: Jo, takhle.
0: Herečku na první pohled nikdo nepoznal. Zakuklila se do zvláštního modelu. Já vás převčírem potkal.
1: No.
0: S kočárkem, já jsem vás poznal.
1: No, tak já tomu nerozumím, protože tak trošku hraju s Bulvarem teda jako hru na schovávanou, to se přiznám, jo. Ale, a už to začalo být spíš takový taková zábava než cokoliv jinýho, teda. Ale já, jako až takhle to není, jako jo, že bych se kuklila někde a to, ale taky jsem se musela smát, že jsou všichni překvapený, že jsem porodila, protože jsem to zveřejnila tehdy v Harper's Bazaru a bylo i, myslím, že tam bylo i zřetelně v tom rozhovoru napsaný, že jsem v 7. měsíci. Tak mě docela překvapuje, že jsou lidi překvapený, že jako jsem porodila, jo.
0: Hele, ty titulky třeba hovoří o tom, Eliška Křenková překvapila, dorazila bez těhotenského bříška.
1: No, tak jako nejsem slonice, že jo, která je těhotná 2 roky, takže.
0: Ona ta doba se vyvinula, ale já mám pocit, že je to pořád, když se porodí, tak zmizí i to těhotenské bříško.
1: Jakoby bývá to tak, no, tak já nevím.
0: Eliška Křenková porodila, hvězda seriálu Iveta svůj porod dokonale utajila. Což no, asi jste musela, ne?
1: No, ale jako vlastně jsem nic pro to neudělala, tak já ne.
0: Jenom jste
1: jako,
0: to někde nerozhlásila.
1: Nikdy jsem to neroztrubovala. Ne, takhle, já si totiž myslím, že ono v dnešní době už je, jako, že to člověk utajuje tím způsobem, že to nedá na Instagram. Takže já jsem to nedala na Instagram a tím pádem jsem to jakoby utajila, ale jako já jsem to vůbec netajila, tak já nevím.
0: Jo.
1: Akorát prostě nemám potřebu to dávat na ten Instač. No.
0: Jenom jste odjela rodit do Švýcarska nebo kam?
1: Odjela jsem akorát rodit do Švýcarska, ale to je celý.
0: Jasně, jasně. A je hodně paparaciů kolem vašeho hotelu teď? Že chtějí vidět miminko?
1: Ježiš, ne.
0: Není.
1: Ne.
0: Ne, ne. Neřekneme, že bydlíte tam.
1: Ne, no, ne. Tak už.
0: No, počkejte.
1: Ale teď to tady
0: lžu.
1: Diváci to tady. Nelžu.
0: Aha.
1: Ach jo.
0: Na Čapán, při lži. Přímém přenosu radiožurnálu Eliškou Křenkou. Takže Eliška, která bydlí tam. No, ale vy byste mohli dedukovat, že teda je to na druhé straně. Ne, ne, je to tam za námi. Jo? Do rádia se lhát nemá. Tak,
1: jsme z Marty. Perfektní,
0: a za chvíli se oba uklidníme a budeme se bavit o filmu.
1: Normálně.
0: Normálně. S Eliškou Křenkovou.
2: Festivalový host Jana Pokorného.

0: Posloucháte Radiožurnál a povídáme si s herečkou Eliškou Křenkovou tady v Sadové kolonádě na Karlovarském filmovém festivalu, kde se promítal v kinech, nebo ještě ne, film Vyvolení.
1: Ano, byla premiéra.
0: Už byla premiéra filmu Vyvolení, kde Eliška Křenková hraje a kde se po čase objevuje jeden mladý herec. Ano. Můžeme mu říct herec?
1: Určitě.
0: Určitě, můžeme. Jan František Uher, s kterým hrála Eliška v oceňovaném snímku, který režíroval Elmo Omerzu, Všechno bude, kde Eliška Křenková získala Českého lva za vedlejší ženskou roli. Kam on potom zmizel, ten Honzík?
1: Oněn herec taky dostal lva.
0: Taky dostal lva, no. My se s ním totiž zkoušíme spojit, ano. A pořád se to nedaří. Poslali jsme mu takovou aplikaci. Tak Honzo, jestli nás slyšíš, tak si tu aplikaci instaluj.
1: Tak kam zmizel? Já mám pocit, že studoval a rostl, a protože mu bylo 13, když jsme točili, takže asi 14 podle mě, když vyšel film, možná 15, něco takový, takže on byl nezletilý, takže ještě dítě. Takže rostl do krásy, do toho, aby mohl hrát ve filmu Vyvolený a být vyvoleným.
0: No a v tom filmu on tedy je vidět, jak vyrostl,
1: ano,
0: až do takové, řekněme, keltské krásy, ne? Nevypadá on jako viking trochu?
1: Jo, trošku jo. No, to je vtipný.
0: A on tam hraje s Petrem Uhlíkem?
1: Ano, jak, taky.
0: Jak si sedli ti dva?
1: Hele, já vůbec nevím, vůbec jsem se o tom s nima nebavila, a takže to se musíte zeptat jich.
0: Já bych to rád se
1: zeptal, spolu, že jo.
0: Zeptal, ale, kdyby se připojil. Tedy.
1: Ale já si myslím, že moc nejde si s Honzíkem nesednout, takže typuju, že dobře.
0: Ona je to komedie?
1: Taková absurdní komedie, no.
0: Jakože ta absurdita spočívá v tom, že je tam komediálně zpracovaná vaše práce, tedy vás herců?
1: Ano.
0: Takhle se to dá říct?
1: Vlastně bych řekla, že ano. Aha. Protože to natáčení bylo takový hodně zvláštní, že vlastně jsme kdo jsme s Tomášem Mělníkem nepracovali, tak jsme jako...
0: To je režisér jenom.
1: To je režisér, tak jsme nevěděli, o co moc jde, a moc jsme to nechápali, takže jsme plnili jenom příkazy, ale vlastně jsme... Ta režie byla taková, jako je taková netypická. A takže... Potom vlastně, když jsme byli na té premiéře, já jsem se pak potkala s Anitou Krauzovou, která tam taky hraje, a s panem režisérem se zná dlouhý roky, a tak jsme se pak potkali náhodou tady na kolonádě a říkali jsme si, ale to je hrozně dobrý. Prostě, jakože nikdo neví, co má v hlavě, nikdo tomu moc nerozumí, a pak ten výsledek je skvělej.
0: Takže vy jste jenom disciplinovaně plnili, ano, jeho úkoly, a on už viděl ten výsledný tvár?
1: V podstatě, ano. A je to fakt moc hezký, milý film. Netradiční, jako nemůže, je tak vybočuje z české kinematografie, že to je opravdu skvělý.
0: A my si můžeme poslechnout kousek z traileru na ten snímek?
2: Gregorius.
3: Zrzavý.
4: Vyhrál jsem.
5: Proč před jedním leží celý svět?
4: Podle mě to není tak jednoznačné.
5: A před druhým kuchaný sleď.
4: Jak mě učil můj drahý opat, není správné zůstávat nad míru v konfliktu a známkou síly občas ustupovat. Bratře, vyhrál si a korona Viktoria patří tobě.
0: Tak i tam jsme slyšeli hlas Jana Františka Uhra. Chtěli jsme ho slyšet ve vysílání, ale možná se to povede. Za chvíli naším hostem zůstává Eliška Křenková.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.
8: When you were staring down disaster, that night we almost called it quit.

0: Diváci na Sadové kolonádě vědí, posluchači radiožurnálu by měli vědět, jak se tváří Oskar Hess, když ho pozveme sem do našeho přenosového vozu v domnění, že ho chceme jenom pozdravit, ale pak ho posadí Eliška Křenková s koučovskou razancí k mikrofonu. Dobrý den, Oskare.
1: Dobrý den, krásný den i vám.
0: Co vy tady?
1: Tak jdu kolem.
0: To je pravda.
1: Tak jdu kolem doslova, byl jsem na snídani, chystám se na film, teď mám nějakou ještě drobnou práci a jsem tady už pátý den.
0: No tak to je krásný, to vypadáte výborně, děkuju. Proto máte ty tmavé brýle oba dva.
2: My s Oskarem máme docela dobrý skóre, co se týče rozhovorů. My jsme včera v České televizi vyloženě oba dva perlili.
1: To je ono.
0: Fakt?
2: Každý z jiného důvodu. Já, protože jsem dlouho nebyla mezi lidma.
1: A já už, protože jsem dlouho mezi lidma.
0: Tak to můžeme pokračovat, takže jedeme. Aneška.
2: Aneška, ano.
0: No tak zaperlete. Na co byste se Oskara zeptala v souvislosti s Aneškou?
2: Oskare, jak jsi se cítil v brnění s mečem? To mám hrozně ráda, jak vyprávíš. Včera jsem si to vyloženě užívala a myslím si, že tady...
0: No tak to musí být skvělá historka, Oskare.
1: Já jsem teda neměl brnění, já jsem měl takový jako čtyřvrstvej jako... Jak to říct? Prostě kostým.
0: Neměl historka jsem začíná velmi dobře.
1: A měl jsem meč a s tím jsem si hrál, prostě já nevím, jako ta historka není zas tak zábavná.
0: No, není vůbec zábavná zatím, no.
1: Já jsem chodil po tom hradě, kde jsme natáčeli, tam jsem si to jako užíval jako malej kluk prostě, no.
2: To natáčení. To milej prostě, no.
1: Jo. To, když dáte klukovi prostě nějakou hračku, tak si s ní hraje, jako no. Tak jsem to měl.
0: No a na co se chcete zeptat Elišky, když už jste sem přišel?
1: Já jsem chtěl pozdravit Eliško, a dokdy tady seš? Karlových Varech.
2: Prosím tě, do zítra.
1: Do zítra, já taky. Já taky, už zítra jedu.
2: Už musíš.
1: Já už musím.
2: Už to nejde.
1: Ne, už to nejde vydržet. Já jsem tady, ještě zítra tady tancuju od 1 hodiny tady na Mlýnský kolonádě, takže tím vás srdečně zvu všechny.
2: Tak.
0: Od 1 v noci?
1: Od 1. Taky, ale to na jinou hudbu, ještě než na tu ze Stardance. V 1 máme tanec s Kateřinou.
0: Aha.
1: A v 2:30 s Martinem Prágrem máme takový nový naše taneční vystoupení. Takže na to vás zvu. V rámci Kina bez bariér.
2: No,
0: tak děkujeme za pozvání.
2: Jak jsi zpromoval?
0: Nežil jste dnes nadarmo.
1: Je to tak.
0: Na to, že jdete kolem. Takže zítra ve 13 hodin.
1: Přesně tak. Mlýnská kolonáda. Ano.
0: Oskar Hess, Stardance.
1: Tak.
0: Je vás tady pár ze Stardance. Včera tady seděl Jan Cina.
1: Ano.
0: Ten netančí zítra.
1: Zítra netancuje, co vím. Co teda vím, na té kolonádě.
0: Na té kolonádě, možná někde jinde.
1: Možná někde jinde.
0: Dobře. Oskare, děkujeme, že jste se zastavil, že jste poutavě povyprávil o té historce s brněním, které jste, jak se ukázalo, na sobě vůbec nemělo.
2: Díky.
1: Mějte se krásně. Hezký den.
0: Oskar Hess.
2: Čau.
0: No a my bychom měli mít, Eličko, máte sluchátka, máte je na krku, bude lepší, když si je dáte na uši. Jsme ve spojení teď s Janem Františkem Uhrem. Honzíku.
3: Ano, slyším, zdravím.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Řekneš něco?
3: Zdravím do Karlových Varů.
0: Rádi tě slyšíme. Co ty si dělal v té době od natáčení snímku Všechno bude až do natočení snímku Vyvolený?
3: No, to bylo docela zajímavý období, kdy já jsem studoval podnikání se zaměřením na umění, ale vlastně jsem úplně se vzdálil od filmu. A vlastně na konci té střední školy to bylo směrem medicína.
0: Ty jsi doktor?
3: Ještě právě, že ne, ale ano, totiž to bylo takový vtipný, já jsem se nedostal na medicínu a tak jsem, tak jako ze srandy se přihlásil na univerzitu do Dubaje, na psychologii. A tam jsem uspěl na všech třech školách. Takže jsem to začal brát vážně a říkám, tak Dubaj je daleko, takže zkusím Anglii a opět to vyšlo. Takže teďka vlastně jsem dostudoval první ročník psychologie v Londýně.
0: No tak blahopřejeme. Chceš slyšet, jak ti Sadová kolonáda tleská?
3: Jo, poslouchá se to hezky, děkuju moc. A jinak jako vlastně to moje natáčení, pokud bych měl k tomu něco říct, tak Filmu Vyvolený předcházely ještě dva projekty a to, jak to vzniklo, je prostě zázrak.
0: Jak to vzniklo?
3: Jo, máme čas, já právě jsem nevěděl. Tak ono právě to, tam hraje roli i Eliška Křenková, která právě se přátelí s Majou Hamplovou, castingovou režisérkou. A tam vlastně došlo k oslovení a vzpomenutí několik lidí, kteří se změnili tam, ten se změnil tam a vlastně já věřím, že Maja Hamplová získala kontakt na mě přes Elišku v roce 2024 a natáčel jsem film Divočina, pak ještě jeden projekt a pak vlastně film Vyvolený, kde jsme se opět sledali s Eliškou. No.
2: Je to tak.
0: Jaké to... Dík, to jste mi pomohla. Jaké to bylo shledání? To je otázka,
3: no, já
0: Honzíku.
3: Já musím říct, že pro mě... Jo. No pro mě to bylo docela... jak to popsat? Ono to bylo jakože zajímavý, ale jako samozřejmě milý, ale už tam vlastně jsem vnímal, že ten vztah je trošku jinačí, než když jsme spolu točili. To všechno bude, tak tam prostě... To bylo prostě, Eliška byla, jako by se dalo říct, taková máma, jo? A
0: to ona
3: to už potom tady v tom... No tak teďka už je to jako zase takhle jinak.
0: No, teď už tě vyměnila, kamaráde. Prostě...
3: Jo, tak to je život, to je dobrý, ale... Jako bylo to fajn, musím říct, že jo.
0: Jak se hrálo s Petrem Uhlíkem?
3: No, jakože on mě strašně překvapil tím, jak byl jako přirozený, bych řekl, jakože, že si na nic nehrál a ta podporu, tak jsem měl radost.
0: Takže spíš ta otázka měla znít, jak se nehrálo s Petrem Uhlíkem.
3: Jo, ne, tak jako jo, hrálo se dobře, tak my jsme si sedli, řekl bych fajn a no asi tak, no.
0: No tak my ti, Honzíku, moc děkujeme za to, že jsi snašel čas a že jsi se propojil se Sadovou kolonádou, s Eliškou Křenkovou a že jsi řekl pár slov o tom filmu i o sobě a jestli vydržíš u toho studia, tak my jsme zvědaví třeba za rozhovor, na rozhovor za rok nebo za 4 roky, až to dokončíš. Držíme ti palce, měj se hezky.
3: Děkuji.
2: Taky se mějte. Ahoj, mě se krásně.
3: Ahoj, Eliško.
2: Čau.
3: Taky čau.
0: Tak Jan František Uher, který zazářil ve filmu Všechno bude kdysi a teď tam hraje výborně, alespoň co jsem četl recenze, tak všichni ho chválí za toho Gregoria.
2: Jo, je strašně vtipný a roztomilej.
0: Takový tiší, no. Ale proč ne? Jak dopadl ten druhý herec ze Všechno bude? Ten hraje někde?
2: Já si myslím, že Tomáš Mrvík úplně přestal hrát. Jakub, já ale teď jak bych za tuhle tu informaci, teď tady pustím do éteru nějakou informaci, o kterou jako, nejsem si tím úplně 100% jistá, ale mám pocit, že poslední informace byla, že dělá v logistickém parku něco, ale jako nevím to. Takže ten
0: dobře, nemáme-li to ověřeno ze dvou nezávislých zdrojů, což je
2: přesně tak. Proto
0: to standard radši říkám. Média veřejné služby, pak to říkáme jenom napůl.
4: Radiožurnál 10:30. Lukáš Pastejřík připravil zprávy.
5: Státy NATO budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. To je skoro 2x víc než v loňském roce. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde se koná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Jednají o posilování evropské obrany. Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000 a způsobená škoda je několik set milionů korun. Izrael a Libanon budou příští týden v Římě pokračovat v mírových jednáních. S odkazem na mluvčí italského ministerstva zahraničí o tom dnes informovala agentura AFP. Půjde už o 6. kolo jednání mezi oběma znepřátelenými zeměmi, které mezi sebou neudržují diplomatické vztahy. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Zpráva, že železnic, do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiéru i vnější části budovy. Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Sport. Fotbalisté Kolumbie a Švýcarska bojují o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Zápas komentuje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Lukáš Michalík.
6: 20. minuta, Švýcarsko-Kolumbie zatím 0-0. Teď ale Švýcaři mají šanci. Střela, která byla křižná od Ndojeho, ale skončila v náruči golmana Vargase. Zatím tedy Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: Vítěz duelu si zahraje ve čtvrtfinále proti Argentině. Ta porazila po obratu Egypt 3-2.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D8 za Kralupy a kolona na pražském okruhu před Jesenicí. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za Kralupy nad Vltavou se vyhněte překážce. Na kilometru 15,5 leží na vozovce předmět. Na pražském okruhu z dálnice D1 na letiště čekejte pomalejší provoz po nehodě na 78. kilometru. Zpomaluje se hned za sjezdem z D1, zdržení už ale není dlouhé, je to na pár minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte porouchanou dodávku za odbočkou na Vlašim. Stojí na 53. kilometru. Kvůli poruše. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova se uklízí po nehodě u Třebíze. Na 31. kilometru havarovala 2 osobní auta. Počítejte s kratšími kolonami v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno až jasno, v jeho západní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 15 stupňů Celsia, na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál, za chvíli pokračuje repríza hosta Jana Pokorného.
7: Radiožurnál,
9: každý den s vámi,
7: i o prázdninách.

0: naším hostem zůstává a jsme za to rádi. Eliška Křenková a ta douška, že jsme za to rádi, vychází z toho, že Eliška je teď v kontaktu a zjišťuje, jestli miminko je svěží, čile, usměvavé, roztomilé a jestli nepláče. Zdá se...
1: Spíš to druhý.
0: Tak uvidíme, jak se situace vyvine. Samozřejmě jako mateřství má absolutní prioritu, takže kdyby bylo potřeba, tak se Eliškou rozloučíme a jsme rádi, alespoň za tu půl hodinu, co jste tady byla. Ale tak to ještě zkusíme něco dát.
1: Zkusíme ještě, ano.
0: To bych se měl na něco zeptat. Co?
1: No, jako bylo by to fajn.
0: Jo, abyste tady tím tak neseděla a nervózně nečetla ty krátké textové zprávy, které vám přicházejí. Olmo Omerzu, což je takové vaše režijní alter ego, kamarád, natočil snímek Nevděčné bytosti a vy jste tam nehrála. Já jsem se ho ptal tenkrát, jestli jste se nepohádali nebo jestli se mezi vámi něco neděje, protože jsem říkal, Olmo nový film a Eliška nikde. To nevadí, ale... Co?
1: A co řek?
0: Že ne, že jste... On řekl, že jste tam koučovala právě ty herce. No.
1: Je to tak.
0: Co to je za roli, ta koučka herecká?
1: No, co to je za roli? Prostě ideálně, takhle, normálně v Hollywoodu třeba ty herecký koučové existují i pro etablovaný herce. Já bych třeba strašně ráda měla hereckýho kouče nebo koučku, protože si myslím, že může tu roli ještě povýšit, že vlastně je to někdo, kdo se soustředí jenom na vás, jenom na tu roli a společně s vámi ji buduje a hlídá ji společně s vámi. Takže to je velká jako pomoc, ale ten herecký coaching takhle jako u nás úplně nefunguje, ale my jsme s Olmem vlastně, to jsme právě začali u Všechno bude s Janem Františkem Uherem, kterýho jste slyšeli, a s Tomášem Mervíkem, že jsme je začali koučovat, protože to byli vlastně neherci. A ten režisér má na place strašně moc povinností, kromě režie herců, a uhlídat dva neherce, který ještě vlastně byli v hlavní roli, je opravdu hodně náročný, nebo by bylo moc náročný, takže si mě přizval, jestli bych ho, jestli bych mu s nima nepomohla. A ještě vlastně ono to vzniklo totiž, protože tehdy s Danem Kadlecem ve filmu Rodinný film, který byl vlastně náš první společný film s Olmem, co jsme točili, tak tam já jsem, protože Dan byl tehdy taky neherec, a tam já jsem začala Olmovi trochu jako na nějaký herecký zkoušce, protože byl takový zavřený, tak jsem mu pomohla s ním skrz nějaký cvičení, který jsem znala ze škol a tak. A tak jsem mu s ním pomohla ho nějakým způsobem uvolnit a to. A on se právě na to vzpomněl, pak mě přizval, k tomu Všechno bude. A tam už to bylo víc takový, jako, že už jsem se na to, že už jsem vyloženě měla tu roli tý herecký koučky. A tak jsme to povýšili i teďka vlastně u filmu Nevděčné bytosti, kde ale zase oproti tomu Všechno bude, jsme víc vlastně koučovali spolu jako dvojice. Protože vlastně jsme zjistili za ty roky, že to je má největší benefit, že Olmo koučuje herce skrz vlastně svoji perspektivu režiséra a já skrz svoji perspektivu herečky a že se to perfektně doplňuje. Jak se známe, tak my dva se doplňujeme, že už že nějak jako vidíme ty věci podobně a tak. A vlastně to hrozně moc funguje, že pak ty herci jsou vlastně přirozenější a tak uvolněnější na tom place a tak. No.
0: Takže se to posunulo od koučování neherců i ke koučování už herců s nějakou historií.
1: No, ale u Nevděčných bytostí jsme zase měli dva neherce vlastně v titulních úlohách. No.
0: Když říkáte, že v Hollywoodu je běžné, že už ti hotoví herci jsou taky koučovaní, co tomu u nás chybí? Jako je to třeba tak, že si řeknu Eliška Křenková, dítě to je mladá dáma, její...
1: Já vám to řeknu, no. Prachy.
0: Prachy.
1: To je prachy čas, prostě to tomu chybí. No.
0: A ty prachy chybí na straně koučů nebo na straně těch klientů?
1: No my ty filmy jsou rádi, že vzniknou sami o sobě.
0: A ještě tam zaplatit kouče.
1: A ta další věc je, že v Americe je strašně moc talentovaných, šikovných herců, kteří se vůbec nikdy neprosadí. Jo, tam se opravdu, těch lidí je tam takový přehršel, že tam najdete strašně talentovaný lidi, o kterých nikdo neví. Hmm. Takže tady ty podle mě herci často třeba nebo někdy, některým z nich se podaří, že se aspoň stanou jako koučema. A u nás těch lidí tolik taky není, prostě jsme malá země.
0: říká Eliška Křenková, host Radiožurnálu.

0: Eliška Křenková teď podepisuje už asi x tou fotografii. Tam pan posluchač přinesl, kolik tam těch Elišek máte, člověče?
1: Dvě.
0: Aha, tohle už není Eliška.
2: Prosím vás.
0: Pravda. No já to mám hlavou obráceně. My taky vám děkujeme, že jste se tady zastavila, Eliška se mu mohla podepsat. Tak kde jsme to? Jo, u toho koučinku jsme přestali. Teď ještě máme chvilku času a nepřišla vám žádná krátká textová zpráva, což vypadá nadějně, nebo taky ne?
2: Ano, jsou to dvě možnosti, je to 50-50.
0: Když se tady zastavil Oskar Hess, tak jste krátce vzpomenuli na projekt Aneška.
2: Ano.
0: Jak dlouho jste byla v tom klášteře při studiu role?
2: Pár dnů, nějaký prodloužený víkend.
0: Jaké to bylo?
2: Bylo to, já jsem právě včera říkala v Domě České televize, bylo to strašně příjemný. Je to jako zajímavý, já jsem si nikdy nedokázala představit moc ten moment, co člověka vede k tomu, že se nechá, že vstoupí do řádu a ještě vlastně ty klarisky, já jsem byla u klarisek u Brna, no, na kraji Brna, a ty jsou vlastně, tyhle ty jeptišky jsou zavřený v klauzuře. Mm-hmm. Jo, že prostě nevychází ven. Dneska už je to trošku volnější, že nevím, když je třeba nemocný někdo z rodinných příslušníků, tak můžou navštěvovat, nebo takhle jako malinko je to, ale prostě jinak ne, jinak jsou prostě zavřený v klauzuře jenom u výjimečných prostě případů oproti jiným řádům. A nikdy jsem si to vlastně nedokázala představit, co k tomu člověka vede, a tam jsem to jako trochu, část mě to pochopila, že je tam takovej klid. Je to v něčem ta jednoduchost jako osvobozující.
0: Udělalo to s vámi něco osobně?
2: Myslím si, že jo. Myslím si, že celkově ta role té Anešky se mnou něco udělala. Že jsem o trochu zase víc jako duchovní člověk. Já nejsem křtěná, nejsem křtěná, nejsem... já nechci říkat, že nejsem věřící, jo, protože je to pak jako zajímavý. Nejsem katolík, nejsem, jo, to ne, ale příslušník žádného toho, ale žádný církve, ale ta víra je to tak, je to jako určitě v sobě mám, a zase jsem asi objevila jako další nějakou stránku.
0: Jakou jste poznala Anešku? Protože to je postava, která není úplně zmapovaná reálně, že bychom měli konkrétní informace.
2: To je strašně dávno, no. To 13. století.
0: Přemyslovci, no. Tak v těch kronikách taky toho moc nevyčteme. Takže jsou spíš jenom báje, jako jeden z pramenů, nebo nějaké pověsti, nebo něco se říká.
2: No. My jsme spolupracovali s panem historikem, panem Kubínem, a který je specialista teda na ten středověk a na tu Anešku hodně. Ale je to... Takže fakt jsme se snažili, ale vlastně i říkáme, že Aneška je inspirovaná, a ono to tak je, je inspirovaná Aneškou českou, příběhem Anešky český, protože opravdu to nejde udělat, protože nikdo neví, jak to přesně bylo, a jsou to i vlastně ty historici se do značné míry trochu dohadujou a mají různé teorie a tak dále. Je pár doložených věcí, jako třeba její úzký vztah s jejím bratrem Václavem I., nebo že si psala se svatou Klárou, ty dopisy existují, teda jenom z jedné strany, který jsem četla. Já jsem vlastně se snažila číst, co všechno jako šlo, ale je pravda, že 90% věcí je beletrie. Jo, všechny romány jsou v podstatě jako vymyšlené pohádky, položené na nějakém základu. Ale i to jsem se snažila nějakým způsobem číst a to.
0: A tak asi to byla silná žena, ne?
2: No tak 100%, to byla opravdu jako vizionářka.
0: Trochu se vzepřela otci.
2: Ona se vzepřela otci, vzepřela se vlastně tomu, čemu byla předurčená, a to bylo to, že se vlastně v rámci nějakého v podstatě obchodu se zaprodat a být královnou takovou nebo makovou nebo dokonce císařovnou. Ona odmítla císaře, říká se teda, nebo jako nějaký prameny hovoří, že odmítla císaře Fridricha a místo toho šla do kláštera, což takže ona se vlastně mohla stát jako nejmocnější v podstatě ženou tehdy v nějaký Evropě, já tady jenom kontroluju, že už mi chodí SMSky zase. A tohle ona vlastně tu světskou moc odmítla, protože já si zároveň myslím, že ona vždycky by podléhala jako mužům, a ona se vzepřela, což na tehdejší dobu, dneska o té emancipaci se hodně bavíme, je to hodně jako trendy téma vlastně a nějakým způsobem se ty věci, jako určitě tak od středověku se to posunulo hodně, ale tehdy vlastně ty ženy neměly vůbec žádnou jako moc, pravomoc a ona opravdu si to prošlapala v tom mužském světě a postavila nemocnici. Ona byla to byla první nemocnice tehdy, ty špitály, říkala s tomu špitály, tehdy ty špitály měly třeba 10 lůžek a ona opravdu postavila špitál, který měl desítky lůžek, jo. To je opravdu, se založila o nějaký jako, nebo pracovala prostě, je to prostě je základ, pardon, že ona vlastně dělala jako nějakou základní medicínu, která tady v tu chvíli ještě třeba jako byla, nebyla velmi raná, pracovala s bylinama, tohle jsou všechno jako hrozně důležitý věci vlastně pro nějakou českou medicínu. Četla ty spisy toho Františka z Assisi, četla italsky, německy, to znamená, že ona četla vlastně i ty lékařské knihy, Itálie byla napřed jako oproti Čechům, tak to jsou jako neuvěřitelný, milovala Avicenu, nebo my to takhle s tím pracujeme, to jsou jako neuvěřitelné věci, no.
0: Mě vždycky fascinujete, kolik toho od těch postavách, které stvárňujete, víte. Kolik práce je zatím, než je první klapka?
2: No. Je a je to jako je určitě a je to zároveň zajímavý, protože já jsem se nikdy o středověk nezajímala a vlastně jsem o té Anežce toho moc nevěděla, kromě toho, že je svatá, že byla svatořečena v 89. Těsně po revoluci vlastně, teda těsně před revolucí, což vlastně se říká, že ona mohla za revoluci, za sametovou revoluci, což je krásný. To mě vlastně strašně těšilo, když jsem takhle studovala, jak jsem říkala, to je vlastně hrozně hezký. Takže moc jsem toho nevěděla a tak je to jako zajímavý, že já toho vím furt zlomek, jo, ale aspoň se už víc orientuju, no.
0: Vy tady máte ještě jeden film, ano, na Karlovarském festivalu.
2: 33 kroků.
0: Co to je za snímek?
2: 33 kroků soutěží tady v Proximě a je to vlastně hraný dokument. Já si myslím, že jsem tam možná jediná herečka. Že jinak vlastně ten film je ukazuje jak jeden muž přežil vlastně svoji vlastní smrt, kdy na něj zaútočil jeho spolužák a byl to rasově motivovaný útok. A je to hraný dokument, on hraje sám sebe a jeho hrdina hraje jeho rodinu a já hraju dětskou psycholožku. Já jsem, myslím, asi možná jediná herečka tam.
0: Tak to je další snímek, který tady je k vidění v Karlových
2: Moc
0: Varech.
2: Moc doporučuju, je to jako super.
0: To věříme, asi byste nehrála v něčem, co není super.
2: A tak nikdy do něčeho jdete a pak se to třeba nepovede, jo? Ale zrovna snímek
0: Vyvolený... Počkejte, to mi řekněte, co se vám nepovedlo.
2: To nemůžu takhle.
0: Ale dobře, Eliško.
2: Ne, to nemůžu.
0: No tak...
2: Já už si to nepamatuju, já jsem vykojená.
0: Vykolejená?
2: Vykojená.
0: Vykojená. Dobře, tak my vás asi necháme v tomhle bohulibém trendu pokračovat, protože zdá se, že chlapec má pořád větší a větší hlad.
2: Jako...
0: nečtěte to.
2: Ne, dobrý, hele, je to dobrý.
0: Je to dobrý.
2: Je to dobrý, spí. To chce potlesk.
0: Nebuďte hopš. Myslíte, že tam mají puštěné, kde je ten hotel? Tam. Že tam mají puštěné rádio u toho? Jako, že chlapeček slyší maminku?
2: Ne, to asi spíš ne. To by ho možná spíš jako rozdovádělo. Ale jestli mě slyší můj partner, tak mu gratuluju.
0: Možná spí taky.
2: Možná spí taky.
0: A to by vám nepsal vlastně.
2: To by mi nepsal, to je pravda.
0: Co vás čeká letos v létě, kromě tady těch věcí, které souvisejí s mateřstvím?
2: Pravděpodobně. Takže hodně budu teda dělat maminku, převážně budu dělat maminku a já nevím, já totiž nevím, jestli to můžu říct, nebo ne. No ale jako... Možná...
0: No, my si myslíme, že můžete, ale nechceme vás nějak ovlivňovat.
2: Možná se začne trošku předtáčet Princezna zakletá v čase 3.
0: Hustý.
2: Ale já to nechci slíbit.
0: Tak proč ne?
2: Ale jo, vypadá to, že asi no, snad to dopadne.
0: To byl další film, který se vám povedl.
2: No je to jeden podle mě z divácky nejoblíbenějších mých filmů. No já hodně dělám ty filmy jako 33 kroků, takový trošku alternativnější, tak tohle je ten mainstreamovější.
0: Máte to pestré?
2: Mám to pestré, já jsem šťastná za to. To je jako ideální stav pro herce, si myslím.
0: Tak Eliško, my vám děkujeme, že jste se tady zastavila, že jste zvládla ten multitasking tady mezi mobilním telefonem.
2: A docela dobře, párkrát jsem se zasekla.
0: Výborně.
2: Občas lobotomie, ale jinak dobrý.
0: Ne, už vám to znovu naskakuje, ta profesionalita a to vyprávění o filmech.
2: Já se zase do toho dostanu.
0: Jako do čeho?
2: No jako do té profesionality. Jo, doufám.
0: Ne, určitě.
2: Jestli jsem tam tady někdy byla.
0: Byla. Tak my se těšíme zase za rok tady ve Varech.
2: Já se taky
0: je to
2: těším.
0: Taková tradice.
2: Ano,
0: Eliška Křenková byla hostem Radiožurnálu. Díky za to.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Radiožurnál 23 hodin. Lukáš Pastýřík a zprávy.
2: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Maximální ceny nafty i benzínu zítra oproti dnešku znova porostou. Fotbalisté Kolumbie a Švýcarska hrají o poslední místo ve čtvrtfinále mistrovství světa. Vítěz si zahraje s Argentinou. A počasí zítra čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
3: Kdybychom měli výjimout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
2: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu stoupnou. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů. To je o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů na 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv má ministerstvo financí určovat do 19. července.

0: se podle něj jenom prohloubí. Posilovat transatlantické vztahy bude chtít Německo taky se Spojenými státy na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, podle serveru Politico, ale tentokrát v roli kupujícího. Němci by podle něj rádi koupili od Američanů střely dlouhého dosahu Tomahawk. Washington tomu dosud bránil, mimo jiné s odvoláním na možné reakce Moskvy. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Povodí Ohře skoro po 50 letech zbaví řeku Bílinu víc než 3-kilometrového potrubí mezi Jirkovem a Mostem. Staveniště si dnes přebrala firma, která vybuduje nové koryto za 190 milionů korun. Hotovo má být v roce 2029.
2: Podle Povodí Ohře nejprve zapotřebí vodu z potrubí převést do nouzového kanálu, který už je hotový. Tudy bude řeka protékat během budování nového koryta. První organismy a živočichové se podle Povodí začnou v řece vyskytovat v prvních 3 letech. Řeku v minulosti vodohospodáři uzavřeli do potrubí kvůli povrchové těžbě uhlí v místě původního koryta. Jan Beneš, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Švýcarska a Kolumbie hrají závěrečné osmifinále mistrovství světa. Zápas sleduje reportér Lukáš Michalík.
3: Krátce před startem druhé půle hrají Švýcaři s Kolumbijci nerozhodně 0-0. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Vítěz utkání Švýcarsko-Kolumbie si ve čtvrtfinále šampionátu zahraje s Argentinou. Ta po obratu zdolala Egypt 3-2. Úřadující mistři světa přitom ještě 12 minut před koncem základní hrací doby prohrávali o 2 góly. Tenistka Karolína Muchová porazila Japonku Osakovou 7-6 a 6-4 a prošla do semifinále Wimbledonu. V něm se utká s Američankou Goffovou. Jiří Lehečka na londýnském Grand Slamu dohrál v osmifinále, když podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety. Český cyklista Matias Vacek se na Tour de France posunul na průběžné 3. místo. Ve 4. etapě byl 10. při vítězství Dana Pedersena. Novým lídrem je Nordtren.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na Pražském okruhu před Jesenicí a omezení na D1 u Jihlavy. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se uklízí po nehodě před Jesenicí. Na 78. kilometru se po kolizi kamionů projíždí pouze levým pruhem, už je to ale bez výraznějšího zdržení. Na D1 počítejte s nočním omezením mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 116 pracují silničáři. A v každém směru je volný pouze jeden pruh. A ve směru do Brna jsou také v plánu po půlnoci kratší uzavírky. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy opatrně u Přerova na kilometru 282, to je před sjezdem na Olomouc a Prostějov, je ve vozovce větší výtluk. A na D3 opatrně u Českých Budějovic směrem do Dolního Dvořiště. Za tunelem Pohůrka na kilometru 136 stojí porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 stupňů Celsia a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
6: Určitě už jste se zvykli na to, že na Radiožurnálu se dají vyhrát docela zajímavé ceny. Tento týden soutěžíme tak, jak jste zvyklí, tedy každý všední den popolední a pak i v noci. K tomu přidáváme taky soutěž přímo na Sadové kolonádě v Karlových Varech. Ale to pořád není všechno. Až do pátku pro vás totiž máme taky každé ráno soutěž o 2denní vstupenky na festival Colors of Ostrava, který už se blíží. No a odpoledne zase můžete hrát o vstupenky na projekce filmů Pramen a Odysea. K tomu všemu stačí vlastně málo. Pozorně poslouchat Radiožurnál a mít někde po ruce mobil nebo počítač. Už teď vám tedy přeju hodně štěstí.
4: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Technici v Třinci montují novou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový speciální robot, první svého druhu v Česku. Ten bude na konci linky a dotřídí plastový odpad. Ramena robota za vteřinu stihnou dva úkony.
1: Ten stadion má už za sebou půl století, byl postavené v polovině 60. let. Navíc ten plášť, který vlastně měl krýt izolací, byl nějak nepravě kvalitně provedený, takže nám do těch konstrukcí přímo zatěká.
2: Popisuje ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Podle posouzení statiků vydrží konstrukce 5 až 10 let.
1: Když prostě praskne ta horní slupka toho betonu, tak ta armatura začne korodovat. A ve chvíli začne korodovat, o to víc trhá ten beton.
2: Ze studií ale vyplývá, že je výhodnější celý amfiteátr srovnat se zemí a postavit nový.
1: To zázemí, které tam v současné době máme, bychom chtěli pojmout tak, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory.
2: Národní ústav lidové kultury ještě musí podat žádost na povolení zbourání amfiteátru, doplňuje Martin Šimša.
1: Můžeme se do ní pustit teprve v chvíli, kdy vlastně nám ministerstvo potvrdí, že zhruba těch 180 milionů, jak to odhaduje studie, jsou ty reálné prostředky, které mají pro nás připravené.
2: My jsme na tohle téma poslali dotazy na ministerstvo kultury. To na ně ale zatím nereagovalo. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy se k tomu na sociální síti Facebook vyjádřil takto.
3: Jako první krok dokončíme projektovou dokumentaci bludníku řádově za desítky milionů korun, protože podpora lidového umění a folkloru je priorita.
2: Zbourání stávajícího amfiteátru Bludník a stavba nového zázemí nejspíš ovlivní minimálně jeden ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Ten příští to ale ještě s největší pravděpodobností nebude. Hana, no?

0: Přesně ve čtvrt na 12 pro vás máme další radu z naší série Prázdninová autoškola Radiožurnálu. Jak je to se záchranářskou uličkou, zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Dnes se podíváme na situaci, která může rozhodovat o vteřinách. Než si řekneme správnou odpověď, zkuste si sami vybavit, kam budete v jakém pruhu uhýbat, pokud za svým vozem uvidíte blikat majáky a uslyšíte houkání. Víte, jak správně vytvořit záchranářskou uličku v koloně? Jak na to prozradí plukovník Jan Straka?
3: Správně se tvoří tak, že pokud mám dálnici nebo silnici pro motorový vozidla, která není volně průjezdná, to znamená, vznikají tam kolony, tak bych měl v případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo, tak, aby vznikla ta záchranářská ulička.
2: Co když je tam těch pruhů víc?
3: Tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo, a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhejbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
2: A co když mám pocit, že na vozovce není dostatek místa?
3: Můžu přitom najet na krajnici, případně na střední dělící pás. Jde o to, abych tam umožnil průjezd záchranné technice a vozidlům IZS.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Co mají společného Francie, Maroko, Španělsko, Belgie, Norsko, Anglie a Argentina? Fotbalové reprezentace těchto zemí už oslavily postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Jedno volné místo na tom seznamu ale zůstává.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Závěrečný osmifinálový souboj turnaje se hraje ve Vancouveru, nastoupili v něm proti sobě Švýcarsko a Kolumbie a na dálku tenhle zápas sleduje reportér Lukáš Michalík.
2: Začíná 62. minuta, Švýcarsko-Kolumbie stále bez branek 0-0. Sledujeme zápas bez výraznějších příležitostí, viděli jsme několik zajímavých střeleckých pokusů, ale brankáři ti jsou zatím připravení, zdá se ve velké pohodě. Teď ale centr Kolumbíců z levé strany, nicméně Mohica byl v offsideovém postavení, takže veškeré vzrušení zbytečné. Zatím asi nejvýraznější příležitost po změně stran měl na svědomí Kolumbiec Luis Diaz, který se dostal do zakončení z úhlu, ale Gregor Kobel neměl výraznějších problémů. Na opačné straně to několikrát zkoušel Fabian Reeder, který protáhl také několikrát kolumbijského brankáře Vargase, ale i ten je, zdá se, v dobrém rozpoložení. Švýcaři teď mají míč na vlastní obrané polovině, dostali se až k brankáři Koblovi, který volí dlouhý nákop, ale ten skončil na hlavě Kolumbijce Lermy. Hrát tedy mohou Jihoameričané na levé straně, tam je Puerta, který končí na trávníku po zákroku jednoho ze Švýcarů a bude z toho standardní situace pro Jihoameričany, kteří okamžitě rozehráli, což mě překvapilo, protože se dostali pod tlak, neměli to úplně připravené, ale zůstávají u míče Sánchez a jeho přihrávka ta nebyla úplně přesná. Dostávají se k míči tedy Švýcaři, kteří teď kombinují na malém prostoru Jacka a po něm Ricardo Rodriguez na levé straně a Švýcaři to budou zkoušet opět z vlastní obrané poloviny. Tam je Jacka v pozici mezi stopery, po něm může hrát Sou ve středu hřiště Freuler, ale ta přihrávka nebyla přesná. Kolumbijci se snaží té chyby využít a teď mají velkou příležitost, pálí, ale ta rána končí mimo, zkoušel to Luis Suarez. Z dobrých 25 metrů měl kolem sebe hodně místa, ale Gregor Kobel v brance Švýcarů nakonec zasahovat nemusel. 63.
0: Padne gol v základní hrací době nebo se bude prodlužovat? Přímou reportáž Lukáše Michalíka ze zbytku střetnutí Švýcarsko-Kolumbie poslouchejte na digitálním Radiožurnálu Sport.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dobrý večer vám přejeme i v 11:30. Zprávy Radiožurnálu a Lukáš Pastejřík.
1: V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Nejvíc nemocných je teď v Jihomoravském kraji, vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Od začátku roku lékaři evidují přes 1300 případů žloutenky typu A, 6 nakažených zemřelo. Mezinárodní letiště ve Venezuele poškozené zemětřesením obnoví komerční provoz co nejdříve. Využije k tomu vedlejší vzletové a přistávací dráhy. Podle agentury AFP to dnes oznámila venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Dosud bylo letiště Simona Bolívára u Caracasu částečně otevřené jen pro humanitární lety. Ústavní soud potvrdil, že autodrom Most nesmí okolí obtěžovat hlukem. Firma podala k ústavnímu soudu stížnost kvůli dřívějšímu rozsudku krajského soudu, který stanovil limity maximální hlasitosti. Podle zástupců závodiště soud omezil jejich právo vlastnit majetek a podnikat. Soudce zpravodaj Tomáš Langášek v odůvodnění řekl, že autodrom může zavést protihluková opatření obdobně jako jiné okruhy v zahraničí. V Havířově si dnes připomněli 65. výročí jednoho z nejtragičtějších důlních neštěstí v Česku. Na dole Dukla při něm zahynulo 108 horníků. Tragédie způsobil podzemní požár. Lidé se dnes dopoledne sešli u památníku se jmény všech obětí na hřbitově v městské části Šumbark. Sport. Argentinští fotbalisté porazili po obratu Egypt 3-2 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm se utkají s lepším z dvojce Kolumbie-Švýcarsko. Závěrečné osmifinále šampionátu vidí reportér Lukáš Michalík.
2: 73. minuta se hraje ve Vancouveru na úvodní gol. Stále čekáme Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Lukáš Michalík, Radiožurnál. Teď došlo v
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Očekávaná uzavírka D1 u Ostravy a zavřený letenský tunel v Praze. Na dálnici D1 čekáme do půlnoci uzavírku Klimkovického tunelu u Ostravy. Silničáři budou přestavovat dopravní značení kvůli údržbě a provoz mají zastavit v obou směrech za 10 minut půlnoc, přibližně na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště už je po nehodě před Jesenicí uklizeno. Na 78. kilometru se po odpolední kolizi kamionů už projíždí oběma pruhy. A v Praze začala noční uzavírka letenského tunelu. Úplná uzavírka z důvodu údržby potrvá celou noc a skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 stupňů Celsia, na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bidrman.
0: Spory mezi prezidentem republiky Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše pokračují i na summitu NATO v Ankaře. Na jakou stranu se podle průzkumů kloní veřejnost? A co říkají sociologická šetření o důvěře k jednotlivým státním orgánům a institucím? V dnešních 20 minutách Radiožurnálu jsme se na to zeptali ředitele analytického ústavu STEM Martina Buchtíka. Ten tvrdí, že summit v Ankaře je symbolem rozdělení fanouškovských základen. Celý rozhovor pro vás máme v repríze hned po půlnočních hlavních zprávách.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move,

Týmy ukrajinských dobrovolníků a zvláštních policejních oddílů, takzvaní Bílí andělé, vyrážejí každý den evakuovat civilisty ze zón válečného konfliktu v Donbasu. S nasazením vlastního života zachraňují životy jiných. Nedávno se za nesmírně riskantních podmínek vydali například do města Družkivka nedaleko Kramatorsku. A náš zpravodaj Martin Dorazín o tom natočil reportáž. Už teď ji najdete taky na zpravodajském serveru Českého rozhlasu, tedy na adrese i rozhlas.cz. 23:38, klidný večer.

0: V Broumově se řád benediktínů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktíni jsou vlastníky barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměl.
1: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
2: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínů stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
3: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
2: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
4: My spor o prohlídkové okruhy nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z broumovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě i fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
2: Benediktini se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit. Václav Plecháček, Radiožurnál.

Americká armáda oznámila, že podnikla sérii útoků proti Íránu. Jde podle ní o odpověď na íránské údery proti třem komerčním plavidlům, která proplouvala Hormuzským průlivem. Uslyšíte o tom taky v půlnočních hlavních zprávách Radiožurnálu, které začnou za 14 minut. Ještě předtím, ale samozřejmě závěr 8. finále mistrovství světa mezi Švýcarskem a Kolumbií. To bude už za chvíli.

0: Jedno hodně zajímavé osmifinále fotbalového mistrovství světa už je za námi. Argentina ještě čtvrt hodiny před koncem prohrávala s Egyptem o 2 góly, ale pak přišel velký obrat a Argentinci po vítězství 3-2 postoupili do čtvrtfinále. Teď se naopak ve Vancouveru hraje poměrně nudný duel.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Fotbalově asi nejméně zajímavé osmifinále mezi Švýcarskem a Kolumbií se pomalu chýlí ke konci řádné hrací doby a proto se teď spojujeme s digitálním radiožurnálem Sport, kde závěrečné minuty odkomentuje Lukáš Michalík.
2: Hraje se první z 5 nastavených minut. Švýcarsko-Kolumbie stále 0-0. Před malou chvílí ale měli Švýcaři velkou příležitost po pěkné průnikové přihrávce od Soua. Se dostal z úhlu do zakončení Dan Ndoye, který to zkoušel křižnou přízemní ranou na zadní tyč, ale brankář Vargas nakonec zasahovat nemusel, to znamená, že i dál čekáme na gól v utkání, které se hraje na stadionu ve Vancouveru, které opravdu příliš atraktivní není. Viděli jsme několik střeleckých pokusů, ale žádné vyložené šance. Druhá z 5 nastavených minut se hraje Ndoye. Skončil v tomto utkání po té své střele a Ruben Vargas už je na trávníku, fotbalista, který na letošním světovém šampionátu už 2x skóroval. Švýcarský kouč Murat Yakin ho tedy poslal na trávník. Švýcaři jsou teď v pozici, že brání, takže hrát mohou Kolumbijci. Stoper Lukumi Hrudí poslal míč do náruče brankáře Vargase, který už nikam nepospíchá. Ten zápas skutečně tedy spěje do prodloužení. Je znát, že ani jeden z týmů se nikam přehnaně nežene, když by Švýcaři měli tedy ten střelecký pokus před malou chvílí do jeho, to byla ale velmi ojedinělá šance. Kolumbijci kombinují na vlastní obrané polovině, kde je Puerta a po něm Lukumi, míč se dostává k Diazovi, tomu ale nevyšlo zpracování. Švýcaři tak budou vhazovat. Widmer má pod sebou volného Elvedyho, který kombinuje se Souem. Sou posouvá balon dozadu na Akanjiho, další postupná akce Švýcarů, Sou a po něm Freuler, Widmer a Švýcaři se opět vytláčí na svou obranou polovinu, kde je teď stoper Nico Elvedy, Jaka, trojúhelníčky Švýcarů uvnitř středového kruhu Manuel Akanji, polovina 3 z 5 nastavených minut, Švýcarsko-Kolumbie 0-0 a Švýcaři teď diktují tempo hry, Jaka přihrává na levou stranu, kde se k míči dostává Vargas, ale Švýcaři se nikam neženou. Hrají na jistotu, opět se vrátili na vlastní polovinu, kde je Akanji a po něm Elvedy. Možná si připravují Švýcaři ještě jednu akci v závěru prodloužení. Sou přidává na pravou stranu centr. Letí a je zblokovaný, takže Švýcaři ještě v závěru nastavení budou mít výhodu standardní situace, tedy rohového kopu končí 3 z 5 nastavených minut Švýcarsko-Kolumbie. V osmifinále fotbalového mistrovství světa 0-0. Připomínám, že vítěz tohoto zápasu si o semifinále šampionátu zahraje s Argentinou, která v dnešním úvodním osmifinále zdolala po obratu v Atlantě Egypt 3-2 i zásluhou gólu a asistence Lionela Messiho. Tentýž hráč neproměnil navíc pokutový kop. Hlavní rozhodčí Ivan Barton ještě jde domluvit hráčům do pokutového území. Jsou tam Švýcar Manuel Akanji a také stoper Kolumbie Jon Lukumi. Na malou chvíli už ale rohový kop, který bude rozehrávat Fabian Rieder svojí levačkou, už je připravený, zvedá pravou ruku a centruje do pokutové území, kde ale vládne kolumbijský stoper Davinson Sanchez, který ten balon poslal mimo pokutové území a teď ještě se snaží dostat do rychlého úniku Luis Diaz, ale včas ho zakřižoval Freuler a ještě navíc konstruktivně založil protiútok. Widmer už je na hranici 16 a snažil se vybojovat rohový kop a byť se hlásil, že by rok Švýcaři skutečně měli kopat, tak rozhodčí byli jiného názoru. Minutu před koncem 5minutového nastavení platí, že švýcarští fotbalisté v osmi finále mistrovství světa hrají s Kolumbijci zatím bez branek a vše tedy spěje k tomu, že uvidíme prodloužení. Kolumbijci už rozehráli, Sanchez má míč v pokutovém území Jihoameričanů, kteří jsou teď pod tlakem Švýcarů, ale Kolumbijci si poradili. Muñoz ale následně chybuje v rozehrávce a o balon ho připravil i ten. Na levé straně už může dát Ruben Vargas, který se snaží roztancovat Muñeze. Přihrál dobře Jakovi do středu hrací plochy, ten už je pod tlakem a dopísknutý faul, kterého se dopustil střídající kolumbijský záložník Campas, tedy v samotném závěru nastaveného času ještě jedna standardní situace pro Švýcary. Už se hraje 5, tedy poslední minuta nastavení druhého poločasu souboje Švýcarů a Kolumbijců v osmifinále fotbalového mistrovství světa Tak nakonec to nebude standardka pro Švýcary, protože hlavní rozhodčí se vrátil ještě k tomu předchozímu souboji. No a teď zápas po základní době definitivně ukončil po 90 minutách, tedy platí, že Švýcarsko hraje s Kolumbií v osmifinále fotbalového mistrovství světa zatím nerozhodně 0-0 a po pauze uvidíme prodloužení hrané na 2x15 minut. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Skupina Queen ve vysílání Radiožurnálu. Do půlnoci s vámi byl moderátor Vojtěch Bedrman. Teď už vás taky zdraví Jiří Štefel. Naše živé noční vysílání začíná chvilku po půl jedné. A takové bylo úterý 7. července. Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: V Ankaře pokračuje summit NATO. Spojené státy mezitím podnikly sérii útoků proti Íránu. Poslanci znovu projednávají změny rozpočtových pravidel. Hlasovat by měli zhruba za hodinu. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. A počasí dnes čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Je středa 8. července. U hlavních zpráv vás vítá Lukáš Pastejřík.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Turecká Ankara dnes druhým dnem hostí summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy jsou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi USA a ostatními spojenci. Summitu se účastní 32 lídrů států, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa.
3: Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten označil za pozitivní, že se Česko chce zapojit do programu, přes který evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu.
4: Všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí. A ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec.
3: Na dnešním jednání Severoatlantické rady s projevem ale vystoupí předseda vlády.
5: Jsem samozřejmě hlavně zvědav na to, jak jednotlivé delegace budou mluvit o ukončení války na Ukrajině.
3: Summitu se účastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Z Ankary Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Americká armáda podnikla sérii útoků na Írán. Jde podle ní o odpověď na předchozí íránské údery proti třem komerčním lodím, které proplouvaly Hormuzským průlivem. Američané na Írán zaútočili navzdory memorandu o porozumění, které země podepsali v polovině června. Obě strany se v něm zavázaly k dodržování příměří s vyhlídkou na konečnou mírovou dohodu. Washington i Teherán se ale navzájem obvinují z porušování memoranda. Poslanci se dnes v noci znovu zabývají změnami rozpočtových pravidel. Novelu vrátili do sněmovny s výhradami senátoři. Koalice je připravená senát přehlasovat. Prosadila pevné hlasování nejdéle hodinu po půlnoci.
6: Podle rozpočtové novely by se do limitu schodku státního rozpočtu nepočítali třeba dopravní stavby. Opozice varuje, že to bude znamenat nekontrolovat.

0: můžeme dovolit napsat jen na ideální časy.
1: ODS uvažuje o tom, že se kvůli novele obrátí na ústavní soud. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou také muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
3: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlep ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z Hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
4: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
3: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová oznámila kandidaturu na prezidentku. Řekla to v televizi TF1. Pařížský odvolací soud političku v úterý uznal vinou v kauze zneužití veřejných prostředků. Kandidaturu jí ale povolil. Politička se chce ještě odvolat kvůli další části rozsudku.
5: Marine Le Penová v televizi TF1 řekla, že je kandidátkou na prezidentku. Zároveň ale dodala, že se odvolá ke kasačnímu soudu kvůli ročnímu trestu domácího vězení. Při něm by totiž musela nosit elektronický náramek, s čímž politička nesouhlasí. Podle ní by kvůli tomu nemohla vést předvolební kampaň. Le Penová už spustila předvolební web a na středu naplánovala první setkání s voliči v severofrancouzském Flash. Doprovodí ji šéf Národního sdružení Jordan Bardella, kterého by v případě vítězství chtěla Le Penová za premiéra. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Zpravodajský kanál maďarské státní televize dočasně přerušil vysílání. Podle vedení to souvisí se změnami, které mají zajistit nezávislost a nestrannost. Premiér Péter Maďár to označil za zastavení propagandy. Nový šéf vlády opakovaně sliboval očištění maďarských státních médií od vlivu svého předchůdce Viktora Orbána.
6: Znělku televize M1 vystřídala černá obrazovka s textem, ve kterém se omlouvá za roky lží. Stanice je v Maďarsku hlavním zpravodajským kanálem veřejnoprávních médií a patří do skupiny MTVA. Tu premiér Peter Maďar ještě před svým zvolením opakovaně označoval za propagandistický aparát Viktora Orbána. Odmlčelo se také rádio Košút, kam bývalý premiér pravidelně chodil poskytovat rozhovory. Vysílání nahradila vážná hudba bez zpráv. Fungování veřejnoprávních médií upravila bývalá Orbánova vláda speciální legislativou, kterou kritizovala mimo jiné Evropská unie. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě. Skončil tam v souvislosti s obviněním z korupce. Ludvíkovi mimo jiné vadilo, že mu obvodní soud těsně před uplynutím maximální délky vazby zabavil cestovní pas. Podle ústavního soudu tím ale justice zákon neobešla.
7: Soudy rozhodovaly déle než rok od vzetí do vazby, ale nikoliv déle než rok od té doby, co byl ve vazbě. On byl ve vazbě jenom 11 měsíců.
8: Objasňuje ústavní soudkyně Veronika Křesťanová. Miloslav Ludvík tvrdí, že soud neřešil všechny jeho argumenty.
9: Já jsem byl ve vazbě podle vyjádření policie, protože jsem nevypovídal. Právo nevypovídat je vaše základní ústavní právo. K této problematice se ústavní soud vůbec nevyjádřil.
8: Kvůli tomu zvažuje, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Obvinění z přijímání úplatků dlouhodobě odmítá. Alena Hysová, Radiožurnál.
2: Karlovarský festival chce propojit spisovatele s filmovými producenty. Otevírá proto projekt nazvaný Book to Screen. Mezinárodní porota vybrala 8 titulů, které by se mohly stát základem filmového scénáře. Je mezi nimi i kniha Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven.
10: No, ona už ta nabídka padla, to není poprvé, co se tím zabýváme, ale zatím se nic konkrétního nestalo, tak uvidíme, třeba to dopadne teď.
11: Podle autora Patrika Bangy by jeho autobiografická kniha mohla zaujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
10: Je to ukázka toho, jak se dostat nějakého zmaru, proto se ta cesta jmenuje Skutečná cesta ven, protože já tam vlastně popisuju, jak jsme prožívali devadesátky v romské komunitě, jak to vlastně vypadalo jinak, odlišně než u majority.
11: Nová platforma vznikla v těsné spolupráci s prestižním frankfurtským knižním veletrhem. Cílem organizátorů je vytvořit z Karlových Varů hlavní středoevropský trh s filmovými právy. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistka Karolína Muchová je poprvé v kariéře v semifinále Wimbledonu. Mezi nejlepší čtyřku travnatého Grand Slamu postoupila po vítězství ve dvou

0: setech nad Japonkou Osakovou. Další soupeřkou Muchové bude Američanka Goffová. Jiří Lehečka skončil v Londýně v osmi finále, když v dohrávaném utkání nakonec podlehl Němci Zverevovi ve čtyřech sadách. Argentinští fotbalisté jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Úřadující světoví šampioni zdolali po obratu Egypt 3-2. Závěrečné osmifinále šampionátu mezi Kolumbií a Švýcarskem sleduje reportér Lukáš Michalík.
1: Hraje se prodloužení, konkrétně jeho první část, polovina 99. minuty, Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Před malou chvílí kolumbijský stoper Lukumi trefil po rohu hlavou tyč. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých třech letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní hry v Los Angeles v roce 2028.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřený Klimkovický tunel na D1 a překážka na D8 za Kralupy. Na dálnici D1 je obousměrně uzavřený Klimkovický tunel u Ostravy. Silničáři přestavují dopravní značení kvůli údržbě. Provoz má stát maximálně půl hodiny, pak se bude opět jezdit obousměrně v jednom pásu. Na D1 se pracuje také mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Od půlnoci do 3 ráno je v plánu také několik krátkých, maximálně 15-minutových uzavírek. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážku za sjezdem na Domašov. Na kilometru 173,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace za Kralupy nad Vltavou. Na 6. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Během dne čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
4: Co si lidé myslí o sporu prezidenta s vládou kvůli účasti na právě probíhajícím summitu Severoatlantické aliance v Turecku? Jaké důvěře se těší u veřejnosti ústavní soud a co naznačují aktuální volební preference? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je sociolog a ředitel analytického ústavu STEM, Martin Buchtík. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Podle šetření výzkumné agentury STEM Mark, téměř polovina všech dotázaných napříč politickým spektrem stojí v konfliktu za prezidentem. Vaše agentura dělala velmi podobný průzkum. Došli jste k podobnému výsledku?
5: Ano, došli jsme k podobnému výsledku. Možná bychom taky mohli říct, že polovina nestojí za prezidentem a zbývající lidé prostě nemají názor na tady tu situaci, nebo ji prostě nesledují, nebo je pro ně příliš složitá, ale opravdu to rozdělení odpovídá i, řekněme, voličskému rozdělení z parlamentních voleb do značné míry.
4: Jakou roli v tom hraje fakt, že velká část veřejnosti má k samotné prezidentské funkci a priori respekt? Nebo i to se mění?
5: Má to spíš, bych řekl, menší vliv, a to proto, že ta společnost je opravdu v tomhle tématu dost rozdělená. Jsou to spíš fanouškovské základny, když to trochu přeženu, ale méně to jsou potom jako nějaké zvažování přesně toho, kde jsou přesně ty ústavní kompetence a tak podobně. Ostatně vidíme, že to není úplně jasné i vzhledem k tomu, že se třeba prezident obrátil na ústavní soud, aby tu kompetenci vyjasnil.
4: Čili hrají v tom roli spíš emoce než ratio?
5: Když se podíváme do minulosti, tak ty summity na to nebyly nějak ostře sledované v českou veřejnosti, je to věc spíš pro lidi, kteří sledují události na denní bázi nebo několikrát denně konzumují prostě zpravodajství. Myslím si, že tenhle sport, ten summit hodně proslavil a udělal z něj velkou událost. Je to samozřejmě věc, která je spíš, buď to se na ní můžeme dívat jako na zástupný problém, protože určitě si můžeme říct, že Česká republika má mnoho jiných věcí, které by mohla řešit, než to, kde kdo bude sedět v jakém letadle a kdo vedle koho bude sedět na večeři. Když to bagatelizuju, samozřejmě víme, že tam jsou i ústav nějaké kompetenční spory, ale v tom smyslu je to symbol. Je to symbol toho, jestli stojím za vládou, stojím s prezidentem, jestli preferuji nějaký styl komunikace spíš vyostřený nebo ne. Je to i symbol vlastně rozdělení těch voličských základen, čemuž se asi dneska budeme velmi často vracet.
4: Podle červnového průzkumu vaší agentury lidé nejvíc věří obecně bezpečnostním složkám, nejlíp jsou na tom hasiči a hasičský sbor. Naopak nejmíň věří členům vlády. To asi ale není nic překvapivého.
5: Ne, to je věc, která je tady dlouhodobá. Myslím si, že členům vlády pořád věří zhruba 25% lidí. Když se podíváme na výsledky voleb, tak to i zhruba tak odpovídá. Je to o něco více, než měla v některé momenty Fialova vláda, ale zároveň můžeme říct, že ty populární vlády, řekněme třeba vláda Bohuslava Sobotky, což teda už je taky v podstatě 10 let, měla v jednu chvíli třeba kolem 40%. Ty vlády většinou mají důvěru ze začátku poměrně vysokou, no a pak poměrně rychle nebo pomaleji, záleží na tom, jak moc věcí konají a v jaké ekonomické situaci té země konají, ji postupně ztrácejí.
4: Prezidentovi v červnu, stejně jako počátkem letošního roku, věřilo 56% občanů. To je, myslím, setrvalý stav.
5: To je poměrně stabilní stav. I po těch volbách to bylo, řekněme, do 60 nebo kolem 60%. A tady ta věc se příliš nemění. Ta důvěra v prezidenta je vysoká a vlastně je to jediná osobnost, která se těší důvěře lidí napříč politickým spektrem do nějaké míry samozřejmě. A nemusí to ale nutně hrát roli třeba v tomhle konkrétním sporu, kterým jsme začali, to znamená o summitu v Ankaře, tam ti lidé můžou mít jiný názor, ale pořád můžou důvěřovat prezidentovi.
4: No tady se patří říci, že dotazování probíhalo ve druhé polovině června, tedy těsně předtím, než vláda oznámila, s kterými účastníky počítá pro summit NATO v Ankaře. Mělo by to nějaký vliv na výsledek, co myslíte?
5: Asi žádný zásadní vliv to mít nebude. To téma je vlastně relativně dlouhodobé, řeší se, já nevím, od března, od února.
4: No, de facto od ledna.
5: De facto od ledna a obě strany zvyšují sázky a zároveň je to téma, které je srozumitelné. Rozumíte, prostě důchodová reforma je věc složitá a stane se, její důsledky uvidíme za 20-30 let. Ale to, jestli budu na nějakém místě, nebo tam nebudu a jak o tom mluvím a jak mluvím o svých protivnicích v téhle sporu a zároveň to, že každý den můžeme sledovat nějaký, byť mikroskopický posun, který zase je srozumitelný, jo, tak prezident podal žalobu kompetenční, ústavní soud vyhověl, ale vlastně vláda jakoby zajistila místo ne pro 7 členů doprovodu, ale pro 3 nebo 4 členy doprovodu a bude prezident na večeři, nebude prezident na večeři, a teď se bavíme o večeři, o které běžný člověk jako neví, že vůbec existovala, tak to jsou věci, které tím, že vlastně to sledujete v denním provozu, tak to je to nějaký příběh, stejně jako kdybyste se díval na, a teď to nechci úplně bagatelizovat, ale vlastně na nějaký typ telenovely, protože každý den dostáváte svůj díl, trochu jako říkáte, no já to moc nesleduju, ale přitom všichni víme, že to sledujete.
4: Takže dlouhodobý střet Hradu s vládou, právě kvůli summitu NATO, se na míře důvěry v té instituce nějak výrazně neprojevil.
5: On se neprojevil na první pohled, myslím si, že se víc projevuje na, když se podíváme hlouběji do těch čísel a dat, takže ta propast mezi tím, kdo komu věří, se pořád zvětšuje, ale zároveň nemůžeme říct, že ten konflikt se teďkom nepřeleje do nějakého jiného tématu, ale může se taky utlumit. Uvidíme, myslím si, že důležitá je role i Andreje Babiše jako předsedy vlády, který vlastně do tohoto tématu za začátku, když si to promítneme, nechtěl vstupovat. Říkal, ať už si to nějak vyřeší, já o tom nechci nic vědět. A pan Macinka, ať už se takhle ostře nevyjadřuje. A zase pan prezident by mohl být trochu grant a ustoupit. A zkouší různé figury a uvidíme, jestli v tomhle tom on je schopný říct, OK, tak teď proběhla nějaká akce, nějaká věc, to jsme si a teď pojďme dál. Otázka je, jestli další aktéři na tom budou mít zájem.
4: Vysokou míru důvěry veřejnosti si udržuje ústavní soud, konkrétně 66%. Může se v tom teď nějak odrazit ten soustředěný útok na instituci ze strany některých vládních politiků?
5: 66% je opravdu vysoká důvěra. Cokoliv, co má důvěru 40 a víc procent v České republice, tak to je věc, která je jakoby vlastně dost oblíbená. Jo? Jenom abychom to zasadili do nějakého kontextu. Důvěrou v ústavní soud nehnula ani různé nálezy ústavního soudu, co se týká valorizace důchodů a tak podobně. Takže pokud znovu se tohle téma nějakých útoků na ústavní soud a to zpochybňování jeho nezávislosti nestane leitmotivem některých politických stran dlouhodobým, tak v tuhle chvíli, pokud bych to vzal jako izolovanou věc, která teďkom probíhá, tak to může mít dopad 2 až 3 týdny na veřejné mínění, ale pak se na to zapomene. Stejně tak jako na podobné různé výroky nebo přešlapy různých jiných politiků.
4: Z politických institucí je na tom nejlépe Senát, zatímco poslanecké sněmovně věří 35%, u horní komory je to 43%. Mění se tohle nějak v čase?
5: Mění se to hodně. Od začátku Senátu, kdy mu věřilo něco málo přes 20% lidí, je to teďkom 43% lidí. Jasně, je to dlouhý časový úsek. A ta důvěra v Senát je jedna z nejvyšších, ne-li vůbec nejvyšší, kterou jsme za těch 20 let naměřili. Možná díl, vlastně 30 let. A je to hodně dané i tím, že lidé, kteří volili opoziční strany, tak tomu Senátu důvěřují více, protože ho vnímají jako silnějšího aktéra v tuhle chvíli a nějak mají pocit, že může hájit jejich zájmy. Ale zároveň ta důvěra neklesá třeba u voličů ANO a u voličů SPD je dlouhodobě důvěra v Senát velmi nízká. Takže ten nárůst o pár procentních bodů je spíš daný zvýšením důvěry v určitém segmentu voličů.
4: U úřadu místní a krajské samosprávy je důvěra mírně oslabená. Souvisí to nějak s blížícími se komunálními volbami?
5: To bude o pár procentních bodů, jestli se nemýlím. Tam to může být do značné míry i komunálními volbami, i tím začínající komunikací, ale zároveň místní samosprávy třeba ve velkých městech, když si vezmeme některé větší pražské okrsky, mají 100 000 voličů nebo 100 000 obyvatel, abych byl přesný. Menší měst, máme tady 2000 obcí, které mají do 1000 obyvatel. Takže tohle je fakt opravdu strašně různorodý ukazatel a musíme říct, že ta důvěra je poměrně stabilní, zejména v těch menších obcích, tam jako starosta je někdo, koho znáte, koho potkáváte, kdo řeší ty problémy a jak i lidé, kteří pracují na té obecní politice, tak zdůrazňují dvě věci, že jsou vlastně pragmatičtí a že teda staví ty chodníky, zjednodušeně řečeno, a že postavit chodník není konzervativní, ani liberální, pravicové, ani levicové. A že vlastně ta ochota jít třeba do politiky obecně je velmi nízká. To jsou jednotky procent lidí, kteří by šli do politiky. A pokud ti lidé říkají, já bych byl ochotný jít do politiky, tak do té obecní, ta není vlastně tak nějak zdiskreditovaná nebo není tak ošklivá. Dějí se tam prostě věci, na které si můžeme sáhnout a nejsou abstraktní.
4: Hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitel STEMu Martin Buchtík. U důvěry Čechů a Češek v mezinárodní instituce se asi nic výrazně nemění.
5: V posledních měsících nic. Když se podíváme na dlouhodobější vývoj, tak třeba důvěra v NATO od začátku ruské invaze na Ukrajinu stoupá, je to dané tím, že NATO je opravdu teďkom silný hráč. Většina lidí je toho názoru, že Česká republika by se nebyla schopná bránit samostatně a že NATO je teda ta záruka. Z druhé strany je nějaká nejistota vůči třeba roli Spojených států amerických právě uvnitř NATO. Zase tu důvěru trochu asi ne snižuje, ale netvoří tak jako dlouhodobě pevnou. U Evropské unie zase vidíme, že třeba před 10 lety velkým tématem bylo referendum o Evropské unii, bylo to v době Brexitu, kdy Velká Británie nejdřív měla referendum, potom vystupovala z Evropské unie, tak to bylo i téma u nás. Dneska tohle není nějaké téma, spíš se bavíme o tom, jakou tu unii chceme, byť jasně ta debata je spíš jako laická a povrchní, než jestli v Evropě být nebo ne. A i ty strany, které dlouhodobě mají v programu, že by z Evropské unie vystoupily, tak vlastně to téma zas tak nějak velkolepě nezvedají, řekl bych.
4: Co nám vlastně o atmosféře ve společnosti říká ta deklarovaná důvěra v instituce obecně?
5: No, ukazuje, když se záleží na tom, na jaké instituce se podíváme. Strašně důležitá je důvěra třeba v armádu, je důležitá...
4: To je u nás vysoká.
5: To je dost vysoká, ale zároveň se výrazně liší u voličů SPD, je kolem 50%, u voličů třeba starostů je to, myslím, něco přes 80 až 90%. Takže to je věc, která třeba tady v minulosti nebyla. V roce 2020, 2021 bylo trochu jedno, koho volíte a jakou máte důvěru v armádu České republiky. Dneska už to tak jedno není. Ten největší rozdíl potom byl v roce 22 a 23, kde vlastně docházelo k propadu důvěry v armádu, ale jenom u zase voličů třeba SPD, kde to číslo kleslo po 40%. Takže v tomhle tom je to strašně důležitý. Důvěra v různé instituce typu právě samospráva nebo třeba soudnictví obecně je zase ukazatelem toho, jestli vůbec ten systém, ta společenská dohoda, nepsaná samozřejmě, může fungovat nebo ne. A ta důvěra u nás je tak jako v kontextu mezinárodním vlastně očekávatelná. Když se podíváte na sever od nás do Skandinávie, ta důvěra instituce je velmi vysoká. Když se podíváte na východ, tak tam povážlivě klesá.
4: Mimochodem, když se ještě vrátím k aktuální vrcholné schůzce aliančních představitelů, snižování výdajů na obranu si přeje jen necelá pětina Čechů. Ostatní by preferovali nárůst na průměr NATO nebo dokonce vyšší. Jsou to sice poznatky z vašeho dubnového šetření, ale mohlo se od té doby na tom něco významněji změnit?
5: Ne. My víme, že velká část veřejnosti ani jako fakticky neví, jaký je přesně ten průměr na to, že je nad ty 2% HDP, že zároveň je to nějaká vlastně deklarace. Podívejte se, my nechceme být černý pasažér, ale zároveň my jsme nikdy nebyli nějaký velcí tady válečníci, nemáme to ani v žádném národním příběhu, teda když vynecháme husity, a to už je, panečku, pěkně dávno. A v tomhle ohledu ta společnost chce zachovávat status quo, prostě nic neměnit. A teď jak ta diskuze, která tady panuje, jak vlastně nic neměnit v momentě, kdy se všechno mění. A co teda znamená, že nic neměníme? Znamená to tak, to, že zůstáváme v těch výdajích na tom, na čem jsme byli, i když se ta situace mění. To si myslí jedna část populace. A druhá část říká, no my nic neměníme, ale ta situace se mění, takže děláme zhruba to, co je jako standardní, a tím vlastně zůstáváme jakoby na svém. A ty by zase třeba mírně nějakým způsobem zvyšovali výdaje na obranu. Jsou to věci, které jsou pro většinu lidí velmi obtížně představitelné a abstraktní.
4: Rusko už v následujících měsících může podle polských médií zaútočit na Polsko. Švédský ostrov Gotland se připravuje na možnost vojenské invaze. Máte poznatky o tom, jak vnímají Češi hrozbu agrese ze strany Ruska vůči zemím NATO?
5: Vlastně začnu zase od toho, co už tady několikrát zaznělo. Vím, že jsem trochu jako kolovrátek, ale záleží na tom, jestli vůbec si myslíte, že je potřeba stát za Ukrajinou a jestli tohle považujete za důležité téma. Pokud to považujete za důležité téma, tak vnímáte, že Rusko může, že to je velká hrozba a že bychom s tím měli něco dělat, ale pokud to nepovažujete za důležité téma, a teď neříkám, že si myslíte, že prostě Putin je skvělý kámoš, to si skutečně skoro nikdo nemyslí, ale pokud si myslíte, že jsou jiná důležitá témata a jiné priority, tak potom jste trochu skeptičtí k tomu. Je to vlastně to, že když si myslím, že to není priorita, tak potom to není tak důležitý, pak teda to ohrožení vlastně nemůže být velké, protože kdybych si myslel, že ohrožení je velké a není to priorita, tak sám před sebou vlastně nejsem jako racionální, takže v tomhle tom slova smyslu značná část z nás vlastně v důsledku uvažuje. A zároveň si nejsme jistí, jestli bychom měli jít třeba bránit pobaltské státy, respektive to si Polsko by šlo bránit něco přes 80% lidí, nebo ne fyzicky, jakože já bych šel, ale že
4: jsou za.
5: Ano, jsou pro. A ale zároveň ty hrozby jsou, hodně se používá slovo hybridní, jo? Že prostě to bude nějaká provokace. My si nemůžeme představit nějakou asi frontální útok tak jako za druhé světové války. A zároveň na rozdíl od Finska, pobaltských států nebo třeba Polska, ta naše přímá historická zkušenost a to, co se vypráví v rodinách, je, to jsou prostě jiné příběhy.
4: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s ředitelem STEM Martinem Buchtíkem. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v červnu opět vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo něco přes 32% hlasů. Zaslouží se to komentář?
5: No, asi nějaký velký ne, je to prostě stabilní výsledek a myslím si, že kdybychom tady seděli před 4 rokama, jakože jsme tady spolu seděli, tak bychom asi říkali zhruba to samé.
4: Mezi opozičními stranami nejvýrazněji od voleb posiluje hnutí STAN. Čím si to vysvětlujete?
5: No, to je zajímavé. Těch důvodů je několik. Za prvé, rozpadem koalice Spolu vlastně část voličů hledá, koho by volila. Část voličů totiž nevolí pro někoho, ale proti někomu. Takže často volí hlavního vyzývatele. Viděli jsme to jak ve sněmovních volbách, tak to vidíme i třeba v prezidentských volbách, nejenom v České republice. A tady ti voliči vlastně hledají tu nejsilnější stranu nebo to nejsilnější uskupení. Zároveň pokud klesnete, dlouhodobě se držíte pod 5%, tak nejste ani tak přítomní v médiích, je to vidět na vašem stranickém rozpočtu jako v konečném důsledku a tak podobně, takže to je i to, že část voličů odchází a přemýšlí, koho by volila. A Starostové se nabízejí, oni jsou dlouhodobě stranou takzvané druhé volby, to znamená, že často o nich přemýšlím, že bych je šel volit, ale v případě voleb potom to vlastně spíš hodím někomu jinému, ne vždycky, ale značná část voličů takhle uvažuje. Čili zase ty volební modely v tuhle chvíli, 3 roky před volbami, je potřeba brát spíš jako měření nálad veřejnosti. Mimo jiné teda, protože víme celkem s jistotou, že politické strany to velmi bedlivě sledují, ostatně na seznamu mých přijatých hovorů vždycky po publikaci volebního modelu je dost rušno, ale určitě se tomu budou i přizpůsobovat, tak jak jsme viděli v minulých volbách. To znamená, že budou vznikat určité jako spojenectví nebo uskupení, tak aby ty hlasy takzvaně nepropadávaly, to znamená, co nejméně zůstalo pod 5%.
4: Spokojenost se sněmovní opozicí je teď celkově nízká. Proč?
5: No, protože jednak sněmovní opozici volilo méně lidí než tu vládu, ostatně proto je to z definice věci opozice. A zároveň lidé, kteří volili opozici, tak tam je jako zajímavá věc, že zatímco u témat ti voliči opozice se vlastně napříč tím, koho volí, vlastně tematicky shodnou, tak ale mnohem více mají svoje favority personálně. Zatímco u voličů vlády, zejména značná část voličů vlády podporuje jak Tomia Okamuru typicky, tak Andreje Babiše, byť Andrej Babiš je ten populárnější politik a silnější, ale u těch voličů opozice je to mnohem víc, jo, jestli to, že třeba mám rád Zdeňka Hřiba, už vůbec neimplikuje, jestli budu mít rád pana Havla, nebo třeba takhle.
4: Podle sněmovního modelu Medianu za květen by se motoristé se 3,5% do sněmovny nedostali. Vy jim teď v červnu přičítáte 5,3%. Mně se zdá, že to není malý rozptyl, ale je to dáno jenom statistickou chybou, nebo jak tomu rozumět?
5: U voličů motoristů a my od přímo motoristů za to dostáváme často jako nepěkné komentáře. Je to tak, že ti voliči nejsou nějaká stabilní skupina, je to různorodá základna, na rozdíl, jasně, hnutí ANO je úplně extrém, to má velmi stabilní základnu, ale i třeba ODS má velmi stabilní základnu voličů, tak jde hodně i o to, jaká je zrovna konkrétní situace, co ty představitelé motoristů říkají, jestli jsou zrovna, tak říkajíc, na koni nebo jsou v defenzivě. A jestli naměříte 5,3 nebo 3,5, tak už jasně je to nějaký rozdíl, hodně symbolický, je to kolem té hranice 5%, ale pro nás analyticky to není nějaký velký rozdíl. Znamená to, že ta voličská základna není příliš stabilní a že můžou dynamicky proměňovat ten svůj zisk. Znovu jsme 3 roky do voleb a je to spíš nějaký indikátor spokojenosti voličů.
4: A jak je na tom tedy s mírou důvěry současná vláda v tuto chvíli?
5: U současné vlády můžeme říct, že typicky Andrej Babiš má pevnou podporu jednoznačně svých voličů, ale i třeba voličů SPD. Do značné míry má docela solidní podporu Tomio Okamura. U Petra Macinky to tak moc jako už není, tam část voličů vlastně v některých ohledech o něm pochybuje, ale je to zároveň člověk, který je v té politice, v té vrcholné politice nejméně dlouho jednoznačně, takže to jsou věci, které se nedají příliš srovnávat. A taky Petr Macinka do, řekněme, voleb nechal za sebe, nebo za motoristy častěji vystupovat Filipa Turka. Jo? Ten se teďkom, jak když vidíme, tak od začátku roku vlastně došlo k velký výměně uvnitř motoristů.
4: Tak to bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se sociologem Martinem Buchtíkem, ředitelem Ústavu empirických výzkumů STEM. Děkuju a ať se vám daří, mějte se hezky, naschledanou.
5: Naslyšenou.
4: Teď už se blíží další zprávy. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
6: A taková byla repríza 20 minut radiožurnálu. Teď už je středa 8. července na hodinách 4 minuty po půl jedné. Zdravíme vás. Zprávy má Lukáš Pastejřík.
0: Vláda ANO, SPD a motoristů chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Splnila by tak závazek vůči Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle odhadů na to by Česko mohlo 2% cíl splnit i letos. Na jižní Moravě hrozí zvýšené riziko požárů. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí od včerejšího odpoledne až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Hrozí i zhoršení kvality vzduchu, které může u některých lidí způsobit dýchací potíže. Evropský úřad pro boj proti podvodům rozbil síť, která prodala přes 200 000 padělaných kondomů. Informovala o tom agentura AFP. Výrobky úřad zabavil v Srbsku, Rumunsku a Španělsku. Pod logem a jménem známé značky se prodávaly kondomy od dodavatele z Číny. Podle generálního ředitele OLAF Petra Klementa jsou padělky potenciálně nebezpečné. Mohou špatně chránit před přenosem pohlavních chorob nebo nechtěným otěhotněním. Na Slovensku dnes začíná jubilejní 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. V areálu letiště v Trenčíně budou až do soboty vystupovat desítky známých hudebníků a kapel. Součástí programu jsou také divadelní představení, diskuze nebo výtvarné umění.
2: Sport.
0: Fotbalisté Argentiny postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa, když v Atlantě zdolili Egypt 3-2. Dalším soupeřem obhájců titulu budou buď Švýcaři nebo Kolumbijci. Jejich souboj sleduje reportér Lukáš Michalík.
1: Základní hrací doba ani prodloužení nerozhodly. Švýcarsko-Kolumbie 0-0 a tento duel rozhodne až penaltový rozstřel. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřený Klimkovický tunel u Ostravy a omezení na D1 u Velkého Beranova. Na dálnici D1 je už obnovený provoz v Klimkovickém tunelu u Ostravy. Silničáři přestavili dopravní značení kvůli údržbě. Uzavírka začala krátce po půlnoci a skončila tedy před malou chvílí. Na D1 počítejte s nočním omezením mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se jede jen jedním pruhem v každém směru. A ve směru do Brna je navíc v plánu do rána několik kratších uzavírek. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za sjezdem na Domašov. Na kilometru 173,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo. A v Praze dnes v noci neprojedete Letenským tunelem. Provoz je zastavený kvůli údržbě a ta je v plánu do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy. Začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
6: A je středa 8. července, skoro 8 minut po půl jedné. Zdravím vás za celý náš noční tým, přeju vám klidnou noc. My se za chvíli vrátíme na fotbal, zajímá nás závěr souboje o čtvrtfinále mezi Švýcarskem a Kolumbií na mistrovství světa. Buďte s námi i dál, ten sportovní začátek, tedy nočního radiožurnálu, může začít.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Tady vysílání nočního radiožurnálu. Za necelé 4 minuty bude 3/4 na 1.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Fotbalisti Švýcarska hrají s Kolumbií o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Gól nepadnul v základní hrací době ani v prodloužení. Rozhodují proto penalty. Přímý přenos vysílá radiožurnál Sport a komentuje reportér Lukáš Michalík.
2: Vlastně zahrával i ten rohový kop, po kterém hlavičkoval v největší šanci stoper Lukumi Dotyče. A teď tedy bude prvním exekutorem této standardní situace, respektive penaltového rozstřelu. Gregor Kobl už se rozcvičuje, teď si poplácá rukama, snaží se samozřejmě Quinteru nějakým způsobem znervóznit. První penalta rozstřelu za malou chvíli bude k vidění. Juan Quintero, proti němu Gregor Kobl, zatím tedy samozřejmě 0-0 v penaltovém rozstřelu. Vše se na můj vkus až moc natahuje, ale teď už tedy jdeme na věc. Quintero a proti němu Kobl. Quintero se rozbíhá, pálí a dává gól. Ta střela šla v podstatě do středu branky, mírně doleva, ale Juan Quintero prokázal pevné nervy a posílá Kolumbijce do vedení. Švýcaři budou potřebovat reagovat a my si musíme počkat na to, kdo jako první ze švýcarského týmu bude zahrávat pokutový kop. Quintero a s ním kolumbijští fanoušci teď slaví. No a teď jsou na tahu Švýcaři a samozřejmě také kolumbijský brankář Camilo Vargas. Jako první ze Švýcarů bude rozehrávat penaltu ten nejzkušenější. Kapitán Granit Xhaka, zkušený záložník Sunderlandu, kterému je už 33 let a podobných situací už tedy několik zažil. Granit Xhaka a proti němu Camilo Vargas, který se teď ještě pomodlil a teď už se snaží zvýšit své šance na to, aby chytil penaltu a snaží se znervóznit švýcarského kapitána. Xhaka se rozbíhá a dává gol, byť se štěstím ze svého pohledu Xhaka mířil k levé tyči, byla to taková polovysoká rána, na kterou si Vargas sáhl, ale Vargas nakonec vyrazil tu střelu jen do své branky, to znamená, že po první sérii platí po penaltovém rozstřelu Kolumbie, Švýcarsko 1-1 a pokračovat budou tedy znovu Jihoameričané. Uvidíme, kdo půjde na penaltu, nabízí se samozřejmě Luis Diaz jako jeden z hráčů, ale pokutový kop půjde kopat s 23 jiný z kolumbijských fotbalistů a to je Davinson Sanchez, tedy stoper. Stopeři zase tak často penalty nezahrávají. Uvidíme, jestli obránce Galatasaray Istanbul bude úspěšný. Proti němu Gregor Kobl, švýcarský brankář Borussia Dortmund, který teď tancuje na brankové čáře tak, aby Sancheze nějakým způsobem rozhodil. Ten si postavil míč na penaltový puntík. Hlavní rozhodčí ještě domlouvá Koblovi, který stále poskakuje z jedné strany na druhou, tak aby znervózněl Davinsona Sancheze, který teď dostal pokyn k rozehrání penalty. Sanchez se rozbíhá, na ruce má kapitánskou pásku, pomalý rozběh. Sanchez pálí a trefuje břevno. Gregor Kobl se může radovat, byť měl tedy pořádnou dávku štěstí. Sanchez zvolil razantní ránu doprostřed, ale k jeho smůle trefil pouze břevno, které se možná třese ještě teď. Takže Švýcaři jsou ve výhodě. Stále 1-1 v sérii, ale Švýcaři budou kopat ještě jednu penaltu v sérii druhou, respektive v sérii druhé. Tak kdo to vezme na sebe? Kolumbijští fanoušci pochopitelně zklamaní, ale stále není nic ztraceného. Jede se teprve druhá série. Rozehrávat pokutový kop bude střídající fotbalista, který má také 23 na dresu a to je Zeki Amduny. Švýcar, který přišel až do samotného závěru utkání. Amduny a proti němu Vargas. Kdo bude úspěšnější? Švýcaři se můžou dostat do vedení. Amduny už dostal pokyn a rozbíhá se. Amduny zadrobil, pálí k pravé tyči. Vargas skáček opačné. Švýcaři vedou 2-1 po druhé sérii penalt. A jsou zatím 100%, no a Kolumbijci už teď nemají moc prostoru k tomu, aby chybovali. Kdo vezme na sebe zodpovědnost teď? To je tedy další otázka. Mohl by to být už zmiňovaný Luis Diaz, křídelník Bayernu Mnichov by měl 100% kopat, protože je to největší hvězda týmu, ale Teď ještě kopat nebude, protože zodpovědnost na sebe bere další střídající fotbalista, kterým je Kampas. Ten už tedy za malou chvíli bude rozehrávat další pokutový kop a načne třetí sérii penalt. Kampas už je připravený, pálí k pravé tyči a s velkým štěstím podstřeluje Gregora Kobla, který měl teď tedy trochu smůlu, ale Kampas nakonec procedil ten míč pod tělem Gregora Kobla, který správně tipl stranu, ale nestačil své tělo stlačit na zem včas a Kampas se tak může radovat. Ale Švýcaři nemusí smutnit, protože pokud promění, tak stále povedou 3-2. Manuel Akanji bude dalším exekutorem, tedy další stoper. Davinson Sanchez, kolumbijský stoper, už neproměnil v tomto penaltovém rozstřelu. Teď Manuel Akanji, také vele zkušený obránce. Za sebou má angažmá v Borussii Dortmund nebo Manchester City. Teď nastupuje za milánský Inter. Vele důležitý moment jeho kariéry. Akanji a proti němu brankář Vargas. Akanji už dostal pokyn, zhluboka se nadechl, rozebíhá se Manuel Akanji, pálí a přestřeluje, podobně jako Davinson Sanchez, ani Manuel Akanji není úspěšný. Obrovská radost kolumbijských příznivců, protože jeho Američané jsou zase zpátky ve hře a teď se můžou na úvod čtvrté série dostat do vedení. Velké zklamání Manuela Akanjiho, který nezvládl ten důležitý moment, viditelně chtěl to poslat pod břevno, ale dal příliš velkou razanci do té střely Granit Xhaka, teď Akanjiho uklidňuje, samozřejmě není to fatální selhání, ale Kolumbijci jsou zpět na koni, musí ale proměnit. Další penaltu bude rozehrávat Hernández, tedy další střídající fotbalista, který přišel na trávník až prodloužení. Hernández už je připravený, oddychl se, proti němu Gregor Kobl. Hernández nedává, Gregor Kobl se vrhl ke své pravé tyči a zalepil míč. Švýcaři jsou znovu zpátky ve hře. Kobl zachraňuje Akanjiho a teď jsou na koni znovu tedy Evropané. Hernández je teď hodně zklamaný, pochopitelně nejen on. Luis Díaz má ruku v dlaních, ale Gregor Kobl teď přečetl skutečně Hernandéze jako včerejší noviny, no a Švýcaři se můžou znovu dostat do vedení. Kdo na sebe veme zodpovědnost tentokrát? Bude to se 26, pokud se nepletu, další střídající fotbalista Cedric Iten, tedy útočník, který by měl mít hodně sil. I on přišel na trávník až v samotném závěru zápasu. Iten a proti němu Vargas. I ten může poslat Švýcary do vedení, i on si oddechl, zadrobil, pálí, střela do středu hřiště, gól, respektive do středu branky a Švýcaři jsou opravdu blízko postupu do čtvrtfinále světového šampionátu, teď už to je jednoznačné. Pokud Gregor Kobl chytí poslední penaltu, na kterou podle mě by měl jít jednoznačně Luis Díaz, Švýcaři jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa, pokud Kobl nechytí, tak ale má Švýcarsko další šanci. A Evropané jsou skutečně hodně blízko zápasu s Argentinou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Je to opravdu Luis Díaz, největší ofenzivní hvězda Kolumbijců. Křídelník Bayernu Mnichov, který měl v Německu skvělou sezónu, dal hodně gólů, hodně jich připravil. A vlastně není pochyb o tom, že právě on bude tím posledním, možná posledním exekutorem Kolumbijců v tomto penaltovém rozstřelu. Gregor Kobl ho dobře zná z Bundesligy, protože chytá za rivala z Dortmundu. Kobl versus Díaz. Díaz se rozbíhá, pálí a dává gol. Posílá Kobla na opačnou stranu ze svého pohledu. Křižná přízemní rana, rána k tyči. No a teď Kolumbijci musí spoléhat jen a pouze na brankáře Vargase. Kdo se mu postaví na to, si ještě budeme muset počkat, ale veškeré ambice Kolumbijců na postup do čtvrtfinále mistrovství světa teď leží na Vargasovi, který musí penaltu chytit, aby se pokračovalo v rozstřelu. Bude to hráč s číslem 17, což bude Ruben Vargas, další střídající fotbalista, který zažívá velmi povedený světový šampionát. Už 2 góly dal, dnes nezačal v základní sestavě, přišel na trávník až po změně stran. Ruben Vargas má na kopačce postup Švýcarů do čtvrtfinále mistrovství světa. Tíha okamžiku teď padá na něj, tlak na útočníka v Augsburgu je samozřejmě nesmírný. Proti němu Camilo Vargas, který musí chytit. Takže vlastně souboj Vargasů, to mi došlo až teď. Ruben Vargas proti němu jmenovat Kamilo Vargas. Vargas může poslat Švýcary do čtvrtfinále mistrovství světa. Zadrobil, pomalý rozbeh. Ruben Vargas dává, míří k levé tyči ze svého pohledu a Švýcarsko poráží Kolumbii po penaltovém rozstřelu 1-0 a zahraje si s Argentinou o postup do semifinále mistrovství světa. Obrovská radost švýcarských fotbalistů, kteří to zvládli, byli úspěšnější v penaltovém rozstřelu a slaví historický úspěch, postup do čtvrtfinále mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. S konstatováním toho, že Švýcarsko tedy v osmifinále světového šampionátu poráží 1-0 po penaltách, Kolumbii se s vámi loučím a přeji hezké ráno. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Tolik tady reportér Lukáš Michalík. Emoce hned v úvodu vysílání nočního Radiožurnálu. Tak se tady podívejme na čtvrtfinalisty letošního mistrovství světa. Čtvrtfinálové zápasy začnou už zítra, tedy ve čtvrtek 9. července ve 22 hodin proti sobě nastoupí Francie s Marokem. Španělsko pak vyzve Belgii, Norsko, Anglii a Argentina tedy nastoupí proti Švýcarsku. Tady je vysílání nočního Radiožurnálu. Za 9 minut bude 1 hodina.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina v noci. Zprávy má Lukáš Pastejřík.
3: Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli 130% průměrné hrubé mzdy. Ve výzvě na to upozornili organizace z oblasti vzdělávání. Ukrajinský prezident Zelenský se má dnes v Ankaře sejít s americkým prezidentem Trumpem. Fotbalisté Švýcarska jsou posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa. Kolumbii porazili na penalty. A počasí dnes čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli, tedy v průměru 130% průměrné hrubé mzdy. Upozorňují na to organizace z oblasti vzdělávání, které vyzvaly vládu k navýšení rozpočtu až o 50 miliard korun. Podepsali je například organizace EduIn nebo pak Research. Jen na slibované navýšení platů by bylo potřeba v rozpočtu školství zhruba 35 miliard korun navíc, říká ekonom Daniel Münich z think tanku IDEA.
4: Dokonce i kdyby se podařilo dosáhnout příslibu současné vlády, že na konci jejího volebního období dosáhnou platy 75 tisíc korun, tak ve srovnání s průměrnou mzdou v ekonomice v roce 2029 to stále bude pouhých 122%.
3: Pro letošní rok se částka počítá s průměrné mzdy za rok 2024, kterou Český statistický úřad vyčíslil na necelých 46 tisíc korun. Jedním z hlavních témat na summitu NATO v Ankaře je bezpečnostní situace v Evropě kvůli ruské agresi na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelenský o tom má dnes jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
5: Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že jeho hlavním úkolem na summitu NATO v Ankaře je získat víc prostředků protivzdušné obrany. O těch chce mluvit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kyjev teď usiluje o to, aby mu Spojené státy poskytly licenci na výrobu střel do systému Patriot, které jsou schopné čelit ruským balistickým raketám. Jedna z nich, navíc s kazetovou hlavicí, včera zasáhla Oděsu. Zničila jeden z podniků a zranila nejméně 9 lidí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Zpráva z Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko Luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech, připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
6: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu také otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat.

0: ESO. ESO bylo na matchpo. No, byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam super věc zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
1: Jiří Lehečka v osmifinálovém utkání rozloženém do dvou dní podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírky na D1 za Jihlavou a překážka za Všechromy. Na dálnici D1 počítejte s omezením mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se jede v každém směru jen jedním pruhem. Ve směru do Brna je v plánu také několik kráčích uzavírek až do rána. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Velké Popovice. Na 17. kilometru stojí nákladní auto kvůli poruše a blokuje tam odstavný pruh, je označený světelnou šipkou a kužely. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně u Přerova na kilometru 282 a před sjezdem na Olomouc a Prostějov je ve vozovce větší výtluk. A v Praze pokračuje noční uzavírka Letenského tunelu. Celou noc tam budou pracovat údržbáři. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 stupňů, na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Jiří Štefl.
4: 1:05 středa 8. července, první lásky, nuda nebo dovolená s rodičem, u kterého běžně tráví jenom víkendy. Tohle jsou témata, která trápí děti o prázdninách. Odborníci varují taky před nástrahami na internetu a taky seznamováním se v četovacích aplikacích nebo při hraní her. O bezpečném létě budeme mluvit ve vysílání nočního radiožurnálu ještě v čase do 13:45. Teď hudba. Tohle je skupina Kaleo.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Letní prázdniny jsou časem pro dobrodružství, výlety i nová přátelství. Pro některé děti ale mohou skrývat i nástrahy, třeba protože tráví více času na internetu. Nejen před nebezpečím kyberprostoru varují odborníci i ministerstvo vnitra v programu Bezpečné dětství.
1: O prázdninách odpadá dětem stres ze školy a známek, mají ale mnohem více času se zabývat sami sebou, říká národní koordinátorka pro prevenci násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková.
2: Množí se případy sebepoškozování, na linky děti volají, jakým způsobem vlastně mají pracovat s tím, že nejsou spokojeny se svým tělem, co s tím dělat.
1: Narůstá taky sociální vyloučení dětí. Nemají pevný bod, kterým je škola a její režim. Ta navíc podle Bělohlávkové plní i další funkci. Učitelé mohou přijít na to, že dítě má problém, nebo se jim i samo přijde svěřit.
2: Během prázdnin místo učitelů volají vedoucí táboru, kteří vlastně vstupují do role těch učitelů a můžou identifikovat takové dítě, které se jim svěří na táboře nebo v nějakém kroužku na sportovním soustředění.
1: Kontakt s vrstevníky hledají děti taky na internetu, jenže tam hrozí podle expertky na kyberkriminalitu Terezy Faladové z ministerstva vnitra nebezpečí.
3: Ti pachatelé se nechovají už tak, že rovnou to dítě požádají o nějakou intimní fotku nebo o intimní video, ale oni moc dobře pochopili, že dětem dneska chybí sociální kontakt.
1: Ten hledají dívky nejčastěji v chatovacích aplikacích, jako je WhatsApp, chlapci u hraní počítačových her, například Roblox nebo Minecraft, říká Faladová.
3: On se vlastně k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí, chápe ho, dává mu pocit jedinečnosti. Tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců a až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
1: Před nástrahami varují i krizové linky, kam se děti, rodiče i třeba právě vedoucí táborů mohou obracet. Základem je, aby dítě vědělo, co si k němu může jiný člověk dovolit, ať už na internetu nebo i v reálném světě. Pokračuje klinická psycholožka z dětského krizového centra Zora Dušková.
4: Každé dítě by mělo vědět od nejútlejšího věku, co označujeme jako intimní oblasti. A velmi jednoduše to jde i v souvislosti s létem dětem vysvětlit. To jsou ta místa, která si zakrýváme plavkami.
1: Podle Duškové je mnohem větší šance, že se takové dítě svěří. Vůbec nejvíc, ale děti řeší téma psychické nepohody. A to se nemění ani v červenci a srpnu, říká vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
5: Co naopak trochu přibývá, tak jsou vztahové problémy, kdy děti řeší letní lásky, krachy těch vztahů, nebo se nám objevují častěji témata, kdy děti třeba mají někam odjet, ať už to jsou tábory, soustředění, anebo třeba i dovolené.
1: V častějším a intenzivnějším kontaktu jsou děti v létě s rodiči, a to třeba i s těmi, se kterými nežijí. Mají u nich ale trávit část prázdnin a mohou se toho obávat. Pokračuje Píšová.
5: Ještě tam je třeba nějaký nový partner a děti se s ním třeba úplně nemusí, nebo ho zatím úplně neznají. Děti kolikrát se na nás obrací s tím, že tam buď nechtějí, anebo vlastně se chtějí bavit o tom, jak by to tam mohli líp zvládnout.
1: S dětmi by rodiče podle Píšové měli mluvit o tom, jak prázdniny chtějí trávit a snažit se najít společné řešení. Díky tomu s nimi pak budou děti o případných problémech komunikovat. Františka Rulíčková, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu, za chvíli bude 1:30. Každý den vyrážejí evakuační týmy ukrajinských dobrovolníků a zvláštních policejních oddílů Bílý andělem a odvážejí civilisty ze zón válečného konfliktu v Donbasu. Do Družkivky v Doněcké oblasti se s nimi vydal i náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín.
1: Ne, tak budem zajíždět na 33. dom.
2: S neunavným a nebojácným ukrajinským dobrovolníkem Vladem Jožikovem začínáme naši cestu pro obyvatele ostřelované Družkivky v nedalekém Kramatorsku, kde máme sraz se zvláštní policejní jednotkou Bílých andělů. Je to sehraný tým profesionálů, který nás se zbraněmi a druhým pancéřovaným autem doprovodí do Družkivky. Pípání detektoru signalizuje, že v našem okolí se pohybují drony. Jsme v Družkivce, ve čtvrti rodinných domků, na kopci nad městem. A tady už nás vyhlíží pan Viktor i s taškami a dalšími věcmi, které si bere z rodného domu. Vyrážíme na další adresu pro další lidi, ale po pár metrech se spod auta ozve exploze. Vidím pronikavý záblesk. No a tím naše cesta končí.
3: Teď jsme dostali trošku zásah.
4: Vlad, jede tam, nebo ne? Je to mína byla, da?
2: Rušička dronů odrušila i můj rekordér, takže nahrávka z vozu je zvukově rozbitá.
3: Mína je rušo.
5: To jak by snízu bachnula.
3: Da.
6: Musíme se pořádně dívat pod nohy. Oj. Pravděpodobně jsme najeli na minu.
7: To je mina, dron. Vidíš, byl by dron a šmětky a dron nebyl.
6: A, to byla mina. Tahle díra v asfaltu, kterou jsme přehlédli. A zrovna uřbitova.
4: Konkrétně nepoňímám.
6: Naštěstí to pancéřované auto vydrželo, ale nevím, jak pojedeme dál.
8: Це ціле машина. Попробуй завести.
4: Давай.
2: Pomoc nakonec přijela, ale tím dobrodružství neskončilo, protože naše nepojízdné auto stálo poměrně dlouho na jednom ničím nechráněném místě. Všiml si ho jeden z ruských dronů.
9: O, dron, chlapci.
2: Policisti se s ním se ctí vyrovnali.
10: A jak ty poněl, že to ty?
2: Jen se potom v autě zpět nemohli dohodnout, komu z nich se létajícího zabijáka podařilo sestřelit. Ale to vůbec není důležité. Hlavně, že všichni vybázli živí a zdraví. Z Družkivky Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
1: Hodné broučky má pán Bůh na starosti a nic se jí nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
0: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
2: Všecko tě to vždycky samo najde.
0: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Jedna hodina 30 minut. Zprávy s Lukášem Pastejříkem.
4: Sněmovna dnes hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Senát do ní chtěl vložit omezující podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO tyto obavy odmítla a vyzvala k podpoře původní sněmovní verze. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v květnu zrychlili meziroční růst na 4,7%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak klesly za prodej pohonných hmot. Meziměsíčně se tržby zvýšily o 1,3%. Předseda britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage oznámil rezignaci na poslanecký post. Předcházelo tomu podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění ve svém dnešním projevu popřel. V doplňovacích volbách, které budou následovat, chce usilovat o své znovu zvolení. Ochránci přírody chtějí v okolí osady Jizerka v Jizerských horách zrušit dva historické odvodňovací příkopy. Přehradí je a místo nich tam vzniknou tůně. V minulosti na vrcholcích hor vznikaly kanály, které měly vodu odvádět. V současnosti je podle ekologů naopak nutné ji v krajině zadržet.
5: Sport.
4: Poslední čtvrtfinálovou dvojici vytvořili na fotbalovém mistrovství světa Argentinci a Švýcaři. Ti zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu poté, co v základní hrací době ani prodloužení gól nepadl. Obhájci titulu z Argentiny zdolali po obratu Egypt 3-2. V boji o semifinále šampionátu se utkají taky Francie s Marokem, Anglie s Norskem a Španělsko s Belgií.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u Velkého Beranova a nehoda u Horní Bečvy na Vsetínsku. Na dálnici D1 se pracuje mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Do rána je v plánu také několik krátkých, maximálně 15-minutových uzavírek. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Velké Popovice. Na 17. kilometru stojí porouchané nákladní auto a blokuje odstavný pruh, místo je označené šipkou a kužely. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru k jižní spojce. Na 62. kilometru opravují most, pravý pruh je uzavřený. A na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm na Slovensko vyšetřují nehodu na konci Horní Bečvy. V lokalitě Podlízaná osobní auto srazilo zvěř, policie už je na místě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
3: Tak si to trochu zopakujeme. Můžu předjet pomalé auto zprava, je jízda v levém pruhu přestupek, když nikoho neomezuji? A jak správně vytvořit záchranářskou uličku v koloně? I na tohle jsme se mimo jiné zaměřili v naší letní autoškole radiožurnálu. Prázdninový seriál a velmi užitečný seriál, pokud míříte třeba i na další cesty, najdete na našem webu radiožurnál.cz, tak se podívejte. Teď je 4 minuty po půl druhé středa 8. července, skupina Support Lesbians z hudby.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Úterně středeční noc a taky vysílání Radiožurnálu. My i dál v našem vysílání sledujeme filmový festival v Karlových Varech. Nabízíme vám rozhovory s účastníky, zajímavé reportáže a sbíráme taky střípky, a to ve speciálním podcastu Festivalový vývar. Aktuální díl si můžete poslechnout právě teď.
1: Festivalový vývar.
2: Podcast o tom nejzajímavějším na prestižní filmové přehlídce v Karlových Varech.
3: Na jaké filmy jsou letos zatím dobré divácké ohlasy a co dělat v Karlových Varech, když neseženete lístky na žádný film, odpovíme v dnešním podcastu Vývar. Hezký poslech přeje Eliška Zábrocká.
2: Festivalový vývar.
4: Nevím, jak s ním hnout, průchodci tu.
3: Na filmovém festivalu uvedla v premiéře svůj nový snímek o Báře Basikové dokumentaristka Helena Třeštíková. Vysloužila si 6,5minutový potlesk. Se známou zpěvačkou natáčela 30 let a vedle její hudební dráhy otevírá i její 13. hodně temnou komnatu. Na premiéře natáčel Lubomír Smatana.
5: Prostě, co je úplně zásadní věc pro mě, že Bára byla absolutně otevřená a autentická, že si nehrála na žádnou celebritu. Ona to dokonce i v tom filmu říká.
6: To víš jenom ty. To je jenom vždycky tady pro tenhle ten filmový deník.
5: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý.
7: Já už jsem tady toho zažil poměrně dost, ale tohle bylo hodně silný, teda musím říct, že to mě dostalo na dřeň, teda no.
8: Milan a Daniela naprosto nadšení diváci.
7: Naprosto, tak, ano, to přesně sedí. Báru máme rádi už takových 40 let, no, jsme na ní vyrostli a parádní, teda no. Otevřela se hodně. Padaly tady věci, které musím říct, ještě teďka mám musí kůže, teda.
6: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná. Pocit, že jsem žila tak na nečisto. A teď to bude teda opravdu.
3: Do českých kin půjde dokument v polovině září. Navštívit můžete taky výstavu v hotelu Termál, která připomíná u příležitosti nedožitých 90. narozenin prvního českého prezidenta Václava Havla a jeho návštěvy v Karlových Varech. A taky můžete jít nakupovat, jako já.
9: Dobrý den.
3: Vydala jsem se do festivalového obchodu, jsou tu se mnou asi 20 lidí, prohlíží si batohy nebo trička. Ptám se Jany za pokladnou, pro co si sem letos fanoušci chodí nejčastěji?
9: Řekla bych, že letos se nejvíc prodávají mikiny, protože to je vlastně novinka tenhle roční, tak určitě ty.
3: Myslíte si, že to je i tím vizuálem, protože přeci jen je takový jednoduchý a řekla bych dost moderní?
9: Se myslím, že jo, protože vlastně je zároveň docela decentní, takže to nekřičí jako vyloženě specificky merch a myslím si, že většině lidem se právě líbí, že to pak můžou nosit jako i mimo festival, aniž by měli vyloženě tam napsáno prostě nějaký velký logo.
1: Posloucháte podcast Radiožurnálu Festivalový vývar.
3: K herecké profesi neodmyslitelně patří castingy. Taky to bylo tématem diskuze Radiožurnálu. Hosty byly mimo jiné herečka a influencerka Denisa Fauzerová a herec a režisér Jiří Mádl.
10: A on je to opravdu těžký, protože těch herců tam projde strašně moc a všichni jsou v tom zainteresovaní a pak je to takovej festival zlomených srdcí, ale ono to jakoby nejde jinak. To naše zaměstnání je prostě složitý. A teď si myslím, že na tom castingu vás můžou diskriminovat za všechno, za co normálně vás diskriminovat nemůžou, jo? Jo, kvůli vejšce, kvůli barvě kůže, kvůli věku, vypadáte moc stará, moc velká, moc mladá. Všechno tohle, co vám zaměstnání říct nemůžou, u nás je to naprosto běžný. A víte, co je nejlepší? Když vám to řeknou, vám se uleví. Protože je jasný, že na to nesedíte typově. A to je vlastně docela OK, s tím se odchází jako líp.
11: Mě by strašně zajímalo, jak se obsazujou jako ošklivý postavy. Jak vypadá ten casting? Jo, že prostě a ta herečka ví, že jde na casting na ošklivou paní.
3: Na filmovém festivalu v Karlových Varech jsou kromě nás i zahraniční novináři. Jeden z nich, Nicolas Erbo z Rádia France, Francouz s českými kořeny, byl hostem Jana Pokorného.
12: Dělal ve francouzském rozhlase rozhovory i s českými tvůrci, například s Jiřím Mádlem. pro koho jste dělal ty rozhovory? Zajímá Francouze?
13: Pro sebe.
12: Pro sebe.
13: A pro maminku.
12: Zajímá Francouze český film?
13: Já myslím, že jo, ale myslím,
12: ale
13: že...
12: Ale moc ne.
13: No, no, ne, to ne. Myslím, že jo, ale myslím, že od něj nevědí skoro nic, protože je tam, jsem říkal, hodně francouzských a cizích filmů, ale když jsem se dozvěděl, že budou vlny u nás v kině, tak jsem si říkal, jako to musíme o tom mluvit, protože si myslím, že když to neudělá médii, jako je francouzský rozhlas, tak to neudělá nikdo.
3: Francouzské novináře může v letošní soutěži zajímat i český film Čika Čeka, který Francie koprodukovala. Z ohlasy je zatím spokojený představitel Lukáše, herec Jan Cina.
14: Ten ohlas diváků nás zatím jako hrozně překvapil a potěšil a posílil vlastně a budeme moc rádi, když budou chodit do kina a myslím, že je to právě takový jako film pro jako mezigenerační, protože tam je i téma, říká se tomu sandwichová generace, to znamená vnuk, maminka, její maminka a řeší se tam tyhle ty všechny vztahy a potřeby těch mezigeneračních situací. Takže myslím, že to fakt pro všechny.
3: V polovině festivalu je film Čika Čeka v diváckém hlasování druhý. Ve vedení je zatím dokument Robert Richardson, Bílý ďábel. Už dá se říct, stálou festivalovou dvojicí Radiožurnálu je Jan Pokorný a Eliška Křenková. Letos spolu rozebrali film Tomáše Mielníka Vyvolený.
12: Ona je to komedie?
11: Taková absurdní komedie, no.
12: Jakože ta absurdita spočívá v tom, že je tam komediálně zpracovaná vaše práce, tedy vás herců?
11: Ano.
15: Vyhrál jsem.
16: Proč před jedním leží celý svět?
15: Podle mě to není tak jednoznačné.
16: A před druhým kuchaný sleď?
15: Jak mě učil můj drahý opat, není správné zůstávat nad míru v konfliktu a známkou síly občas ustupovat.
12: Takhle se to dá říct?
11: Vlastně bych řekla, že ano. To natáčení bylo takový hodně zvláštní. Jsme nevěděli, o co moc jde a moc jsme to nechápali, takže jsme plnili jenom příkazy. Ta režie byla taková, jako je taková netypická. Vlastně, když jsme byli na té premiéře a říkali jsme si, ale to je hrozně dobrý. Prostě, jakože nikdo neví, co má v hlavě, nikdo tomu moc nerozumí a pak ten výsledek je skvělej.
3: Do Airstreamu Radiožurnálu přijali pozvání, ale i hosté, kteří u nás na festivalu ještě nebyli. Nejen o nich uslyšíte v dalších dílech podcastu Vývar.
1: Festivalový vývar.
2: To nejzajímavější z filmových varů najdete na webu Radiožurnálu nebo v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách. Then the rainstorm came over me.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Tady jsou noční zprávy a Lukáš Pastejřík.
3: Spojené státy znovu udeřily na Írán, cílily na vojenské vybavení. Senát se dnes bude zabývat novelou o doplňkovém penzijním spoření. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. A počasí dnes čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Američané se při nejnovějších útocích na Írán zaměřili na systémy protivzdušné obrany a další vojenské vybavení. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný americký představitel. Íránská média informují, že projektily zasáhly mimo jiné město Sirík na jihu země a několik lidí tam zranili. Exploze se ozývaly taky v přístavu Bandar Abbas, který je jedním z nejdůležitějších vojenských center v oblasti Perského zálivu. Spojené státy útok zdůvodňují předchozími íránskými údery na 3 komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Washington a Teherán podepsali v polovině června memorandum o porozumění, které mělo vzájemné boje ukončit. Obě strany se ale obvinují z jeho porušování. Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Ta má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Řešení tzv. Uzamknutých klientů hájil ve sněmovně poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
4: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
3: Senát bude dnes taky řešit například změny v zákoně o podpoře bydlení. Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000 a způsobená škoda je několik set milionů korun. Strážnický stadion Bludník na Hodonínsku potřebuje opravu. Železobetonová konstrukce, kde se každoročně na festivalu setkávají folklorní soubory, podle statiků už dosluhuje. Životnost odhadují na maximálně 5 až 10 let. Národní ústav lidové kultury chce na místě postavit nový amfiteátr za 200 milionů korun, popisuje ředitel Martin Šimša.
5: Chceme, aby ten amfiteátr mohl být využívaný, nebo jeho část mohla být využívána celoročně, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory. Ten stadion můžeme nabízet třeba i promotérům různých hudebních těles, tak jak to v současné době děláme na zámku.
0: Sport.
3: Fotbalisté Argentiny jsou dál ve hře o obhajobu titulu mistrů světa. V osmifinále letošního šampionátu zdolali Egypt 3-2, když ještě 12 minut před koncem základní hrací doby prohrávali s africkým soupeřem o 2 góly. K závěrečnému obratu přispěl asistencí s 8. gólem na turnaji kapitán Argentiny Lionel Messi. Historicky nejlepšího střelce světových šampionátů chválil útočník Julián Álvarez.
6: Neexistují slova, kterými bych Lea popsal. Mistrovství světa, které prožívá, je úchvatné. Snažíme se mu pomáhat a užívat si každý okamžik po jeho boku. Děkujeme mu za všechno, co pro nás dělá a za to, jaký k nám je. Je to legenda.